0: Slyšíte ty destinace? Antarktida, já budu přidávat. Ekvádor, Španělsko, můžu přidat Mongolsko. Samozřejmě srdeční a srdcová záležitost, to je Afrika.
1: Afrika je samozřejmě moje srdeční záležitost.
0: Jsme na cestách. Kam byla první cesta po tom rozhodnutí, budu fotografem, přestanu být majitelem stavební firmy? Byla to ta Afrika?
1: Nebyla. Byla to francouzská Polynésie, ale to bylo tak, že já jsem tenkrát si usmyslel s rodinou, že prostě nemůžu umřít do té doby, než neuvidím Tahiti a krásný tahitský holky, takže jsme se tam vypravili i s dcerou desetiletou tehda na 2 měsíce na Tahiti a na ty okolní ostrovy a tam jsem začal fotit. A shodou okolností mě pár fotek vyšlo v nějakým dneska už neexistujícím časopise. A já jsem se rozhodl, že budu fotografem. Byla to úplná pitomost, protože samozřejmě nic jsem neuměl. Když se dneska na ty fotky podívám, tak bych plakal. Ale vzhledem k tomu, že byly raný 90, tak po těch fotkách skočil právě ten časopis, a protože byly exotický, to zcela rozhodně. A vyšly mi, dokonce titulka mi vyšla na hlavní stránce. No a já jsem si říkal, fajn, jako stavební firma nebaví, budu fotografem. No a pak to trvalo ještě 2-3 roky, než jsem se aspoň trošičku naučil fotit. No a pak přišly Afriky, no, to bylo jasné.
0: Prý trošičku fotit, říká Václav Šilha na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách. Přitom má za sebou spoustu oceněných fotografií, i když on je k sobě hodně tvrdě sebekritický. A pokud já vím, tak ty říkáš, že ta nejlepší fotka teprve ještě přijde, a přitom už jsi měl spoustu titulek. Měl jsi fotografie, nad kterými já stojím s otevřenou pusou. Třeba když krokodýl kráčí po hlavách hrochů a těm hrochům to najednou dojde, že je to něco špatně a že už je moc provokuje, a tak si ho prostě sežerou.
1: Oni si ho nesežerou, oni ho pouze zabijou, oni nejsou moc velký masožravci. Nicméně ano. Já si pořád myslím, že ta nejlepší fotka přijde, protože kdybych si to nemyslel, tak bych to mohl zabalit, to bych fakt nechtěl. Jako já si fakt myslím, že to nejlepší teprve přijde a čekám na to každou chvíli a doufám, že mi to vydrží až na dosmrti, takže jako, jo, pořád doufám. Já neřekl bych, že jsem moc sebekritický určitě. Já mám ego jako všichni fotografové a že fotografové mají ego, jako, ale tam jde spíš o to, že si člověk musí uvědomit, jaký fotky jsou za ním, a proto třeba já dělám každý ráno, že si zapnu internet, podívám se, jak fotí ty nejlepší z nejlepších, říkám si, proč oni to mají tak dobrý a já tak blbý. To je, myslím, základ toho si uvědomit, kde člověk je.
0: Pojďme se podívat, jaké ty úplně blbé fotky v uvozovkách Václava Šilhy získaly třeba tu cenu Czech Press Photo. Co to bylo za fotografii, nebo která byla v National Geographic?
1: National Geographic byla právě ta zmíněná, ty hroši s tím krokodýlem, to byl National Geographic, a pak tam byly fotky z Antarktidy, kdy kosatky útočily na tučňáka, což bylo zajímavé, protože zrovna u tohohle typu kosatek to ještě nebylo nikdy zaznamenaný, tak za to jsem to měl radost. No a potom ty ocenění, oni to byly většinou série fotografií z Brazílie, z Afriky, z Antarktidy, a tuším, jakože i ze Španělska tam bylo něco, jako, nevím, bylo tam toho víc. Jako.
0: Ke Španělsku se ještě dostaneme, tady padla ta Antarktida. No a teď mi pověz, jak se fotí v Antarktidě nebo v Arktidě, když mám techniku, na kterou se musí tím prstem šáhnout, tam minus kolik třeba, já mám rekord asi minus 38.
1: Tady je si posluchače zklamu, protože Antarktida byla víceméně teplá. Bylo tam od +5 do minus, dejme tomu, 15, 20, víc ne, protože my jsme tam byli v antarktickém létě a hlavně pohybovali jsme se podél pobřeží. To znamená, že tam je to teplejší než třeba na pólu a podobné věci. Takže samozřejmě není to úplně jednoduchý, protože člověk musí schovávat baterie na holém těle, aby nevystydly a podobné věci, aby hlavně se nevybili, ale fotí se tam fantasticky, jako slovy Jaroslava Marvana, všude je dobře tam, kde nejsou lidi, a ta Antarktida je naprosto ideální na tohle, to tam nepotkáte nikdy nikoho vůbec, takže pro mě to byl ráj na zemi.
0: Takže ty jsi mě teď zklamal s tím, že jsem chtěl slyšet, jaké to je, když fotografovi stuhnou prsty a nejde to ani ťuknout, ale vlastně jsem se setkal s něčím podobným, když jsem se vypravil na severní mořskou cestu, tak na poloostrově Dixon říkali, tady tentokrát je to tak, přijeli jste v době, kdy tady máme +5 a my se půjdeme koupat. Takže někdy ty naše představy se bortí a boří. No, pojďme se podívat na to, jak se to změnilo od tvých začátků. fotníků jsme na cestách. Když cestuju já a chci na cestě fotografovat, no tak mám samozřejmě jeden fotoaparát, možná jeden vyměnitelný objektiv. Kolik toho neseš a vezeš sebou?
1: Ono se to liší cestu od cesty. Pakliže vím, že budu fotografovat pouze lidi, nebo dejme tomu krajiny, tak dejme tomu táhnu dva foťáky vždycky, protože to je to, kdyby náhodou jako jeden nějakým způsobem se porouchal. A potom dejme tomu tři objektivy. Pakliže je to na zvířata, je to dejme tomu do Afriky, tam těch objektivů věc tak 4-5. Takže na zádech má člověk 20 kilo a úplně nejhorší ze všeho, to největší dobrodružství, který zažívám, je právě na letištích, kdy má člověk 20 kilo na zádech, ví, že si ten bagáž nemůže dát dospod do letadla a musí si vzít na palubu, takže stojíte před tou přepážkou a tváříte, že ten baťoch, který máte na zádech, váží těch předepsaných 5 nebo 7 kilo a přitom má 20, takže to je opravdu vždycky problém.
0: Říká Václav Šilha, se kterým jsme na cestách, v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Jsme na cestách, v pořadu Na cestách cestujeme s fotografem Václavem Šilhou. Zatím se pohybujeme hlavně po Africe. Už jsme říkali, že zvířata se fotí špatně, ale když se před tebou postaví takový slon a zvednou se mu uši, tu fotografii jsem viděl, tak to je úplně jiná fotka než takové ty pohodovky, když ten slon v uvozovkách pózuje.
1: Samozřejmě ano, ale je to v podstatě, dá se říct, jako hlavně o tom, že sloni jako takový se nefotí moc dobře. Oni jsou opravdu velký šedý hroudy v té velké savaně. Takže si člověk vždycky musí nějakým způsobem najít úhel, světlo, čas, kdy ty sloni začnou něco dělat, což není úplně jednoduchý. A nebo to už musí být jako opravdu majestátní kus, který má třeba obrovský kly. Ale bohužel, vzhledem k tomu, jak situace vypadá těch starých velkých kusů, že v Africe čím dál tím méně.
0: Tak se fotí slon, ale teď nám mezi tím přinesli něco, co jsem objednal, i když nemám hlad a nevím, jak je na tom Václav Šilha, ale měl by to být sendvič. Proč asi sendvič?
1: Chápu naprosto, protože jestli kromě Afriky existuje ještě někde na světě moje srdcovka, tak to jsou sendvičové ostrovy. Já, když jsem byl v Antarktidě, nejdříve jsem byl v jižní Georgii, pak jsem byl v Antarktidě a měli jsme to štěstí, jsme měli za kapitána člověka, který se jmenuje Jérôme Ponce, je to Francouz, který je trval na Falklandských ostrovech a po těch dvou expedicích nám řekl, kluci, viděli jste Antarktidu, viděli jste jižní Georgii, je to krásný, ale pojďte zkusit se mnou jet na Sandwichové ostrovy. Tam to miluju nejvíc, to si pamatuju tu jeho větu. A já jsem si v tu chvíli řekl, že když něco Jérôme Ponce, který viděl úplně všechno z těch jižních oceánů, něco opravdu nejvíc miluje, že to musí být fantastický. Je fakt, že jediný, co jsem o sendvičích věděl tenkrát v té době, takže je prodávají u nás na rohu, takže jsem si to okamžitě vygooglil, jako, co to je. A pak jsem zjistil, že všechny cesty, které jsem do té doby dělal, byly naprosto fešácký a hrozně jednoduchý. A tam jsem si teprve uvědomil, že cesta na jižní sendviče bude bolet, protože za prvý se tam pluje 7 dní v kuse, na zpátek je to proti proudu a proti větrům, takže je to 8 dní. Pluje se samozřejmě Drakeovým průlivem, takže je to dost šílený. A hlavně vystupování na těch jednotlivých ostrovech, protože sendviče jsou ostroví, je strašně problematický, protože tam nejsou pláže. Takže vždycky se tam musí hodit lana a po těch lanech šplháte, těma 20 kilama na zádech, pod sebou máte nějakou hloubku a občas se povede, že do té vody spadnete, což při té teplotě, těch 0 stupňů, co ta voda má, není vůbec nic moc příjemného. Mně se to stalo 3x, byl jsem potom jmenovaný jako předseda klubu potápěčů bez neoprenu pod svých kolegů, protože to bylo opravdu šílený. Nicméně bylo zajímavé, jak v tu chvíli člověk uvažuje. Vůbec neuvažuje o tom, že by se mohl utopit, nebo něco takového, ale uvažuje, kolik peněz jako ten má na zádech jako, a že už neudělá ani fotku, jak když se mu to zničí. Náš kezký byl vždycky poblíž Zodiak, to znamená nafukovací člun, který mě vyzvednul. Takže sendvič je naprostá nádhera a my jsme měli ještě to štěstí, že jsme tam byli jako první Češi, který vůbec na tomto soustroví vystoupili, což pro mě bylo úžasný. A pak tam byl maličkatý ostrov a tam já osobně jsem vylez jako 11. člověk v historii toho ostrova. A když víme, že tuším, že na měsíci jich bylo 12, tak je to bomba, jako obrovská.
0: No moc stop tam tedy lidských není a zanechal je tam i Václav Šilha. Najděte si mezi tím třeba, když budeme zase hrát, kde přesně sendvičoví jižní ostrovy jsou. Já jenom připomenu, že jsou pojmenovány po prvním lordu admirality 4. hraběti ze sendviče. Jinak Sandwich je malé městečko v Anglii, takže ta spojitost tady je. Nebudeme se tomu věnovat víc, ale proč vlastně zrovna na takové ostrovy, kde ani lidi nejsou, co se tam dá fotit z té zvířeny?
1: Tam to snad ani nebylo kvůli zvířatům, tak samozřejmě třeba je tam největší kolonie tučňáků na světě, což je 2,5 milionu kusů, je to prostě něco úžasného. Ale nás tam spíš lákala ta naprostá samota, ta věc, že takhle nějak vypadal svět ještě předtím, než jsme do něj začali zasahovat my. A je to tam patrný na každém kroku, prostě ty zvířata se nebojí lidí a pro mě to byl neskutečný zážitek se dostat nikam, kde vím, že ještě ta západní kultura, nebo v podstatě veškerá kultura nepronikla. Takže je snad kvůli tomuhle, nejenom kvůli těm tučňáků, protože tučňáků už mám nafocený opravdu tuny.
0: Sandwichovy ostrovy krásné, jak to vypadalo dřív bez lidí, ale vlastně on ten střed civilizací tě potkal na spoustě destinací. Já teď sahnu do kufříku a vyndám zapalovač. A tím narážím na jednu příhodu, když si zkoušel v Amazonii, jestli tam dokáží rozdělat oheň bez téhleté rekvizity.
1: Ano, to bylo strašně zajímavé, protože my jsme byli u kmene Huarany v Ekvádoru, což je kmen, který byl objevený v roce 1956, takže opravdu nedávno. My jsme tam tenkrát byli ještě s lidma, kteří natáčeli film Civilizace, a jelikož já už jsem v té vesnici byl, tak jsem tam dělal průvodce. A když jsem fotil, tak jsem se zeptal jednoho mladíka, jestli by nebyl tak hodnej a neukázal mi takový to tradiční rozdělávání ohně, to tření v podstatě toho dřívka, suchou kůru. On naprosto nadšený, že mi to ukáže, tak to vzal do ruky a začal třít. Třel 5 minut, 10 minut, 15. No a po 20 minutách jsem mu podal zapalovat, že to bude rychlejší, jako protože strašně zajímavý, jak strašně rychle ty dovednosti, které oni měli tisíce let, pod nátlakem té naší civilizace mizej. Nicméně je tam jeden hodně větší problém, že oni velice rychle ztrácejí nejen v podstatě tam ty dovednosti, ale oni ztrácejí i znalosti. A znalosti o všech možných bylinách, květech, stromech, které jsou léčivý. Nám, jestli nám tomto uteče, tak můžeme zkoumat dalších 500-400 let, než se dostaneme k tomu, co oni dneska naprosto bezpečně vědí. Ale je to otázka, jestli vůbec někdo bude chtít tam s nima strávit, já nevím, rok, dva, tři, něco se od nich naučit, anebo jestli to zmizí v nenávratu, tak jako zmizelo v nenávratu dneska spousta dalších věcí, o kterých už nic nevíme.
0: K téhle myšlence nemám co dodat, takže rozvineme si ji ve svých hlavách při další písničce. Řekl nám to Václav Šulha, uznávaný fotograf, se kterým jsme v pořadu Na cestách.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Václavem Šilhou jsme na cestách. Je to fotograf, kterého můžete znát i z řady knih. Některé jsme už možná nakousli. Spoluautor Divoké planety, Afriky v nás, ale také jednoho cestopisu, který jsem měl v ruce jako porotce, a tady došlo k jednomu zajímavému paradoxu. Já teď mám obě dvě knihy před sebou a budete se divit, vážení posluchači pořadu Na cestách. My jsme s Václavem Šilhou oba dva na vlnách. Mně vyšla kniha nakladatelství Jota Na vlnách s Petrem Voldánem a krátce poté, rok dva, vyšla kniha Na vlnách Václav Šilha, Alena Štráfeldová. Takže na rozdíl od tvých vln, ale já to nemám o cestování na vlnách, i když je tam něco také z Malty anebo o severní mořské cestě na ledoborci, ale u tebe jsou to ty cesty opravdu hlavně kolem moří a kolem vod.
1: Je to tak, já jsem to zjistil taky, že máme shodný název knih. No ano, je to všechno o, dejme tomu, nějakých půl roce na vlnách právě v jižních mořích. Takže tam jsou tři cesty, na jižní Georgii, do Antarktidy a potom na jižní Sandviče. To je ta kniha, kterou jsem tam doprovodil, protože já jsem spíš fotograf, nebo takhle, jsem fotograf, ne spisovatel, proto mi s tím pomáhala Alena Štefelová. To hlavně víceméně fotografická kniha, kde je pár textů, spíš takový to, jak mi bylo blbě po cestě a tak.
0: Na to se ještě zeptám, jak snášíš ty vlny, ale mě zaujalo, že jsou tam hlavně černobílé fotografie.
1: Ano.
0: Nebo jenom asi.
1: Jsou tam jenom černobílé fotografie, protože já už jsem samozřejmě, dneska už je to dost jednoduchý, že člověk to, co vyfotí, vidí okamžitě poté. A při té první cestě jsem fotil jak samozřejmě zběsilej, protože to byly věci, které jsem v životě neviděl. A večer jsem přišel do podpalubí a tak jsem si mi dal počítač, přehrál jsem tam ty fotky a říkal jsem si hezký, jako barevný tučňák, no dobrý, další barevný tučňák.
0: Potom tučňák je barevný dvěma barvama, ne?
1: Ne, on má bílou, černou, žlutou, červenou, jako pak, že to je podle druhu samozřejmě. Jako. A Peťko se na to koukal a říkal jsem si, jako dobrý, tady zase 100 barevných tučňáků, že jo, a tamhle barevný ledovec, jako říkám to, ale není to ono, není to vůbec ono. A já si pamatuju, když jsem viděl ty fotky od těch výborných cestovatelů, opravdu cestovatelů v roce 1930, tak prostě měli něco v sobě, nějakou hloubku, kterou já tam vůbec nedostávám. Jako. A pak, protože Jerome Ponce má obrovskou knihu na té lodi, tak jsem si vzal namátkou do ruky v podstatě nějakou knihu a říkám, to je přesně ono. Čím to je, že on to má tak výborný a já tak podivný. A pak mi došlo, já jsem hodně bystrej, že on má ty fotky černobílý a já je mám barevný. A když jsem to převedl do černobílý, tak najednou ta fotka splňovala to, co jsem tam chtěl dostat. Můj pocit z té krajiny. Proto jsou černobílí. Je to jenom o mém pocitu.
0: Pojďme za hrou světel a stínů, pojďme do Španělska, protože mě hrozně zaujaly fotografie z akce, na které si fotil na festivalu, který je o světle a o zvířatech.
1: Ano, je to festival Las Luminarias, který je ve Španělsku nedaleko Madridu. Bylo to v době, kdy byl covid a já neměl odvahu si koupit letenku někam dál, protože oni to rušili, pak to zase povolili, pak to zase rušili a bylo to opravdu šílený doba, nejenom pro mě, ale pro všechny. No a zaujala mě tato slavnost, protože já jsem si vždycky myslel, že dlouho jsem si myslel, že cokoliv exotického leží až někde v subsaharské rovině, tam někde. A pak jsem najednou zjistil, že ve Španělsku se koná slavnost každý leden a je to o tom, že v takové malinký vesničce se vystavějí obrovský fatry a přes ně asi hodinu a půl přeskakují koně. Je to nesmírně zajímavý, je to jejich zvyk, který se tam traduje asi 700 až 800 let zpátek, úplně původně, přesto přežili oslíci. Nicméně dneska už je to o koních. Rád jsem taky k tomuhle dodával, že to není o trápení zvířat, že to nemám samozřejmě rád, protože je tam jedna věc, koně, když budete do něčeho nutit a on to nebude chtít, tak to v životě neudělá. To jsou koně, kteří jsou na to zvyklí. A pak tam jsou samozřejmě koně, kteří nechtějí, tak to obcházejí obloukem. Ale pro fotografa je to opravdu něco úžasného.
0: Ten festival má vlastně ukázat se stovkou koní, jezdců a ohňů, jak se při stalet starém zvyku chránila hospodářská zvířata.
1: Ano, očista ohněm, to bylo v podstatě dřív asi běžný, a ono to nebylo jenom ve Španělsku, no v podstatě to by jako zasáhlo víceméně celou Evropu. Takže tím způsobem oni tomu přistupují, berou to jako svoji tradici, i samozřejmě se proti tomu zvyhá obrovská vlna nebole, jak už dneska bývá. A chtějí to zakázat, oni se tomu smějou s tím, že prostě se nestalo, že by se tam byl nějaký úraz koně nebo co takového. S tím ovšem, že takhle funguje víceméně celý Španělsko, že zkuste Španělům zakázat cokoliv od koridy počínaje až běh pamplonou, jako jo, to prostě je to nemyslitelné. No a potom se k tomu přidává, když si vyfotíte tomu tu věc, tak tradiční pohostinnost Španělů jako takových, protože když ten běh skončí, tak oni na těch ohních v ulicích začínají píst maso a pít víno a to je úplný masakr a to jsem tam byl hrozně rád a byl jsem tam si do 5 do rána.
0: Tak to je určitě úžasná zkušenost, úžasná cesta. Bylo by fajn se tam vypravit. Máte to třeba i z pořadu Na cestách s Václavem Šilhou jako tip na nějaký výlet. Španělsko není zas až tak daleko. A my se teď podíváme zase o kousek dál. Já mám ještě další rekvizitu, kterou jsem si přivezl ze země, kde jste možná také byli. Ono se to identifikuje trochu špatně, ale vysypu teď z koženého pouzdra figurky šachové, je tam i šachovnice a napovím, že jsme v Mongolsku.
1: Ano, moje milovaný Mongolsko, já mám Mongolsko strašně rád. Mongolsko jsem poznal tak, že jsem externě pracoval pro zoologickou zahradu a měl jsem tu možnost jet třikrát s koněma převalskými fotit vypouštění koní převalských, což je úžasná záležitost, protože vidíte naprostou profesionalitu lidí od koní, který převážejí 4 koně přes půlku světa. Úplně úžasný. A vy máte tu možnost to fotit. A tam jsem se do toho Mongolska zamiloval, protože je to země, která je nesmírně pohostinná, obrovská, nádherná. Takže pak jsem začal do Mongolska jezdit sám. A pak jsem si říkal, protože když jsem už fotil ty lidi, to už bylo v takový tý, já jsem si říkal, že zvířata nejsou všechno, že bych taky mohl zkusit fotit lidi. A pak bylo úplně úžasné, jsem si vymyslel věc, že bych měl jet za skupinou lidí, kteří se jmenou Catan, a jsou to poslední pastavci sobů víceméně na světě. Což je všechno v pohodě, akorát mě tam zarazilo, že když tam pojedu, je to na severu, nebo na severu, je to v podstatě, ano, ne, je to na severu Mongolska, a je to hranice s Ruskem, že když tam pojedu v letě, je tam strašně moc moskytů. A já ty moskyty fakt nemusím jako nějakým zvláštním způsobem jako mít pořád u sebe. A hlavně tam psali, že když jich je opravdu hodně, že z toho blázně i ty soby. Jako, tak jsem si řekl, že to se rozmyslím. No a potom další věc, že bychom tam museli 3 dny na koni, protože to je všechno rozblácený, tak to jsem odmít, protože já jsem na koni jel nejvíc asi půl dne a pak jsem 14 dní nemohl chodit, takže jako to jsem jako řekl, že to nebude to nejlepší. Takže jsme tam nakonec jeli v zimě, což šlo, protože jsme jeli přes zamrzlý jezera, přes zamrzlý řeky, takže to bylo hodně rychlejší. Akorát těch minus 45 mě trošku rozhodilo, nicméně já jsem si říkal, jsem věděl, že oni bydli v takových tipí. A říkám, fajn, tak nám dají nějaký fajnový tipí a budou tam kamínka, my to vytopíme. Týpí nám fakt dali, nám třem fotografům, akorát to úplně nejhorší, co tam mělo, takže s dírama do střechy, byly tam plechový kamínka, takže žádná litina, která by držela teplo. A my, když jsme v noci topili, my jsme se střídali, my jsme měli takový v podstatě služby u těch kamínek, tak jsme to vytopili na jako nádherných minus 20. Ale zase na druhou stranu, jako těch Catanů je posledních 300 a opět je to taková ta věc, že vím, že když tom to bude chtít asi jednou vidět nebo vyfotografovat, můj vnuk už nebude mít šanci. Ty lidi už tam nebudou a jsem rád za to, že jsem tam byl.
0: To věřím. Já mám Mongolsko spojené hlavně se zážitkem, na který nikdy nezapomenu. To je volný pohyb divokých koní. To stádo nebylo za takovým převalem vůbec vidět, bylo jenom slyšet. A když se objevilo na horizontu, ta nevázaná fantazie, festival pohybu těch koňských těl, která mířila ke mně, pak se uhnula a pokračovala dál v tom běhu. Něco podobného jsem nikdy neviděl ani na dostizích, ale pro tebe Mongolsko nebyly jenom soby, také orly.
1: Ano, orly lovci, to byla předcházející návštěva Mongolska, protože jsem chtěl vidět i tu komunitu, to znamená orlích lovců, což teda nejsou Mongolci, ale jsou to Kazaši, drtivá většina, kteří žijí nastálo v Mongolsku, v pohoří Altaje. Takže tam jsem se vydal a opět naprosto fenomenální zážitek, protože vidět ty lidi, kteří mají tak strašně blízko k přírodě tím způsobem, je opravdu dneska v Evropě vůbec nevídaný a byl jsem za to hrozně rád. A to samé, co jsi zmínil, prostě Mongolci rovná se koně. Jo, pro ně je to prostě všechno. Jako kůň je pro Mongolce a Kazaši to mají to samé, akorát s orlama. Protože pro ně je v podstatě všechno ten orel. A je strašně zajímavý třeba, protože jsem si říkal, kde ty orly pořád berou, protože těch orlů není jako opravdu úplně tak strašně moc, jsou to orly skalní. A oni používají jenom samice, protože samice je těžší, v podstatě dokáže spíš skolit tu lišku, dokonce když jsou dva ty orly a vyšlou se i tak skolit vlka. A oni mi tam potom vysvětlili, že oni je sice odebírají z hnízda, pak jsou u nich 2-3 roky a potom je zase pouštěn zpátek do přírody, zaříznou kozu, odvážou v podstatě orla, posadí vedle té kozy, aby měl za začátku co žrát a pak odjedou. Já jsem si říkal, jaká asi bude mortalita těch zvířat, protože byli přece jenom od malička zvyklí nějakým způsobem na toho člověka. A ptal jsem se na to, kromě jiného, v zoologické zahradě, což tam jim potvrdili v podstatě, že to je tak 50 na 50. Ale i tak je super, že ty lidi v podstatě nějakým způsobem, ale potom se snaží o to navrácení do té přírody.
0: Pro Mongolce koně, pro Kazachy orly, pro Václava Šilhu.
1: To je strašně těžký, abych zase nebyl takový to jako rodina.
0: Dobře, jsme na cestách, budeme cestovat také za událostí nebo za jevem, kterému se jednoduše říká velká migrace, ale jde tam o miliony zvířat. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jsme na vlnách s Václavem Šilhou, fotografem, a teď bude velká migrace. Já jsem mluvil o milionech.
2: Ano, jsou to miliony. Počítá se, že dneska zhruba 2,5 milionu pakoní, 500 000 zeber a 200 až 300 gazel Thomsonových je přítomno migraci zvířat, která se víceméně děje každoročně. A je to splání Serengeti z tanzánské strany do Masai Mary, což je takový malinký kousíček rezervace v Keni. A ty přechody jsou opravdu impozantní a já jsem strašně moc chtěl ty velké cesty těch zvířat zmapovat. Proto jsem taky strávil v Masai Maře a následně potom i v Serengeti asi rok a půl až 2 roky svého života. Nemám to přesně spočítaný. A fotil jsem a dá se říct, že jsem měl z toho strašnou radost, protože na té kostře, té velké události se děje strašná spousta malinkých příběhů. Malinkých příběhů, které jsou lovy, kde konečně uvidíte ty zvířata něco dělat, přechody těch pakoní přes řeky, lovy krokodýlů a tak dále, nebo útoky krokodýlů. Dá se říct, že tohle nějakým způsobem zdokumentovaný mám a jsem za to strašně rád, i když je fakt, že nedomnívám se, že by tuto migraci tyko mělo cokoliv ohrozit. Jediný, co ji ohrozuje, počet turistů právě v Masai Maře, protože to je opravdu nikdy neskutečný nářez, když okolo lva vám stojí 30 aut dokola v podstatě, a na to se nerad koukám a už radši budu žít pryč.
1: Tomu věřím. Ten pocit vidět miliony pakoní na tahu tou přírodou a překonávat překážku vodní. Já si osobně vybavuji podobný zážitek, když jsem se ocitl uprostřed několika tisíci hlavého stáda sobů na Čukotce, ale miliony pakoní, které se snaží překonat vodní toky, hlava nehlava. Je to nepředstavitelné, jak se fotí taková záplava zvířat.
2: Špatně, protože člověk musí opravdu čekat na tu překážku, protože pak, když ty pakoně fotíte v savaně, tak vidíte akorát na nejvýš hřebety a hlavy těch pakoní. Ale nutno říct, že oni nepřekračují ty řeky, nebo nejdou v milionovém počtu. Oni jsou rozdělení do menších stád, jsou tisícovky, to je pravda, ale nejsou to jako nějaký obrovský stáda. Fotí se to špatně, člověk opravdu musí stát u té řeky a čekat třeba 3 dny, než to stádo dorazí k té řece, a jestli se rozhodne nebo nerozhodne tu vodu přejít, což se taky kolikrát neděje, že se obrátí, leknou si něčeho a utečou. Je to všechno o trpělivosti. O trpělivosti, protože třeba Masai Mara má takových 6-7 přechodů, kde vím, že ty pakoně chodějí. Takže vy od rána jezdíte od jednoho k druhému, pak víte, že je zajímavý, že oni okolo poledne moc nechtějí přecházet, tam spíš leží někde ve stínu, takže potom na večer, takže ráno večer. Člověk musí být opravdu dlouhou dobu, aby se mu podařily nějaký slušné fotky.
1: Takové fotografie, jak na slabší jedince čekají predátoři v podobě krokodýlů, to je podle mě také otázka někdy štěstí a hlavně čekání.
2: Je to vždycky otázka štěstí, ale je to samozřejmě očekání, protože člověk tu náhodu může nějakým způsobem obelstít s tím, když si řekne, že chce, aby viděl lovit krokodýly, tak se tam musí vydat na začátku té migrace, kdy jsou ty krokodýly vyhladovělí po celém roce, kdy opravdu jako na nejvýše žerou ryby, ale v životě nic největšího, protože on nepřechází přes řeku. Takže ví, že tam v podstatě bude takový ten historický, ten vlčí hlad těch zvířat, takže oni se opravdu vrhají v podstatě na cokoliv. No a potom s postupem času, protože je to namáhavý přechod, takže ty mrtvoly těch pakoňů a zeber jsou opravdu po celý dílce té řeky, tak už ani neútočej, takže v podstatě se spokojí s tím, co tam v té řece leží.
1: Zážitky z Afriky. My bychom mohli s Václavem Šilhou povídat hodně a hodně o různých destinacích. Už jsem zmiňoval 6 kontinentů, které navštívil s fotoaparátem, ale my se tak trošku přiblížíme i domů. My už jsme mluvili o tradicích, mluvili jsme o tom, že ve světě mizí tradice. V Mongolsku vznikl nápad, který ale nemá vztah k té cizině, ale dokonce i vztah sem k nám do východočeského regionu.
2: Ano, určitě, protože mě napadlo v Mongolsku, pak jsem ho trošičku promýšlel ještě v Ekvádoru, nápad dokumentovat právě ty mizející kmeny a etnika, a pak, popravdě řečeno, jsem se podíval na stav svého účtu a zjistil jsem, že to nebude až tak jako masový focení, jak jsem si představoval, protože na to nemám peníze, a zkoušel jsem vymyslet něco doma. A napadlo mi, že bych mohl zkoušet fotit kroje, tradice a zvyky v Čechách, ne v České republice. Protože Morava, ať chceme nebo ne, už je nějakým způsobem zmapovaná a ta tradice je tam dlouho, ale na ty Čechy to byla taková popelka. Víceméně nikdo o tom nic nevěděl, nikdo to nějak moc neto, kromě samozřejmě odborníků. No a já jsem si vymyslel to, že se svými kolegy, kterých je 6, protože my jsme obrovský tým na tohleto, uděláme takový velký projekt, která bude vyjde knižně. Děláme to společně s Ochranným slovem autorským a bude to velká kniha, která bude interaktivní, protože tam budou QR kody. Takže na ty QR kody, když zamíříte telefonem, můžete si poslechnout muziku z daného regionu a ještě videa. No a teďko jezdím po Čechách a potím kroje.
1: Fotilo se v České Skalici folklorní soubor Barunka, který má na svých stránkách zajímavé heslo Tvořte s námi tradice. Takže jste tvořili tradice nejenom v České Skalici, ale jsou také litomyšlské a poličské kroje. Na Chrudimsku se to rodilo, takže ty vazby jsou do východních Čech. Dokonce i k Hradci Králové, Kukleny a podobně.
2: Ano, to jsou moje vazby na Kukleny, protože myslím, že každý člověk má v životě, možná je to víceméně věkem, takovým to, že si najednou sedí doma a říká si, ježiš manko, to já jsem byl hloupej, když moje prababička byla ještě naživu a já jsem se mohl ptát na její rodiče, prarodiče, praprarodiče. Já se vůbec nezeptal, já nic nevím. A najednou díky tomuhle projektu vím, jak moje prababička mýho dědy v podstatě bydlela v Kuklenech, byla zelenářka a já díky tomuhle projektu si můžu živě představit, v čem asi chodila oblíkaná, co zřejmě tak poslouchala za muziku a pro mě ten dotyk tý mý vlastní historie a těch mých vlastních kořenů pro mě znamená hrozně moc a věřím tomu, že i ty čtenáře, kteří tu knížku uvidějí, si možná v podstatě něco podobného řeknou se mnou.
1: Je to jednodušší fotit lidové kroje než zvířata v Africe nebo v Asii?
2: Jednoduchý to není. O hodně složitější je samozřejmě fotografie těch krojů a tohle, protože my jsme se rozhodli, že ty fotografie budeme směřovat takového fine artu, se tomu říká, to znamená, že to jsou fotografie, které vypadají jako malba. A další věc, ty kroje musí být perfektní, to znamená, že to nesmí být žádný folklorismus, ale folklor jako takovej, proto tam máme i etnografy, kteří s náma spolupracují a fotíme po muzeích, takže jednoduchý to rozhodně není.
1: Fotografování mě baví, protože si můžu hrát na indiány, orlí lovce nebo třeba gangstry a nikomu to nepřijde moc divný, prohlásil jednou můj host u mikrofonu pořadu Na cestách Václav Šilha.
2: Takhle si hraju, já miluji fotografii jako takovou. A pak, když k tomu dostanu vhodného parťáka, tak je to ještě povýšený někam navíc.
1: Fotograf z příběhy Václav Šilha ukončil svoje povídání a já mám takový pocit, že ne poslední pro pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Moc krát děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Byli jsme na cestách a za týden budeme zase. Těší se na vás opět Petr Voldán.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
2: Co je to za světlo?
3: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
0: A tentokrát se budem ctít sama Šumava.
4: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
5: Lžeš.
4: Co to povídáš?
5: Lžeš. Nevrátíš.
0: Ignis Fatus.
1: Hororový příběh Petry Klabouchové.
0: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Pochoutkový rok.
9: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené. Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 36, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písnice. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křižkovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
1: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
0: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
0: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
0: A trochu té hladké mouky.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
0: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
1: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
0: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
0: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
1: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
0: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
1: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
0: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
1: Přesně.
0: Takže teď co?
1: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
0: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
0: Trochou jenom.
1: Podlejeme troškou vývaru z hub.
0: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
0: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
0: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a osmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřeboval 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo?
3: Jedno polivko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si, ty už polikáš, a ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce, Naděnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najeli jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý, je skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Vy jste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to také naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo,
1: přesně,
2: prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuju pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo života.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme kertům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní. To je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, tak co pak dneska vaříte? Jaké práce jste už stihli na vaší zahrádce? Ukopli jste si při uklízení palec o postel? Klepli jste se kladívkem do prstu, když jste věšeli obrázek? Spadli jste z kola? Vrazili jste do dveří tak, že vypadáte, že vám dal někdo do zubů? Upadl vám nákup, abyste pak uklouzli po rozšlápnutém rajčeti? Napsali jste komplikovaný text na počítači, který jste si v zápětí vymazali? Rozbili jste při mytí 2 skleničky najednou? Do zahradní židle jste si přiskřípli ruku? A když jste koupali psa, tak jste sebou práskli v koupelně a narazili jste si bok? Jestli se vám aspoň jedna z těchto událostí přihodila, pak jste těmi správnými posluchači pro dnešní omeletky. Právě začínají a budou o nešikovnosti. A já doufám, že už víte, že omeletky jsou takové komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Babo rad, jak se z toho vyvarovat, abychom se dostali všichni na druhý břeh. Potkal jsem mnohé z těch, kteří mají svět na podrážkách a většinou říkají, že na cestování jsou nejkrásnější ty návraty domů. Tady u nás je to stejně nejpěknější. Ať se vydáš kteroukoliv světa stranu, tak zakrátko musí zastavit, nadechnout se a pohladit očima všechny ty partie romantické, dramatické i melancholické. A na paletě očí tančí stíny a světla. Krajina plná oblinek a kudrnatých remízků. Krajina jak tělo dívky, smyslně prohnuté létem. Krajina jako žhavá poušť, jak symfonie o písku. Krajina, stopa lásky, zapomenutá světem. Krajina je podle mě právem ženského rodu. Plná překvapení a pak ochutnáš barvy v každé roční době jiné. Já si vždycky ten obrázek mého světa rámuji do vzpomínek. A tak za ta léta v sobě nosím obrazárnu, kam se hrabe Ermitáž, Prádo a Louvre dohromady. Už jsem se tu přiznal, že mám rád solitéry, osamocené statečné stromy v polích, mám rád boží muka u cesty, mám rád písničky křivolakých uliček a střech. A stále častěji si uvědomuji, že my žijeme v požehnaném koutu světa. Pan doktor Mahler kdysi výstižně řekl něco v tom smyslu, jak krajina formuje i povahu lidí, kteří v ní žijí. Ta naše je vlídná, rapsodická, dalo by se říci maminkovská. Netrápí nás bouře, zemětřesení a uragány tak často jako v jiné části planety. V mírné krajině žije tedy i mírný lid. Taková je, či spíše byla i naše muzika, literatura, naše společnost. My se zkrátka neradí pereme a kvetou tu bylinky humoru. I ta naše hymna je vlastně o tom, že je tu hezky. A právě na cestách si to uvědomujeme častěji. Zejména při tom návratu.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

A jak je zvykem, nahlédneme do stránek historie. V roce 1648 v závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko Malou Stranu a Hradčany a zahájilo dvouměsíční obléhání Prahy. Tu statečně uhájili měšťané spolu se studenty. Staré město pak od císaře Ferdinanda III. Dostalo do znaku ruku s mečem, která se chystá hájit otevřenou bránu proti vetřelcům. Tato ruka s mečem je součástí znaku hlavního města Prahy dodnes. Švédové z Prahy odvezli většinu umělecké sbírky Rudolfa II. Nevyčíslitelné hodnoty. Součástí byly předměty jako Codex Argenteus nebo Codex Giga, známá Ďáblova Bible. Dále stovky cenných obrazů italských a vlámských mistrů, soch a podobně. Část této kozisti zůstává dosud ve Švédsku. Část se dostala jako vlastnictví královny Kristýny I. do sbírek Vatikánu. Pouze několik rukopisů se vrátilo do Česka. Ty události z roku 1648 dodnes připomíná nápis na domě na Novotného Lávce a bitvu o Karlův most zobrazuje dioráma v zrcadlovém bludišti na Pražském Petříně, stejně jako socha studenta v Klementínu. My jen dodejme, že to bylo už v době podepsaného míru, o kterém ovšem obránci Praze ještě nevěděli, takže čert už vezme všechny války. V kalendáriu jsem našel i připomínku k vydání knížky, která nechybí či nechyběla snad žádné české domácnosti. Vyšla v češtině, původně ve čtyřech sešitech z finančních důvodů a obsahuje autentické i smyšlené příběhy. Dílčím předobrazem ústřední postavy byla babička Boženy Němcové, Marie Magdalena Novotná Čudová. Když přijela v roce 1825 na Staré Bělidlo, bylo jí 55. V literárním díle jí ale autorka líčí jako starší, aby potrhla její životní zkušenost a moudrost. Ve skutečnosti dožila zhruba 71 let. Babičku psala Božena Němcová v neveselé situaci. Po smrti syna Hinka, který v 15. zemřel na tuberkulózu a kdy se sama musela potýkat s nemocemi, chudobou a policejním sledováním. V této době se zblížila s Májovci, jinak se ale stáhla do ústraní a objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského, kde údajně navrhla náprstkovi, aby na jeho rakev položil trnovou korunu jako symbol mučednictví. Babičku začala psát v Pražské Ječné ulici koncem roku 1853 a dokončila ji zhruba po půl roce. Postupem času se stala jednou z nejúspěšnějších českých knih. Dosáhla více než 300 českých vydání a byla přeložena do více než 20 cizích jazyků. A pro mnoho slavných výtvarníků bylo prestižní, když ji mohli ilustrovat. Jen si vzpomeňte, s kým ji doma máte. Sedeňkem Buriánem, Marií Fischerovou Kěchovou, Adolfem Kašparem nebo Karlem Svolinským. Dočkala se i řady dramatických zpracování na jevišti i ve filmu. Přiznám se, že když vidím ten Moskalíkův z roku 1971 s Jarmilou Kurandovou a Libuší Šafránkovou, se Šámalovou kamerou a Fischerovou hudbou, vždycky mám stažené hrdlo a ten příběh se i po letech dotkne mého srdce. V té dnešní době, kdy si svět koupili peníze, je to najednou chvilka, kdy si člověk uvědomí, že vždycky existuje tón, který přihluší jejich zdánlivé dominantní cinkání moci. Nevím, zda to víte, ale dočkala se i operního zpracování. Nejznámějším je lyrická opera Karla Kovařovice Na starém Bělidle. Libreto napsal Karel Šípek. A premiéru měla přes 125 lety v Pražském národním divadle. My si ale můžeme babičku po čase zase připomenout v mnohem lehčím žánru, protože se inspiroval i Ivan Mládek.

Každý mám v sobě atlas, který je plný neprobádaných územích, označovaných kdysi na mapách jako His Sunt Leones, zde jsou lvy. A celou lidskou historii procházejí i odvážní badatelé, kteří to místo usilují objevit. Myslím, že vám hned vytanou na mysli jména jako Hanzelka a Zikmund, Emil Holub, těm znalejším třeba také Ingriš, jehož písničky třeba Niagara znějí u táboráků dodnes. A nechoďme daleko, vždyť určitě rádi posloucháte i rozhlasového kolegu Petra Horkého, který kromě cestopisných zajímavostí pro své posluchače objevuje i zapomenutou pevninu životních hodnot. Někteří se dokonce stali náčelníky domorodých kmenů, například Jan Eskimo Belzl ze Zábřeha, eskimáckých inuitů. Já znal jednoho osobně, to byl zase čestný indiánský náčelník Kikapů, báječný Mila Stingl, který procestoval více než 150 zemí a domluvil se 17 jazyky, takže pohovořil stejně s Fidelem Castrem jako s Dalai Lámou. Ale tím úvodem si jen připomenout dvě málo známá dnešní cestovatelské výročí. Dodnes je uznávaným zdrojem informací cestopis s celým názvem Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestíny, to jest do krajiny někdy židovské země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, která už to cestu s pomocí Pána Boha Všemohoucího šťastně vykonal Woldřich Prefát z Vlkanova, léta páně 1546. No, ten cestopis patří mezi nejlepší, respektivně nejpřesnější cestopisy té doby nejen v Čechách. Zajímavostí je, že Prefádo se psal až odstupem 20 let od své cesty na naléhání přátel. A dokázal čtenáře zaujmout i dramatickými epizodami, jako byla mořská bouře nebo námořní šarvátka s tureckým loďstvem. Díky jemu však byly zaznamenány i památky, které pak časem zanikly. Podnikl i další cesty po Evropě, pěšky, ale pak v Praze na Uhelném trhu zdědil dům a založil zde dílnu na výrobu měřicích přístrojů a astronomických a matematických pomůcek. Když tu 26. července 1565 zemřel, bylo mu 42 let. Přiznám se, že moc mi neříkalo ani jméno Leopold I. Berchtold, hrabě z Uherčic, což byl ovšem moravský šlechtic, lékař, sestavatel, filantrof, který patřil k nejvýraznějším postavám moravských dějin přelomu 18. a 19. století. Také jsem o něm našel, že mluvil německy, španělsky, latinsky, italsky, anglicky, francouzsky, řecky, arabsky, persky, hebrejsky i portugalsky, přičemž řadu jazyků se naučil právě na cestách. Vydal se do severní Afriky i Malé Asie, kde bojoval proti přetrvávajícímu otroctví a pochopitelně zcestoval Evropu. V Paříži byl přítomen popravě Ludvíka XVI., v Portugalsku zase brojil proti bíčím zápasům. Zabýval se intenzivně lékařstvím a fenoménem klinické smrti. Patrně ho ovlivnil osud jeho bratra, který údajně zemřel na mor a byl pohřben do rodinné hrobky. Ovšem diagnoza byla mylná. Po čase, když byla hrobka otevřena, bylo u vstupu nalezeno torzo jeho tělo s okousanou paží. Není divu, že tento hrůzný zážitek ho pak provázel celým životem. Vstával ráno ve 4, pracoval do půlnoci, věnoval se šlechtitelství, sadaství, propagoval očkování proti nešťovicím. Staral se o bezpečnost práce, bezplatně praktikoval lékařskou praxi pro chudé. A začal v obcích zakládat školy a vyhledávat pro ně učitele. Podporoval sirotky. V zimě poskytoval jeden vytápěný pokoj na zámku chudým a vyplácel odměny těm, kteří někomu zachránili život. Zpracoval předpisy pro záchrannou službu, nechal zhotovit nástěnné tabule, na níž podal instrukce k předcházení nemocí nebo negativních následků plynoucích z povolání řemeslníků a dělníků. V jeho pokynech se dočteme i o záchraně tonoucích a ošetření ran pokousnutí psem, stejně jako o prevenci moru. Podílel se na založení vlasteneckého, tedy dnes Národního muzea v Čechách. A už za napoleonských válek založil hrabě Leopold Berchtold na zámku v Buchlovicích nemocnici, kde byli ošetřováni nejprve vojáci, ale po skončení bojů bezplatně také civilní pacienti. A těch bylo za dobu, co nemocnice na zámku fungovalo, přes 1200. Nemocnice byla na svoji dobu velmi moderně vedená. Pacienti byli rozděleni nejen podle pohlaví, ale i podle nemocí a společenského postavení. O jejich léčení byla vedena důkladná dokumentace.
Rozsáhlá filantropická činnost Berchtoldovu rodinu uvedla do značných dluhů, kdy dokonce hrozil odprodej panství známému židovskému bankéři Salomonu Rothschildovi. Roku 1809 byl jmenován inspektorem vojenských nemocnic Hradišťského kraje. A právě tato funkce se mu stala osudnou. Při inspekci v nedalekém velehradském lazaretu se nakazil tyfem od francouzského vojáka a umírá 26. července 1809 na loveckém zámečku na Smraďavce u Buchlovic, kde několik posledních let žil a kde roku 1805 založil sedné lázně, nesoucí dodnes jeho jméno Leopoldov. Tak vidíte, kam všude nás cesty zavedou. Ale další obrozenec, František Ladislav Čelakovský, uměl připomenout, kde všechny cesty končí. A to tak, že to zpívala při koncertech Spirituál kvintetu i po střechu vyprodaná Lucerna. A to i po více než

0: svatá pravda. Povídáme si dnes o cestách, ale pro nás vedou cesty prázdnin a dovolených nejčastěji za hranici všedních dnů. Díky mnoha úžasným programům v televizi už jezdíme poučení třeba i do tajemného Orientu. Kdo měl možnost se toulat orientálním tržištěm, jistě potvrdí, jak působivá je jeho atmosféra. Vůně vystaveného koření, opodál se draží čerstvě ulovené ryby a tady keramika pro turisty, nezbytné smlouvání, kdy prodavač z vás udělá banditu, necitu, díky jemuž umřou jeho údajně nemocné děti, ale nakonec se sejdete na polovině původní částky a obě strany jsou spokojeny. Jak oceníme potom stín v úzkých uličkách a chuť kávy tak silné, že ji pijete jen namáčením jazyka, na kterém ovšem ještě dozdrává chuť čerstvě utržených fíků a sladoučkých datlí. Jenže i tady vám může Hvězdná noc nečekaně zvednout adrenalin, jak dokládá vzpomínka přítele, spisovatele a kolegy dobrojitrníka Františka Nepila, kterou si nikdy o prázdninách nenechám ujít.
1: Jistě si umíte představit, že první noc v cizině vyvolává stejné vzrušení jako noc svatební, či kdysi noc svatojánská, filipojakubská, či noc na Karlštejně. Nejvyšší stupeň vytržení budí ovšem první noc právě v takové zemi, jako je Turecko. Tam se zasoukáte do spacáku a začnete si vyprávět ne o tom, jak je krásné turecké pobřeží. Vyprávíte si, jak skvělá byla ocel na tureckých šavlích, neboť nebyla kalená obyčejnou vodou jako naše ocel. Byla prý kalená v lidské krvi, a to tak, že čerstvě ukutou šavli, rozžavenou do běla, vnořil zbrojíř do hrudi živého člověka, samozřejmě nevěřícího, a kov se prý nasytil přírodním uhlíkem, jenž dělal tu kvalitu. V tom okamžiku si ovšem vaše žena uvědomí, že to, co stojí pár kroků od autokempu, je zřejmě výrobna šavlí. A že by nic za to nedala, kdyby se v noci ozval hlas polnice či bubnu a zalarmoval všechny místní občany k brigádnímu svodu zahraničních turistů do šavlárny. A teď si představte, že okolo 3 hodiny noční se opravdu ozvaly zlověstné údery na buben. Nejdříve jsme mysleli, že nějací pubescenti dělají prostě výtržnost, ale rány nepřestávaly a blížily se k našemu stanu v podivně hrozivém rytmu. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nevěděl jsem, co se děje, ale každopádně se ve mně probudila mužná odvaha. Dej mi nůž, řekl jsem ženě, zadarmo naše životy neprodám. Jenže ve stanu byl takový čurbes, že jsme nemohli najít nic, natož nůž, a tak jsem se rozhodl pro historicky osvědčené české řešení, že se bránit nebudu, že se necháme odvléct, že nás snad někdo včas vysvobodí, vždyť jsme sakra příslušníci národa, který dal světu Komenského, Janáčka a Prazdroj. Když jsme se odvážili ze stanu, bubeník už pochodoval ulicemi městečka, okna se rozsvěcovala, stany, ve kterých spaly turecké rodiny, svítily už chvíli, ale nedělo se absolutně nic. A tohle se opakovalo noc co noc. Noc co noc jsme se nevyspali a teprve 4. den jsme zjistili, že jsme přijeli do této země v měsíci Ramadánu, kdy vyznavači islámu nesmějí vzít od východu slunce do západu nic do úst. Jíst a pít smějí však v noci, a proto je bubeník budí ze spánku, aby se mohli nasytit a napojit na celý den dopředu. Budili jsme se samozřejmě s nimi a když už jsem byl zhůru, chtěl jsem taky něco pojíst. A to mi zůstalo. Ramadán jsem zažil před 15 lety, ale od té doby se okolo 3 hodiny ráno probudím, chvíli civím do tmy a poslouchám, jak mi žaludek vyvádí. No a pak si otevřu chladničku. Jenže Ramadán trvá jen měsíc, kdežto mě to drží od ledna do prosince a tím pádem nemohu schodit. Kdybych nebyl bývalý do Turecka, byl bych k nerozeznání od Vlastimila Harapese, Svatopluka Beneše a Oldřicha Kajzra.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Tak do Orientu a do antiky nás pozvala Jana Schneiderová, ale my se vrátíme domů. Nevím, jestli někdy míváte taková prázdninová či dovolenková hnutí mysli, že už konečně třeba i na chalupě aspoň trochu uklidíte. Bože, kde se ty krámy pořád berou? Jsou to lapače prachu, ostuda a už tu pro ně není k hnutí. O tom, co se děje, když začnete třídit třeba knížky, jsem tu mluvil. Pro pána, tuhle jsem četl jako kluk. Tahle ještě státové knihovny. No jo, a tady jsou Biglesovky, jak by mohly chybět. A Jirotkův Můj se psem, taky si ho musím přečíst znovu. A tady toho Orwella taky. A tak nejen, že s každou knížkou aspoň malou chvilku listujete časem, ale zjišťujete, že to, co bylo bezbřehou vzrušující fantazií, science fiction, tak to je dnes normální přední věc. Normální ale není, že před vámi se vrší kopce titulů, ke kterým se musíte určitě vrátit. Takže budete muset žít, jak jsem konstatoval, tak zhruba 150 let. To je ta lepší zpráva. Ale další tygr vzpomínek na vás skočí z prales a zaprášených krabic, které také začnete probírat. Až se vám srdce sevře, když nečekaně objevíte vzpomínku na první rande, kamínek z antiky, staré autíčko, panenku nebo maminčin kapesníček. A co je to tady pro pána fotky? Ty jsi myslel, že jsou ztracené, a oni ne? Tady jsme s vnukem Kubou u moře, tady malá Tereska s ovečkou a tady táta v legionářské uniformě. A tahle nádherná kočka, to není filmová herečka, to je maminka, když se s tatínkem potkali. A tady jsme s Vojtou, Viktorkou, Valinkou na Palamidách v Řecku. Fotky. Myslím, že ten úklid je jedna z mála příležitostí, kdy se k ní můžete dostat. Když si loknete sladkého času, který už uplynul. Když se podíváte kdykoliv na cestách kolem sebe, určitě zahlednete někoho, kdo mačká spouč fotoaparátu, digitální kamery, ale nejčastěji nejspíš na mobilním telefonu. Jinou moderní technologie značně usnadňují naši registraci vzpomínek a zážitků. Ale jen málo kdo po nich v tom všednodenním schonu sáhne. A tak nám vás právě při úkladu vypadne občas obrázek malého Ondry a Petra, jak ochutnávají slanost Černého moře. V duchu pohladím sametovou hlavu našeho psa Antíska, který přibíhá z posekané louky. A tamhle, to je památka, jak jsme ochutnávali řecké speciality u Tomise v Tolu. A ten tlouštík v plavkách vedle mé ženy, to nemůžu být přeci já. A tohle je datlový trh v Tunisu. A nekonečná písková pozvolná pláž. A ani nevíte jak. Vaše oči hladí kadeze zapomenutého života. A tak si najednou nad těmi snímky říkám, kolik času, vůní, chutí a pocitů se vejde do zlomku vteřiny, který má k dispozici u závěrka foťáčku. Kde jsou ty doby, kdy se používala takzvaná hlavodržka? To byla taková nenápadná konstrukce, která vám držela hlavu v klidu, ještě když byly dlouhé expozice, kdy držel fotografíčko a počítal. A už se těším teďko z toho, že díky těm technologiím znovu potkávám ty, které jsem měl rád a oni měli rádi mě. Že se zas procházím časem, o kterém se zdálo, že už pominul. Tahle cesta sice způsobí obvykle to, že vůbec není uklizeno. Ale vám to najednou nevadí, protože se vám dušička trochu pousmála. No tak se také račte usmívat. Pozor, vyletí ptáček.

0: Cestování je jediná věc, kterou si koupíš a udělá tě bohatším. Pravý moudrý citát. O tom ovšem věděl své i báječný herec Miroslav Horníček, tak snad neuškodí, když si ho připomeneme.
1: Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl. Nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu. Kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to... A kromě toho taky... To je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože... No jo, no... Třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím. To je ohromně velmi. A mě nejen tohle dělá starosti. Já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety. A na konci týdne jsem si řekl, tak, tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, ne? Jo? Je to tak. No. A tak já to počítal 5x za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupujou a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo 2 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů, a nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtení. To, co bylo v kufru a to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí, to je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád, když já jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, a já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

0: Mým prvním dnešním milým hostem je přítel a výtečný zpěvák Karel Kekeši. Kdyby se dalo cestovat časem, jistě by si ho povolal některý z faraonů, jak tomu bylo kdysi zvykem, aby mu zharmonizoval duši, protože ovládá i alikvotní zpěv. Dobré jitro, Kájo, slyšíme se?
1: Slyšíme se, krásné dobré jitro, Františku, samozřejmě i milým posluchačům, krásné dobré ráno.
0: Ale já myslím, že mnozí posluchači nevědí, oč jde, když říkám alikvotní zpěv. Šlo by nabídnout jí takovou malou ukázku té pěvecké techniky úvodem?
1: No tak jdeme na to.

0: Dobré ráno.
1: No super, tak ty flétničky, opravdu to při tom zpívání hraje Kájovi v hrdle. Já ti děkuji, že jsme okusili drobek z Faraonova stolu, ale já se tě chci zeptat, na kterou ze svých skutečných cest ty vzpomínáš?
0: No samozřejmě, nejraději vzpomínám po revoluci, když jsem se konečně podíval k moři, takže Itálie s bezvadnými lidmi a samozřejmě Paříž, tam mě uchvátila.
1: No a slyšel jsi tam třeba tu Edith Piaf, když jsem se večer zastavila, úplně jsem tam tu Edith Piaf slyšel. Je to zvláštní, má atmosféru.
0: Měla atmosféru, nevím jak dnes, ale byl jsem nadšený z památek, z lidí, z jídla, hlavně z těch šanzonů a z toho všeho. No. Dýchá to tam opravdu, tou Edith.
1: Jak ti chutnalo v Thajsku?
0: Tam bylo výborné jídlo. Já nesmím, protože mám pálení žáhy, tak nesmím pálivé, ale Tajci všecko dělají pálivé. Za celou dobu, co jsem tam byl, nepálila mě žáha. Prostě kvalita, úžasný lidi, úžasný jídla.
1: Bezvadný. Já si velice vážím i toho, že ty vlastně jako charita cestuješ za klienty domovů seniorů a prospíváš jejich duší tím, že je takzvaně prospíváváš. Co to znamená?
0: Není to tak doslova prospívávání, ono je to zpívání s nimi. Já jim zpívám písničky jejich mládí a dostávám je zpět vlastně do těch krásných chvílek, kdy byli zamilovaní, kdy něco hezkého prožili, a zpívám jim lidové písničky a 60. léta a oni se rozáří a chtějí, abych znovu co nejdříve přišel a vidím ty jejich očka, jak prostě září prostě. Je to nádhera, naplňuje mě to, je to moc milé.
1: No my jsme spolu zažili některé besedy společné, takže já to můžu potvrdit. Víte, tam je to lidé samozřejmě v tom starším věku mají spoustu problémů. A tak třeba, když na tu besedu přijdou, tak je vidět, že potřebují jenom zase ochutnat trošku něco jiného času. A když se loučíme potom, tak už nejsou smutní. Oni si vzpomenou jenom na mládí. A ten zpěv má vůbec svůj příznivý dopad na organismus. Že jo? Takže myslím si, že tuhle tu zkušenost máš taky. Hele, pomáhá zpěv i tobě, když je ti ousko?
0: No samozřejmě, Frantíku. Zpěv mě provází od mala. Já jsem si myslel, že jsem vždycky potrkaný. Protože i v těch nejtěžších chvílích, třeba na vojně, já jsem si pořád zpíval, je to ventil, který mě vždycky dodával prostě sílu žít dál a chuť žít dál. Mm-hmm.
1: Karle, já ti moc děkuju, že jsi dneska s námi vstával. Přeju ti milostivé léto. A ty víš, že mám moc rád jednu písničku z tvých cest. Ona není vůbec jediná, ale já tě teď o ní poprosím. Ty víš, jakou mám na mysli, Zoru, viď?
0: Samozřejmě Zora.
1: Tak prosím.

Teď jsme se dostali k moři. Já jsem si vzpomněl na takový krásný příběh, jak jde poutník po pláži a říká: pane Bože, ty říkáš, že seš pořád se mnou a já tě nikdy nevidím. A najednou se ozve hlas a on slyší: otoč se, vidíš, v písku jsou dvoje stopy. Říká: ano, ano, ale tady jsou jenom jedny, tady jsi mě opustil. Říká: ne, ne, co jsem ti, chlapče, přes ty kameny nesl v náručí. Bo takové je moře života. V každičké vlně radosti i smutky. Každá je hluboká a žádná přes míru. Lehce v ní plavou tvé zlé i dobré skutky, nežli se rozplynou na pláži vesmíru.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Francie nařídila kvůli lesním požárům další evakuace. V Česku mělo loni pracovní úraz víc než 630 tisíc lidí a vodní slalomář Přindiš získal v americké Oklahomě zlato, je mistrem světa. Počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím pomáhají s ničivými lesními požáry taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk. Víc než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, jestli utrpěli pracovní úraz, rozhoduje zaměstnavatel. Říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
2: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
0: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. 76-letý herec a komik si převzal ocenění v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni. Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravsko-slovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí například Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Akce začne v 9 hodin. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. Ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
3: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou polojasná až oblačná, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín už odklidili následky noční nehody na kilometru 41,5 na Lanovém mostě. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně směrem na Prahu je omezení po další nehodě. Za sjezdem na Ejpovice na 65. kilometru v noci havarovala dodávka s karavanem. Je tam zavřený pravý pruh. V Praze u Motolské nemocnice brzdí provoz nehoda, objíždí se to Kukulovou ulicí a na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Mohelnice se v obci Linhartice srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno s Františkem Novotným.
5: Cest je jak zrnek písku. Moře čas stopy smívá. Čas sladkých ztrát i zisků tajemnou píseň zpívá. Zhoupni se na vlnách léta, hned nahoru, hned dolů. Zkus snít o cestách světa, kde šli jsme chvilku spolu. A tak vás všechny tuze rád vítám do poslední hodiny letošního posledního červencového nedělního Dobrého jitra, které posloucháte na dvojce Českého rozhlasu a připojené sesterské stanici Pohoda. Svatá Markita už 13. vhodila srb do žita navzdory tomu, že na jeho úkor přibývá betonu a asfaltu. No, taková je doba. Na obraze červencové krajiny však zlatá, zaplať pán Bůh, nechybí. Takže díky všem, kteří se o to zasloužili. Zlatá, která se mění na pecný chleba na ošatkách, má větší cenu než ta s puncem označujícím ryzostkovu. Ten se, kdyby došlo na lámání chleba, vyrukousat nedá a kdyby se vlády ujal hlad, myslím, že vím, po čem by každý raději sáhl, až bude na stole poslední krajíc a vedle cihla zlata. O svatej Aně sedlák si žita nažne. A zvyšují-li mravenci na svatou Anu své hromady, lze očekávat tuhou zimu, praví staré pranostiky. Tu nejznámějšími asi napovíte svatá.

Tak dlouho slavnost trvala, ale myslím, že by na tom někteří nebyli tak špatně. Známý z té doby je zejména likurgu, skleněný pohár, zdobený na povrchu vybrušovaným plastickým vzorem. Je unikátní použitím figurálního motivu znázorňujícího trátského krále likurga, který byl potrestán za to, že potlačoval kult boha Dionýsa. A tohle jsem se ještě o poháru dočetl. Pozoruhodná je schopnost jeho tedy měnit barvu. Zatímco na denním světle se jeví jako zelená, při osvětlení pod vhodným úhlem se rozáří jasně červeným zbarvením. Odstín se také mění podle tekutiny, kterou je pohár naplněn. A tento efekt je způsoben tím, že do litého skla bylo přidáno práškové zlato a stříbro. Kovové nanokrystaly o rozměru okolo 70 nanometrů vytvářejí koloidní vrstvu, která dokáže měnit vlnovou délku světla pomocí kvazičástic plazmonu. Tak doufám, že je vám to jasné. Ono to prý pomáhalo i poznat, zda je nápoj otrávený. Likurgův pohár je ovšem populární literatuře hlavně používán právě jako důkaz toho, že staří Římané už znali nanotechnologie. Pokud vás prázdninové cesty zavedou do Londýna, tam je pohár k vidění. A další příběhy z historie a další prožitky vám budou přinášet další navštívená místa na každém kroku, kam zavítáte. A cestování samozřejmě bude hrát prim i v této hodince našeho setkání. Čím víc toho prozkoumáte, tím víc toho zjistíte o sobě, praví jeden z mnoha citátů. A vracet se domů z cesty je zvláštní pocit. Vše vypadá, boní a působí stejně. Jediné, co se změnilo, si ty sám, doplňuje spisovatel Francis Scott Fitzgerald. A stejně tak platí, že každá, i ta nejdelší cesta, začíná prvním krokem.

0: Mým druhým dnešním milým a vzácným hostem je houslista, docent Miloš Černý, člen pražského smyčcového dua, který s Kocianovým kvartetem a Josefem Sukem projel celý svět. Od Tokia přes Sydney, New York až po Buenos Aires. A tak se zvědav, kde jsme ho probudili dnes. Dobré jitro, Miloši.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Slyšíme se?
1: Slyšíme se, Františku. Dobré ráno všem posluchačům, slyšíte mě všichni?
0: Slyšíme tě, výborně.
1: Tentokrát jsme teda, jsem na Chocku a jsem tomu velice rád a děkuji za písničku s Karlem Zichem, kterého jsem v roce 1969 poprvé osobně viděl na Babyloně, to je rybník.
0: Ano, oni tam jezdili.
1: Spolu mluvili, bylo to krásný. Já jsem byl malý kluk a on byl nesmírně skromný.
0: Miloši, sportovci si často stěžují, že sice jezdí po světě podobně jako kumštíři, ale nemají čas ho poznat. Jsou na to muzikanti líp?
1: Ano i ne, poněvadž mnozí si neuvědomují, že skutečně to nejsou výlety k moři, kdy prostě tam leží 14 dní, ale že to je vlastně práce. Ale na druhou stranu my jsme měli tu úžasnou možnost s kvartetem, že velice často nás zvali do rodin, takže jsme ty země poznali daleko lépe, abych tak řekl.
0: Ale taky si chodil rád do takových těch zdánlivě jako vedlejších uliček, nebo rád si se seznamoval s takovými lidmi. Já vždycky, když jsem venku, tak se třeba hned seznamuji s rybáři, s prodavači. Je to prostě úžasné, já mám rád to prostředí, když ho vdechnu.
1: Pro mě musím říct, že toto bylo vlastně to nejlepší, a co jsem zažil, nikoli hotely nebo ty nejlepší sály, ale právě ten styk a komunikace, pokud to šlo, komunikace s lidmi, kteří vlastně byli, jak se kdysi říkalo, solí našeho života, prostě ty lidé, kteří tvořili ten základ, ať to skutečně byli ty rybáři, nebo to byli učitelé, nebo to byli
0: muzikanti,
1: pracovníci i jiní, povídej.
0: Hleti, a na které cesty třeba vzpomínáš rád a proč?
1: Jednou to třeba bylo v Japonsku, kde jsme měli mít koncert, říkalo se tady výchovný, vošklivě výchovný koncert, a v 9 hodin ráno to mělo začít, obrovská škola, myslím, nevím, jestli to bylo Tokio nebo Osaka, už nevím, a my jsme přišli za 10 minut 9, jsme přišli do té tělocvičny a naprosto příšernej řev, ale příšernej. A tam jsme dali pulty, že jo, a šli jsme se ještě přelít. A já jsem si říkal tenkrát, no pro boha, toto dopadne. No, nedá se nic dělat, hráli jsme Smetanu a Dvořáka, to jsou nádherné věci, zahrajeme je co nejlíp, ale bude to utrpení v takovém to hluku. Přišli jsme tam asi za minutu 9, tam vím, že tam byly obrovské hodiny a za 20 vteřin 9 ten hluk začal prostě tichnout a v 9 poslední, tak ta velká ručička padla na 12, tak poslední studentíci ještě občas něco řekli a stačilo jenom, aby ten učitel pozdvihnul obočí a bylo absolutně ticho. Ty Japončici, nevím, jestli jich tam bylo 20, 40 a ty malé Japonky, nádherné, já nevím, od 10 do 15, 17 let, ty poslouchali s úžasnou pozorností a já jsem si tenkrát, pak padly nějaké dotazy a tak dále, ale já jsem si tenkrát byl uvědomil a byl jsem z toho smutný, že tam je obrovská disciplína a pokud se to spojí ještě s vědomostmi, tak prostě ty naši čeští studenti, nevím, jestli jim budou stačit a strašně jsem byl z toho smutný.
0: A jenom v krátkosti, projel si svět a česká muzika má co říct i lidem jiných kultur, výrazně odlišných kultur.
1: Je to neuvěřitelné, ale skutečně, jak se říká, hudba mluví od srdce k srdci a naše hudba, Smetana, Dvořák, Martinu, ale i herce Háse, že jo? Nebo Paul Hindemith, Prostě Janáček. Mají vše, mají v té muzice a v tom k tím lidem, ať jsi v Brazílii nebo v Americe nebo kdekoliv, mají co říct a ty lidé ji nesmírně chápou.
0: Ano, můj pan učitel hudby Kulhánek, už jsem to tu zmiňoval, říkal: Františku, hudba je řeč celému světu srozumitelná, ale ty se prosím tě radši uč ty jazyky. Ale já na tebe, Miloši, prozradím, že co by domažlický rodák, umíš od dětství hrát na dudy a jsi také výtečný komponista a výtečný zpěvák. Zpěv si dokonce učil i na Damu. A tam se ti dostaly do ruky i moje básničky z mladistvého otování po jižních Čechách a vznikl z toho i tenhle šanzon, který naspívala Bára Muzanová. Tak ti přeju krásný den a my si ho dopřejeme.
1: Děkuju a těším se někdy na všechno. Děkuju moc krát.
0: Taky děkujeme.

Ten starý zvon města Třeboně, mé nejkrásnější Madoně, pro její dítě, které spinká v plátku okvětí jabloně.

S kufírkem dětských lásek procházím nástupiště. V kapsách mám celý život, na nebi ani mrak. Koleje v nekonečnu se sejdou dnes či příště. Jen co zas přijede můj prázdninový vlak. Čas prázdnin. To je doba, kterou mám odjakživa rád. Celý život a celý svět byl vždycky přede mnou. Zbalit kufírek, honem na nádraží a hurá směr Senohraby k tetě Božence. A už ten vagón mi tehdy voněl dýmem a nádražní ruch byl jako předmluva k dobrodružnému románu, který jsem si zbalil na cestu. Já vám měl ten svět železnic vždycky rád. Chodil jsem čekat na stanici, potom když měl za mnou přijet tatínek a maminka. A tu země bavilo sledovat ruch, nebo letně ospalý klid toho místa setkávání. Dívat se, jak velké starodávné ručičky nádražních hodin odměřují ochutnávku prázdninového času. Voňavá slovíčka vítání i loučení vám tam šeptají do ucha sena na lukách a rozkvetlé koruny starodávných lip. Opřen o jejich kmen rámujete ty obrazy venkovského nádraží pro budoucí výstavy paměti. Slzičky potu slaně vyčítají sluníčku vonícímu k muškátům v truhlících na zábradlí a tak se jde člověk umýt k pumpě nebo takovému krásné litinovému umyvadlu a čte všechno, co se číst dá. Na každém vagoně je napsáno ČSD. Obcházíš celé nádraží a hledáš, co je tu ještě ke čtení. Přednosta stanice, koš na odpadky, čekárna, páni, dámy, pitná voda, to je vše. Aha, a tam ještě skladiště. Jdeš si přečíst tabulku, kouřit ti přísně zakázáno. A já občas jako indiánský návštěvník vyhlížel kouzové signály ještě v dálce za zatáčkou. Pak přijde přejezd, jak umí namalovat pan Kamil Hoták, a kladívko udeří párkrát do zvonu na takové kolejnici, lidi u přejezdu zamávají a už je vidět syčící dýmající drak, dunivě se plazící do stanice. A ještě jedna nádražní vůně se mi vybaví. Vůně karbolky nebo toho, čím byly napuštěny dřevěné pražce. A pak i vůně mydlice, která voňavě kvetla u takového náspu z nárazníky u slepé koleje. Mám slabostná ta nádražíčka z doby CAK mocnáctví. Mají styl a budí v člověku záruku, že tenhle systém zkrátka funguje, jak má. To není jen nějaký ouzad pro ouzad. Tady to musí klapnout na minutu. A i když mám na těch stanicích zakrátko všechno přečteno, nelze jim upřít osobitou atmosféru. Nabízejí nesmírně užitečnou a důležitou činnost. Tady je totiž optimální místo pro čekání. A jak jsem zjistil, podobný pocit měl i Karel Čapek. Jsou malé staničky navléknuté na kolejích jako klokočové zrno na růženci. Stojí na samotě jako poutní místo daleko ruchu světa. Jsou to skutečné kaple, věnované tichému obzadu čekání. Jsou však nádražíčka, k nímž nevede nic, než předlouhá pěšinka mezi lukami, kterou putuješ a když dojdeš na hodinky, se podíváš a zaraduješ se. Chvála Bohu, mám ještě hodinku času. Aspoň mi vlak neujede. A na slepé koleji rezavý pár vagónů, dvě slepice chlovou písek mezi pražci. Podívejte, pan přednosta vyšel z kanceláře, má červenou čepici, lesklé kalhoty a ruce složeny na zádech. Všichni nádražní šéfové mají ruce složeny na zádech, jakmile vyjdou na peron. Nejspíš to patří k věci. Postojí rozkročen, podrbe se po čepici a protože se nic neděje, vrací se čile do stínu kanceláře. No, všimli jste si, moji milí, kolik barev lze najít v obrázku jedné letní chvíli na železniční stanici? Nedávno jsem četl, že přednostové na stanicích budou nahrazeni vyspělými bezpečnostními technologiemi. Vždycky si vzpomenu na báječného bývalého přednostu Mirka Vejvodu, který by v protivíně věděl, že všechno se počítačem naprogramovat nedá. Třeba to, jak sehnat zpátky zvířata uprchlá z cirkusového vlaku. Nejsem si jist, zda ještě někde na nádražích zavoní řeřicha a u vektrovských domků slunečnice. Slepé koleje zarostou lebedou, pokud je někdo nevytrhá do sběru. Kdákání slepic nahradí nejspíš nějaký buldozer, který bude měnit CAK a budovu v něco zdánlivě užitečného a nepochybně moderně výnosného. A jen poetická vůně lip bude listovat v paměti letokruhů vzpomínky na dobu, kdy byl čas čekat. Tak vám přeju hodně prázdninových staníček,
kde zastavují i vláčky mladých let.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Přiznám se, že mám rád Řecko. A měl jsem možnost dotýkat se historie, která obstarala na koláči světa podstatný díl kultury, demokracie a poučení. Je s podivem, jak je většina antických myšlenek současná a moudrá. Jen kdybychom se jimi uměli řídit. Stál jsem v Aténách pod starým olivovníkem a jako bych slyšel filozofa Aristotela, když se ho žáci zeptali, proč má člověk 10 prstů na rukou, 2 oči, 2 uši, ale jen jedna ústa a jeden jazyk. Protože člověk musí 10x tolik vyprodukovat, než sní, a 2x tolik vidět a slyšet, než něco řekne, odpověděl pohotově jejich učitel. Spisovatel František Nepil na tom byl podobně jako já a taky si vždycky na tu historii musel alespoň trošičku sáhnout. Tak si ho poslechněme.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí 200 a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani 1/500 vteřiny.

To byla písnička pro pamětníky a Judita Čozovská. K paměti mi vyskočila i jedna letní cestovatelská vzpomínka, kterou vlastně navodil František Nepil a díky níž zůstaneme v Řecku i v jeho společnosti vlastně. Přiznám se, že mě nejednou napadla myšlenka, jak by bylo pěkné Františka Nepila porazit. To víte, že ne nějakým podlým způsobem, třeba že bych do něj žduchnul nebo mu podrazil nohy. Vždyť to byl můj báječný kamarád, kterého si stále vážím a v té souvislosti musím vzpomenout, že měl taky jistou majestátnou hmotnost, která mu na rozdíl od nás ostatních roztomile slušela. Záviděl jsem mu totiž trošičku to, o čem před chvilkou mluvil, že běžel na pravém historickém stadionu v Olympii. A to tak rychle, že na fotografii byl rozmazaný. Řekl jsem si, že jakmile zavítám do Řecka, já budu mít fotografii ještě o krapánek rozmazanější. A také se pokloním v Olympii srdci zakladatele moderních olympijských her, panu Coubertinovi, který je prý pochovaný ve Francii, ale srdce má právě tam, kde se zažíhá olympijský oheň. A kdybych snad kvůli artróze nerozchmytal své končetiny dost rychle, věděl jsem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Podařilo se mi navštívit Pelopones, ale na tu slavnou běžeckou dráhu jsem se nedostal. Cestovní kancelář, se kterou jsem tam byl, však nabídla jiný výlet a tak bych měl teď na mariáž vzpomínek s Františkem plno es v rukávu. A bylo by nám určitě tuze pěkně. Tak jsem například v Argolii na vlastní oči viděl údajně nejstarší most na světě. Těch pár velkých placatých kamenů se přiřadilo k mnoha jiným, po kterých přešla lidská historie. To všechno je nesporně zajímavé, ale já vím, že Františka by uchvátil jiný příběh a určitě by ožil v jeho psacím stroji mnohem atraktivněji, než to umím já. Víte, kdo to byla Laskarína Bobulína? Už nad tím jménem by František zajásal. A vůbec to není pohádková bytost, ale první a jediná admirálka námořního loďstva na světě. Za svobodna se jmenovala Laskarína Pinociová. Pinocisová vlastně, přesně řečeno. Narodila se v Istanbulu, kam její matka šla navštívit do vězení manžela osouzeného k smrti. Dětství strávila na řeckém ostrově Hydra, využívaném piráty i obchodníky. A mimochodem, tenhle ostrov, trpící nedostatkem vody a úrodné půdy, byl osídlen už v době mykénské. Ten náš příběh se odehrává o více než 3000 let později. Tehdy chodila Laskarína každý den do přístavu pozorovat lodní ruch. Pak se přestěhovala na ostrov Spéces. To bylo ovšem stejné prostředí. Zamilovala se v 17. do moře a do námořního kapitána, který padl v boji s piráty. Podobně skončilo i její druhé 10 let trvající manželství s kapitánem Bobulisem. A tak ve 40 letech byla dvojnásobnou vdovou se 7 dětmi, ale slušným majetkem, který šikovně rozmnožila. Vlastnila 3 lodě a rozsáhlé pozemky. Zvládla to s piráty s ruským carem i tureckým sultánem. Nechá si postavit nejlépe vyzbrojenou loď v Řecku, která měla 18 těžkých děl. Bobulína bojovala s Turky i s osudem. Na ostrově je její bronzová socha s uhrančivýma očima a bambitkou za pasem. Jenže jak její život dramaticky začal a probíhal, tak i skončil. Bobulína se stala obětí krevní msty poté, co její syn svedl dívku z významné ostrovní rodiny. Jinou tomu se říká barevný osud. Myslel jsem na Františka na lodi, která nás vracela zpátky na pevninu. Určitě by řekl něco v tom smyslu. Tak by mě zajímalo, jestli ji otrávili, propíchli nebo zastřelili. Ta si jen tak někoho k tělu nepustila. Viděl jsi tu bambitku? A suchar asi taky nebyla. To by neměla 7 dětí. A myslíš, že měla někdy mozkovou nemoc? A že pila rum? A uměla vařit? No a pak bychom rozehráli příběh, co bychom třeba dělali, kdyby se za zátokou vynořil ten její slavný koráb, vyvěsil pirátskou vlajku a zahájil palbu z těch 18 kanónů. Co bychom dělali? Já bych určitě fotografoval, řekl by nejspíš František.

Jak víte, rád listuji vzpomínkami a tak jsem si nalistoval v knížce starší historku, která se váže k cestování nikoli pěšky, na kole nebo jiném suchozemském dopravním prostředku, ale po vodě. Nechejme se unést Vltavou do Českého Krumlova a začněme trochu nevážně. Pane, rychle, váš pes honí pošťáka na kole. To je vyloučeno. Náš pes na kole vůbec jezdit neumí. A proč mi napadla tahle anekdota? Pokud dovolíte, zůstaneme tedy v následujících minutách pod Krumlovským zámkem, kde jsem ve volných chvílích postál jako mnozí jiní u řeky a díval se, jak se vodáci snaží zdolat zdejší záludnou propust, správně řečeno česky šlajsnu. Teď je upravená a je to brnkačka. Ta stará ale měla svoji hlavu. Jako barevné korálky se na stuhu řeky nepřetržitě navlékaly barevné lodě a odvážně se spouštěli do toho zúžení, na jehož konci se voda vaří a točí, takže každý druhý končí ve vodě, prostě se udělá, cvakne nebo chcete-li ťopne. To vše za nadšených ovací kolem, ale samozřejmě to není žádná ostuda. Někdo prostě projede jen s vodou v lodi, někdo elegantně přeletí po vlnách a já jsem stál na břehu a vzpomínal, jak jsme jeli Otavu se synem Petrem a kamarádem Mílou Šandou, o tom jsem tu už vyprávěl, a bylo mi najednou trochu líto, že mi není o těch pár pátků a kilogramů míň a nesedím v některé lodi. Třeba bych se nepřekotil. To je prostě někdy jenom smůla, když se něco nevyvede. Vzpomínám, že jsem u jezu v písku vyskočil hbitěl z lodi, všem okolo byla voda pokolena, jenže já zmizel udivenému okolí z očí, protože právě tam, kde jsem vystupoval, byla snad dvoumetrová jáma po nějakém pilíři. Bylo to jak ve filmové grotesce a Šanda málem spadl do vody smíchy. A teď jsme právě u toho, co jsem chtěl navodit na začátku. Protože velice často by dnes byl na filmovém záměru sjezdu šlajsnicovi člen posádky i pes. Psi prostě jezdit na vodě umějí. Tváří se vždy do posledních okamžiků důstojně, dokud nevypadnou z lodi nebo včas nevyskočí, když jde kánoe ke dnu. Pak se mění v urousané, nic nechápající vidry a vypadají stejně jako jejich páníček. Úplně jsem viděl našeho Antýska a viděl jsem, že by se mu to líbilo. On se vůbec způsob putování po řece v lečem změnil. Starou dřevěnou kánoji už nesvidíte jen velmi, velmi zřídka. Dokonce vedle dnes klasických laminátek výrazně přibývá nepotopitelných nafukovacích člunů od malých jako kanoe až po rafty velké jako almara. Ale i ty nafukovací čluny dokáže voda převrhnout. U těch větších vyletí posádce nahoru všechny čtyři a viděl jsem, jak je lehce možno ztratit kormidelníka. Z převržené lodi to obvykle uplave jen málo. Jednak je všechno důmyslně přivázáno pro vásky a jednak se vždycky najde někdo, kdo už to má za sebou a zachytí třeba plovoucí sandály svých kolegů. Stál jsem na břehu a napadlo mě, že ta Vltava je trochu jako řeka života. Že čas od času se jeho že tok zúží, zrychlí, z klidné hladiny se stane prudká peřej a my s lodičkami svých osudů sjíždíme do spěněných vln. Někdo najede špatně, někdo přestane pádlovat a nechá se točit proudem, někdo najede dobře, ale zalije ho vlna ze zadu, někdo chce moc rychle opustit proud a rozkolísaná loď chytne náraz z boku, odkud to nečeká. Dávání viny někomu jinému je jenom záminka naší vlastní momentální slabosti. A zároveň jsem se přesvědčil, že to vlastně není žádné ztroskotání, ale pouhá epizodní nehoda. To ztroskotání by bylo teprve tehdy, kdybychom loď nezachytili, nevylili z ní vodu, nenasedli a nepokračovali dál k dalším zeleným břehům kolem a k dalším záludným propustem.

0: Teď bych rád uvedl jednu myšlenku, která napadla Marka Ebena za volantem. Trochu připomíná, že k cestování občas patří i bloudění. Mně se vybavila stará historka, kterou jsem tu nepochybně už zmiňoval a která spojila bloudění se smyslem pro humor. Naši přátelé, kteří žili mnoho let v emigraci v Holandsku, se vrátili po roce 89 na rodnou chalupu v jižních Čechách, kterou začali zvelebovat. Jak známo, Holanďané si tehdy naši republiku velmi oblíbili a tak tohle o prázdninách, takhle o prázdninách dělají přátelé na zahrádce a za plotem zastavilo zbloudilé auto s nizozemskou poznávací značkou. A dáma vedle řidiče spustila lamentaci nad tím, jaký je to budiš k ničemu a neschopný chlap, který neumí na mapě ani poznat sever, natož kde jsou, a jakže se teď dostanou do nějakých zpropadených neznámých strakonic. Protože přátelé uměli holandsky plyně, odpověděli přes plot, že musí jet rovně na hlavní, tam doleva, a nakřižovat se v druhé vesnici opět po hlavní doleva a za 20 minut jsou na místě. Řidič poděkoval, odjel a zakrátko zacouval, jak ve filmu zpátky, a udiveně se ptal, jak to, že umíte holandsky? No víte, tady pořád bovdí nějaký Holanďané, tak starosta nařídil, že se musíme všichni naučit holandsky, abychom jim mohli poradit. Odvěděli přátelé a Holanďané od těch dob šíří ve své zemi zprávu o osvícených českých starostech. A když sem jedou, tak po starostech mají. A dnes nad tím, abychom dorazili z bodu A do bodu B, bdí obvykle GPSka, tedy navigace. Já vím, že už jsem tu zmiňoval tu, která vám řekne, kam jdete, kudy jdete, jak dlouho půjdete a nám seniorům i proč tam jdeme. Ale Marek Eben ocenil ve svých myšlenkách za volantem tu, kterou využívají řidiči.
1: Za jednu z největších automobilových vymožeností poslední doby považuji navigaci. Sice jsem se úplně přestal orientovat v mapě a když jedeme na další cestu, ani pořádně nevím, v jaké části Evropy se zrovna nalézám, ale vynález je to skvělý. Na druhé straně trochu omezil tu dobrodružnou součást cestování, jakou bylo vyptávání se na cestu. Mnozí řidiči k tomu sáhli až v nejkrajnějším případě, protože zeptat se, to znamenalo určité pokoření, přiznání vlastní bezradnosti a mnozí řidiči volili raději 50 kilometrů navíc, než aby se museli potupně zeptat. Ovšem, i když jste se zeptali, ještě to neznamenalo, že máte vyhráno. Předně bylo třeba vybrat si správnou osobu, které se zeptáte. Nejlépe starší. U mladších hrozilo nebezpečí, že to budou trdla, která se budou hyhňat a neporadí. Takže tedy starší a, což bylo zásadní, místní. Jak poznáte z jedoucího auta, že osoba, která jde po chodníku, je místní? Takovým signifikantním znakem byla síťovka. Osoba se síťovkou byla málo kdy přespolní. Ale to stále nestačilo. Bylo třeba ještě ve zlomku sekundy zjistit, co je v té síťovce. Pokud tam byla piva, prudce klesaly šance na získání relevantní rady, kudy jet. Byly-li tam chleba a mléko, vypadalo to slibně. Zajímavé bylo, že dotazovaná osoba skoro vždycky začala zopakováním názvu toho místa, na které jste se ptali. A přestože to bylo často sousední město nebo vesnice, vyslovila to s výrazem, jako by se nacházelo v jižním Mongolsku, a téměř vždy to znělo, jako byste jeli někam, kam byste rozhodně jet neměli. A pak přišel ten popis cesty. Když osoba řekla, za Brázdovejma doprava, bylo od první vteřiny jasné, že jste zvolili špatného člověka. A většinou byl takový mizerný rádce k nezastavení. Hovořil dlouho, nesmyslně, a někteří řidiči to řešili tím, že se začali pomalu rozjíždět. Jenže ten dotázaný nelenil a šel podél auta, pak už běžel, pak pádil a pořád přitom radil. Riskantní taky bylo oslovit dvojici. Pokud to byli manželé, téměř vždy se při vysvětlování cesty pohádali. Ale i když to manželé nebyli, skoro nikdy se neshodli na tom, jak máte jet. A jak se o to přeli, obrátili se jeden k druhému a úplně přestali vnímat toho zoufalého řidiče, který se ptal, což mělo ovšem tu výhodu, že se dalo odjet, aniž by si toho ti dva všimli. Tak tohle všechno už se s navigací nezažije. Leda by si ji člověk vypnul. Možná to jednou zkusím. Už se mi stýská.

Navigace dobrého jitra by vám právě v této chvíli oznámila, jste u cíle. Možná, že se vám otevřeným oknem z dálky z lesa ozývá kukačka a odpoví kukačka z hodin, které nám odměřují čas těch her a malin nezdravých na stěně. Hodiny ve studiu sice kukačku nemají, ale kdyby ano, ozvala by se za chvilku 8krát. Takže zbývá se jen rozloučit a poděkovat vám všem za milou společnost. I za všechny ty milé vzkazy a vlídná slůvka, na která nestačím odpovídat. Dovolte, abych poděkoval i našim vzácným a milým hostům. Zpěváku Karlu Kekešimu, mistru houslí docentu Miloši Černému, za to, že vstávali spolu s námi. Děkuji za příjemnou a jako vždy perfektní spolupráci i mistru zvuku Pavlu Chourovi. Ono bylo naší žádostí, aby se vám prostě vstávalo příjemně. A tak trochu jsme z vás nabádali udělat z případných problémů loď na moři. Neboť jak praví filozof Seneca, velikost všeho je věcí míry srovnání. Loď, která je na řece velká, se zdá na moři docela nepatrná. Tak pokud budete mít chuť a čas, uslyšíme se tentokrát už vlastně za týden, 2. srpna. Do té doby buďte blaženi, pěknou neděli, šťastné cesty, šťastné návraty a milostivé léto vás provází. Od mikrofonu vám to ze srdce přeje autora dnešní průvodce dobrým jitrem František Novotný.

Flétnička života probouzí nové ráno. Než den spustí svůj kvapík, láskou nás omývá. Dávno jsme zapomněli, co ve hvězdách je psáno. Člověk si plánuje a Bůh se usmívá. Raduj se z probuzení a z nadějné té chvíle. Všechno, co člověk vidí, se vlastně domnívá. Ať všechny dobré cesty se mění v dobré cíle, než písničku tu všední klekání dospívá. Nevadí, bude jiná, ten part má mnoho taktů. Flétnička naději těch šancí mnoho dává. Že nevíš, kterou zvolit? Prozradím jinou taktu, kde mír a pohoda tu s námi denně vstává.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Česku by letos mohlo přibýt 15 000 potenciálních dárců kostní dřeně. Dnes poprvé je možné vidět nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech u Kutné Hory. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Český národní registr dárců kostní dřeně zapsal letos přes 8 tisíc nových zájemců o darování. Celkem by jich tak letos mohlo přibýt k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech. Daří se taky snižovat věkový průměr potenciálních dárců, řekla to mluvčí registru Klára Conková. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z, výjíždějí pracovníci přes léto na kulturní akce. Teď je může se potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti, pokračuje Klára Conková.
2: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedeme po jednotlivých fakultách a vyloženě nabídáme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
0: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončily. Starosta metropole Kai Wegner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Sedlecká farnost dnes nechá vysvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Obřad povede emeritní pomocný biskup Královéhradecký Josef Kajínek. Kvůli malé kapacitě kostela můžou lidé sledovat přímý přenos ze svěcení v zahradě kostela anebo na internetu. Ceremonie začne už za 2 hodiny, tedy v 10 dopoledne. Pokračuje ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
3: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad ve spolupráci s městy Semenové Dvory a s Kutnohorskou Průmkou. A jakmile ta sláva skončí, tak je každý sem vlastně srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou, podíval.
0: Pouze západní bránou teď můžete vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu totiž opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a skleníkem. Za práce zaplatí Národní památkový ústav skoro 120 milionů korun. Z toho víc než polovinu pokryje evropská dotace. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti Nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Neuspěla ani Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Neděle bude většinou polojasná až oblačná, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří, výjimečně až 34, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Silnice jsou aktuálně bez kolon a větších problémů. Plynule projedete i změněnou uzavírkou na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 a 12 se kvůli opravám mostu jede na Bratislavu i Brno jedním pruhem. A na silnici 50 u Uherského Brodu zasahují u nehody záchranáři. U odbočky do centra Brodu se srazila 2 osobní auta. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a začínají tolky První republikou.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
4: I z vysílacího centra Dvojky vám, přátelé, přejeme příjemné nedělní ráno a zároveň vás zvu k poslechu dalšího vydání pravidelného pořadu Toulky první republikou. Tentokrát budeme sledovat příběh prvního českého hitmakera.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
5: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
6: Jana Striková
5: a Jiří Vyhorálek.
6: Díl čtvrtý. Karel Haschler. Příběh prvního českého hitmakera. Nechcete Haschlerku?
7: Dám si, děkuju.
8: Měli se jmenovat Destinky, podle Emmy Destinové, ale netáhlo to.
7: Haschlerovo jméno evidentně ano. Není divu, jeho písničky si zpívala celá Praha. Byl to první opravdový český hitmaker.
6: Ale nejen to. Herec, kabaretiér, podnikatel.
8: A také satirik a notorický kritik právě vládnoucího establishmentu.
7: Což se mu nakonec stalo osudným.
6: Konec jeho příběhu tedy už tušíme. Pojďme se podívat na jeho začátek.
7: Karel Haschler se narodil roku 1879 do rodiny koláře Antonína Haschlera. Mohl se stát kolářem.
6: Mohl se stát také rukavičkářem, kterým se vyučil.
8: Ale nestal. Už v mládí uměl bavit své okolí.
7: Jeho snem bylo stát se hercem. V 18 letech začal přes odpor svého otce hrát ve Smíchovském divadle Pavla Švandy.
6: Netrvalo dlouho a rozhodl se odejít z Prahy a kočovat s různými ochotnickými spolky na venkově.
8: Uživil se jen tak. Po ranní zkoušce roznést cedule, které lákají na představení.
6: Když se odjíždí,

0: Hašler rád přijal, ale...
1: Ale jeho slovinština byla tristní. Nakonec hrál hlavně v operetě a opeře. Do činohry ho k jeho nelibosti vůbec nepouštěli.
2: Stejně se mu stýskalo po Praze.
0: A tak, když zjistil, že režisér Jaroslav Kvapil připravuje v Národním divadle inscenaci Jiráskova Jana Žižky a hledá mnoho malých rolí,
1: přihlásil se na konkurs a uspěl.
2: Roku 1903 se vrátil do Prahy a stal se hercem Národního divadla.
1: Potkal se tu také s Rudolfem Dejlem starším, ve kterém získal důvěrného přítele a později i životopisce.
2: Z jeho vzpomínek víme, že se Hašler osvědčil nejen svým talentem,
0: ale i veselou povahou, vyprávěním anekdot a uměním hrát kulečník a karty.
1: Zahrál si Shakespeareova Romea nebo Chlestakova v Gogolově revizorovi.
2: Vystupoval i v operách, operetách a vypomáhal dokonce v baletních představeních.
0: A kdy začal vystupovat s vlastními písněmi?

0: Bai Kailai. Tuhle píseň s podtitulem Indický pochod sice nenapsal Hašler, ale trochu s jeho písničkářskou kariérou souvisí.
1: Stejnojmenná kumštířská skupina se totiž scházela v restauraci U slona na pražském výstavišti v Královské oboře.
2: A tam v roce 1908 Hašler poprvé zaspíval vlastní písničku Večer za Strahovskou bránou.
1: Pak začal chrlit jednu za druhou. Zvonečky v Loretě, Petřínské stráně a...
3: Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene.
2: Dařilo se mu?
1: Už v roce 1910 se nakladatel Urbánek rozhodl vydat první svazek jeho staropražských písní.
0: A další rychle následovali.
1: Takže ano, dařilo se mu.
2: Čím to, že byly jeho písně tak oblíbené?
0: Psal o Praze?
1: Využíval intonačních postupů, které odposlouchal z písní lidového prostředí.
0: Jeho popěvky se prostě dokázaly zapsat přímo do srdce širokého publika.
2: A také neměl v podstatě žádnou konkurenci. Nikdo podobný, kdo by přinášel pololidové, chytlavé melodie a refrény, v české kotlině nebyl.

0: zbláznil? Místo? Pusť mne, pusť mne!
1: Ne, to by bylo pěkné, abych nesměla vejít.
2: Poslušně hlásím, pane oberleutnant, tato dáma podnikla nápor a dala mi přes hubu.
1: Tak!
3: Ale Mášo, co tu děláš?
1: Bude mi velkým potěšením a vy nasnažím se, abych panstvo co nejsolidněji obsloužila. Zítra přijdeš koupit 12 klobouků.
3: Ano, přijdeme zcela určitě. Naschledanou.
1: Bude mne těšit.
4: Budeš platit krev.
2: Poslušně hlásím, pane oberleutnant.
3: No co chceš?
2: Ta slečinka, co právě odešla, jim vzkazuje, že si mají té kukačce pořídit teď ještě v ránu.
5: Hašler jako kabaretier. Kdy tohle začalo?
6: V roce 1910 byli Karel Hašler, divadelní režisér Jaroslav Kvapil a jevištní výtvarník Josef Vénik požádáni, zda by mohli umělecky vést nový kabaret Lucerna ve Vodičkově ulici.
7: Požádal je o to Václav Havel.
6: Dědeček pozdějšího prezidenta.
5: A muž, který nechal palác Lucerna postavit.
7: Tito tři pánové tedy měli za úkol udělat z Lucerny kabaret s propracovaným a kvalitním programem, nejen další lidový šantán.
6: Tato jevištní forma je oproti velkým divadelním scénám intimnější.
5: Program se skládá

0: skládá z různých čísel, pěveckých, přednesových, tanečních a krátkých divadelních výstupů.
1: Slovo kabaret přestalo být sprostým slovem. Lucerna se stala moderním zábavním podnikem velkoměstského typu.
2: Nákladně vybavený a vyzdobený interiér, propracované působivé kostýmy.
0: Program nejen pro česko-německé obyvatelstvo Prahy, ale také zahraniční návštěvníky.
1: A samozřejmě Karel Hašler, který do repertoáru zařadil i své staropražské písničky a nově vlastní šanzony.
2: I díky popularitě jeho písní byl o kabaret Lucerna obrovský zájem.
3: Melancholický písnička.
1: Po vypuknutí války v roce 1914 dostal Hašler nabídku stát se ředitelem kabaretu Rokoko na Václavském náměstí.
0: V té době v něm vystupovali například Eduard Bass, Ferenc Futurista nebo Vlasta Burian.
2: Zároveň byl ale stále členem souboru Národního divadla.
1: Ovšem, stala se taková patálie.
2: V roce 1915 se zájezdové představení hrané pouze třemi herci v Josefově tak líbilo, že se po něm Hašler, Rudolf Dale starší a Zdena Rýdlová zdrželi při skleničce poněkud déle do noci.
0: To se opakovalo i v Brně.
1: Takže Hašler, unaven popíjením a cestováním, zaspal představení ve Zlaté kapličce.
2: A dostal vyhazov. Po 12 letech musel v Národním divadle skončit.
1: Roku 1916 byl ve funkci ředitele Rokoka vystřídán Eduardem Bassem. Členem kabaretu zůstal.
0: Dolehly na něj existenční starosti.
2: Přivydělával si i překládáním libret operet, například pro divadlo Na Vinohradech. Operetu Vinobraní dokonce sám režíroval.
0: Ale
1: začal psát válečné písničky.
2: Například Bílý kvítek.
4: Co je do kvítečku, který zvadne?
0: Roku 1916 začal se zájezdy se svými staropražskými i válečnými písněmi po českých a moravských městech.
1: Měl obrovský úspěch. O finanční zajištění sebe a své rodiny už nemusel mít obavy.
2: A v Rokoku se každý večer, kdy vystupoval, dočkával obrovských ovací.
4: Kamarádi, pochováte, do hrobu mi kvítek dáte.
2: Rok 1918. Válka ještě neskončila. Ale kabarety už se nebály i přes cenzory reagovat na politickou situaci.
0: Bojovná čísla se začala objevovat stále častěji.
1: Hašler postupně ustupoval od staropražských písniček. V Rokoku ve svých výstupech nabádal k vlastenectví. Dělal si legraci ze zbabělých Pražanů a chtěl je obrátit proti prorakouskému vedení města.
2: I ve svých písničkách začal být protirakouský.
0: Mezi Pražany začal být známý nejen jako oblíbený písničkář, ale i jako nebojácný český vlastenec.
1: 28. říjen přijal Hašler s nadšením. Nebál se ujmout vlasteneckých projevů před shromážděnými davy.
2: Tehdy se naplno ukázalo, jak je oblíbený a respektovaný. Když se rozlícený dav, demolující všechny znaky s dvouhlavými císařskými orly, rozhodl zničit i vzácný znak na bývalé celnici u Národního divadla, Hašler dav dokázal ukáznit a vymluvit mu to.
1: Po válce měl možnost vrátit se do Národního divadla.
2: Jeho srdce ale už patřilo kabaretu.
0: Roku 1919 byl pověřen Havlovými dědici, aby znovu vedl kabaret Lucerna.
2: Tentokrát se rozhodl mít vše pod palcem.
1: Výstupy či hry psal téměř vždy sám.
0: K tomu sám skládal hudbu,
1: režíroval
0: a hrál hlavní role.
2: V umělecké branži se z něj kvůli tomu dělali legraci.
0: Tak to vzpomíná Rudolf Dale starší ve své knize Písničkář Karel Hašler.
5: Herec Jiří Dréman, šéf výpravy Josef Venik, klavírista John Golwell a tajemník Mirko Andres mívali s Hašlerem těžké boje, ale nikdy se s ním nerozešli. Nebylo možné se hněvat na toto umíněné, ale neskonale dobré velké dítě. ať si počínal sebepanovačněji a prosazoval nezměnitelný názor při úpravách textů, hudebních tempech nebo ve scénické výpravě, jeho osobní kouzlo, nevtíravý vtip a dobrosrdečnost všechno urovnali.
2: Hašler se tedy rozhodl dát kabaretu Lucerna novou tvář.
1: Nestačilo mu zpívat sentimentální písničky a tvořit dosavadní staromilský obsah. Chtěl reagovat na aktuální dění.
0: Vysmíval se rakušákům, převlékačům kabátů, kteří nosili trikoloru, i když se pár dní předtím klaněli císaři.
1: Brojil proti keťasům, tedy překupníkům zneužívajícím situaci poválečného nedostatku zboží.
2: Častokrát měla jeho kritika veršovanou formu. V tomu jako recitátor vydatně pomáhal jeho bývalý nadřízený Adolf Dobrovolný.
1: Měl ale i pochvalné písně, ve kterých opěvoval legionáře a prezidenta, například v písni Náš tatíčku Masaryku.
0: A nikdy se nevzdal svých písniček o Praze a české kotlině. V té době vznikly třeba Nad Prahou tančily hvězdičky nebo Pětatřicátníci.
6: Pětatřicátníci, chlapci jako květ.
0: Hašler angažoval do Lucerny mnoho oblíbených umělců.
1: Například herečku Lídu Tajmerovou,
2: klavíristu Johna Golvela,
1: vlastním jménem Jana Borůvku,
2: herce Bedřicha Vrbského nebo Jiřího Drémana.
0: Největší úspěch ale měla, kromě Hašlera samotného, chorvatská zpěvačka Marica Zlatarjeva.
1: Svým vzhledem, krásným hlasem a příslušností k bratrské Jugoslávii si získala celé město a stala se miláčkem Lucerny.
2: Zpočátku zpívala jen chorvatsky, až jednoho večera k úžasu celého publika zaspívala česky Hašlerovi nové písničky. Ovace poté nebrali konce.
0: Rudolf Dale starší ve své knize vzpomíná na zlatou dobu Lucerny takto.
5: Byla to krásná doba v Lucerně, když obecenstvo naslouchalo pozorně veršům našich básníků, mistrně přednášených Adolfem Dobrovolným, když se tu hrály skeče Bedřicha Vrbského, když neúnavná Marica rozechvívala zpívaným románem sál.
0: Hašlerovi nebyla cizí politická satyra.
1: Reagoval na mocenské boje či různé aféry. Například kupletem Loučení před shromážděním z roku 1920.

0: okénka kouká.
1: Na takzvanou lihovou aféru reagoval písní Spiritus Sanctus.
2: Psal také písně namířené proti přívržencům marxismu a ruským bolševikům.
3: Jeho terčem se v takových kupletech stával zakladatel komunistické strany Československa Bohumír Šmeral.
1: Hašler jim pohrdal. Nejen pro jeho marxistickou ideologii, ale i kvůli faktu, že do konce první světové války byl zastáncem zachování rakousko-uherského soustátí.
2: Zde je kousek textu písně Kam pak na nás bolševici.
4: Nežli rakouský stát krutý rozpadnul se na kousky, Šmeral byl vždy černožlutý přívrženec rakouský. Když nic nekoukalo z Rakous, do bolševismu se zakous, mučednicky šklebil tvář, vypasený proletář.
2: Asi je pochopitelné, že kvůli těmto písničkám ho komunisté po roce 1948 neradi připomínali.
1: Hašler se nebál kritizovat establishment v každém politickém systému. Považoval satiru za velmi důležitou. V Národních listech z 27. ledna 1927 se objevil tento jeho text.
5: Satira jest jakousi formou kritiky, které každý veřejně působící občan jest vystaven. Politická satira má své veřejné poslání. Vychovává, zpracovává a opravuje názory.
1: A také?
5: Zažil jsem již mnoho nepříjemností pro své satirické hry a vtipy. Znám nedůtklivost našich lidí lépe než kdo jiný. A vím také zdroj naší nedůtklivosti. Náš národ je ve své povaze příliš ideální. Hledí nesmírně vážně na své poslání ve světě. Tvoří si nedotknutelná dogmata. Staví modly. Každá naše politická strana je přesvědčena, že jedině její vůdcové jsou spásou národa a její příslušníci jeho výkvětem. Hašler se projevil jako zdatný podnikatel. Lucernu úplně ovládl. Převzal v ní hostinskou živnost.
2: V pasáži si otevřel krámek s hudebninami, ve kterém prodával notové záznamy svých písniček.
1: Nutno dodat, že každý výtisk nesl na prvních stranách tyto věty.
6: Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv porušení autorských práv stíhá se soudně.
2: Byl jedním ze skladatelů a nakladatelů, díky nimž se v Nové republice začalo rozvíjet autorské právo.
1: A jedním z těch, kteří iniciovali v roce 1919 vznik ochranného sdružení autorského.
3: V roce 1921 získal od londýnské gramofonové společnosti The Gramophone Company funkci zástupného ředitele pro území Československa.
2: Sám natočil více než 50 písniček na desky této firmy.
1: Ředitelem zůstal až do roku 1931.
3: 10 let v podstatě ovládal československý gramofonový průmysl.
2: A jak to bylo s Hašlerkami?
1: Za těmi stojí továrník František Lhocký, který chtěl prodávat své léčivé bonbony pomocí nějakého slavného jména.
3: Nejdřív oslovil Emu Destinovou.
1: Čímž vznikly Destinky.
3: Ale moc se neprodávali.
1: Tak se vydal do Lucerny za Hašlerem.
2: Tomu se to ale moc nelíbilo. Co pak si každý Lazar bude brát do huby mé jméno?
3: Továrník ho ale nakonec přesvědčil. Sepsali smlouvu o finanční provizi
1: a spustili v novinách obrovskou reklamní kampaň. Hlavní slogan byl
2: Hašler kašle? Nevadí. Hašlerky ho uzdraví.
3: A jsou na pultech obchodů dodnes. Roku 1924 začala být návštěvnost Lucerny velmi slabá. Zřejmě kvůli nevlídné hospodářské situaci.
2: Hašler se rozhodl z Lucerny odejít a přijal místo ředitele karlínského varieté.
1: Chtěl zkusit něco nového.
3: Inspiroval se Paříží, kde byl ve velké oblibě nový jevištní útvar, takzvaná revue, což je pásmo tanců, písní a komických scén, To celé ve velkolepé výpravě.
1: Uvedl reví s názvem Modré z nebe nebo Červená stát, která reagovala na v té době zaváděnou novinku semafory na křižovatkách.
2: Nevýhodou karlínského jeviště byla jeho velikost a špatná akustika. Hašler si jednou dokonce namohl hlasivky, takže na nějakou dobu ztratil hlas.
3: S reví mělo varieté obrovské úspěchy.
2: Bohužel, ale i v Karlíně návštěvnost začala postupně ochabovat.
1: Hašler se pokusil uvádět operety, ty ale diváky také nepřilákali.
3: Zůstal v Karlíně do roku 1928 a pak se vrátil do rokoka.
2: Ani tam to ovšem úspěchem nezavánilo.
1: Po roce 1930 kabarety postupně zanikaly.
3: Do módy totiž přicházely jevištní formy nových divadélek, například Osvobozeného divadla nebo Divadla Vlastiburiana.
2: Ještě že měl svůj hudební závod, který ho držel nad vodou.
3: Objížděl se svými písničkami republiku.
1: Opustil v této době politickou satiru a vrátil se k osvědčeným skladbám o milované české kotlině a Praze.
3: Dobře věděl, že právě tyto skladby jsou mezi lidmi nejoblíbenější a budou se nejvíce prodávat.
2: Ve 30. letech se kromě písní stal jeho obživou film.
1: Roku 1930 se objevil v prvním československém zvukovém filmu Tonka Šibenice.
2: Po nějaké době už téměř nebylo filmu, na kterém by se nepodílel jako herec, scénarista, režisér nebo autor hudby.
3: V roce 1932 pak natočil svůj osudový film Písničkář.
1: Napsal pro něj scénář, složil hudbu a stvárnil titulní roli.
2: Vnímal ho jako takovou poloautobiografii. Filmem vlastně předkládal divákům obraz, který chtěl, aby o něm měli.
3: Snímek pojednával o vlastenci, který za první světové války bouřil svými písničkami český národ proti Rakušákům.
1: Zazněla v něm jeho nejznámější česká písnička.
0: Naše písnička česká.
2: I když ji muzikologové označují jako jeden z nejslabších Hašlerových počinů, její obliba postupně rostla.
3: V období protektorátu se mezi lidmi hojně zpívala jako vlastenecká a protiněmecká píseň.
1: Stala se v té době téměř národní hymnou.
0: Vyrostla ta naše písnička.
1: V napjatém roce 1938 se Hašler začal vyjadřovat proti politice prezidenta Beneše.
3: Stal se zastáncem vlády pevné ruky. Věřil, že Němci by si tak na republiku nevyskakovali, pokud by země měla silného vůdce.
2: Dokonce inklinoval k Radolu Gajdovi, předsedovi československého fašistického hnutí.
1: To neukazuje Hašlera v moc pozitivním světle, ale jak říkají historici, je potřeba to vnímat v kontextu doby.
3: Z jeho výroků po podepsání Mnichovské dohody bylo patrné většinové rozčarování z první republiky.
2: K politickým špičkám, které skutečně či údajně zapříčinili zabrání Sudet, byl cítit všeobecný odpor.
1: Není divu. Česká společnost utrpěla šok. Jen tak to vstřebat nedokázala. Bylo vcelku běžné, že se upínala i k extrémním názorům.
3: Jako asi mnozí v nově vzniklém protektorátu v březnu 1939 si Hašler myslel, že válka brzo skončí a Německo bude poraženo.
1: I přes zákaz zpíval vlastenecké a protiněmecké písně.
2: Známý je tento popěvek na melodii české písničky.
3: Poslyšte, lidičky, zahoďte vidličky.
2: Bez toho není co žrát.
1: Všecko nám sežrali, všecko nám sebrali.
3: Zbyl nám jen protektorát.
1: V září roku 1941 si pro něj přišlo gestapo během natáčení snímku Městečko na dlani.
2: Skončil v koncentračním táboře Mauthausen kde zemřel v prosinci 1941 na následky mučení a neléčené úplavice.
1: Takový byl tedy příběh prvního českého hitmakera.
2: Ale i talentovaného divadelního a filmového herce, scénáristy, režiséra a prozíravého podnikatele.
3: A i když mladší generace Hašlerovy písničky už asi neznají, možná znají aspoň Hašlerky.
7: Tak tedy končí příběh prvního českého hitmakera, tak jak ho zachytilo další pokračování seriálu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autory pořadu byly Petra Tanclová a Petr Vodička. Kreativní producentkou a dramaturgyní Kateřina Radhouská, režii měl Petr Vodička.
8: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
8: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
8: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
8: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
8: Mrazivé léto na dvojce.
1: Radioservis představuje
9: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
8: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí.
1: Host Martiny Viktorie Kopecké.
10: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Mým hostem je dnes Kateřina Šedá, jedna z nejvýraznějších osobností současného českého umění, která se dlouhodobě věnuje překračování hranic mezi výtvarným uměním, sociologií a veřejným prostorem. Prostřednictvím společných aktivit otevírá témata mezilidských vztahů, stereotypů i každodenních návyků. Kateřina Šedá vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. Paní Šedá, já vítám vás ve studiu.
11: Děkuji za pozvání.
10: Máte talent vytvářet projekty, které spojují lidi. Bylo vám to vlastní odedávna? Byla jste třeba tahoun třídy?
11: No, myslím si, že to určitě vzniklo v dětství, ale co se týče školy, tak já jsem byla skutečně šedá. A snažím se to teda do dneška jako naplňovat, že se vždycky snažím být někdy v pozadí těch projektů. Myslím si, že jsem na té základní škole v ničem moc nevynikala, ale do dneška si pamatuju, že když jsme v 8. v 9. třídě se rozhodovali, kam půjdem, tak já jsem věděla, co mají všichni ostatní dělat, ale nevěděla jsem, co mám dělat já sama. A přišlo mi to zvláštní, dneska už chápu, proč to tak bylo, protože do dneška vlastně přemýšlím, co mají dělat ostatní. Ale určitě to, s čím se zabývám, vzniklo jako v dětství, kdy já jsem vyrostla na okraji Brna v Líšni. Nechodili jsme se sestrou do žádných kroužků a vždycky jsem to byla já, kdo určoval, co budeme dělat, na co si budeme hrát. A hlavně mi strašně nebavily hry, které mají pevně daný pravidla, takže jsem je vytvářela sama. Takže v podstatě, když člověk vidí, čím se dneska zabývám, tak má pocit, že jsem jenom nějak monumentalizovala ten typ práce. a nic jiného jsem nevymyslela, ale v podstatě
12: no,
11: to trošku pravda.
12: Stavila jste se expertkou na to, co dneska obdivují mnozí a to, co hýbe mezi lidskými vztahy a třeba i přenastavuje kvalitu života člověka.
11: Určitě to reagovalo v dětství na to, že jsem měla potřebu v tom prostředí vytvořit něco jako zajímavého. A je pravda, že jsem hodně kreslila. A teprve později se ukázalo, že by se to mohlo spojit jako s nějakou touhle činností. To znamená, že ta věc, kterou vytvářím v terénu, by se dala spojit s tím výtvarnem. Ale jako dítě jsem vůbec neměla pocit, že by to spolu nějak souviselo.
12: Vaše práce bývá někdy označovaná jako umění, někdy jindy jako sociální experiment, někdo dokonce říká, že to je forma terapie. Ve svém projektu Šťastní a veselí se věnujete městu Kutná Hora. Smyslem vaší práce je nabídnout obyvatelům úplně jiný zážitek ze svého vlastního města. Zvete je k tomu, aby přijeli jako turisté. Co musí nastat, aby se v uvozovkách z obyčejného zážitku stala skutečná změna, aby se cosi rozhýbalo, aby se lidé skutečně začali dívat jiným očima?
11: No já používám u každého projektu vlastně jiný způsob práce. Já se vždycky snažím to místo nějak prozkoumat. Já to drze jako nazývám nějakým průzkumem, i když jakoby samozřejmě to umění není věda. A nerada bych jako byla tak drzá, že bych brala doktorům i to slovo jako terapie. Nicméně ono to skutečně na tomu práci jako sedí. Já skutečně se snažím mluvit se stovkama lidí, nějak analyzovat problém toho místa. A když na ten problém přijdu, tak se snažím najít nějaký jakoby řešení. Hledám problém v mezilidských vztazích, aby byla konkrétní. A zrovna třeba v Kutné Hoře jsem našla diametrální rozdíl, co si myslí lidi, kteří bydlí v centru Kutné Hory a co si oni myslí lidi, kteří bydlí na okraji. V centru často zaznívalo, že tam je spousta kultury, že dokonce se akce dějí paralelně vedle sebe, nestačí na to chodit a že prostě to město toho má tolik, že tam nic dalšího není potřeba přinášet. A sotva jsem olila kousek na okraj, tak jsem slyšela, že Kutná Hora je úplně na nic, že to je mrtvý město, že i na Vánoce má smysl jít do Čáslavy, do Kolína. A právě proto mě napadlo, jakým způsobem tyhle dva světy spojit. A současně v Kutné Hoře často zaznívalo, že Kutná Hora je typické město na dovolenou, Kutnohoráci si to neumí užít. Tak mě napadlo vytvořit takovou netradiční cestovní agenturu a nabízet Kutnohorákům zájezdy do Kutné Hory. Takhle ten projekt byl vlastně postavený. A já vždycky do toho dávám jako kus nějakého humoru nebo nadsázky. A je to proto, aby jsem vytvořila nějaký mozk těm obyčejným lidem. Já na rozdíl od svých kolegů do těch projektů záměrně a dlouhodobě zapojuju lidi, kteří s uměním nemají nic společného, nechápou to, nechtějí se zapojovat. Samozřejmě je to o dost složitější cesta, ale mě dává dost velký smysl především proto, že si myslím, že tu kulturu máme tvořit my všichni. Že ho nemá tvořit jenom nějaká skupina lidí, kteří dostali talent. A současně si myslím, že na té kultuře je vlastně nejlepší to, že ji tvoříte. A my těm lidem předkládáme jenom už ty hotové díla v té galerii. Takže já z nich dělám jako záměrné účastníky a prostě věřím, že ten proces je přivede k něčemu a tím, že to má pro mě teda aspoň doufám i pro ně nějaký výsledky, tak v tom jako pokračuju.
12: Jak se vám daří získat jejich důvěru? Jakým způsobem postupujete v rozhovoru s člověkem, kterého to možná vlastně na začátku ani až tak nezajímá.
11: Skoro nikoho to nezajímá, to je dobrý. Tak já jsem vyrostla v rodině, která jako k umění nemá blízko. Moji rodiče mají dělnický profese, takže já jsem od dětství konfrontovaná s tím, že umění je srozumitelný, nepochopitelná disciplína. Takže určitě jakoby ta první podmínka je, že musím mluvit jejich jazykem. To je jako důležitý. Proto taky občas jako ta odborná kritika míří k tomu, že jako jdu těm lidem příliš naproti, ale to je jako záměr těch mých věcí. Já často jako tu věc tak strašně zjednodušuju, až vlastně vás to dráží, že vás to může napadnout taky. Ale to je vlastně můj záměr, protože lidi mají z umění strach. Mají pocit, že to je něco, čeho nedosáhnou. To znamená, pokud já nevytvořím most, že vám je to blízký v něčem, nebo se tomu zasmějete, nebo to klidně zhodíte, tak já vlastně ty lidi jako nezískám. To je určitě jako první podmínka. Druhá je, že musím s těma lidma mluvit jako na stejné úrovni. Zní to jako klišé, ale ono to moc lidí jako neumí. To znamená, vy sice si vyberete nějaký jedince, s kterýma mluvíte rovnoceně, ale představte si, že jdete do terénu. Tím vaším cílem je získat celou vesnici a teď tam máte 3 lidi, kteří vás uráží, dalších 10, kteří vám vysvětlují, že se nezapojí, další už vás pomlouvají za rohem, že to je blbost. A teď jako vy musíte vlastně vyhodnotit, jak s každým tím člověkem mluvit, aniž bys to jako zhazoval. A já se to většinou říkám, že jsem to udělala špatně. Když jsem nedokázala přesvědčit, tak to je moje chyba. Takže do toho terénu vstupuji pořád znova a znova, abych ty největší odpůrce získala na mou stranu. Což je jako zvláštní druh masochismu, můj manžel s tím dávno nesouhlasí, že mě nejvíc lákají ti, kteří jsou nejvíc proti mně. ale mně se dlouhodobě v těch projektech ukazuje, že ta změna u nich je největší, takže v mnoha těch projektech oni pokračují. Ty, kteří často na těch úvodních setkáních stojí v první řadě a mávají rukama, že oni nikdy se nezúčastní, tak oni často jsou ti největší jakoby vlastně podporovatelé na konci. Takže jako dlouhodobě stojím o to, abych zapojila lidi, kteří to rozčiluje, nechápou to, neví, proč by se měli zapojit, nějak je to jako dráždí. Není to samozřejmě moje hlavní skupina, ale určitě to není žádná opomíjena. Je pro mě důležitý zapojit jako celý spektrum, nejenom lidi různě starý, ale zároveň i různých profesí, různých sociálních skupin. Takže určitě je pro mě důležitý a dlouhodobě se toho držím, že musím najít způsob, jak mluvit se všema jako stejně a nedělat mezi nimi žádný rozdíly.
13: Jistě, určitá lidská nedůvěra bude asi pořád tím, s čím se budete setkávat. Ale když třeba pozorujeme vývoj komunikace ve společnosti, to, že společnost se polarizuje, vnímáte i třeba ty rozhovory, které s lidmi vedete, že jsou nějakým způsobem jiné, odlišné, vyhrocenější, nebo naopak, že lidé přicházejí s větší důvěrou, že nemusíte v uvozovkách tolik přemlouvat k tomu, abyste je získala pro zapojení do těch projektů?
11: No, to je jako složitá otázka. Já už se tomu věnuju třeba 30 let. Řekla bych, že to čím dál horší. Především jako nástupem sociálních sítí, protože dřív, já když uvedu třeba projekt, který jsem dělala ještě na škole, tak já jsem celou vesnici přesvědčovala, aby všichni v jednu sobotu zůstali doma a snažili se dělat všechny činnosti podle mnou sestaveného režimu dne. Neexistovaly sociální sítě, neměla jsem ani mobilní telefon. Já jsem musela každému tomu člověku, do dneška to dělám, říkám tomu, že to je metoda svědku Jehovových, chodím od dveří ke dveřím a musela jsem ty lidi přesvědčit jako sama. Tam hrál důležitou roli čas. Já jsem si postupně vypěstovala takovou metodu, že jsem musela být extrémně rychlá, abych stihla předběhnout ty, kteří se se mnou ještě nesetkali a než jim to ty ostatní budou říkat, že určitě se mnou nemají bavit. Takže vlastně vždycky to bylo na základě nějaké jakoby osobní zkušenosti, což neříkám, že vždycky bylo pozitivní. Dneska je to tak, že lidi vás předběhnou. Já vlastně jakoby často už vůbec nevysvětlu ten záměr a reaguju na nějaký pomluvy. Takže jak ta doba je jako rychlejší, tak lidi jsou zmatení. Zároveň se přiznám, že v něčem ta moje práce je čím dál aktuálnější. Já vlastně nestojím před tím, při čem stojí řada třeba mých kolegů, že si říkají, tohle jsem dělal v 90. V roce 2000 ta práce mu odpovídá, ty moje věci jsou furt aktuální. Což teda říkám zrovna bohužel. Já bych byla hrozně ráda, kdyby se to změnilo, ale já tyhle věci můžu dělat furt znova. Paradoxně bych řekla, že je to čím dál aktuálnější v tom smyslu, že ta společnost je teda jako extrémně osamělá a já to vidím i v tom terénu. Dřív se mě určitě nestalo, že bych přišla na vesnici, zaklepala na dveře a tam otevřel pán, který mi říká, já jsem se do háje přestěhoval na vesnici, aby už konečně nikdo neotravoval a zase tady jako někdo je. Já se do ničeho zapojovat nechci. Já jsem dřív na vesnici nacházela především lidi, kteří chtěli nějak jako být někým kontaktovaní, no, zdravit
13: se. Bylo to vytržení z každodenní reality.
11: No, že s někým se setkal. Dneska jakoby vlastně lidi si nejdřív postaví plot a pak teda dům a pak zjišťují, kdo za ním jako bydlí. Ještě navíc, musíte hrozně bojovat o pozornost těch lidí. Máte obří konkurenci, což jako samozřejmě nemám jenom já, stojí mě to jako daleko víc práce, urvat tu pozornost těch lidí. A já jako navíc ještě nenabízím vlastně žádnou atrakci. Já nabízím jejich sousedy. Což je teda jako extrémně složitá disciplína. A ten příklad, který se uvedla, tak já jsem se vlastně pokusila zjistit, jestli můžu vytvořit situaci, kdy jedete do vlastního města s cizíma lidma a máte stejný zážitek, jako byste jela do zahraničí s nejbližšíma kamarádama. Což je vlastně dost jako šílený nápad. A já jsem byla v šoku, že to jde. Že ten zážitek je vlastně stejný, že ty lidi spolu najednou oslavili Silvestra, najednou tu Kutnou horu, jak v dětství vidí jinýma očima. A že vlastně pokud najdete jakoby fungující metodu, tak vlastně nemusíte udělat tak strašně moc kroků a můžete to zažít i za dveřma svého domu.
14: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
15: Host Martiny Viktorie Kopecké.
13: Mým hostem je dnes umělkyně Kateřina Šedá, jejíž projekty se ale neodehrávají jen mezi lidmi, kteří se jich přímo účastní, ale velká část jejich života dnes probíhá také ve veřejném prostoru. Jak by vypadal projekt, který by se ve vašich očích nepovedl? Co se může fatálně pokazit?
11: No, těch věcí se samozřejmě může pokazit hodně, ale mně se to moc neděje v tom smyslu, že když mi to nejde, tak to dělám tak dlouho, až se to jako povede. Což jako znamená, že to někdy trvá klidně 5 let. Co se může nepovést je, a to se děje, že se ta věc stane součástí nějaké jakoby politické přestřelky. To znamená, že ty lidi vlastně začnou kritizovat, kolik to stálo, a ta akce se koná v předvolebním roce a vlastně řeší úplně jiné věci, než to, o čem ten projekt byl. To se určitě může nepovést a děje se to. Mě to jako mrzí, ale současně se vždycky snažím to vydržet, protože si říkám, že ty moje věci mají hlubší myšlenku než to, jaký zrovna politický jako složení. A zároveň prostě ty věci nejdou dělat zdarma. Já nedokážu prostě tohle dělat jako dobrovolnou činnost po práci. Jo, lidi se můžou bavit o tom, jako na co potřebuju ty peníze, potřebuju prostě na tu lidskou práci. Ona dneska není vůbec oceňovaná. Já nedokážu ve Varnsdorfu pracovat rok se 700 seniory. Já potřebuji navštívit v terénu. Já to nedokážu dělat. To znamená, pokud já nemám peníze na sebe a na nějakou produkci, já to vlastně nemůžu dělat ty věci. Takže myslím, že to se může jakoby nepovést, že vás to jako zastíní, tu myšlenku. Ale většinou se snažím vydržet a nemá to dlouhého trvání. Tak to si myslím, že se může nepovést a potom určitě to, že ty lidi si připadají v tom projektu jinak, než jsem v uvozovkách slibovala, což se teda děje málo kdy.
13: A máte potřebu je chránit, vytvářet určité speciální podmínky pro ty, kteří jsou zapojení, tak, aby nemohli být ostřelováni nějakými velmi negativními komentáři, hate speech a tak dále?
11: Jo, to myslím, že je hodně dobrá otázka. Moc lidí mě tu otázku nepoložilo. Pro mě je hrozně důležitý, když do těch akcí zapojuju například lidi na vesnici. Příklad je Bedřichovice na Temží, což je obec, kde já jsem budovala 5 let svátek. Tak třeba ten třetí rok já jsem vlastně lidi přesvědčila, aby všichni zůstali doma normálně ve všední den. A dělali jsme soutěž v chytání lelků. Mimo jiné součásti bylo, že byli všichni celý den jako v pyžamech. Pro mě v okamžiku, kdy to uděláte se svými sousedy, tak je to vlastně pro mě skoro ta nejvyšší kvalita, že ten člověk zapomene, že vypadá v uvozovkách jako blbec. Přestane konečně řešit sám sebe. To si myslím, že je jako klíč těch mých projektů, že řešíte to, co vás přesahuje. Neřešíte, co si myslí soused, neřešíte, s kým jste se rozvedl, prostě se na to úplně vykašlete. A mně to přijde neuvěřitelné. Já si těch lidí fakt jako vážím. Já bych se před ním poklonila, když to děláme. A potom, když přijde nějaký novinář a vlastně nějak urazí, že ze sebe někdo dá pitomce, tak mě to teda hrozně dotýká. Několikrát se stalo, že i ti sami účastníci se proti tomu postavili, že odpověděli novinářům, což mě přivedlo i k tomu, že dlouhodobě do určitých míst vůbec si novináře nezvu. Za prvý, protože ta věc potřebuje dozrát, potřebuje čas a někdy ty účastníci sami hledají, co to vlastně je. A když tam přijde nějaký jako novinář, teď v žádném případě nechci zhazovat novináře, ale občas se mi to stalo a napíše, že se chovají jak pitomci, nebo dělají tam to, nebo já je pozoruju jak krysy, nebo nějaký prostě urážky. Ne vůči mě. Na mě záleží vlastně v konečném důsledku nejmíň. Já v tom projektu jsem vlastně nejmíň důležitá. Za prvé to vydržím a za druhé já v podstatě nesmím překážet, protože se snažím, aby ty lidi se viděli vzájemně. Takže já musím ideálně zmizet. Proto říkám, že to šedá je docela jakoby přesná definice té mojí činnosti a mám potřebu jakoby chránit. Snažím se ty věci vlastně udělat trošku izolovaně. Dřív to tak nebylo a určitě se to neděje ve všech případech, ale určitě se o to jako pokouším v okamžiku, kdy třeba vím, že společně hledáme, co to je, tak nepotřebuju, aby tam někdo byl a kritizoval nás, to jsme si to jako vymysleli.
13: To jádro toho tvořivého, jak to je? Děje se to jenom na tom místě nebo vždycky vytváříte projekt, který je přenositelný i mimo?
11: To je taky složitá otázka. Já se vždycky snažím vytvořit jako věc, která je pro to místo nějak charakteristická, typická, což samozřejmě občas vypadá jako třeba, když jsme mluvili o té Kutné hoře, já jsem se snažila, aby to byl projekt, který přesně reaguje na problémy Kutné hory, ale nakonec z toho vylezl formát, který je velmi dobře přenositelný vlastně do všech měst, který bojují s nějakým odcizením centra. Myslím si, že můj projekt s babičkou, s kterou jsem 3 roky kreslila sortiment obchodu s nářadím, je taky jako vlastně velmi dobře přenositelný. Lidi mě potom psali, že chtějí taky kreslit, neví co, že jich babička dělala úplně něco jiného, neví vůbec, co mají kreslit, takže myslím si, že obecně přenositelný jsou. Určitě jakoby řadu lidí inspiruje, ty lidi neví, jak na ně třeba jako navázat. Takže myslím si, že mapuju obecní principy, že samozřejmě je to projekt s babičkou, ale spíše to projekt o stáří. Nebo ptačí budky, který jsem vytvořila v domově seniorů, kde já jsem se účastnila jedné soutěži v Rakousku a měli jsme vytvořit instalaci do zahrady domova seniorů tak, aby ty seniori byli motivovaní na tu zahradu chodit. A já jsem přemýšlela, co bych na tu zahradu dala. A říkala jsem si, po čem se jich tak nejvíc stýská, a nebylo to zase tak těžké na to přijít, že to je ten jejich domov. Takže jsem se postupně snažila s nimi ze vzpomínek, fotek a rozhovoru zrekonstruovat jejich domy, kde bydleli celý život. A potom jsem z nich vytvořila dohromady struhláři jako vlastně zmenšeniny a z nich jsme vytvořili krmítka a budky pro ptáky a vytvořili jsme vesnici. kde oni vlastně můžou o ty domy se znovu starat, tak jako v mládí, ale jiným způsobem. A to si myslím taky, to bylo koncipované přesně. Pro ně jsou to jejich konkrétní domy, ale je to tak přenositelný formát, že to můžete udělat všude na světě. Je to vlastně úplně banální. Ale myslím si, že i ty ošetřující v tom domě senioru byli šokovaní, jak dobře to funguje, jak je to jako jednoduchá myšlenka, jak vlastně rodiny, kteří chodí za těma seniorama, to propojilo, že se můžou sejít u toho svého domu a nějak o něm mluvit. Spojilo to i s nejmladší generací, že se konečně měli o čem bavit. Takže aniž by to byl můj záměr, tak velmi často to je dobře přenositelný na jiné místo.
13: Před pár lety jsem zaznamenala váš projekt Brnox s podtitulem Věnováno všem, kteří lokalitu brněnského Bronxu dobře znají, ale nikdy tam nebyli. Vy jste nedávno hovořila v jiném pořadu na Českém rozhlase o tom, jakým způsobem nakládáte se svojí tvořivostí. Brno je místo, které znáte, žijete v něm a přesto se na něj dokážete dívat z jiného úhlu pohledu. Dokážete je mapovat, předávat zkušenost, vytvářet určité okolnosti k tomu, aby i ostatní měli nový zážitek z místa, které je jim důvěrně známe. Ale já se chci zeptat na to, jestli se taky dokážete někdy nedívat, jestli dokážete nevyhodnocovat, neplánovat nové projekty, jestli dokážete pobývat v určitém prostoru bez toho, aniž by se vám vyjevovaly nové myšlenky a to vaše uvažování na chvíli zůstalo nekreativní.
11: Určitě si myslím, že je důležitý, že když vstupuji do nového prostředí, tak musím jako zapomenout, co si pamatuju. To znamená, to nedívání se tam určitě je. Ale spíš bych to nedívání se nahradila tím, co nás učil Vladimír Kokoly a dívání se do blba. Že musíte vlastně jako nějak ty vzorce změnit a uvidět to jako znova, což je nesmírně složitý. To není žádná překvapivá myšlenka, že to, co nevidíte, je úplně před váma. Takže často já jsem hrozně naštvaná, jak to, že rok přicházím na něco, co jsem neviděla. To je teda věc, která mě hrozně štve a potom teda ještě mě štve druhá. Že přijdu jako na něco, co mi přijde úplně skvělý. A pak mě vidí, že to musím vlastně realizovat já. A vůbec nechci, jo. To se mi děje často a snažím se na to zapomenout. Jak říkáte, to nedívání, tak já mám zase to, že to nechci. Já to nechci dělat, jo. A teď mě to jako pronásilo. Říkám si, tak já to teda budu muset udělat. Ale vím, kolik je zatím práce a vůbec se mi do toho nechce. O čím jsem starší, tak mám uhybný manévr, že si říkám, tak přijdu ještě na něco. Ale většinou je to jenom jedna správná jako cesta. A poslední roky se snažím to nějak jako zužovat ten počet těch věcí, které dělám, takže to, co říkáte, bych si jako přála vlastně, ale moc se mi to nedaří.
16: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
17: Host Martiny Viktorie Kopecké.
13: Práce umělkyně Kateřiny Šedé, která je mým dnešním hostem, je výrazně oceňována v zahraničí. Mimo jiné jste zaujala svojí metodou i vytrvalostí při realizaci projektů. Ale také tím, že vaše projekty téměř nestárnou. Vy už jste o tom mluvila, že jejich téma je vlastně pořád stále aktuální. Čím to je, že se vám podaří v pravou chvíli pojmenovat to, čemu je třeba v daném místě se věnovat? Vy přicházíte na místo, ano, vedete rozhovory s lidmi, ale na první dobrou možná nevíte, co všechno to místo potřebuje.
11: Určitě to nevím, to z toho vycházím. Myslím si, že nejvíc práce, a taky to bude znít asi jako klišé, mě zabere to, že nesmím vůbec řešit sebe a musím na sebe úplně zapomenout, což je hrozně těžká disciplina, když máte dvě děti a furt máte plno jiných jakoby věcí. To si myslím, že trvá vlastně tu nejdelší jako část, protože určitě k nějakým lidem chováte sympatie, některý vás jako iritují, to už jsem říkala na začátku a já musím v jeden moment tohle jako vypnout. Občas se stane, že oni doporučí nějaký zajímavý, důležitý lidi. Tohle taky jako v podstatě nesmysl. Já musím víceméně si postavit sama tu skupinu, z které vlastně nakonec přijdu na to, co mám dělat. A určitě je to jako ta nejdelší část té práce, kterou se teď pojmenovala. Ona samozřejmě, ta produkce vypadá, že je složitá, ale mě opravdu nejvíc času zabere to, abych přišla na to, k čemu tam jsem. Protože já těch nápadů mám hodně. Dneska to zadáte do mě inteligence a máte jich dalších 3000. To není zase tak jako těžký na něco přijít, ale přijít na tu správnou věc je vlastně dost náročný. A když už tomu věnuju teda tolik energie, tak musí to být ta jako správná. Já většinou to poznám, když už se to jako stane a jsem dost vystresovaná, že na mě jako hodně lidí tlačí. Tak konečně už to vymyslí, konečně na to přijde a mně to jako nejde. Navíc ta moje metoda je hodně problematická v tom, že já to nedokážu vymyslet dopředu. To znamená, já jsem jako dlouhodobě kritizovaná různými institucemi, radnicemi a tak dále, že jako nevím, jak to teda bude vypadat, jo? Že chci udělat největší československý rande, ale nevím, co se na něm bude dít. A já vysvětluji, že na to musím přijít s těma lidma. A ono to působí jako podvod. Jo, jako že vlastně chcete peníze, ale nevíte, co tam asi s nima budete dělat. A to je teda věc, která mě provází dlouhodobě. Já furt jako věřím, že když prezentuju příklady té mojí práce, že lidi tomu rozumí, že když ukážu, že mě nakonec lidi ve Varnsdorfu řekli, že nejvíc frustrovaní byli, že se s nimi při odchodu z továrny nikdo nerozloučil, takže koncipuju ty oslavy tak, že jim vlastně nakonec tu odměnu dám, že to je srozumitelný, že musí prvně proběhnout ta práce. Ale nezapadá do toho rámce uměleckého ani konceptuálního, že vlastně máte přijít s plánem, s rozpočtem a ten máte jako realizovat. To se mi dlouhodobě nedaří naplnit, jsem z toho teda frustrovaná, se přiznám, ale mám pocit, že když jako uhnu, takže přistoupím na nějaký jako manažerský triky, na nějaký marketingový rámec, který já jako nechci dělat, nebaví mě. Nejsou marketák. Marketák uspokojuje potřeby zákazníků. A to je úplně opak toho, co děláme. Nechci nikoho uspokojovat. Já prostě přicházím s něčím, co mi přijde, že v tom místě naopak chybí. A mě to vlastně docela, nechci být vulgární, ale opravdu mě to jako irituje, když někdo tu mou práci zaměňuje s nějakýma marketingovými jako trikama a vlastně na mě tyhle požadavky klade, že mám jako rychle to udělat, rychle vymyslet, jak to, že to ještě jako nemám, že ostatní už to jako mají. Jo, jsem poslední, přiznávám se, dělám to jako na poslední chvíli, ale ne proto, že bych se na to vykašlala, ale protože mi to prostě jako nejde. Někdy opravdu to musím jako vysedět a už jsem se sám postavit na hlavu. Je to, jak když vymýšlíte kreslený vtip, jsem kdysi četla, že to prostě jako nejde, tak to nejde. Ale bohužel mám pocit, že čím jsem starší a čím víc jsem těch věcí udělala, tím si víc na té metodě trvám a tím mám pocit, že víc ukazuje vlastně ten profesionální přístup, že jste ochotná i jako hodinu před realizací to změnit, protože víte, jak to udělat líp. A mám pocit, že skoro všichni mají pocit, že to je amatérský přístup, že prostě jste se nepřipravil, nedokážete už jako vygenerovat ten postup, časový harmonogram. Já ho umím, jenomže ono to není tak jednoduchý, když reagujete vlastně na lidský vztahy, na to, že se ty věci můžou proměnit s nějakým dlouhodobým trváním jako v čase. Takže určitě ta moje práce má i tyhle ty problematické místa a já na nich jakoby trvám a pořád doufám, že v budoucnu se ukáže, že to je jakoby vlastně poctivý přístup.
13: Tak ta improvizace, to je královská disciplína. Umění, které vy vytváříte, není výpočet, který můžeme zadat do mašiny a dokážeme odhadnout, za jak dlouho tady bude výsledek. Ale napadá mě na závěr, čím to je, že to nevzdáváte? Protože jste mnohokrát řekla, že něco musíte vydržet. Máte svoji rodinu, máte svůj osobní život. Máte pravděpodobně jenom jedny nervy. Čím to je, že se zas a znova pouštíte do věcí, které a priori pomáhají někomu jinému? Ano, vás to nějakým způsobem živí a baví, ale přeci jenom je tady spoustu obětí. Tak co vás to žene dál?
11: No já myslím, že těch věcí jako spousta. Kdybych měla vybrat jenom jednu jedinou, tak si myslím, že jsem jako dlouhodobě frustrovaná z toho, jak jsou lidi v České republice. Já teda pracuji jinde vlastně jako naštvaný. Kolik věcí jim vadí, kolik věcí mají pocit, že nedokážou jako změnit. Já v těch projektech dlouhodobě lidi motivuju, že pokud jim něco vadí, tak oni sami to můžou změnit. Snažím se vlastně jim ukázat, že v okamžiku, kdy se dokážete na ty věci dívat jinak, tak dokážete i třeba lidem pomáhat a tak dále. To znamená, pro mě ta proměna toho pohledu vám dokáže změnit úplně celý jako život. Já vlastně nemám moc na výběr. Já jsem studovala akademii a měla jsem pocit, že každý z nás si má vybrat v tom oboru, co si myslí, že je jako důležitý a v čem je nezastupitelný. A já jsem měla pocit, že to nikdo nedělá v tom výtvarném umění takhle. Měla jsem pocit, že jako vytváříme, to vůbec jako nechci kritizovat, ale prostředí jako do muzeí a chodí do něho jenom omezená skupina lidí, tak jsem se rozhodla tehdy, že já, když ty lidi nejdou do toho muzea, tak já půjdu za nima a tam jsem objevila ještě mnohem důležitější věci. A do dneška si myslím, že je vlastně důležitější se dívat na své vzájemně, než na ty díla. Takže už mě to nějak zůstalo.
13: Děkuji vám. Mým dnešním hostem byla umělkyně Kateřina Šedá. Děkuji za čas, který jste věnovala našemu setkání a přeju vám hodně sil do vašich budoucích projektů.
11: Děkuji moc za pozvání.
13: Naschledanou. Milí posluchači, vám děkuji za pozornost a přeji vám klidnou neděli. Od mikrofonu se loučí Martina Viktorie Kopecká.
18: Mrazivé léto.
19: Rozhlasová hra na dvojce.
18: Záhadná zjevení a dávné legendy se probouzejí.
20: Co je to za světlo?
21: Tady si podávají ruce živý smrtvej.
18: A tentokrát se budem ctít sama Šumava.
22: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
23: Lžeš.
22: Co to povídáš?
23: Lžeš. Nevrátíš.
18: Ignis Fatus.
19: Hororový příběh Petry Klavouchové.
18: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
24: Dnes večer v České televizi.
25: ČT1.
4: Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2, jeho romantický sen o životě kovbojů, utne první střela. Premiérový western Kalpe pro Vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 9 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Jihozápad Evropy stále sužují rozsáhlé lesní požáry. Hradec Králové se připravuje na fotbalový zápas s Pardubicemi a počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli ním už evakuovali přes 250 000 lidí. Podle francouzských úřadů zemřeli od začátku požárů nejméně dva hasiči. Jeden při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí Španělsko. Hasičům ve Španělsku a Francii pomáhá 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie, včetně Česka. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 000 hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Požáry zkrátí taky poslední etapu letošní Tour de France, která má start i cíl na bulváru Champs-Élysées. Trasa tak nebude mít původních 133 kilometrů, ale jenom 90 a povede výhradně centrem Paříže. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. V současné době musí prodejny zůstat zavřené o 7 vybraných svátcích, o 5 můžou mít otevřeno. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády by ale lidovecký návrh omezil svobodu podnikání. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu budou bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i MHD, připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozdník.
20: Zápas začíná ve 20.00 a od 19.00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
5: V Uherském Hradišti dnes se třetím dnem pokračuje letní filmová škola. V jedné ze sekcí představuje filmografii francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Organizátoři ho do programu zařadili i přesto, že Polanský ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou. Pokračuje programový ředitel Jan Jílek.
24: Respektujeme to, že pro některé diváky to může být problematické, ale zároveň jsme právě tyho filmy z té filmové historie nechtěli mazat a proto je chceme uvést v nějakém patřičném kontextu i vlastně nejenom z hlediska těch samotných filmů, ale i z hlediska festivalu. A jedním z těch důvodů, proč jsme zvolili tu sekci, bylo i obecně zvednout toto téma.
5: Návštěvníci uvidí snímky například Ples upírů, Nájemník, Čínská čtvrť, Pianista nebo Muž ve stínu. Malenice na Strakonicku dnes hostí 11. ročník malinových slavností. Na Farské zahradě nabídnou malinové speciality, koláče, nápoje i výrobky místních řemeslníků. Součástí programu bude taky pohádka pro děti a kulturní vystoupení. Malinové slavnosti začínají právě teď a potrvají až do 1 odpoledne. Tenistka Tereza Valentová skončila na turnaji okruhu WTA v Praze stejně jako loni v semifinále. Nad její cíli byla na centrálním štvanickém dvorci Daria Snigurová, která vyhrála 7-6 a 6-3. Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková. Turnajová dvojka podlehla Rakušance Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7.
25: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Neděle bude většinou polojasná až oblačná, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23.
16: Doprava.
5: Provoz na dálnicích je aktuálně plynulý bez hlášených komplikací. Pozor na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem. V ulici U Korečnice vyšetřují srážku dvou osobních aut a na Kroměřížsku opatrně na výjezdu z Bystřice nad Hostýnem do Slavkova. Podle policie tam po silnici u skateparku běhá kůň. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Šťastnou cestu. Tolik zprávy.
16: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: A teď už tu, přátelé, pro vás máme upravenou reprízu pořadu Rozhlas jede za vámi. Ve Vlašimi byli Jana Striková, Lukáš Hlavica, David Dale a také dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. No a teď u toho všeho můžete být i vy.
16: Rozhlas jede za vámi.
3: Krásné dobré odpoledne, hezký dobrý večer, podle toho, kdy nás posloucháte. Zdravíme vás, kteří posloucháte Dvojku, zdravíme vás, kteří jste naladili jakoukoliv regionální stanici Českého rozhlasu. Po 18. máte šanci poslouchat pořad Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská kulturní dům Blaník ve Vlašimi. Hezký den! Dámy a pánové, přichází starosta Vlašimi, pan Luděk Jeništa. Hezký dobrý večer, pane starosto.
7: Dobrý večer.
3: Vaši vlašimští jsou úžasní, to jste trénovali, a nebo tady žijou takhle úžasní lidé?
7: To je normální, tady jsou takovýhle lidi. Oni se ještě rozjedou, nebojte.
3: Máme se na co těšit. Pane starosto, co byste vzkázal těm, kteří prožijí, ať jsou kdekoliv, tu následující hodinku díky rozhlasovému éteru právě ve Vlašimi?
7: Zaprvé jsem rád a děkuju za to, že jsem dostal tu čest přivítat tady naše občany, ale i samozřejmě posluchače Českého rozhlasu. Chtěl bych samozřejmě všem popřát úžasný kulturní večer. Tak jak jsem to zažil vzadu, tak si myslím, že bude opravdu úžasný a nádherný.
3: No až to uvidíte vepředu, tak no. To bude ještě lepší.
7: No a samozřejmě z mé pozice bych chtěl našim občanům i posluchačům Českého rozhlasu popřát krásný advent, krásné Vánoce, zdraví, lásku, přátelství a skvělou rodinu. To jsou věci, bez kterých ten život není plnohodnotný a někdy si jich dostatečně nevážíme. Pokud je máme, bereme jako samozřejmost a to je velká chyba. Takže, vážení občané, važte si toho a buďte rádi, že žijeme v té době,

0: že ne naposled.
1: Ozval mužský hlas, ale ne naposled. Vy ano. Se o to nějak postaráte? To je slovo do pranice.
0: Ne, samozřejmě, že jsem nadšená. Město jsem si teda projela pouze automobilem, přiznám se, ale máte tady úžasnou vánoční výzdobu, takže minimálně příští Vánoce jsem tady zase.
1: A máte ji tady nakvartírovanou, já jsem vám to říkal. No. Děkuji velmi, Lukáši, co vy a Vlašim?
2: Já jsem se chtěl zeptat, je tady ještě na zámku restaurace Vinárna u Blanických rytířů? Tak, to bude takových dobrých 55 let. To ještě nebyla postavená dálnice dál, jo? Ona končila v Mirošovicích a my jsme tudy jezdili s rodiči na chalupu k Pelhřimovu. A vždycky, když začaly prázdniny, tak jsme se zastavovali tady ve Vlašimi u Blanických rytířů. Je tam pořád to brnění. No to je úžasný, tak přece jenom to čekání na to jídlo pro to dítě úplně, tak jsem vždycky směl se jít podívat na to brnění a tam stál u toho rytíře. A byla tam s námi jednou moje babička, který dneska by bylo přibližně asi skoro 130 let. A ta tenkrát se tam téměř zamilovala do takového vlašimského mladého číšníka. A vždycky, když on odešel, tak povídala, to je chlapec jako panna. Jo. A tak jsem to počítal, doufám, že ještě naživu, bude mu tak kolem 80, pravděpodobně, ale doufám, že třeba možná tady ještě někde mezi váma je chlapec jako pana. Tak to je moje vzpomínka na Vlašim.
1: To je krásný, žije ještě, vzpomínáte na něj. Tady paní kývá, to je možná jeho dcera. Tak to je... Krásný prazážitek, tak Vlašim jsme probrali, ale možná bychom teď měli odtajnit pro ty, kteří třeba nevědí, co vy vlastně v současné době máte společného s Českým rozhlasem. Janičko.
0: Tak spoustu věcí, naštěstí, protože Český rozhlas, to je moje srdcová záležitost, pracovat tam, to je za odměnu. To vlastně není práce.
1: Ne, to je za odměnu.
0: To je za odměnu, přesně tak. No a zrovna nedávno jsem měla to štěstí, že jsem mohla spolupracovat na projektu, který se jmenuje Kytice. Ano.
1: Kromě toho samozřejmě připomenu velmi úspěšný pořad Toulky první republikou, no, který navazuje dobře, na samozřejmě ano, Toulky samozřejmě. Českou historií s jedním z hlasů a s jedním z průvodců.
0: Ano, ano. S Jiřím Vyorálkem a s Jardou Pleslem. Mm-hmm. Na ty nesmím zapomínat, já tam v podstatě tak jako jenom zdobím. Oni dělají ten obsah a já prostě, no, dobře si to představit.
1: Ale není to pravda, ty jsi ta hlavní a oni jen tak přicmrdávají, ale to si dovolím říct jen proto, že tady nejsou.
0: Samozřejmě. To je úžasný projekt. Člověk se tam hodně dozví o historii, což je takový můj koníček. Vždycky mě dějepis strašně bavil, takže jsem moc ráda, že se tohle toho můžu účastnit.
1: Děkuji moc. Lukáši, jak to máte aktuálně vy?
2: Tak pro mě je samozřejmě rozhlas taky srdcová záležitost. Já tam chodím moc rád. Teďka každopádně posledních 13 let tam chodím všem jako za čárku, protože jsem tam zaměstnán. Ale nicméně oni mě i platí, jo, pozor, to není jenom, ale je to takový, jako že už jsem tam hodně doma, jako herec jsem začínal někdy, já už nebudu vzpomínat, no hodně je to dávno, 40 let a teďka asi přibližně 13 let jsem tam zaměstnán jako režisér a zároveň teda tedy trošku jsem se vyděsil, protože rozhlas jede za vámi. Jo, to jsem se slyšel. Já, jak jsem pořád v té Praze a dělám tu staniční grafiku pro regiony, tak já se hrozně málo kdy vlastně jako slyším, protože v Praze ty regiony nejdou, jo. Takže mě to vždycky trošku vyděsí, když někam přijedu mimo Prahu a najednou tam uslyším ten svůj hlas. Jo, takže teďka se mi stalo to samé, že jsem se vyděsil, protože jsem najednou slyšel, rozhlas jede za vámi.
0: Já mám taky jednu, jo.
2: Jo.
0: 100 let je jen začátek.
2: No to je výborný.
1: To je pravda, ano.
2: Já jsem si to nebral osobně teda teďka, ale... Dobře. No a jako dělám tam spoustu věcí, to by bylo na dlouho. Prostě my jsme jako režiséři vlastně jako v permanenci neustále, takže někdy větší projekty a někdy literární pořady, většinou pro stanice Vltava a pro Dvojku.
1: A my jsme na to pyšní, protože to žádná jiná rozhlasová stanice nemá. Striková se hlásí.
0: Já se hlásím, protože tady to musím říct. Já už jsem Lukáše chválila před tady naším vystoupením, ale já ho hrozně ráda pochválím i veřejně, jo. Protože já jsem měla takovou povinnou četbu, možná, že i vy jste měli tuto povinnou četbu, James Joyce. Odysseus. Nikdo z nás tu knihu, doufám, nepřečetl, protože to opravdu přečtou pouze géniové. Tak já jsem ji taky nedočetla, když jsem ji měla číst, ani jsem ji nepochopila. No a když nás potom Petr Mančal oslovil, respektive hlavně tady Lukáše, protože ten četl těch, já nevím, 26 kapitol nebo 28 kapitol a já jsem potom tam jako přicmrdávala se svýma dvouma kapitolama, tak pro mě to byla opravdu neskutečně těžká práce, ale já jsem díky Lukášovi, troufám si říct, alespoň trošičku pochopila Jamesa Joyce. Takže pokud někdo by chtěl si tuhle tu literaturu osvětlit, o čem je a připomenout si tento největší román 20. století, tak rozhodně v Lukášově podání.
2: No, děkuju. Já jenom ještě doplním takovou věc. Oni většinou ty díly mají tak přibližně 10-11 stránek a Jana tam měla poslední dva díly a ty dva díly, těch 20 stránek, byla jedna jediná věta. Bez tečky. To byla po dlouhá léta nejdelší věta v anglické literatuře, kde opravdu Joyce napsal jednu větu na 20 stránek. To si představte, co to muselo být, kde tam hledat ty podněty a přísudky, že? Takže to já neměl, to já to měl daleko jednodušší.
1: Ale zase takové věci my v rozhlase točíme rádi, protože já nevím, jestli to víte, my platíme umělce od věty, že? Takže tohle nás vyšlo celkem levně, takže my toho Joyce děláme rádi.
2: To nám neřekli. No.
1: Já toho vlastně využiju, když tady máme ty staniční hlasy. Rozhlas jede za vámi. Janičko, 100 let, ono už je 102 let. Takže rozhlas jede za vámi 102 let, že bychom to dneska několikrát tak jako dali. Co žil?
0: Samozřejmě.
1: Tak než uvedu zpěváka dnešního dne, můžu poprosit? A procítěně, procítěně.
2: Rozhlas jede za vámi.
0: 102 let je jen začátek.
1: To řekli tak hezky, já musím taky v sobě někde vyštrachat takový ten dyšný, procítěný, vlahý hlas. Dámy a pánové, přichází pan David Dale.

0: Děkuju moc krát.
1: My děkujeme, dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači Českého rozhlasu, David Dale.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Já nevím, teď se obracím na Janu Strikovou, Lukáše Hlavicu. To je prostě nespravedlivý. Ty zpěváci, podívejte se, ty aplauzy. Faninky tady, fanklub, teď on na ně mrká, oni zpívají za něj, kvíry, jako tohle to všechno. Tohle jako v rozhlase vůbec není běžný. My staniční hlasy, rozumíte tomu? Ta dřina, teď ten James Joyce, ta jedna věta. A tady...
3: Ale tolikrát za den nezní můj hlas v rozhlase jako tady kolega, že?
1: Jo, ale co je mu to platný, takovýhle potlesk neměl, víš?
4: Ale má jako... taky, že jo? Yes!
1: No. Davide, prosím tebe, čím je pro tebe rozhlas? A ty jsi velmi oblíbeným zpěvákem na vlnách Českého rozhlasu i na akcích Českého rozhlasu. Sem tam ti půjčíme i naše hudebníky. Takže čím je pro tebe Český rozhlas? Jaké je tvoje místo v něm?
3: Tak pro mě Český rozhlas rozhlasem, který dává šanci české hudbě, začínajícím umělcům. A musím říct, že jsme udělali díky Českému rozhlasu a díky člověku, který přijde za malý okamžik tady na to pódium, dvě nádherný alba se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Mně se tím splnil dětský sen a má to přesah, protože teď v době AI a v době, co jde udělat živý orchestr, že to ani nepoznáte, tak to ještě nahrávali lidi a zároveň jsme vybrali český pohádky. Je tam třeba Prstínek, princezna se zlatou hvězdou na čele, to zpíval Pepíček Zima, až po současnost. Tak to bylo první album, jmenuje se to Kouzelný melodie české pohádky. Není to udělaný na počítači, na synťáky, ale je to udělaný poctivě, nádherný aranžma. A druhý album bylo Disney, takže jsme se nahráli Herkules, Pocahontas, Malá mořská víla, Zvoník od Matky Boží a má to pro mě přesah v tom, že už teď to poslouchají lidi nejenom z České republiky, ale i z celého světa. A pak teda musím říct ještě jednu věc. Díky Českému rozhlasu jsem mohl udělat nádhernou píseň, která dneska zazní Somewhere in my memory ze Sám doma. Kdo viděl Sám doma, asi všichni, je to tak. Takže to je taky moje dětství. Myslím, že se to povedlo. Zní tam dětský sbor Českého rozhlasu pod vedením Věry Hrdinkové. Takže samý superlativy. Takže pro mě je to jako možnost seberealizace, ale jako v té nejvyšší možné úrovni. Protože Socher, jsme to přirovnali k autům, je prostě Rolls Royce. Takže já jsem mohl natočit s takovýmhle tělesem dvě alba za skvělých podmínek, měli jsme hodně frekvencí a to bych jako bez Českého rozhlasu vůbec nemohl zvládnout. Takže moc krát děkuju.
1: Děkujeme moc za to poděkování, ale... To se mě vlastně vnuknul takovou věc jako Český rozhlas. Rozhlas, kde ještě pracují lidé. To je hezký, u nás opravdu jsou. Ale mluvil jsi o tom dětství, o dětském snu. To je to, co mě vždycky zajímá u mých hostů. Jakou roli hrál Český rozhlas, Československý rozhlas tenkrát v našem dětství? Někdo to má, ty starší generace, spojené s tou krystalkou, kterou poslouchali někde. Někdo poslouchal pohádky a těšil se, až potká živého Karla Weinlicha. Jani, poslouchávala ty jsi jako malá rozhlas, anebo už to byla nějaká privátní stanice? Ty jsi už taková porevoluční, ne, nebo ne?
5: Děkuji ti, jsi velmi laskav. Jsem před revoluční, ale...
1: Nevíš, o který revoluci jsem mluvil,
5: samozřejmě, ale... Samozřejmě. děkuji. Je to krásné. Ještě. No já jsem milovala mluvený slovo, jo. A opravdu jsem obrovskou, nekonečnou posluchačkou Českého rozhlasu všech možných stanic. Teď teda konkrétně nejvíc poslouchám Český rozhlas 3, protože hodně řídím, tak permanentně to mluvené slovo je pro mě důležitý. Já bohužel u písniček usínám. Ale jako malá poslouchala jsem hodně pohádky. Poslouchala jsem samozřejmě Verichovy pohádky, to jsem naprosto zbožňovala. No a i různé divadelní hry.
1: To všechno je český, československý rozhlas.
5: Ano, ano, přesně tak.
1: Zaplať pán Bůh za to. Tím jsme odkojeni tím mluveným slovem. Jenom to cvičení té fantazie.
5: Ano.
1: V tom byla ta nádhera. Každý jsme si tu princeznu představovali jinak, že? Někdo tedy prince, to je jedno, ale tohle to všechno tam bylo. Lukáši, vaše dětství...
6: No já to mám takový trošku specifický, protože když jsem poslouchal rozhlas, tak jsem velmi často slyšel oba moje rodiče. To bylo od malička, takže ono to pro mě bylo tak nějak jako samozřejmý. Já si pamatuju, že hodně jsem poslouchal nedělní pohádky. Vždycky to mám spojený s tím, že se mylo a utíralo nádobí. Jo. To mám takhle neodmyslitelně spojený. Prostě myslel jsem na princeznu a utíral jsem kastrol. Prostě, jo. A dokonce jsem se po letech ještě dozvěděl, že už můj dědeček byl členem, představte si, hereckého souboru, to tenkrát bylo na začátku 30. let, byl herecký soubor Československého rozhlasu a můj dědeček tam byl jednu a půl sezónu prostě v angažmá už takhle ve 30. letech. No, takže ta pupeční šňůra, jako, s kterou já jsem tam přivázaný, ta je velmi silná. Já jsem za to hrozně vděčný, protože tu práci opravdu miluju. Pracuju tam strašně rád. U kamery mám problém. Neumím ji odmazat. Pořád vím, že na mě směřuje a to není úplně dobrý. Ale u toho mikrofonu si člověk vlastně udělá svůj svět, svoji představu, v který je, a čte ty slova, ale zároveň vidí prostě v obrazi a vlastně ty slova dostávají hmotu a duši a to je velká magie. A navíc ještě, když se to povede, tak ty posluchači vlastně jsou spolutvůrci, což je úplně skvělý. Když to posloucháte jenom, tak každý to vidí trošku jinak a každý si vlastně ten svůj film originální prostě dělá v té své hlavě. Jo. A to mně přijde úplně úžasný.
1: To je velká pravda, ale řekl bych, no jo, ale on ten mikrofon dovede být pěkná mrcha, protože odhalí jakoukoliv nepřesnost, jakýkoliv co šuml, ale faleš. Protože přeci jenom, když je tam ta kamera, něco se trošku nepovede, herečka hodí kukadlo do kamery, ano, jako teď jsi mě úplně rozkoktala, jak jsi na mě podívala. To u toho mikrofonu nejde. Tam to prostě musí být naprosto přesně a tu faleš mikrofon potažmo samozřejmě posluchač odhalí.
6: Je to tak, je to detektor lži.
1: Je tady další píseň. Dámy a pánové, právě přichází dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, který dnes bude dirigovat Emma Blahová. Krásný dobrý večer. Pro vás u rozhlasových přijímačů v zadní části pódia máme několik praktikáblů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dívek, zatím jeden mladý muž. Všichni v takové hnědofialové barvě, nádherné šaty. Ano, a teď už i Emma Blahová. A je tady další nádherná melodie, kterou už vlastně David avizoval. Jste-li milovníky filmu Sám doma, nemusíte dlouho tápat, odkud tuhle melodii znáte. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, Emma Blahová a David Dale.

0: veselé Vánoce.
1: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu Emma Blahová, rozsvícené svíčky v rukou všech zpěváků, tedy hlavně zpěvaček a jednoho zpěváka, a David Dale.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Dámy a pánové, nejrůznějších roadshow je hodně. Ovšem troufnu si říct, že my jsme jediní, kteří na každé místo, kam přijedeme, přivezeme našeho nejvyššího. A on opravdu poctivě po 18. je tady. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer.
4: Děkuju. Dobrý večer, děkuji ještě jednou, děkuju.
3: Příchod rokové hvězdy, pane generální řediteli, to je Vlašim.
5: Děkuju za to krásné přivítání. Asi nejbuřlivější pozdrav, to je pravda, ale no. To tady spunktoval David před chvíli, to jsem slyšel. Mimochodem, já mám tady v první řadě také minimálně dva fanoušky, mého odborného poradce a pana ředitele Středočeského rozhlasu, tudíž pánové, až já začnu zpívat, tak taky, jo? Naznačím a jedete se mnou. Krásný večer, já jsem velmi rád, že tady ve Vlašimi spolu s vámi můžu být. A Aleši, taková ta obligátní otázka, zda jsem ve Vlašimi byl či nebyl.
3: Ano.
5: Pač my vždycky zjistíme, že tam, kde přijedeme, tak já jsem nikdy nebyl. Tak je, a platí to i o Vlašimi. To je,
3: fakt,
5: je to tak, který jsem také nikdy nebyl. Takže my nejen, že zrovna jsem jedem za vámi, chceme jakoby přiblížit rozhlas, ale vlastně je to taková cestovka i pro mě a díky tomu poznávám Česko ve své kráse. A děkuji ještě jednou za ten bouřivý potlesk. Děkuji.
3: Dámy a pánové, já poprosím mistra světel o světlo v sále, ať si na vás posvítíme. To je lidi, co? To je lidi, co? Až tamhle úplně vzadu, ty jsou úplně... Vy jste i na balkóně, no. To jsou Nobel Vlašimáci nějaký, jako to bude něco dražšího. Tak, dámy a pánové, budete mít šanci na cokoliv se zeptat našeho pana generálního ředitele, samozřejmě i hostů, kteří jsou na jevišti, ale opravdu na cokoliv. Stačí zvednout ruku a ptejte se. Les rukou jsme nečekali, ale je tady ruka nahoře a pán je odhodlán ke svému dotazu.
6: Dobrý večer, chci se zeptat, proč chcete zrušit vysílání frekvenční a nahradit ho nějakým internetovým, aby jsme si museli koupit nový přístroje?
5: Ne, tak já vás jenom poopravím, my nic nerušíme, my stále vysíláme a budeme podle mě ještě několik let vysílat v tom pásmu velmi krátkých vln, FM, to znáte všichni. Ona je to sice už lehce, pomaličku, zastaralá technologie, ale na druhou stranu pořád levná, pořád laciná i pro Český rozhlas, to znamená, že my opravdu FM krátké vlny rušit nebudeme. Minimálně nějakých dalších 10 let, opravdu se tohleto obávat nemusíte. Na druhou stranu samozřejmě logicky, vždycky něco starší a starší technologie nahrazena technologií novou. Takže takhle jsme my opustili asi před 2-3 lety ty střední vlnu, možná jste někdo poslouchali rozhlas na střední vlně z Liblic, ale zároveň znáte asi systém DAB+, ten má velké výhody, je to digitální, levnější systém, ale nemusíte si kupovat nová rádia a nové přijímače. Stále vysíláme na VKV a myslím, že tady, a doufám teda, že tady na Vlašimsku je signál stanic Českého rozhlasu dobrý. Tak se tam je dobrý signál tady, slyšíte nás dobře tady. A jenom tak jako pro moji představu, kdo je tady typický posluchač radiožurnálu? Jsou tady tací? Dvojkaři, jsou tu dvojkaři, Aleši, to jsou vaši. A regionální stanici Střední Čechy, to bude zajímat pana ředitele Šnapku, který tady sedí někde taky mezi námi. Petře, máte tu jednoho posluchače. Ale každý posluchač je pro nás cenný a dobrý. Tak já jsem rád, že tady jsme dobře slyšet. To je častý dotaz, jestli zlepšíme někde pokrytí a podobně. Tady jsem rád, že to také. Takže se nebojte. Nebojte, není třeba kupovat žádné nové přijímače v tuto chvíli.
3: Ano.
5: Jenom pokud byste chtěl, tak tady ty dabovské přijímače, které za chvilku budeme v soutěži rozdávat soutěžícím, tak ty umí hodně hezkých věcí.
3: Ano. David se hlásí.
7: Já jsem takový audiofil, by se dalo říct, a muzikofil. A musím říct, že ten procesing v tom dabu, i když jsou i jiný systémy, je prostě lepší. Ta hudba není tak komprimovaná, je to kvalitnější, má to větší dosah. Takže za mě, jako já jsem rád, že v autě už je digitál, ale rozumím pánovi. Ale vy mi připadáte, že jste taky progresivní, moderní, že stejně byste časem přešel.
3: Tebe vememe jako mluvčího, ty jsi to vysvětlil tak jakože...
7: Jde o tu kvalitu a ten poslech je nekomprimovaný a je prostě lepší, takže i mluvený slovo, uslyšíme niance barvy vašeho hlasu, že jo? A zároveň i ty písně prostě, je tam větší dynamika.
3: Takže ty tak. Zpíváš líp v digitálu než
7: analogu? Já zpívám líp v digitálu.
3: Prosím tě, tak to si musím některé tvé kolegyně poslechnout. Já jsem je slyšel jenom v analogu, možná to bude v digitálu lepší, ale možná, kdyby šel tady odvážný muž ještě dál, byli jsme na jednom místě, tam byly seniorky, které chtěly poslouchat Český rozhlas Pohoda, a když se dozvěděli, že to je jenom na DAP rádiích, tak jedna taková sympatická dáma řekla, my nemáme DAP rádio. Vyžebrala ho z pana generálního, posílal DAP rádio. Kde to bylo? Ve Znojmě možná?
5: Ano, no, to byl takový celý sektor, který patřil místnímu domovu důchodců. A těm jsme pak opravdu, když jsme se vrátili do Prahy, tak jsme posílali dabovské rádio.
7: Ještě mi napadl jeden takový, já vím, že jsem říkal, že to nebudu zdržovat.
3: Nepovídej.
7: Ale omlouvám se. Nicméně, určitě doma máte třeba novější televizi. A ta televize umí taky ten digitální, je to tak, terestriál.
3: Ano.
7: Takže můžete si to vlastně pustit i přes televizi. Všechny jste. Jo, takhle, takže vám se jedná hlavně o auto.
3: Jo.
7: No a ne. V nových autech přesně podle Evropské unie je to povinně, ale levnější je koupit si nový rádio do auta než nový auto.
3: A teď má pán vykřiknout, ale já nemám na nový auto, a pan generál říká, tak my vám ho koupíme. Ne, s logem Český rozhlas, ano, možná nějaká naše stará vyřazená vozidla. Pane generální, co? Teď už se těch trabantů musíme zbavovat.
5: Ne, ale máme tam pár takových hezkých kousků, takže možná nějakého veterána bychom pro pána učinili.
3: Ale zda prádiem.
5: To tak ten nebude, bohužel.
0: No, ne, musí tam být napsáno, platím to, poplatky, že no, jo.
3: Ano, je tu nějaký další dotaz? Tady, ruka nahoře, ano, mikrofon již za vámi putuje.
8: Dobrý den, já se chci zeptat, kdysi před léty jsem se účastnila nějaký ankety Lady Radio.
3: Ano, ano.
8: A nechci se jí znova zúčastnit, ale teď jsem si na ní vzpomněla. Ještě to, jak si probíhá.
5: Vy se ptáte dobře, a já už jsem pamětníkem Českého rozhlasu 25 let, tak si pamatuju, Lady Radio byla opravdu anketa Českého rozhlasu dvojka, mimochodem. Ano. Tehdy možná se ještě ta stanice jmenovala Český rozhlas Praha, nikoli dvojka. Lady Radio a Radio Man, to taky bylo, ano, to se jmenovalo celé. Byla vlastně soutěž pro amatérské moderátory, moderátorky, dokonce mimochodem některé naše moderátorky i moderátoři tou soutěží prošli, dokonce pro nás pracují, třeba Klára Nováková pro Radio Junior, ta dokonce vyhrála, tuším, i tu anketu tehdy jeden ten ročník, ale to už je teda hodně, hodně let zpátky, hodně, tak jsme pamětníci oba dva.
8: Já, když jsem byla ale úplně už ta malá, anketa... tak jsem chtěla být hlasatelka v rádiu.
5: No ale máte krásný hlas, tak to bude zkusit i teďka, potom... to nemusíte procházet další anketou, ale ta anketa byla hezká, my už ji neděláme léta, ale jestli tak přijďte na hlasové zkoušky, ale moderátor je vždycky málo, že jo?
8: Budu o tom přemýšlet.
5: Jako zdravotnického personálu, tak je správný rozhlasáku, je málo.
3: Samozřejmě, já si vzpomínám, kdo léta tu anketu moderoval, že? Ano, byl jsem to já. Ale jenom... Možná jenom, jestli ještě by si paní dala na chvilku mikrofon, my tady zkoušíme to. Kdybyste nám jenom řekla to procítině, rozhlas jede za vámi, 102 let jen začátek, soustřeďte se, protože teď se rozhodne o vaší budoucnosti. Ano, klidně odchrchlejte si a v klidu.
8: Rozhlas jede za vámi, 102 let je jen začátek.
3: S tím se bude dát něco dělat, jo? Jana s Lukášem tleskají tak napůl, protože přeci jenom práce bude ubývat, ano. Hlasy z lidu přicházejí za námi. Dámy a pánové, milí posluchači, náš přenos s Vlašimi pokračuje dál. Davide, jaká bude ta další píseň, na kterou povoláme za chvilku opět dětský pěvecký sbor?
7: My jsme to pojali pohádkově.
3: Ano.
7: A i tady ta píseň je na úžasném albu Kouzelné melodie, písničí z českých pohádek. Mm-hmm. A myslím, že to je Jdi za štěstím.
3: Z pohádky, jak se budí princezny.
7: Jak se budí princezny.
3: Krásná věc. Dámy a pánové, opět přichází dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Paní Emma Blahová, která dnes diriguje. A David Dale opět u mikrofonu. Jdi za štěstím.

0: Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Emmy Blahové, David Dale.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
0: Posloucháte stále kteroukoliv regionální stanici Českého rozhlasu. Možná posloucháte dvojku. Rozhlas jede za vámi, 18. díl, tentokrát s Vlašimi. A vy se možná díváte na ta dvě daprádia, o kterých už byla řeč. To větší a to menší leží tady u toho vánočního stromečku. Ano, pochopili jste, to je vánoční dárek pro dva z vás. Prověříme si malinko vaše znalosti a třeba taky smysl pro humor. Ovšem, to už není úkol pro mě, ale pro našeho rozhlasu. Hlasového Ježíška. My mu tak říkáme celý rok, na jaře to zní velmi tak jakože nepatřičně, ale teď v téhleté adventní době už je to přirovnání, které je na místě. Takže dovolte, abych přivítal maskota toho našeho pořadu, to je pes, a jednoho z jeho páníčků, ten má svůj tradiční cihlový kostým, takže vypadá jako komín. Ano, na hlavě má vánoční stromek, což je nějaká plyšová taková ozdoba. Tu kravatu ani nebudu komentovat. Pan Michal Jagelka!
2: Krásný dobrý večer, přátelé. Já jsem se na tuhle tu chvíli tak těšil. A já skutečně i dnes mám možnost nadělit tahle ta dvě krásná daprádia, to menší a to větší. No a bude to samozřejmě opět formou takové malé soutěže, velmi jednoduché. Já to nebudu dramatizovat a lhát, my už jsme si předtím udělali takové malé předkolo. A vy dobře víte, že paní Jitka a pan Michal byli ti, kteří se hlásili. Takže za velkého potlesku dobrý večer, zvu vás k nám na pódium.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Přátelé, já mám pro vás připravených 5 otázek. Začneme velmi jednoduše. Moje první otázka se bude týkat zde přítomné herečky Janičky Strikové, kterou můžete na vlnách Českého rozhlasu Dvojka slýchat společně s Jiřím Vyorálkem a Jaroslavem Pleslem v jistém oblíbeném hraném dokumentárním cyklu. Michal už se hlásí a mě by zajímalo, jaký název nese tento originální seriál, který vysíláme od března tohoto roku. Michal se hlásí.
3: Toulky první republikou.
2: Je to správně. Janičko, souhlasí to?
4: Souhlasí to naprosto přesně.
2: Máte bod, Michale, je to velmi jednoduché, my vám tleskáme. Druhou otázku věnujeme herci a režisérovi Lukáši Hlavicovi. A já bych chtěl od vás slyšet, která česká herečka je Lukášovou maminkou? Za A Evelina Štajmarová, za B mohla by to být také Ivanka Devátá, anebo za C Růžena Merunková. Je to dramatické, Jitka i Michal úpěnlivě přemýšlejí.
5: Já bych zkusila Ivanku Devátou.
2: Ivanku Devátou. Jak je to v těch pořadech? Tududumtum. Tak Michale, zkusíte to, máte šanci odpovědět, než poprosíme Lukáše o tu správnou odpověď.
3: Zkusím C.
2: To znamená paní Růžena Merunková.
3: Ano.
2: No tak zeptáme se Lukáše, ten asi ví, kdo je jeho matka, že, Lukáši?
6: Ano, ale bylo to těsný. Paní Ivanka Devátá je matka mého bratra.
5: Aha.
6: A mojí maminkou je opravdu Růžena Merunková.
5: Aha, tak to je hezký.
2: Dobře, Michale, máte druhý bod. Ale pozor! Je to, jak říká Lukáš, že Ivanka je vlastně první manželkou jeho tatínka Miloše Hlavici, tudíž maminkou jeho bratra Marka. Ale pozor, to možná Lukáš ani netuší. Lukáši, tvoje příbuzná je i Evelina Štajmarová, víš to? Bývalá. Ano, já jsem si to vygooglil. Evelina Štajmarová je přes Lukášovu první manželku Báru Kodetovou s Lukášem také zpřízněna. Jedná se totiž o tetu jeho ex-manželky. Je to pravda?
6: Ano, ano, je to pravda. Je to tak, až tady omdlel přístroj z toho.
2: Ne, to omdlel náš pes, když tohle slyšel. Takže Michale, dobrý, máte druhý bod.
3: Děkuji.
2: Další v pořadí, třetí otázka, se logicky bude týkat našeho třetího hosta, zpěváka Davida Dalea. Tento talentovaný mladý muž toho dokázal v životě opravdu hodně a mě by zajímalo, zda víte, jak se jmenovala jeho úplně první samostatná deska. Za A, by to mohl být Hlavolam?
5: No, to je.
2: Za B, by to... Mohl být Jazykolam,
5: ne,
2: anebo za C by to mohl být Sněholam.
5: Ne, je to hnedko to.
2: Hnedko to. Zase se Jitko.
5: No,
7: konečně.
2: Takže Hlavolam.
5: Ano.
2: Je to bod pro Jitku. 2-1. Otázka čtvrtá. Ve Vlašimi toho můžeme navštívit a vidět opravdu hodně. A začít bychom mohli rovnou místním zámkem, který se pyšní nádherným parkem. A já bych od vás chtěl slyšet, který unikátní pavilon najdeme ve Vlašimském zámeckém parku. Za A by mohlo jít o čínský pavilon, nebo za B o japonský pavilon, a nebo za C jde o legendární indický pavilon. Michal se hlásí.
3: Zkusím japonský.
2: Vlašimští dostali záchvat smíchu, za břicha se popadají. Já jsem to teda taky ještě včera nevěděl, jo? Ale dneska už to vím. Michale, je to špatně, Jitko.
5: Já bych zkusila čínský.
2: Čínský?
7: Jdeme do finále.
2: No je to pravda, je to skutečně čínský pavilon. Tak přátelé, je to 2-2. V poslední otázce vám i dnes nabídnu jednu zvukovou ukázku z archivu Českého rozhlasu. Máme advent a blíží se Vánoce. A tak bychom si dnes mohli pustit alespoň malý kousek legendárního projevu jednoho z pozdějších československých prezidentů, který se ve slavné řeči ještě jako předseda vlády pustil do objasnění toho, proč už nepotřebujeme Ježíška a kdo ho nahradil. Jestli pak byste věděli, který z našich budoucích prezidentů ještě jako československý premiér tímto komickým výstupem vešel do dějin. Malou nápovědou by mohla být informace, že projev se vysílal na Vánoce roku 1952. A protože Český rozhlas má bohatý archiv, tak si poslechněte tu ukázku.
8: Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.
2: Ono je to ještě delší v originále, je to úplně neuvěřitelná záležitost. Tak přátelé, chcete nápovědy? Dobře, tak to zkusíme. Tak za A by to mohl být Klement Gottwald, za B by to mohl být Antonín Zápotocký a za C by to mohl být Antonín Novotný. Michal se hlásí.
3: Opět zkouška Klement Gottwald.
2: Michal říká za A Klement Gottwald. Je to dobře? Není. Jitko, máte jedinečnou šanci.
5: Antonín Novotný.
2: To je prekérní situace. A co teď?
0: Nikdo nemá bod, to nikdo znamená, nemá nikdo bod, nemá bod, rozstřel. Čili ty prozradíš správnou
2: ano,
0: odpověď.
2: Je to, byl to Antonín Zápotocký, skutečně. Jeho slavný projev o tom, že už není Ježíšek, že ho nahradil Děda Mráz, je to neuvěřitelné. Tak Antonín Zápotocký. Tak tedy přátelé, rozstřel. To jsme tu dlouho neměli. To je napínavý. Tak. A já dneska vím, na co se vás zeptám. Já mám tu čest moderovat na Vlnách dvojky pořad, který se jmenuje Život na dvojce. Je to magazín ze zákulisí, aktualit a vysílání vlastně toho, co se děje tam za tím mikrofonem, v té režii. Prostě zákulisí vysílání dvojky. A ten pořad jsme 7. prosince vysílali a měl takové zajímavé pořadové číslo. Tak se vás ptám, kolikátý Život na dvojce jsme vysílali v neděli 7. prosince a kdo bude nejblíž, tak ten vyhrává a kdo se první přihlásí, tak může začít. Jitka se hlásí, tak kolik byste tipla, kolikátý díl?
5: 232.
2: 232. Michale?
3: 233.
2: Ale vy jste dobrý hráči, vy byste měli hrát pokr nebo já nevím co. Já vám to prozradím. Ten díl byl stý. Takže 232, jestli se nemýlím, je blíž ke stovce než 233. A proto Jitka vítězí!
5: Já moc děkuju.
2: S rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala Jitka přebírá to veliké DAP rádio. Ať se vám líbí a krásné svátky a šťastné Vánoce.
5: Já moc děkuju. Děkuju.
0: Velmi gratulujeme. Já musím říct, že jsme se bavili královsky i my, hlavně ta nápověda, bylo to takové hezké kulaté číslo, 232, 233. To jsme ocenili hlavně. Velmi děkujeme, gratulujeme a jdeme do finále. Budeme se loučit. Dámy a pánové, ať žije Vlašim, mějte se krásně, brzy na viděnou a loučí se s vámi kompletní tým pořadu. Rozhlas jede za vámi. Michal Jagelka i s Tobisem, dámy, které to všechno připravují. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. A loučí se s vámi Lukáš Hlavica, Jana Striková, David Dale, René Zavoral a v tuto chvíli dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu Emma Blahová a závěrečná píseň. Mějte se krásně a děkujeme.

zve, ti s námi si hraj. Svatý čas je kolem.

0: Tak to byla upravená repríza pořadu Rozhlas jede za vámi. Ve Vlašimi byli Jana Striková, Lukáš Hlavica, David Dale, dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a další. Připomínám, že po zprávách se na vás těší Václav Kopta.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Útočník na berlínském Prideu vjel do davu lidí. Nejméně jeden člověk zemřel, 16 z nich je zraněných. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Nejčastěji šlo o obchod a stavebnictví. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace identitu podezřelého znají, zatím po něm ale stále pátrají.
3: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
1: Berlínský Pride úřady předčasně ukončily. České soudy vyhlásily za první půlrok letošního roku skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, naopak nejmíň na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. V Teplicích otevřou odpoledne o 14:30 nové molo s půjčovnou pramice na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
4: Technik změnil druh dřeva, kterým je obložené molo. Místo původního konstrukčního řeziva zvolil lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější a stabilnější. Kvůli skalnímu podloží rybníku se zase měnil způsob zakládání betonových pilířů. Nové molo na rybníku v Zámecké zahradě poskytne dosud chybějící zázemí pro půjčovnu loděk. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slávie zahájí odpoledne obhajobu titulu v Šancelize. Ve 3 odpoledne přivítají Slovácko. O 17:30 pak začne utkání Jablonec Olomouc a večer v 8 východočeské derby Hradec Králové Pardubice. Na úvod sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktoria prohrála s Libercem taky 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Nedělní odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Na horách kolem 23.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna pozor u nájezdu z D55. Na kilometru 26,5 stojí kamion s defektem, blokuje pravý připojovací pruh. Jinak je provoz na dálnicích plynulý. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky dopravní omezení kvůli sanaci zeminy. Jezdí se kyvadlově, v obou směrech se zdržíte asi 10 minut. V Praze v Patočkově ulici směrem z centra se u Břevnovského kláštera srazila 2 osobní auta a ještě až do dnešního večera je zavřený hlavní tah v Ústí nad Labem. Zavřená je přístavní ulice pod Benešovým mostem. Dělníci ho opravují. Tak jeďte opatrně, v pořádku dojeďte a šťastnou cestu. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: V nedělním dopolední je s vámi, přátelé, Dvojka a my jsme moc rádi, že jste si jako nedělního společníka vybrali právě nás. A předávám vás do laskavé péče Václava Kopty. Nabízíme reprízu pořadu Zlaté časy.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
6: Krásné dopoledne, moji milí. Za okny mé pracovny na pražské Hanspalce se honí černé, zlověstné bouřkové mraky a řeknu vám tedy, pokud by byl průběh té nadcházející bouřky stejně dramatický, jako je vizáž těch mračen, je dost možné, že nestačím ani ten dnešní díl natočit. Jednak nemám bouřky rád, trochu se jí bojím a pak také může vypadnout proud. Pojďme tedy rychle na to. Tedy zlaté časy. Slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie, anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně. V kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu. A v písničkách tam se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve zlatých časech Václava Kopty. A citát nesmí chybět. Ten, kdo lituje toho, že chyboval, je téměř nevinný. Seneca.

0: Myslím, že v premiéře jsme slyšeli nahrávku uskupení, které se jmenuje Traditional Jazz Studio. Ano, mám na mysli legendární Smetáčkovce. V jejich podání jsme slyšeli slavnou skladbu Swing Cocktail. No a myslím, že Vaška Neckáře jsme poznali úplně všichni. Velice často vzpomínám nejen ve zlatých časech na své dětství, na své dospívání a víte, jak tak pozoruju dění okolo sebe, nejen v rodině, ale i v širším okolí, tedy tam, kde se vyskytují děti, občas žasnu nad tím, jak bývají až nesmyslně často rozmazlovány. A bohužel nevýjímaje mé děti, protože sám jsem se na tom, na rozdíl od manželky, vehementně podílel. Trochu mě to dneska mrzí, ale to víte, já jsem prožil poměrně skromné dětství a to ještě bych řekl, že používám velice nadnesený, až bych skoro řekl mírný výraz, protože nám se příliš finančně nedařilo, já si nestěžuju, o to větší jsem měl nutkání používat svou fantazii, ale když jsem se nad tím zamyslel důkladně, přišel jsem na to, že už v dětství jsem se držel cimrmanovského hesla a teorie o tom prvku očekávání a prvku zklamání. Jenom tak namátkou, když zašmátrám ve své paměti, vzpomínám na to, jak jsem poprvé zaslechl rock'n'roll v podání Billa Haleyho a od té doby jsem bušil pletacími dráty mé matky úplně do všeho, co trochu připomínalo bicí soupravu a začal jsem velmi intenzivně toužit a snít po získání takové soupravy. Tohle očekávání a touhy podporoval i můj kamarád Jeníček Fischer, který, jak jsem ve zlatých časech několikrát připomněl, byl to šťastné dítě. A on už, co by tuším, 15-letý kluk, dostal k narozeninám nádhernou perleťovou zelenou soupravu značky Amaty. Kompletní sadu bicích nástrojů. A to už můj otec nevydržel, protože to moje naléhání bylo už vlastně nesnesitelné. A tak stále sliboval a oddaloval a zase sliboval a ve finále podle Cimrmanovy teorie na mne pod stromečkem nečekala bicí souprava Amaty, ale u nějakého spřízněného starožitníka zakoupený starý vojenský buben, takový tuším, že to mohla být Mosas, nevím, těžký jako blázen, takový ten popravčí bubínek oznamující příchod mistra popravčího. Nemělo to ani ty drátky na druhé straně, tak to neudrželo ani ten klasický zvuk virblu. Byl to prostě takový ten stupidní bubínek, který maximálně tak může narušit sousedské vztahy, ale rozhodně nerozvíjí chlapcovou touhu po rytmických výkonech. Naopak byl to takový spíš tlumič jazzových vážení. A já jsem se tenkrát na tátu docela zlobil a spíš jsem ho podezříval z toho, že on ten bubínek pořídil, protože měl rád všechno, co trochu souviselo s Rakousko-Uherskem a zhruba do této doby bych datoval vznik tohoto bubínku. Stejná touha a očekávání mě pronásledovala, pokud šlo o hi-fi zařízení. Nesmírně jsem toužil po šasí gramofonovém, po dobrém zesilovači, zkrátka, aby jsem si mohl pustit některé desky, nebylo jich mnoho, ale aspoň pár jsme jich doma měli, západní provenience. A velice intenzivně jsem otce směřoval na hi-fi klub našeho svazarmu, kde se vyskytovali machři, kteří dokázali sestavit docela kvalitní gramofony. No, bohužel dočkal jsem se jenom takového tragického přístroje, který jsem si po mnoha letech znovu z nostalgie pořídil. Byl to Supraphon GZ070, naprosto zoufale monofonní skřínkový gramofon Rydlo, které prakticky desky ničilo, nikoliv přehrávalo. Když jsem u těch desek očekávání a zklamání bylo totéž. Mám dodnes kompletní sbírku a diskografii skupin jako Lokomotiv GT, Omega, no a další maďarské a východoněmecké kapely, které byly k dostání v rámci našich prodejen. To víte, no, nikdo na západ nejezdil a na burzu si můj otec netroufl, tak podle toho vypadala i moje ubohá diskotéka. No a o šatníku, o tom už snad ani nebudu mluvit, tak když toužíte celý dětství po takzvaných džínových lacláčích a pak se dočkáte těch nejobyčejnějších montérek, které notabene ještě měly zip na boku. Takových zoufalých okamžiků, kdy se moje srdéčko rozbušilo v touze a očekávání nějakého krásného dárku a pak ta strašlivá realita, Na nikoho se ale nezlobím, víte, protože v tom nebyl prvek zlé vůle ze strany mých rodičů a byl to jenom spíš takový odraz ekonomické situace naší rodiny. No, dneska si vlastně může člověk dopřát lecos, ale stejně, co bych dal za to, kdybych někde vyhrabal ve sklepě ten svůj starý plechový bubínek. Jsme ve zlatých časech, tak musíme také hodně hrát, máme ještě před sebou spoustu dobré muziky. Věra Nerušilová a píseň Doktore, souží mě starost.
1: Doktore, souží mě starost, v sobotu pošel mi pes, včera mi třetí zub narost, tak se ptám, co bude dnes.

0: to zvlh, jako noc plná mlh. Já vím, doktore, je to tu zas. Září měsíční kruh, to zved baterku Bůh. Starý výpravčí lokálky čas.
1: Ve zlatých časech, které posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospívala Věra Nerušilová. Když jsme u prvku očekávání a zklamání, napadá mě ještě jedna souvislost mého dětství nebo vzpomínka. Několikrát jsem tu už připomněl, že jsem byl velice blízko toho, abych jako dítě se objevil před kamerou, a poštěstilo se mi to až později v těch Sněženkách a Machrech. Ale opravdu na spadnutí byla i moje účast při filmování legendární pohádky Ať žijí duchové. Tenkrát to probíhalo tak, a já mám takový dojem, že to probíhá stejně i dnes, že z Barrandova vyrazila delegace v čele s pomocným režisérem, případně režisérkou, a ti po té škole chodili od půdy až ke sklepu a hledali zajímavé typy dětí, které byly výrazné, které byly živé, byly kreativní, hravé, nezakřiknuté, nebo naopak splňovali určitou představu toho příběhu, který se právě obsazoval. Takovou legendou na Barrandově byla také paní Milada Mikešová. Velice známá postava, poměrně přísná dáma, která měla obrovskou zásluhu na vzniku celé řady často právě filmů určených pro dětského diváka. A takhle blízko jsem byl i já toho, že se dostanu jako malý chlapec, tenkrát mi bylo nějakých, tuším, 10 let, no a oni obcházeli i naší základní školu v ulici Sušická a já jsem byl s ještě dalšími asi 5 kluky vybrán do takové užší skupiny, byli jsme tehdy shromážděni, tuším, že v tělocvičně, a mé srdce se rozeběhlo divokým klusem, protože už jsem byl přesvědčený o tom, ve své naivitě, že se zrodila právě nová filmová hvězda, a strašně jsem se na to těšil, na to natáčení, protože víceméně to, jak s námi komunikovali ti zástupci barrandovští, tak to vypadalo, že už jsme prakticky obsazeni, no to víte, slibem neurazíš. No a tak jsem se těšil, že zažiju všechno to, o čem můj tatínek, který také několik let pracoval na Barrandově jako pomocný režisér, že to všechno zažiju na vlastní kůži. No, samozřejmě, že se dostavil opět strýček Cimrman a z očekávání bylo hořké zklamání. Vybrán jsem nebyl, nešel jsem ani na kamerové zkoušky, ale osud mi dopřál alespoň takovou víceméně, řekl bych, symbolickou účast na vzniku tohoto filmu. Jedním z těch dětských hlásků, které natočili ty krásné písničky pánů Svěráka a Uhlíře, tak jeden ten hlásek je můj, protože náš pionýrský sbor, vedený panem učitelem Janem Lapkou, právě byl ten, který naspíval ty písně v pražském Fyziu. Takže vlastně tak trošku v tom filmu jsem, ale ještě vám chci říct jednu smutnou okolnost, která mě v téhle souvislosti napadá. Velkou legendou mezi pomocnými režiséry byl na Barrandově také pan Jiří Ostrý. Jirka byl noblesní, báječný, elegantní, vždy dobře upravený a skvěle naladěný člověk, muž na svém místě. Takový ten takzvaný pomocňák, bez kterého by mnoho filmů prakticky vůbec nevzniklo. Byl také velice často žádaným spolupracovníkem zahraničních štábů. Já jsem ho měl možnost poznat už právě na začátku 80. let, protože s námi natáčel zmiňované Sněženky, a už tehdy to byl muž, který pro mě představoval něco magického, byl vždycky fantasticky oblečený, upravený, dobře naladěný, hezky voněl a prosím pěkně, Peter Hallon to nebyl. No a měl charisma a pravděpodobně ty nejkrásnější modré oči, jaké kdy svět viděl. Myslím, že mnoha dáma zavzpomíná se slzou v oku, když si na Jirku vzpomene, tak když dovolíte, já bych tomuhle báječnému muži, který se zasloužil o obrovské množství filmů a natáčení nejen na pražském Barrandově, tedy Jirkovi Ostrému bych velice rád věnoval alespoň tu nadcházející písničku. Zaspívá ji Barbara Mason.

Před několika dny se v naší poštovní schránce objevila pohlednice, řekl bych velkoformátová pohlednice. Na jejíž titulní straně je fotografie, která mě částečně pobavila, trochu vyděsila. Je to fotografie mé osoby, která se sluním v rozevřeném koupacím plášti na zahradě jednoho wellness zařízení, kde jsme před několika týdny pobývali s naší divadelní partou. Vyprávil jsem o tom tady ve Zlatých časech, ale netušil jsem, že ta schopnost Aleše Hámy dotahovat některé příběhy až k těmto, řekl bych, poněkud pikantním pointám, že tato jeho schopnost je až tak vyvinutá. Aleši, gratuluju, skutečně si šokoval, dokonce bych řekl, že si i pobavil. Já se na tebe nezlobím. Ta fotografie je pravda poněkud citlivá a to, že si svěřil tuhle fotku nové službě České pošty, kdy pravděpodobně, jestli jsem to dobře pochopil, vy pošlete jakoukoliv fotografii ze svého mobilního telefonu a pošta z toho vyrobí takovouhle pohlednici, tak mě to trošku zarazilo, ale na druhou stranu to přesně vypovídá o tvém smyslu pro humor a ten text, kterým si tu pohlednici doplnil, ten je pravda také poněkud drsný, ale zase nebyl bys to ty, aby ses nepokusil ty věci dotáhnout až do tohoto konce. Ty tam totiž píšeš, milý Václave, moc se mi po tobě stýská, vzpomínám na naše tantrické chvilky, kdy jsi se dokázal tak neskutečně vcítit do polohy laskavé dračí sluje, že i okolní fauna měla pocit, že se jí naskytl nový domov. Celá reportáž vyjde v časopise Zázraky tantry. Tvoje, a teď je to podepsáno jménem poměrně známé novinářky, která se zabývá zejména tedy společenskými rubrikami, abych tak řekl. No, je to pár týdnů, co jsem byl takto přistižen na zahradě tohoto wellness zařízení v domnění, že nikdo kromě letců a ptáků není schopen mě v této intimní chvilce zachytit. Mýlil jsem se, kolega Háma neváhal a v roli paparazzi se připlížil a tyto inkriminované snímky pořídil a naložil s nimi tímto, řekl bych, velice odvážným způsobem. Manželka se celku docela pobavila ještě, ale myslím, že moje dcery už tak nadšené nebyly při představě, že tato velkoformátová fotografie tatínka v této nedůstojné pozici dračí sluje, jak to Háma pojmenoval, putovala zařízeními České pošty a pochopitelně prošla i rukama doručovatelky. Ale mě to nevadí. Přesně to odpovídá našemu vztahu, který s Alešem máme a já předesílám, že se máme rádi a že máme, jak doufám, oba smysl pro humor a tohle prostě k tomu patří. Ale v každém případě, Aleši, mám pro tebe důležitý vzkaz. Neboj, pomsta bude sladká.

před mnoha lety, zejména tedy v letech 90. minulého století, jsem se pohyboval nejenom v divadelním prostředí, ale také v prostředí mnoha hudebních kapel, nejrůznějších festivalů. Zkrátka hrál jsem na klávesi, na klavír, na vše, co bylo potřeba. Z několika soubory mnoho kilometrů jsem najezdil například s Petarem Introvičem a s jeho kapelou Bluesberry. A když si na ty časy vzpomenu, tak jsem zažil množství i velikých festivalů, na kterých bylo početné publikum i přes 20 tisíc. Si vzpomínám na jednom festivalu, který se jmenoval Zahrada. A nedá se tedy říct, že bychom byli úplně tedy amatérský soubor. A přesto ty naše přesuny, kdyby někdo viděl ten vozový park a také tu aparaturu, která s námi cestovala po vlastech českých a moravských, no, asi by se dnešní kapely divily. Vzpomínám si na noční návraty z hraní s kamarádem Ivanem Exnerem, který ráno od 5 hodin rozvážel rohlíky ve stejné 1203, tedy v autě Škoda 1203, vzpomenete například na seriál Sanitka, tak v tomhle nepříliš bezpečném a nepříliš rychle jedoucím vozidle jsme se přepravovali právě i na ty koncerty. To auto bylo plné drobků od rohlíků, vonělo tam od rána to pečivo a do toho se musela naskládat naše aparatura a jezdili jsme kolikrát velice daleko, třeba až do Zlína a podobně. No a vždycky jsme dojeli a vždycky jsme odehráli a pokud si vzpomínám na komfort, kterým jsme byli zahrnuti od pořadatelů, tak to byl zázrak, když jsme dostali takzvanou pivenku anebo takový barevný poukaz, za který jste si mohli vybrat buď polívku, guláš anebo buřta s hořčicí. Panečku, to byly časy a měli jsme pocit, že jsme na úrovni světových hvězd. A já z téhle času mám spoustu kamarádů, mnozí z nich zůstali u muziky pořád, někteří už ne jako aktivní hráči, ale spíš jako pořadatelé. A představte si, že se mi nedávno dostal do ruky soupis požadavků jedné kapely. Já nebudu jmenovat, když dovolíte, budu diskrétní, protože to není nic hezkého, aspoň z mého pohledu. Ona navíc to není ani solová kapela, je to vlastně doprovodný orchestr, který se stará o doprovod jedné zpěvačky a já jsem se nestačil divit, co to je za požadavky. A teď nepřeháním, byla tam například v požadavcích uvedená 12-letá sladová whisky, pak jsem tam objevil, pokud se jednalo o nealko nápoje, tak samozřejmě 100% džus z marakuji a dokonce tam snad bylo to ovoce i přesně specifikováno, že pokud by bylo ze Španělska, tak ne, ale že je požadováno. A teď já nevím, z jakých zapadlých koutů naší krásné země koule se tihle chlapci nechávají tedy zásobovat před obyčejným koncertem na nějakém festivalu. Já chápu, že se doba změnila pro Krista Pána, ale odmítnout vystupovat, pokud nedostanu vodu z alpského ledovce, nebo co jsem to tam ještě viděl v tom alkoholu, to jsem ani netušil, že takhle drahý alkohol existuje. To se jednalo o nějaký exkluzivní rum. No potěš pánbu, tak jsem si vzpomněl na ty pivenky a na ten guláš a případně na buřta z hořčicí, kde jsme měli to privilegium, že jsme si mohli vybrat, jestli kremžskou anebo plnotučnou, ale myslím si, že nám to nehrálo o nic míň, než kdyby jsme si předtím dali sladovou whisky a zapili to vodou z alpského ledovce. No časy se mění, to se nedá nic dělat a ať to chlapcům slouží ke zdraví. Že? A je tu další hudební číslo, o které se postará kapela The Miracles se skladbou The Tracks of My Tears.

Stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka Zlaté časy a já si začínám uvědomovat, že jsem na začátku dnešního dílu neměl mluvit o těch bouřkách, o tom, že se jich bojím a že se za okny zatáhlo. Já jsem, přátelé, před chvilkou musel dokonce rozsvítit tady na pracovním stole lampičku, protože ta bouřka, asi jak možná i slyšíte, dorazila až k nám do Davids a dějou se věci. Já totiž od dětství mám poměrně panickou hrůzu, a to od doby, kdy jsem byl seznámen s velice tragickým příběhem, který se kdysi odehrál na vrcholu hradu Házenburg nad Libuchovicemi. Tenkrát se tam stalo opravdu hrozné neštěstí, kdy skupina dětí vedená, myslím, že dvěma vojáky základní služby, kteří s nimi byli jako vlastně, řekněme, skupinový vedoucí, tak byli zastiženi obrovskou bouřkou, která si vyžádala dokonce, myslím, že i život jednoho z těch vojáků, možná i některé z těch dětí, nevím přesně, byl jsem malý chlapec tenkrát. Je tam dodnes takový památníček, připomínka téhle strašné letní bouřky. Už jsem asi vyprávěl i ve Zlatých časech, jak jsem se potom po mnoha letech vydal jako bodrý tatínek s takovou tou krosnou, ve které jsem měl naši fanču, a vyrazili jsme na veselý výlet. Znovu se přihnala bouřka. Já jsem v panice utíkal z toho Házenburgu a odhazoval jsem včetně hodinek, klíčů, ocelového vodítka na našeho psa. Tehdy to byla naše báječná labradorka Vikina. No a utíkal jsem přitom jako chodící hromosvod, protože mi nedošlo, že i když jsem se zbavil v průběhu úprku všech železných předmětů, takže ta krosna, ve které byla umístěna moje dcera, tehdy asi 2-3 leta, takže je taky železná. No, v podstatě jsem dělal takového návodčího pro ty hromy, blesky. Naštěstí se nic nestalo. Památná bouře v Mnichově, kdy jsem překonal strach z výšek a nechal jsem se v roce 87 vyvést rychlovýtahem do výše nějakých 300 metrů nad Mnichov a přihnala se. Pochopitelně, že tam někde na mě čekala ta bouřka. Asi nejstrašlivější bouře v dějinách Evropy, která vyvracela stromy, samozřejmě rozdělila všechny řeky po celém úseku toho jejího tažení, včetně Bavor, ale i Čech. Byla to opravdu jedna z těch stoletých bouřek a v tu chvíli já jsem se pochopitelně nemohl objevit nikde jinde, než v tom nejvyšším bodě, ve kterém jsem mohl být, a od té doby skutečně mohu potvrdit, že 2,5metrový výkyv téhle věže je jaksi ještě v mezích bezpečí a vlastně odolalo to jenom díky důvtipu inženýrů, kteří tohle betonové monstrum nad Mnichovem postavili. To byly asi nejtěžší okamžiky, které mám spojené právě s bouřkami. Takže když dovolíte, já se teď budu věnovat tomu, že půjdu najít hromnici, tu zapálím, dám jí za okno a vy držte palce, abych se vrátil zpátky do vysílání. Mezitím si prosím poslechněte hned 2 skladby. Bude to Simonová Chladil, velice často hraná dvojice ve Zlatých časech, s písní Dáme si do bytu, a další duet zaspívá tehdy ještě manželský pár Sonny and Cher. Baby, don't go.

Přátelé, je to dobré, světlo svítí, elektřina stále proudí k nám do domu, bouřka, nebouřka, já myslím, že to bude v pořádku. Máme před sebou ještě dvě krásné skladby a byla by škoda, kdyby se na ně nedostalo. Ale pochopitelně musí se také dostat na pravidelnou rubriku a to jsou zprávy ze života naší labradorky Barunky. Bára se má čile k světu, moc vás pozdravuje. Stále je velmi zvídavá, velmi energická a šťastná z toho, že má tolik páníčků, protože tím, jak je s ní vlastně legra, a je milá, tak se o ní přetahujeme všichni u nás v rodině a ona má velice pestrý společenský život a pokud by se začala trochu nudit, umí se velice dobře zabavit. Řeknu vám poslední dva veselé kousky. Moje žena, vynikající zahradnice a pěstitelka, pyšná na všechny plody své práce, se zaradovala, protože poněkud v předstihu se objevily první nádherné jahody v jejich truhlících a tak s takovou péčí a láskou je všelijak opečovává a těší se z toho množství těch plodů. Jednoho dne se takhle hezky vrátíme domů a máme sklizeno, přátelé, včetně těch jahod, které byly teprve v zárodku, těch zelených, z pohledu člověka nejedlých, ale Barunka si rozhodně nestěžovala, vypadala velmi spokojeně. Z těch jahod prostě nezůstalo absolutně vůbec nic. Je v pozici velmi privilegované, abych tak řekl, takže se nikdo nezlobil. Dostali jsme záchvat smíchu, ona vypadala spokojeně a její tlamička působila dojmem, že použila nějakou krásnou intenzivní rtěnku, protože ty už zralé jahody jí udělaly dokonalý, bych řekl, tvar rtů, že by mohla jít na obálku módního časopisu. Co bylo horší, že se dostala k zařízení, které rozhodně do štěněčí tlamy nepatří a tentokrát to není úplně veselá příhoda, můžu vám říct, že se téměř ve mně nikdo krve nedořezal, jak jsem se strašně lekl. Byla by to moje chyba, kdyby se stalo něco tragického. Nevím jak a nevím kde. Zkrátka Barunka se dostala k zapadlé lahvičce spreje proti klíšťatům a to není takový jenom ten odpuzovač. Jednak ta taková nádoba je pod obrovským tlakem. Už ten samotný plyn, kterým se to žene ven, není úplně, bych řekl, to pravé pro štěňátko. A co je horšího, že ta nádoba byla naplněná samozřejmě nějakým jedem, pochopitelně, protože tam bylo jasně napsáno, že to slouží k likvidaci, nikoliv k odpuzení klíšťat. Takže nastříkejte na boty a všechno, co leze okolo, to má spočítané. A takovouhle nebezpečnou věc si Barunka vzala do své tlamy jako hračku. Než jsme stačili zareagovat, ozvala se rána výbuch. Ona to prokousla samozřejmě, protože zoubky už nejsou mlíčné, ale už jsou pěkně ostré. A měla obrovské štěstí, protože ta bombička nestříkla směrem do tlamy našeho pejska, ale vytvořila takovou iluzi ruské Kaťuši a k jejímu velikému překvapení odletěla doslova jako Pershing nebo jako raketa, prostě zmizela někde v tujích. No, vypláchli jsme, zachránili jsme, ale jak říkám, byla ve mně malá dušička, protože chvilku to vypadalo, že bychom mohli mít a hlavně naše Barunka velký problém. Tak držte nám palce, já jsem všechna podobná zařízení, pixly, spreje a podobně už schoval, ale tak je to vždycky. Člověk má pocit, že má vše pod kontrolou, pak se něco stane a zbytek života máte vlastně vystaráno o bezesné noci. Takže tentokrát moc děkuju osudu či Pánu Bohu, že to takhle dopadlo. S Barunkou vás zdravíme a máme pro vás dobrý vzkaz. Ještě stihneme dvě písně. O tu první se postará dvojice Pilarová a Matuška a myslím, že nesmrtelný šláger Tam za vodou v Rákosí.

A jsme na konci, přátelé. Ještě pustím závěrečnou skladbu a také vás chci ujistit, že i za týden se na vás budu těšit ve zlatých časech. Mějte se rádi, opatrujte se a buďte zdraví. Hudební tečku za dnešním dílem zlatých časů udělá kapela Fortunes. Přátelé, za týden naslyšenou.

Tak to byla repríza pořadu Václava Kopty Zlaté časy, repríza z června roku 2024. No a já připomínám, že po zprávách se na vás těší Lucie Polišenská a její hosté v pořadu Kecky.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zájem o darování kostní dřeně je čím dál větší. Přibylo i lidí, kteří zachránili konkrétní život. Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 32 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Magdalenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo skoro 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
2: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
0: Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 tisíc korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby anebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné.cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Ta zatím platila pro jižní Moravu. Nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy. Ode dneška se navíc týkají i východní části republiky. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat na zem cigaretové nedopalky anebo používat přenosné bařiče. Do Česka se navíc příští týden vrátí tropické teploty. Řidiči dnes musí počítat se zdržením u hradecké fotbalové Finep arény. V 8 večer tam totiž začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se kvůli opravám budou pravděpodobně tvořit kolony, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
4: Rekonstrukce Malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace prostoru nadjezdu v Malšovicích. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Nedělní odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna stojí u nájezdu z D55 kamion. Na kilometru 265,5 blokuje pravý připojovací pruh. Jeďte opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí
1: Kecky.
5: Historky, kterým můžete věřit,
1: ale nemusíte.
5: S Lucí Polišenskou
1: na Dvojce.
6: Krásný den, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si naladili naši společnou hodinku, ve které budeme opět pátrat po tom, co je pravda a co je jen dobře vymyšlená historka. Říká se, že pravda někdy bývá podivnější než fikce. A přesně to si dnes společně vyzkoušíme. Nebudeme spoléhat na přítele na telefonu ani na nápovědu publika. Jen na selský rozum, intuici a možná i trochu štěstí. A protože život má smysl pro humor, vůbec by se nedivila, kdyby právě ty nejbláznivější příběhy nakonec byly pravdivé.
1: Kecky s Lucií Polišenskou.
6: A mými dnešními hosty jsou vynikající herečka a moje bývalá kolegyně z divadla na Vinohradech, Lucka Štěpánková. Ahoj, Lucko.
7: Ahoj.
6: Já jsem moc ráda, že jsi udělala čas a přišla tady za námi do mého pořadu Kecky. Jak se máš takhle o prázdninách? Máš pracovní léto nebo užíváš volna?
7: No tak už jsem si užila i volno, ale teď jsem zrovna v procesu Shakespeareovských slavností, protože hrajeme na Hradě, jak se vám líbí, takže si teďka odskočím zase hrát, ale pak mám zase volno, tak na střídačku.
6: To máš hezky, já to mám velmi podobně, já jsem taky na Shakespeareovských slavnostech, akorát v jiné inscenaci, takže se nepotkáme, ale vím, o čem mluvíš. A mým druhým hostem je vynikající herec, hudebník a můj bývalý kolega z Národního divadla, herec Filip Kaňkovský. Ahoj, Kaňoure.
8: Dobrý den, ahoj.
6: Jak se ty máš o prázdninách?
8: No, jak vás tady poslouchám, tak se asi všichni máme přes kopírák celkem, že člověk propadne nějaký představě volna, která je relativně falešná teda, a pak se zase ponoří do té práce. Ale je to tak na střídačku, máme to asi opravdu podobně i s těmi shakespeareovskými slavnostmi, i s nějakým tím natáčením a tak.
6: A taky máš shakespeareovky?
8: Ano, já mám posledních 5 Macbethů v srpnu.
6: My jsme takový 3 shakespeareovští herci.
8: No.
6: Tak jo, to jsem ráda, že jste si udělali čas, že jste za mnou přišli a můžeme jít na to. Já vám teď povím takovou historku a my se budeme v podstatě celý pořad věnovat tomu, co pravda je a co není, takže dávejte pozor, soustřeďte se, aby jsme si pak řekli, jak to teda je doopravdy. Starší manželský pár z města si koupil prázdninový dům na malebném francouzském ostrově, kam jezdil odpočívat. Hned vedle bydlela sousedka Corinne se svým kohoutem Morrisem. Morris dělal jen to, co kohouti dělají. Každé ráno kolem 6:30 hrdě kokrhal. To ovšem městské sousedy rozzuřilo a požadovali, aby se majitelka kohouta zbavila. Když odmítla, podali na ní žalobu za obtěžování hlukem. Případ skončil u soudu a sledovala ho celá Francie. Stal se z něj symbol války mezi venkovskými tradicemi a náročnými lidmi z měst. Z kohouta Morrise se stala celebrita a lidé z celé země mu posílali dopisy na podporu. Soudce nakonec vynesl historický verdikt. Žalobu smetl ze stolu. Rozhodl, že kokrhání na venkově je zcela přirozené a přiměřené místním poměrům. Sousedé museli navíc majitelce zaplatit odškodné 1000 €. Morris sice o rok později uhynul na zánět průdušek, ale stal se hrdinou. Francouzský parlament totiž na základě jeho příběhu přijal zákon chránící smyslové dědictví venkova. Od té doby už nikdo ve Francii nemůže žalovat souseda za kokrhání kohouta, bučení krav nebo zápach hnoje. Tak co si o tom myslíte? Může to být pravda nebo ne, Filipe?
8: Já si myslím, že to naprosto pravdavý může.
6: Že takhle je zákon o tom, že nesmí...
8: No tak ten zákon je takový úsměvný, je to trošku Andersenyáda, ale... Nevím.
7: Já si teda myslím, že to je pravda. Že třeba, no, co se týče cirkulárky, tak ta je, že je napadnutelná třeba, nebo takhle.
8: Protože to se dá ovlivnit, no. A je to o nějakým společenským nebo sousedským soužití. Ale jako pardon, tak nebudu jezdit na venko, pokud mě obtěžuje jako hmyz, hnůj, kohout, no tak si trhni nohou prostě, no.
6: Ono teda i v neděli ty cirkulárky jedou, teda aspoň...
8: No ale to je prostě špatně trošku, no.
6: Je, no, ale jako... nejlepší je, že on stačí, když začne první, tak všichni čekají a spustí se pak lavina cirkulárek,
8: no,
6: a
8: tam jde,
6: srpil.
8: No, jo, přesně tak, a tam jde o tu šílenost, že opravdu někdo je takovej povahově, že ten noční klid je od 10 do 6. No tak proč bych v 6:05 jako v neděli to nezapnul, protože už to legislativně je v pořádku, že jo?
6: Takže si myslíte, že to pravda je?
7: Je to pravda.
8: Jo, klidně.
6: A já vám na to řeknu, ano, je to pravda.
7: Jú, kolik máme bodů.
6: Můžete si to počítat. Holky minule, Bára Hrzánová s Klárou Cibulkovou snad uhádli úplně všechno, kromě, myslím, že poslední věci. Takže ty mají zatím takový nejvyšší skóre, že věděli nejvíc. No a jak to vy máte se sousedama? Luci.
7: Já jsem teda měla vždycky asi štěpný člověk, já se s

0: ten...
1: Těsím kelínkem,
0: no,
1: ne?
0: No, a to stačilo, to se neslo hezky, ale tohle to je mnohem lepší.
1: Já jsem teda vyrůstala v paneláku taky a samozřejmě, kdo vyrůstal v paneláku, tak ví, že zná vlastně všechny rodiny okolo velmi do detailu, protože tam šlo všechno slyšet. A můj kamarád Radeček, který bydlil na náma, hrál hokej asi od 2 let. Takže moje spomínka na sousedy je to, že vlastně od 6 od rána do 10 do večera tam prostě byly nehorázný zvuky a vždycky bylo jenom gól. A tam mě natažený branky u toho topení mlátili těma hokejkama, takže vždycky říká, a tak Radeček asi ve nepůjde, ten zase hraje hokej. Ale já musím říct, že jsem taky nikdy asi neměla špatný sousedy, protože mě vždycky zaujme, že s kým člověk mluví, tak každý řekne, že má blbýho souseda, většina lidí. Mm-hmm. Ale že to řekne každý, to znamená, že...
0: Že jsme si všichni navzájem.
1: Že jsme si všichni navzájem špatnými sousedy a každý někoho prudí, tak to mi to přijde aspoň spravedlivý.
2: Já třeba nemám moc ráda, když se lidi v baráku nezdraví. Mám pocit, že když se jako potkávám, no, že bychom se měli, že
0: jo? To si myslím, že určitě.
2: Ale jsou lidi, kteří fakt přejdou kolem mě a já jsem se rozhodla, že ty lidi budu prostě učit, takže já se je zdravím, ale když jako po druhé, po třetí to není, tak pak to dělám ostentativně. Dobrý den.
1: Fakt takhle pasivně agresivní.
2: No, ale a s jedním pánem to jsme měli už potom, jako jsme se tomu začali smát a začali jsme se fakt takhle zdravili. Dobrý den, dobrý den.
1: A vím jak teda.
2: Jo, vím jak, jako, že vlastně se to vzali jako v dobrým. A to.
0: Já teda nemusím každýho kontaktovat. To úplně není potřeba, ale nedokážu si představit, že v rámci nějaký budovy nebo bydliště, nebo když někam vlezu, teda kromě tramvaje, protože některý kolegové z vesnic zdraví v tramvaji, to mi přijde fajn, ale tak tam nezdravím, ale jinak, že bych jako nepozdravil, mi přijde dost absurdní.
1: To mě taky teda hlavně soused.
0: Když by mě teda i ten třeba starší soused, což by bylo ještě komičtější, pozdravil a já bych mu jako neodpověděl, tak já nevím, jestli bych s tím dokázal žít, ale asi s tím lidi dokážou žít.
1: Na to musíš mít taky nervy, vlastně neodpovědět, když jsi fakt třeba...
0: No ale hlavně tím dáš najevo, že ti ten člověk jedno a tím pádem on o tobě něco ví, tak to je výhodnější pozdravit.
1: To je pravda. Ale je pravda, že já jsem pak už vyrůstala od 8 let na venkově a tam jsem měla pocit, že v podstatě žádný sousedy nemáš, protože ty domy byly takový průchozí s těma svýma kamarádkama. Ale je pravda, že jsem to možná byla dost jako i já. No. Že člověk je takový všudy zdejší, jak by se řeklo. Že jsme se různě jako navštěvovali s těma holkama, kde si dostal oběd, tak tam si dostal do oběd, že vlastně všichni byli tety strejdové, což už taky nevím, teda jestli dneska ještě jako je. Tak vlastně jsme s těma sousedama, myslím, že jsme měli spoustu baráků v dětství, protože jsme obývali několik domů.
2: Jsi byla bohatá.
1: Vnitřně, ano. Jinak to za moc nezdálo. My tu vždycky máme takového tajného hosta, který nám řekne svoje historky a my budeme hádat, jestli to pravda je nebo není. A dnešním hostem je pan Jaroslav Svěcený.
3: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Když jsem studoval na konzervatoři, tak jsem bydlel v takovém privátu v Praze 6 a to byl privát, který měl na míru asi tak, já nevím, abych to nesnížil úplně 2,5×2 metry, takže to byla taková jakoby buď pokoj pro služku, anebo něco v tom smyslu. Takže když jsem cvičil, tak jsem jednou nohou stál na židli a tou druhou na posteli. No a já jsem, protože jsem chodil na koncerty v tu dobu, tak jsem celou dobu se vždycky na začátku toho cvičení hrál tuto melodii.

0: A paní sousedka se mě po každý ptala a říkala, ta kočka leze dírou je hrozně pěkná, akorát vy hrajete tak jako umělecky, tak jako specificky a mně se to strašně líbí. A vy se tím vždycky rozehráváte. Já jsem říkal, no a já si k tomu dám stupnice. No a ta melodie samozřejmě mohla paní sousedce takto připadat a pořád celou dobu, já si myslím, že pokud ještě dneska žije, tak jí moc zdravím, myslím, že si celou dobu myslela, že to je ta kočka leze dírou. Je to pravda, že si paní sousedka myslela, že hrajou písničku Kočka leze dírou?
1: Tak co si o tom myslíte? Filipku, ty jsi velmi hudebně vzdělán, ty máš i kapelu a tvá láska k hudbě je veliká. Mohla si paní myslet, že to je Kočka leze dírou a ne Vltava?
2: Já jsem o tom skálo pevně přesvědčený, že ano.
1: Luci?
3: Já si taky myslím, že to je pravda.
1: Já bych se tomu teda taky nedivila, protože když vždycky něco hraje, tak mě fascinuje, co lidi řeknou, že to je. A mám hrozně ráda i to, že spoustu klasických děl znají lidi jenom z reklam. Že třeba Carmina Burana je v podstatě pro spoustu lidí reklama na jeden odvápňovač.
2: A, opravdu?
1: No jasně, no, že vždycky je nějaká reklama na něco.
2: A, nebo Rigoletto je pizza, že jo?
1: Rigoletto je pizza, přesně. Takže všichni říkají, jo, jasný, to znám, to je prostě reklama na kávu nebo něco takového. Takže já si myslím taky, že to je pravda, že si to paní klidně mohla myslet ještě přes tu zeď.
2: No ale hlavně umělecky to hraje molově, že jo? Jakože kočka leze dírou je durová a tohle je molový,
1: a tak třeba
2: ne?
1: To zeď trošku zmodifikuje, že jestli bydí v paneláku. Tak pane svěcení, jak to teda je?
0: Paní sousedka byla nesmírně vzdělaná, chodila na koncerty a tak věděla dobře, že to je začátek mé vlasti. Takže Bedřich Smetana si vymyslel nádhernou melodii, akorát dal tu kočku leze dírou do molové tónidy.
1: Filipe.
2: Co?
1: Jsi tak hudebně vzdělán.
2: Ale já, jak jsem ho poslouchal, tak jak to dopadlo teda?
1: No, že to pravda není.
2: Že to pravda není.
1: Že to pravda není, že paní byla velmi vzdělaná.
2: Že na něj pravidelně chodila. Jo. Tak tím líp.
1: No, to nemusela chodit, když ho poslouchá tady přes
2: zeď. To vůbec
1: vlastně. Mohla ušetřit za koncert.
2: Přesně, a nějaký orchestr to jenom zdržuje.
1: Otevřeš okno a máš
2: ne, to. Ne, to jsem za to rád, že to je lež, protože já jsem bohužel častokrát zažil tu zoufalou nevědomost nebo nezájem jako o tyhle ty věci. Takže jsem rád, že si to na nás pan Svěcený vymyslel. Well,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A my se teď dostaneme k druhému tématu a začneme takovým malým kvízem. Téma je doprava a řízení. Na to se moc těším, to je moje oblíbené téma. V Japonsku dostanete jako řidič pokutu, pokud postříkáte chodce vodou nebo blátem. Ano nebo ne?
2: Ano.
3: Ano.
1: To víte, nebo si to myslíte?
2: Myslíme. Já teda myslím.
3: Z logiky věci.
1: Vás nikdo nepostříkal v Japonsku ještě?
2: No tak jsou tam takový
3: uhlazený. Dostaneš za to, pokutu i tady, jako. Fakt? Když zleješ někoho louží, když projedeš na schvál, jako.
1: To si řekl hezky, když zleješ někoho louží.
3: No, ale asi, když tím ostře projedeš a zleješ toho člověka, jak si myslím, že je za to pokuta prostě.
2: Ty jsi dostal pokutu za to?
3: Já bych to neudělal.
1: No ne, tak ale někdy to třeba neovlivníš, když tam je děura a...
3: Tak zpomalíš.
1: Jo, aha. Dobře. Tak... Děkuji za radu, já se tím budu držet. Ale máte pravdu, je to pravda.
3: No.
1: Za druhé, v rámci boje proti kolonám platí na Filipínách zákaz vjezdu do města podle koncového čísla vaší registrační značky v určitý den v týdnu. Jo, takže proč? Asi to chápu tak, že když máš třeba na konci dvojku, tak můžeš jenom úterky a čtvrtky a lichý můžou středy a pátky.
2: To ne, to mě už to přijde moc.
3: No, tak zase Filipíny. Já bych řekl, že jo.
1: A je to pravda. A
2: teď... mi jenská auto.
3: Jo, já co máš tam na číslo? No právě.
1: Je, ty máš dvojku. Ne, tak až zítra. A ty, Franto, ne, já nemám. To, tak ty mu půjč auto. Je středa. Kdo má trojku?
2: Pořadník.
3: Ale zase to může vyvolat nádherný jako setkání těch lidí, že hele, já se tam nedostanu. Já bohužel teda mám taky špatnou to SPZ-ku. Tak máme volno, budeme spolu dneska, kde se tam nedostaneme stejně.
1: Nebo říkaj, ty máš dvojku, já mám dvojku, pojedu na kole.
3: Jo, přesně.
1: To je pravda, to může skýtat mnoho.
3: To je sociální
1: mnoho.
3: Experiment.
1: To je dobrý, to bychom mohli tady zavést i v Praze, to by nebylo špatný. Akorát musíš mít obšancovaný ty kamarády. Víš, že třeba jako lichý. Teď si to tam napíšeš,
3: prostě.
1: Jo, sudy, napíšeš se a... To by se mi líbilo vlastně.
3: Jo, ze zlejch věcí někdy jako vzejdou hrozně příjem.
1: To by si našel spoustu nových kamarádů a ještě by se s tím musel chovat hezky, víš? Hele, neblbni, já mám na konci trojku, chovuj se ve mně hezky,
3: je trojku po zejtří, ne, tak pro mě, já jsem to tak nemyslel.
1: V australském vnitrozemí platí zákon, že pokud vám cestu skříží klokan a zůstane stát uprostřed silnice, nesmíte na něj zatroubit.
3: Něco jako s krávou, jo.
1: To jsem taky slyšela, s krávama to někde je.
3: Kráva v Indii, no. No to musíš nechat bejt. Jo, tohle nevím.
1: Ať máš trojku nebo šestku kráva.
3: Tohle mi přijde trošku přitažený, ale klidně taky bych řekl, že to je pravda.
2: A tak já říkám, že ne.
1: A máš pravdu, Lucko? Není to pravda. On by se asi klokan mohl lehnout. Lehnout? Dobře. Tak
3: klokan... Lehnout si může každopádně, když má zájem, ale myslíš, že by se mohl leknout.
1: Ano, chtěla
3: a kopnout ti do kapoty.
1: Leknout, ale bohužel má rýma. To, že mluvím jak Janis Joplin, není můj rozmar, ale opravdu na Shakespeareovkách déšť dvouhodinový, takže proto mluvím takhle, že se mi pletou písmenka.
2: Ještě, že tu práci tak miluješ.
1: Ano, miluju. Jako my všichni, co jsme tady. V Texasu platí staré nařízení z dob prvních automobilů, které zakazuje řídit vůz, pokud má řidič na hlavě tradiční kovbojský klobouk. Jehož krempa přesahuje šířku jeho ramen. Důvodem je, že takto široký klobouk omezuje periferní vidění a brání řidiči v pohledu do zpětného zrcátka.
3: Prosím, já doufám, že to je pravda. Prosím.
2: Já si teda taky myslím, že jo.
1: Teď si úplně představu ty největší trzby klobouky. Ale tak oni mají ty auta velký, tak když by se nadspal do něčeho tady, tak se v podstatě ani jako
3: tady, nevěří. Tady jsi skončil, tak se to sroluje okolo tebe.
1: Ale musím vám říct, že bohužel to pravda není.
3: To vůbec nevadí.
1: V kanadské provincii Ontario stále platí ustanovení zákona o silničním provozu, které se týká zimní dopravy. Pokud se rozhodnete pohybovat po veřejné pozemní komunikaci na saních tažených koňmi nebo jiným zvířetem, musíte mít na postroji připevněné minimálně dva zvonky nebo rolničky. Tak tohle snad už věděla i Popelka, ne?
2: No, přemýšlím, jestli to je jako povinnost, nebo... Ne, no...
1: Jako máš pocit, že ty rolničky se tam dávají, no, jako, že je to pěkný.
2: Pro radost.
3: No, tak hlavně by je mělo být vidět, že jo? To je důležitější, než aby to cinkalo. A myslím, že to je blbost.
2: Já si taky myslím, že to není pravda.
1: Je to pravda.
3: Tak jo.
1: Ale to asi dává smysl, ne? Od vždycky, že když už to teda měla ta Popelka, jak jsme říkali, takže to, aby se třeba nesrazil s jelenem.
3: No jo, ale tak v dnešní době uslyšíš ty rolničky do toho auta?
1: No. Já si myslím, že to je hodně starý zákon, který...
3: A je to hezký, všechno je hezký. Já bych na všechno řekl, že jo, že jo, jenom jsem nechtěl prostě.
1: Ale je to pravda.
3: No tak je to krásný.
1: Je to pravda, to se mi líbí. Tak odteď si dávám na svoje autorolničky taky. Hlavně do Prahy, když tady přijíždíš přes magistrálu, tam se to bude hodit určitě. No a jak to vy máte s řízením, s autem, nebo s MHD?
3: Tak odpovím jednoduše. Přes rok chodím a jezdím MHD dost, vlastně denně, bohužel teď už. Ale jednu dobu jsem fakt chodil jenom pěšky, třeba 3-4 roky.
1: A ty jsi vlastník automobilu?
3: A jsem vlastník kvalitního automobilu severského a to přijde vždycky na řadu občas na podzim, když jako vyjedu na tu chatu a vlastně přes celý léto teď vlastně řídím každý den a jsem z toho úplně jako v nenávisti.
1: A máš to rád? Jsi dobrý řidič?
3: To bych o sobě určitě neřekl, že jsem dobrý řidič, ale vlastně jak udeří to léto nebo ty povinnosti toho letního charakteru, tak se vzpamatuju a protože přes ten rok jako najezdím vždycky pár kilometrů na ten Kokořín, kam se jako nedostanu nějakým autobusem, nebo ano, ale do jisté hodiny, takže třeba když mě to napadne po představení, tak to je bez šance. Takže kvůli tomu to auto mám vlastně a v létě ho využívám maximálně, no.
1: Já teda musím říct, že já mám takovou historku z mého mládí, to hrozně ráda říkám, z mého mládí, když nám bylo třeba 25, tak jsme s kamarády jezdívali do Chorvatska na plachetnici. A protože Chorvatsko není tak daleko, tak jsme jezdívali autem a já jsem měla nové staré auto od svého taťky, který mi dal své staré auto a tak jsme se rozhodli, že teda povezu svoje kamarády k tomu moři a tam to auto necháme. Což dneska mi to přijde strašně nezodpovědný, že v 25 jsem si sedla do auta a vezla své spolužáky až do Chorvatska. No ale každopádně to začalo s tím, že mi říká moje kamarádka, spolužačka Týna, všichni známe Týnu, a říká, hele, v pohodě, můj brácha bude řídit s tebou. Já říkám, že tak to je fajn, že jo, ať se můžeme střídat, ať je to. Tak přišel brácha a říká, jo, prosím tě, já budu řídit, ale nemám papíry. A já říkám, no, tak to asi řídit nebudeš. Ne, to je v pohodě, to je jako já mám udělaný papíry, ale jenom je mám prošlý, takže je vlastně nemám, nebo jsem ztratil peněženku. A říkám, no dobře, tak to asi řídit úplně nebudeš. No, tak ne, dobrý. Tak říkám, dobrý, tak to celý teda musím odřídit. Já tak jsme naložili, že jo, všechny ty konzervy a všechny zásoby a vyrazili jsme a teď už jsme jeli, že jo, tou nocí, ráno, už vycházelo slunce a teď jsme přijeli nějaký horizont a už šlo vidět moře. A teď vedle mě seděla ta Týna. Já už těch 12 hodin za tím volantem a říkám, dobrý, tak už jsme u moře, to už je dobrý znamení, už tam za chvilku budem, všechno dopadne dobře. A ta Týna najednou udělala. Ježišmarja, ježišmarja, ježišmarja. A já co je, Týno? Říká, ne, nic dobrý. Já jsem teďka úplně jenom ucítila dospělost. A já říkám, co? A ona, no ne, víš, jak už tady nesedí žádný taťka, který to jako odřídí, ale už jsme tady jenom my děcka. Já říkám, tak já mám z tebe infarkt.
3: To bylo stává z život dospělost.
1: Přesně, ne, já jsem ucítila jenom dospělost. Co ty, Luci, jak to máš s autem?
2: Jo, já auto mám, řídím ráda. Teď i vlastně docela dost, no ale připomněla si mě, já jsem totiž měla taky propadlý řidičák, jo. Jak jsem měla malý děti, tak to nějak prostě jsem to nesledovala a byla jsem úplně v pohodě do té doby, než jsem to zjistila, že jo. A bylo to zjistila, jsem říkám, tyjo, rok už se jezdím tady jako s propadlým řidičákem.
1: To jsi dobrá.
2: No jenom, že druhý den mě zastavili policajti na mátková kontrola a já říkám, do prčic, tak to je jasný. Tak jsem jako mu podala ten řidičák, on si ho vzal, obcházel to auto a říkal, no tak já budu dělat jako, že nic, že to nevím a hned zítra půjdu, fakt hned zítra půjdu. No a vrátil se a říká, slečno, jenom abyste věděla, za měsíc vám propadá technická, tak abyste to nepropásla. Prostě buď si toho nevšim, nebo dělal. A hned fakt druhý den jsem šla a ten řidičák jsem si nechala, protože takhle mě nechal, nebo podle mě si toho nevšim.
1: To si taky myslím. Taky jsem jednou jezdila půl roku bez technické, než mě na to taťka upozornil. A my teď poprosíme pana Svěceného, aby nám řekl další historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Neuvěřitelný dopravní zácpy jsem viděl v Indii. Když jsem tam hrál poprvé, tak jsem koncertoval v Bombaji a to bylo 8 pruhů na jedné straně, 8 pruhů na druhé straně. Překvapivě jsem tam za tu dobu, co jsem tam byl, viděl daleko méně dopravních nehod než tady u nás. Co je taky zajímavé, že teda jsme museli na koncert vyrazit z hotelu asi tak 2,5 hodiny předtím, než jsme chtěli zkoušet, protože ta trasa, která měla, myslím, že 5,5-6 kilometrů, se musela jít. strašně dlouho byly zácpy, všecko, ale všecko bylo korektní. Kdo tam strčil první ten čumáček toho auta, tak jel, takže ostatní zabrzdili. Což se vám tady ne vždycky stane. Krásné na tom bylo, že díky tomu jsme měli čas koukat z okna, z toho auta, na ty kraje, na ty nádherné budovy, na ty zajímavé stavby a tohle. A najednou jsme koukali na takovou velikánskou plagátovací plochu a tam bylo napsáno Jaroslav Svěcený, Recital of Western Music. Já jsem se úplně vyděsil, jsem říkal, pro boha, že žádný western tady nehraju. A tenkrát, protože jsem tam byl poprvé, jak mě vůbec nedošlo, že pro ně je všechno západní hudba, protože pod tím bylo napsáno Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, takhle Martinu, že jo. No a teď jsme tam dojeli, tam nám takový pán v turbanu akorát dolaďoval klavír, no a my jsme odehráli ten český program a já jsem si na tom konci říkal, tak jeli jsme sem 2,5 hodiny, ale ten western stál docela za to, jim se to strašně líbilo. Je pravda, že jsem v Bombaji zahledl tento plakát a to všechno jsem zažil.
1: Fili, ty jsi takový hudebně vzdělaný.
3: Jak to s tím souvisí? No ne, tak mě baví odpovídat ano, protože se mi to všechno líbí, aby to byla pravda, takže ano.
2: Luce, já si taky myslím, že to je pravda.
1: Já si myslím, že v Bombaji je možný úplně všechno. Já si teda taky myslím, že to je pravda a bylo by to hezké.
4: Je to pravda, přátelé, i když to zní velmi nepravděpodobně, ale toto všechno jsem tenkrát zažil a dodnes na to velmi vzpomínám, jak vidíte, mám to v živé paměti.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Kecky s Lucií Polišenskou.
1: Já jenom připomínám, že mými dnešními hosty jsou herečka Lucie Štěpánková a herec Filip Kaňkovský. My máme další téma a na to se moc těším. Sice nevím, to je taková nepřeberná studnice a to je přátelství. Takže Petr se v hospodě vsadil s Markem, že přežije víkend v lese bez jakýchkoliv moderních technologií. Pokud ne, bude sebou měsíc všude brát sádrového zahradního trpaslíka. Trpaslík se jmenuje Alfons, má svítivě růžovou čepici a poražený ho musí na každém veřejném místě vyfotit a poslat fotku do společného chatu jako důkaz, že Alfons nesedí doma. Petr sice v lese přežil dlouho, ale v neděli ráno ho vyděsil ježek, na kterého ve tmě šlapl. V panice utekl na silnici, stopnul si nejbližší auto a sázku potupně prohrál. Musel pak celý následující měsíc absolvovat s Alfonzem. V kanceláři měl trpaslík vlastní židli vedle jeho stolu. Na rande s dívkou musel pro Alfonze objednat v restauraci sklenici vody. Při silniční kontrole musel policistům vysvětlit, proč má trpaslík na zadním sedadle zapnutý bezpečnostní pás. Marek ho v tom ale nenechal samotného, chodil všude s ním, fotil ho a kryl mu záda před zvědavými pohledy. Petr sice sázku prohrál, ale v práci se stal legendou a získal srdce své dívky. Hlavně si ale oba uvědomili, že přátelství je nejvíc, protože skutečný kamarád tě nenechá dělat blbosti samotného. Tak co, myslíte si, že to je pravda nebo ne, Luci?
2: To stoupnutí na ježka mi přijde takový trošku banální, ale na druhou stranu si myslím, že jako chodit s trpaslíkem, že to jako určitě se nějak stalo. Takže já si myslím, že jo.
3: Na mě to strašně šustí papírem, ale nebudu si protiřečit a zbavovat se svýho názoru a tendence, že všechno je možný. Takže samozřejmě souhlasím.
1: Ale bohužel to pravda není. Hmm. Ale mě to teda mrzí, protože si myslím, já mám velmi podobnou historku. Když jsme jezdili na tu plachetnici, tak naše velká kratochvíle byla hrát kostky. A samozřejmě kostky se nikdy nehrajou jen tak, ale vždycky o nějakou sázku. Takže ve chvíli, kdy jsme tam byli týden, tak to začínalo tím, že někdo někomu koupil panáka, takový ty banální sázky a ty sázky se stupňovaly až do úplných šíleností. Jo. Takže já jsem prohrála kostky a musela jsem mít prázdnou plechovku od piva jako na ušnici. Ale nebylo to nejhorší, protože právě moje kamarádka prohrála taky kostky a musela se, přesně jak tady mají trpaslíka, tak na lodi je věc, která se jmenuje Fender. Fender je takový plovák veliký, gumovej, který se dává na bok lodi, aby když ta loď připluje, při přiražení, aby se to odpružilo, aby se ta to... A ono je to opravdu veliký a ona se k němu dva dny musela chovat jako k miminku. A musela ho opravdu všude nosit sebou a měla ho vždycky na židli a nesměla ho opustit a nikdy šla na záchod a takový věci. Takže mě tady historka s trpaslíkem přijde úplně v pohodě, protože jo. To, co my jsme dělali na lodi, bylo ještě jako mnohem a mnohem horší. Jak to máte s přátelstvím?
2: Přátelství je nikdy víc než láska.
1: To je velká pravda, to já si myslím taky.
2: Jo, já mám jednu svoji, my si říkáme, že mám nejvíc nejlepší kamarádku. A
1: jako nejnejku?
2: No, ano. Nejvíc nejlepší. A já ji znám už od třetí třídy. Vyrůstali jsme na Vsetíně. U nás se říká na Vsetíně. A obě dvě jsme nechodili do žádného dramaťáku a obě dvě jsme se přihlásili na konzervatoř. A my jsme se obě dvě dostali. Takže jsme spolu obě dvě chodili na konzervatoř do ročníku a ona je teď v Liberci. Veronika Korytářová, moje nejlepší kamarádka. Vlastně fakt to přátelství nám vydrželo prostě tak dlouho a musím říct, že jí řeknu fakt úplně všechno. A je to dobře, že někoho člověk takhle má.
1: Filipku, jak to máš s přátelstvím?
3: No, to je krásně řečený a velice pravdivý, že to je mnohdy víc než láska. Je to věc, která jako, když je kvalitní, tak nepodléhá zkáze časový. Známých má člověk milion, takových těch blízkých lidí pár a prostě ty zásadní kamarádi, to je fakt na prstě jedné ruky, si myslím, no.
1: Pro mě je přátelství asi jedna z nejdůležitějších věcí a vztahů, na kterých já ráda pracuju a kterých si velmi vážím. Ale musím říct, že já mám hrozně ráda, když jsou kamarádi, a Filipku, ty si toho taky důkazem, když ty lidi spolu mluví vlastně trošku jinak, než je běžné. A A samozřejmě, že ten humor k tomu přátelství patří. Já musím říct, už jsem to někde vyprávěla, ale mám to hrozně ráda, že s mojí, jak já říkám, úhlavní kamarádkou Májou Štípkovou jsme vymysleli vlastně systém, že když si píšeme zprávy, tak si píšeme opačné emoce. To znamená, že normálně by člověk napsal, ahoj, dlouho jsme se neviděli, jak se máš, dobrý všechno, tak ona mi třeba napíše velkýma písmenama, nenávidím tě, 4 vykřičníky, jo? A já udělám, jo, kočička jí se stýská, tak to jí musím taky něco hezkého odepsat a třeba jí odepíšu, třeba, prosím tě, můžeš si už najít nový kamarád, už mě to fakt nebaví, nebo nevím, kdo mi píše, jo, nebo tyhle věci.
3: To je sofistikovaný, když to člověk vymyslí, co tam má napsat.
1: Právě a to mě jako vždycky udělá takovou svobodu v těch emocích, ale jak se všichni stydí mít ty emoce jako hezký, tak vlastně když někomu nadáváš, ale ten druhej to ví, tak seš to mnohem jako svobodnější a kreativnější.
3: Mám taky, není to jeden teda kamarád, patří mezi nejzásadnější, tak se oslovujeme v zásadě těma nejstrašnějšíma věcma, jménama různých diktátorů a nebo i před cizími lidmi, jo, vy myslíte toho zbytečného člověka, takovýhle prostě. A tam naprosto vím, o čem mluví, že ta svoboda je jako obrovská a vlastně čím horší nadávka,
1: tím větší láska.
3: A když jsme v tom kosmíru společným, tak je to hrozně jako zdravý takový podhoubí, ale jednou jsme spolu malovali interiér a padaly ty nejstrašnější věci toho pubertálního typu, což je ohromná jako svoboda a filtrace.
1: Já to taky
3: jako veškerých těch povinností a to, jak se člověk furt někde jako musí přemát a neposlat někoho do háje a chovat se slušně a to. Tak jsme po sobě pokřipkovali opravdu jako strašné věci. My jsme zlomený, takhle nám tekly slzy. A pak já jsem se úplně zmrznul a on říká, co se děje? Říká, my celou tu dobu máme otevřený okna ven, kde na tom dvoře něco probíhalo a ty lidi opravdu stáli a dívali se nahoru a byla to jako velká ostra, štěstí, že jsem se odstěhoval od tam docela záhy.
1: A my poprosíme pana Svěceného o třetí historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Léta mám velkého kamaráda, on je taky dirigent a když jsem byl na studiích na Akademii muzických umění, což bylo v roce 1982, tak jsem hrál v Hradci Králové a hrál jsem koncert od Antonína Dvořáka a v první větě na konci je taková mezihra a pak nastupují zase housle. No a on pořád a pořád zintenzivňoval ten pohyb a já jsem stál vedle něj a vůbec mě nenapadlo, že by najednou mohl rozpřáhnout a tam se ozvalo ta, ta, taratata, ta, taratata, taratata, taratata, taratata, ta, a rozpřáh. A v tu chvíli mě vyrazil housle z ruky a členové orchestru mi tenkrát říkali, že už konečně vidí, jak vypadá pohled vraha, protože já jsem na něj asi vrhnul strašlivý pohled a z obrovský výšky tehdejší, tenkrát bylo to pódium hodně vysoko, jsem skočil, no a teď jsem se na to kouknul, nepraskli, ale jenom odpadl ten hmatník, tak ten je klíčenej a já jsem běžel k tamním mistrům houslařů, ti to dali dohromady, dolepili, co se dalo, no a já jsem na to večer hrál koncert. Je pravda, že mi kamarád vyrazil housle z ruku a že tohle všechno se následně stalo?
1: Filipku?
3: Tak já jsem tohle i zažil, takže si myslím, že to pravda být může, no.
1: No, ale já si taky myslím, že to může být pravda.
2: Jo, tyhle, já si taky myslím, že jo.
3: Tyhle neštěstí, to se bohužel děje.
1: Ale to je hrozný, protože když si člověk vezme, kolik to stojí ten nástroj.
3: A je to hlavně láska k tomu předmětu, protože je to tvoje živobytí a máš k tomu vztah prostě, no.
1: Takže všichni tři si myslíme, že to pravda je. Je to tak?
3: Ano.
1: Tak se zeptáme, jak to je doopravdy.
4: Je to pravda. Teď se pro různé propagační záležitosti neustále každý chlubí, že někdo mu vyrazil housle z ruky, tak věřte mi, že já jsem asi tady v Čechách byl první, nebo aspoň jsem předtím o ničem nevěděl, protože opravdu v nějakém 80. 82. roce minulého století jsem, co by student, opravdu toto zažil. S kamarádem se máme rádi dodnes, není žádný problém.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A my máme poslední vstup, můj oblíbený, a to je volná disciplína. Vy jste si oba měli trošku přichystat nějaké historky, tak můžem směle do toho.
2: Tak, stalo se to toto léto. Byla jsem sama doma, tak jsem si se psem řekla, že pojedu vlakem do Berouna a pěšky dojdu do Prahy. Takže jsem šla, vzala jsem si sebou i pytel na odpadky a rukavice a cestou jsem sbírala odpadky. Nazbírala jsem plný pytel, došla jsem do Černošic, tam jsem přespala a druhý den jsem si říkala, a už nebudu sbírat, protože to člověka fakt zaměstná, dneska ne, dneska se budu koukat do nebe. Jdu lesem do Radotína, jdu a na pěšince uprostřed lesa leží 1000 korun. Wow. Tak se podívám, jestli náhodou tam někdo nestojí a nehlídá, jestli to není jako nějaký vtip. Tak jsem si ji vzala, protože odpadky by člověk měl sbírat v lese, že jo? Je to papír.
1: Vytřídila jsi to?
2: No, tak jsem si ji vzala a tak jsem to brala jako poděkování přírody, že vlastně jsem teda ten den předtím sbírala ty odpadky a vytáhla jsem ten pytel a pokračovala jsem další den ve sbírání odpadku.
1: Že jsi to měla jako výplatu?
2: No, tak.
1: Ti příroda zaplatila. No, počkej.
3: Mně to přijde krásný a dává to smysl.
1: Mně to taky přijde moc krásný a hrozně si přeju, aby to byla pravda.
3: Jo, já si to taky víc přeju, než že bych si to myslel.
1: Ale já taky budu. Jo. Já si myslím, že to pravda je.
3: A vůbec jo.
2: Je to pravda.
1: Co jsi skoupila?
2: No já ji mám ještě u sebe, protože si říkám, že tak když mi přinesla štěstí, že tak jako si ještě chvilku nechám, aby mi přinesla třeba další bratříčky. Ale takže to je taková pozvánka, aby lidi chodili do lesa i za jiných účelů prostě sbírat odpadky.
1: To my jsme dělali na vodě, že jsme jeli lodí.
3: Sbíral jako, se.
1: A taky měl člověk pytel a dokonce, jak jsou takový ty různý soutěže, že vypij nějaký piva, dostaneš něco, tak právě byla soutěž, která mě se líbila, že když nazbíráš ty odpadky a pak je někde odevzdáš, tak za to dostaneš, nevím, svítící klíčenku nebo nějakou takovou věc, tak to mě přišlo taky hezky, takže taky jsem ráda, že to lidi dělají a je to prýma. To by mě hrozně zajímalo ten člověk,
3: ten
1: který
3: tam...
2: To právě doufám, že to nebyl někdo, kdo to fakt potřeboval, to by mě mrzelo.
1: Příběh 1000 koruny, to je hezký. To je hezký, že se ti to stalo. Filipku?
3: No, tak já tu historku začnu teda otázkou a ty máš před sebou ten tahák dnešních témat. To je, jaký byly témata? Přátelství, doprava?
1: Doprava, sousedé a bydlení.
3: Sousedé a bydlení. Mm-hmm. Dobře, takže včera jsem přespal v lese u kamarádů, velkých kamarádů, jedněch z nejlepších kamarádů, blízko Jiřetic, Miličína, po cestě na tábor. A bylo to nádherný, proběhla příroda, oheň, hvězdy, všechno bylo v pořádku. A ráno jsem potřeboval se dostat včas na určitý workshop. No a po 300 metrech, co jsem od nich odjel, jsem píchnul. Zabralo mi to asi 3,5 hodiny, protože to kolo bylo tak zatuhlý, že to prostě nešlo. Takže ten můj jeden z nejlepších kamarádů jel do servisu, vyřešil to, koupil teleskopický klíč. Takže nakonec jsme to všechno zvládli. Z dopravy se stal naprostý horor, protože jsem jel na té rezervě. Mezitím mě tam navštívil jeho soused, který mi nepomohl. A odjel jsem na ten workshop a všechno jsem nakonec zvládnul a stihnul. To jsou všechny témata, co jsme dneska měli? Mm-hmm. No, tak tohle se mi stalo včera.
2: Ty jo.
1: Já si myslím, že kecáš.
2: Já vím, že je to pravda.
3: Je to pravda, no.
1: Fakt jo. Ty jo, ty to...
3: A ty to víš od Daniely.
1: Tak ale to není spravedlivý, oni se znají tvojí holku.
3: Ale ty jsi mluvila jako první, takže to nevadí, že to Lucie věděla.
2: My jsme měli včera zkoušku, protože já zkouším s Filipovou budoucí ženou a teď najednou byl telefon a cože, fakt, ty jsi píchnul. No, tak tě vím.
1: Ty jsi měla indicie,
2: měla.
1: Ty jsi mohla vydedukovat, jak to bylo doopravdy.
3: Ale já právě, když jsi mluvila o té historce, jak říkám, to tam všechno patří, ještě jsem si říkala, je tam rodina, to tam jako rodina je v tom taky zabalená, tak to bylo to přátelství, který je jako dost důležitý v tu situaci. Hmm. Tak budete volat asistenční službu, která to vyhodnotí, jakože to má čas, což vlastně jsem nebylo. Měl. Hmm. Ten soused mi mohl pomoct.
1: To je dobrý.
3: A to jsem vyděsil svým zevněškem, protože ve mně poznal filmovýho vraha a okamžitě vycouval a odjel pryč a ještě se mi přiznal, já se vás bojím a jel.
1: Fakt,
3: jo, bylo to super.
1: Ježiš, to je taky blbý, vidíš, že jsi furt vrahy jenom nebo nějaký.
3: No, to nevadí.
1: Tak já vám taky řeknu jednu historiku, jsem si vzpomněla. Když mi bylo asi 18, tak jsme měli s holkama nějaký velký večírek a bylo třeba, já nevím, třeba 10. prosince. A byl to velký večírek, takže jsem přišla domů hodně pozdě a normálně nebyl sníh, nic, prostě bylo takový to ještě před Vánocima, jak ještě není úplná zima. A já jsem si šla jako lehnout a když jsem se probudila, tak jsem se koukla z okna a bylo nasněžený třeba 30 cm sněhu, což samozřejmě já jsem byla v podhůří Jeseníku, což dneska, když se řekne, že nasněží, tak tam to nebyl takový jako problém. A teď jsem si říkala, tyjo, to je zvláštní, to je teda, ten večírek byl hodně špatný, nebo jako velký, nasněžilo, dobrý. A teď jsem slezla dolů do prádelny a my jsme v prádelně měli takovou tu malou vaničku, takovej tu vestavěnou na prání prádla, takovou tu menší. A v té vaničce plaval kapr. A já jsem tam stála a říkám si, já jsem se asi prospala až do Vánoc. Říkám, když je venku nasněženo. A ten kapr plave ve vaně. Já jsem asi teď spala prostě 14 dní. A oni jsou Vánoce. Je to pravda nebo ne?
2: Já myslím, že u tebe je to možný, je to pravda.
3: No, to jasně, ta situace se takhle blbě se byla, že to vyvolalo tuhle tu iluzi. A bych řekl, že jo.
1: Jasně, že to je pravda. Trvalo to asi 10 minut, než jsem si řekla, že bych se měla dát dokupy. A přišel mu nevlastní teďka a říkám, kolikátýho je? A on, nevím, 6. nebo 7. Ne? A já říkám, a proč ten kapr je v té vaně? No my jsme byli na výlovu rybníka a to je v pohodě, to jsme přinesli. Dobrý, neprospala jsem se do Vánoc. Já bych vám moc chtěla poděkovat, že jste si takhle v létě na mě našli čas, že jste přišli do pořadu Kecky, že jste se mnou a s posluchači strávili tady hodinku a užijte si léto a mějte se hezky.
2: Děkuju za příjemné povídání.
3: Já děkuju za pozvání a ať se mají posluchači a my všichni krásně.

0: Tak to byla Lucie Polišenská a další vydání pravidelného pořadu Kecky. No a další dáma, Halina Pavlovská, tady bude hned po zprávách, aby servírovala své pravidelné nedělní omeletky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
3: Miluji tě.
2: Souboje na život a na smrt.
4: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
2: A nostalgie dávných časů.
5: Musíme bojovat!
2: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
6: Na té lodi je malejský tygr.
2: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
7: Zvony z chrámu svatého Víta nám oznámí poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Česká policie pomáhá německým kolegům s hledáním podezřelého z útoku v Berlíně a zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a během odpoledne i jinde oblačno, nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu sexuálních menšin. Němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, pokračuje mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
2: S kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce. A v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
0: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojen na islamistickou scénu. Pracuje se i s verzí, že mohl mít komplice.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS-kami o údajném dluhu na poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním mohou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, pokračuje mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, někdejší rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 680 let. Patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou a českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii i fotografii. Stál také u zrodu českého undergroundu. Hasiči pokračují v likvidaci požáru lesa u Velhartic na Kladovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasiči požár dostali ještě večer. Aktuálně je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na místo teď dorazily také nové jednotky. Práce budou pokračovat patrně celý den, možná i zítra, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal.
4: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří. Jo.
0: Pracovníci polesí zatím odhadli škody na 800 000 korun, ale dnes je budou ještě upřesňovat. Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila během svého zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě.
5: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
6: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
7: Popsal Českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno zejména na jihu území a během odpoledne i jinde převážně oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, a to zejména v jižní polovině území. Ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 23. Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu ojediněle i bouřky. K večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na stém 67. kilometru D1 směrem od Prahy sečou trávu, je tam uzavřen levý pruh a brzdí se do kolony asi na 10 minut. A na D2 směrem na Brno je omezení u Blučiny. Tam v koloně ztratíte asi 20 minut. To byly zprávy, teď Halina Pavlovská.
9: Milí posluchači Dvojky, dnes jsem byla na návštěvě u sestřenice v Kunraticích. O mamě tam voněly místní jahody. Koupila jsem si košíček, který jsem jak svátost nesla domů, abych se posadila a srovnala si myšlenky, o čem bychom tak mohli společně začít meditovat. No a dospěla jsem k rozhodnutí, že dnes budeme hovořit o slunci. Milí posluchači, právě začínají omeletky, polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: kuriozity, na které jsem narazila. Jde mi o to, abych ve vás vyvolala slunečnou náladu, aby zahnala temné mraky, které trápí vaši mysl. Nikdy nezapomenu, jak jsme byli se třídou, když nám bylo 12, na výletě na Slapském jezeře. A tam spolužečka Eva šla za třídní a oznámila jí, že si jde lehnout do stínu, protože je úchylná na úpal. Taky v souvislosti s tématem slunce se nemohu nezmínit o tom, že když jsem bydlela na Karláku, tak se tam v průběhu léta pravidelně po týdnu střídali důchodci, brigádníci, pošťáci. No a ten jeden se jmenoval pan Slunéčko a ten druhý pošťák byl pan Mráček. A taky nikdy nezapomenu, jak mě na Krétě oslovila jedna dáma, řekla mi, že mě zná z televize a pak se ke mně tak nějak důvěrně naklonila a pravila, a vy jste tu na dovolené, anebo s manželem? Se sluncem taky souvisí touha mé dcery i moje touha, abychom byli hned z kraje léta pěkně opálené. A tak navzdory doporučením, že solárium není moc zdravé, jsme prostě do solária společně vyrazili. No a každá jsme spořádaně napochodovala do té místnostky s velmi moderním přístrojem soláriem. A tam jsme absolvovali ten vyhraněný čas pro soláriové slunění. No a pak jsme vylezli ven a já jsem řekla dceři, no tak se ukaž. A dcera mi řekla, nic na mě neuvidíš, protože mě bylo trapný se tý slečně na recepci přiznat, ale já jsem prostě vlezla do toho solária, já jsem ho zapnula, já jsem si do něj lehla, ale já jsem zapomněla zavřít ten poklop. No a ukaž se, jak vypadáš ty. A já jsem řekla, hele, na mě taky nic neuvidíš. Mně taky bylo trapný se tý slečně přiznat. Víš, ale já jsem do toho svého solária vlezla, já jsem ho zavřela, já jsem si lehla, ale zapomněla jsem ho zapnout. No, tak co z toho vyplývá? Snad jenom povzdych. V sebevětším stínu nepropadej z plínu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Dvojka smaží omeletky a jsou plné slunce. Protože právě slunce je naším dnešním tématem. Prý nelze napsat pěkný rým na slovo slunce. Já jsem pátrala na internetu a vypátrala jsem. Zopakuju vám to teď slovo od slova, dávejte pozor. Už rád cituju. Básnířka s uměleckým jménem Malikula napsala. Když svítilo slunce, vytáhla jsem sumce, na tenké strunce měl celé dvě unce. No a mě napadlo. I když z ostra svítí slunce, neodolám čerstvé šunce. Nikdy nezapomenu, jak nám dcera oznámila, že čeká dítě. Tuhle zprávu prozradila na chalupě a bylo léto. A maminka se zrovna opalovala a tatínek spal. A když se vzbudil, všim si, jak jsme kolem něj všichni divní a chtěl vědět, co se děje. No a nakonec mu maminka šetrně sdělila, že bude dědeček. No a rozespalý otec chvíli nechápal a potom se podíval na mámu, která byla rozcuchaná s brýlemi proti slunci na křivo a s prasklým ramínkem od plavek a byla celá taková nateklá a odteklá od slunění a tatínek rozčileně zakřičel: no ale tak se snad upravíš, ne? Někdo na slunci chytá bronz, někdo na slunci chytá lelky, plážoví frajeři chytají holky, někdo chytí sluníčko sedmitečné a některá se chytne na kde koho. A často se na slunci mažeme olejem a občas se někdo namaže a někdo se za sluncem točí jako slunečnice a někdo se kaboní jako mrak a často je někdo oblečený jen tak tak. A někdo se před sluncem schovává ve vodě a někdo pod slunečníkem a nad slunce jasné je, že skoro všechny sluneční brýle skrývají nekalé cíle. Když muž má pocit, že pro něj slunce nesvítí, tak je to často proto, že mu záhne žena. Žena má ten pocit, když si muž najde milenku. A každý má ten pocit, když zubatá mu řekne: tak prosím účet, holenku.

0: Milí posluchači, dnes si v omeletkách na dvojce povídáme na téma slunce. A já myslím, že se k našim úvahám docela hodí jedna má starší povídka. Jmenuje se Tenor na černo. Byl pátek. Bylo časné odpoledne a bylo krásně. Sluníčko se opíralo do kachlíku na terase a jaro omamovalo stovkami vůní. Udělala jsem si kávu a jen tak jsem hleděla do přírody. Byla jsem sama. Sama uprostřed našeho domu, kde jindy neustále lomozí vnuk, řve na něj dcera, zeď hraje na kytaru, syn seká trávu a hluché babičky volají, cože? Byla jsem sama a připadala jsem si jako hrdinka z romantického filmu, která jen občas vstane z křesla a jde si do zahrady ustřihnout růže. Vychutnávala jsem si tu chvíli. Nikdo po mně nic nechtěl. Ta chvíle trvala 3 minuty. Pak mi zazvonil mobil, volala dcera. Řekla, že se zítra vrací z hor a že k nám na první oficiální návštěvu přijede její tchýně. A že na ní chce zapůsobit nějakým netradičním svátečním jídlem. A kdo má to jídlo navařit? Já. No, nevzpouzela jsem se. Položila jsem telefon a začala jsem přemýšlet, čím jsem na svou tchýni zapůsobila já. A nebylo to jídlem. Tehdy, před mnoha lety, moc ráda a často o tom vyprávím, se tchýně vrátila předčasně z chalupy a načapala mě ve své vaně. Nahou. S děsem přibouchla dveře a já jí slyšela, jak v předsíni mému muži říká, proč ses pro boha rozešel s tou Dankou? Ta byla alespoň normální. Má tchýně na mě ovšem lahůdkou zapůsobila. Šla jsem tehdy k ní taky na první návštěvu a nabídla mi králičí stehýnka na černo. Byla jsem úplně v šoku. Králíka jsem totiž nejedla už více jak 10 let. Naposledy u tety Věry ve Zdicích, když jsme k ní jeli s mámou a teta se zhrozila, jak jsem bledá a hubená a okamžitě běžela na dvůr zavraždit králíka a uvařila mi z něj polévku. A protože chtěla, abych se posílila, tak dbala na pověru, že nejvíc síly je v králičí hlavě a šoupla mi do talíře i se zubama. Brr! V zájmu záchrany svého manželství jsem tehdy u tchýně králíka na černo opatrně ochutnala. A překvapivě mi zachutnal. Tak moc, že jsem si řekla o recept. A začala jsem ho doma připravovat sama. Králík na černo se stal u nás tak oblíbeným, že o něm píšu, kde se dá. A tak všechno, co je k lahůdce potřeba, už můžete znát i z mých předcházejících kuchařek. Když si u tchýně doma králíka jedli vždycky na Štědrý den, místo oběda, před štědrovečerním kaprem. Tchýně mi ale svěřila, že bylo naprosto normální tímhle způsobem připravovat králíka i o Velikonocích, a vždy, když někoho chtěli svátečně pohostit. Vyrazila jsem proto na trh, mám trhy ráda. Baví mě pomalu obcházet stánky a zboží ukládat do košíku, který jsem si koupila ve Francii a který je skoro větší než já. Má to mnoho výhod. Tu, že se do toho košíku hodně vejde a taky, že si vedle něj připadám taková nějaká droboučka. Na trhu jsem si koupila nejen králíka, ale taky vavřín v květináči. Vavřín se v latinském překladu řekne Laurus nobilis. Zní to ušlechtilé a velkolepě. Vůbec proto nechápu, proč my vavřínovým lístkům říkáme neelegantně bobkový list. Občas ho žvíkám. To proto, že jsem se dočetla, že vavřín žvíkali věštkyně v Delfách a upadali pak do tranzu a věštili, co se stane. No tak proto žvíkám, abych už taky konečně zahlédla nějakou růžovou budoucnost. Tehdy v pátek jsem si sice bobkem odřela dásně, ale neviděla jsem před sebou nic. Byla jsem nadšená, že na talčině tchýni připravím osvědčenou a přitom neobvyklou pochoutku v úplné pohodě. Na návštěvu měla přijít až v sobotu a tak měl můj králík na černo celou noc na to, aby se báječně rozložil. V klidu jsem čistila kořenovou zeleninu, míchala povidla a strouhla perník. V klidu jsem loupala mandle i ořechy. Asi za hodinu a půl jsem byla hotová. A šoupla jsem králíka na terasu do stínu a úplně jsem se těšila, jak bude Natalči na tchýně zírat, do jak vybrané gastronomické rodiny se to dostala. Byla jsem sama se sebou tak nadšená, že jsem si dokonce nalila sklenku vína. A zase jsem si sedla do křesla a viděla se jako vyhlášená kuchařka, která i nejsložitější recepty zvládá levou zadní. Měla bych být vždycky ve střehu. Měla bych už ze zkušenosti vědět, že mé pocity vítězství bývají kratší než dech. Zazvonil telefon, pro změnu můj syn, že je v Paříži a volal mi ovšem z Prahy. Řekl, že je na letišti a že má s sebou operního pěvce, který bude večer zpívat v prodané nevěstě Jeníka. A taky mi řekl, že Jeníčkovi je kolem 60, že je moc šarmantní, že je vdovec, že jede se synem k nám domů, že má šílený hlad a já mám na něj zapůsobit. Mám šílenou slabost pro operní pěvce. Hlavně pro tenory. Jenže jak zapůsobit na francouzského vdovce? Francouzskou kuchyni určitě ne. K ní mi chyběl nejen talent, ale i ingredience. Naštěstí jsem doma měla jako vždycky 5 základních surovin pro přežití. Táta do mě tuhle informaci hustil tak často, že jsem přesvědčená, že kdybych je jednou neměla doma, že by mě přišla strašit. Základní suroviny jsou tyto. Cibule, česnek, brambory, brinza a špek. Na zapůsobení na pěvce jsem měla asi 40 minut. Povedlo se mi vykouzlit zapečené brambory s brinzou a vymyslela jsem si dokonce legendu, že se jedná o haličskou specialitu, která se vyskytuje i ve známé polské opeře Halka. K bramborám jsem jako bonus přistrouhala červenou řepu s křenem a česnekem a aby všechno na talíři vypadalo svěže a hezky, tak jsem ještě umíchala medovou zálivku na polníčkový salát. A pořád jsem nebyla spokojená, čím bych tak ještě na tenora zapůsobila. Většina operních pěvců bývá hezky kulatá. Možná, že bych mohla zapůsobit nějakým hodně sladionkým dezertíkem. Naštěstí mám v mrazáku vždycky linecké košíčky. Občas je peču ve svých bezesných nocích a pak ohromuju rodinu nejrůznějšími náplněmi. Snad jimi ohromím i Jeníčka. Čas nemilosrdně ubíhal a já míchala francouzskou šlehačku s karamelem, s kávou, s citronem, s čokoládou a zvonek. Stačila jsem si jen strhnout zástěru a otřít si upatlané ruce. Dychtivě jsem se vrhla ke dveřím a za nimi nestál nikdo. A pak mi došlo, že jsem čekáním na tenora úplně zblbla, protože mi jenom zvoní mobil. Proč to nebereš? Řekl vyčítavě můj syn a rychle, abych mu nemohla nic vyčítat, dodal, že s tenorem změnili plány, že jedou rovnou do Zlaté kapličky a že se možná dostaví až někdy v noci, anebo vůbec ne. Byl pátek, skoro večer. Seděla jsem sama u prostřeného stolu a svíčky svátečně plály, z brambor ve starožitné míse se kouřilo, saláty dýchaly svěžestí a košíčky se leskly jako od cukráře. Brečela bych. Brečela jsem. A pak jsem si vzala 2 prášky na spaní. A sobotní ráno bylo nádherně jiskřivé. Ani alergie mě moc netrápila. Vešla jsem do jídelny a pochopila jsem, že mému synovi jeho operní plány přece jenom částečně vyšly. Můj vyšívaný ubrus zdobil flek od červené řepy, mísa od brambor byla snad vylízaná, z polníčku zbyla hrstička. Pyramida špinavých talířů se nebezpečně naklánila. Po zemi se válely zmačkané ubrousky a z mé linecké chlouby zbyl jen pochroumaný košík s nakousnutou višní v čokoládě. O prázdnou lahev od mého červeného vína byl opřený papír se vzkazem od syna. Díky! Bylo to všechno strašně dobré. Přišli jsme pozdě a nechtěli tě budit. Nejlepší byla ta omáčka. Jeníček moc pozdravuje, až přijde příště, bude chtít recept. Zardila jsem se. Bude nějaké příště, protože jsem zapůsobila. A pak mi to došlo, pro boha. Jaká omáčka? Ano, je to tak. Můj syn s tenorem sežrali králíka pro tchýni. a já měla jen necelou hodinu, abych stihla na tu dámu zapůsobit. No, co k tomu říct? Snad jen, že všechno je putna. Jen když nám chutná.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: servírujeme na dvojce omeletky se slunečnou náplní. Vždycky bylo hezky, když jsme jezdili za tetou do Zdic. Ta právě měla ty králíky. Nikdy se ale ona ani moje máma nezmínili, že by teta ty králíky zabíjela. Ale vždycky, když jsme od tety ze Zdic dorazili domů, tak jsme druhý den měli králíka k obědu. Mama ale nikdy neříkala takhle naplno, že je to králík. Maminka vždycky říkala, že peče pečínku na česneku s bramborovým knedlíkem a se špenátem, anebo že udělala smetanovou omáčku, která mi bude k masíčku moc chutnat. A proto, milí posluchači, vám teď dám recept, který navazuje na povídku, kterou jsem vám přečetla. A ten recept bude na králíka jako křen. Potřebujeme 4 porce králíka, 4 plátky slaniny, 1 větší cibuli, 0,5 litru drůbežího vývaru, 1 lžíci másla, 1 lžíci oleje a 1 lžíci octa. A taky 4 lžíce sekané petrželové natě, 4 lžíce strouhaného křenu, 0,5 lžičky sušeného tymiánu, bobkový list, 10 kuliček černého pepře a sůl. V pekáčku rozehřejeme olej a na ně máslo. A na másle podusíme nakrájenou cibulku. Omyté králičí porce osolíme a vložíme na spěněnou cibulku. Potom králíka zakapeme octem. Přidáme koření a petrželku a na každou porci položíme plátek slaniny. Podlijeme částí vývaru a podusíme pod pokličkou v troubě na 200 stupňů asi 50 minut. A potom ještě králíka podlijeme a pečeme už bez pokličky při mírnější teplotě asi dalších 20 minut. A musíme dbát na to, aby plátky slaniny držely na mase. Můžeme si pomoci páratkem prostě tam tu slaninku přišpendlit. Potom to měkké králičí maso dáme do nahřáté mísy, vypečenou šťávu předsedíme na králíka a bohatě posypeme strouhaným křenem. A ke králíkovi se nejčastěji jí pečivo, nebo chleba, nebo dokonce opečený chleba, ale taky výborně ten králík chutná s bramborovou kaší, která je přelitá rozpuštěným máslem. Zkuste to.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Omeletky vám nabízí Dvojka a jsou zality sluncem, protože slunce je naším dnešním omeletkovým tématem. Tuhle se mě někdo zeptal, proč volám tak často Vaškovi Šandovi. No a moje odpověď je jednoduchá. Vašek je mi sympatický, mám ho ráda. Je výborný herec a má perfektní orientaci ve filmech a seriálech. Notabene se nebojí přemýšlet, nebojí se mluvit, nebojí se dělat si ze sebe legraci a je to, což bohužel nevidíte, moc hezký mladý muž. No a proto mu teď hned zavolám.
2: Krásný dobrý den všem posluchačům, krásný den i vám, Halino.
1: Dobrý den, milý Vašíku Šando, tak ti opět telefonuju a mám pro tebe takovou moc hezkou otázku. Prosím tě, jaký máš vztah ke slunci?
2: Já mám slunce a teplo rád, ale musím mít možnost schlazení.
1: Jasně, prostě se nechceš upéct, ty mi to úplně jasný. No a Vašku, určitě se sluncem souvisí velké množství filmů. Tak teď je na tobě, aby si posluchačům nějaký film, který evokuje právě to slunce v duši, doporučil.
2: Dobře, takže Sci-fi Sunshine, což je prostě pár mužů, kteří, aby zachránili planetu Zemi, tak musí nějak vychýlit slunce ze své oběžné dráhy, tak to je sci-fi. Mm-hmm. Potom romantický film, napadá mě romantický film Slunce je taky hvězda a to je zase o holce, která má vzácnou nemoc, že nemůže vylézt ven na sluneční paprsky. Ale zamiluje se do kluka, s kterým chce být, takže se snaží to nějak vymyslet, aby mohla odejít z domu. Potom film, který jako ve mně evokuje slunce a prázdniny, tak to je česká klasika Jak dostat tatínka do polepšovny, protože to je to pokračování, vlastně jak oni jsou na té chatě u toho dědy a to je prostě můj prázdninový film. No a no tak mám to říkat, tu troškovou trilogii no tak, Slunce se,
1: no. No vidíš, já vůbec mě to na první jako dobrou nenapadlo, ale teď jak si filmy jmenoval, tak jsem si říkal, no a proč neříká Slunce, seno, jahody?
2: Tak už říká.
1: Tak Vašíku, já ti přeju, aby si měl krásné sluneční brýle, přeju nám všem, aby nám svítilo pořád slunce a slovy pana Zákopčaníka ti přeju slunce v duši. Děkuju, milí posluchači, Vašek Šanda.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: V sobotu a v neděli v pravé poledne
0: na Dvojce.

0: Dvojka dnes v omeletkách přemýšlí o slunci. A tak vám teď přečtu text, který jsem dostala od posluchače pana Oldřicha Faměry. Jeho text se jmenuje Lampiony štěstí, nositelé neštěstí. Tento příběh se stal při jedné naší letní dovolené v Chorvatsku, kam jsme jezdili v partě tří rodin. Pro obveselení našich dětí manželka objevila bezvadickou zábavu Lampiony štěstí. Jak se později ukázalo, zas taková zábava to pro nás nebyla. Předposlední den pobytu u moře se zdálo být bez větří, a tak jsme se domluvili, že lampiony vypustíme. Když se začalo stmívat, vyrazili jsme na pláž. Zde jsme jeden lampion rozbalili. Lampion se skládal z papírového balónku a pod ním zavěšené mističky s pevným lihem. Na lampionci každý z nás napsal svoje přání. Petr, kterému bylo 8, prohlásil, já si přeju autíčko. A všichni se začali smát. A poté jsme nasadili lihovou kostku. Tu jsme zapálili a čekali jsme, až se lampion naplní teplým vzduchem. Dlouho se nám to ale nedařilo. Mezitím se okolo nás shromáždila spousta zvědavců, které naše činnost na břehu moře zaujala. Nakonec se lampion pozvolna vznesl nad moře za našeho bujarého jásotu a potlesku přihlížejících. Předpokládali jsme, že lampion po vyhoření náplně spadne do moře. No ale jaké bylo naše překvapení? Lampion se dostal do výšky asi 20 metrů, kde ho vzal pory větru a nesl ho směrem nad pevninu. V tu chvíli jsme všichni zděšeně koukali na mizející světýlko. Čekali jsme, co se stane. A máma vykřikla, hlavně ať lampion nespadne do lesa. Měli jsme obavy, že na nás někdo zavolá policii za to, že v tak vysušené krajině experimentujeme s ohněm. Najednou Martin řekl, tati, tamhle někdo začal telefonovat. No doufali jsme, že nevolal policii. Když už to vypadalo opravdu tragicky, vítr začal foukat směrem od pevniny. Lampion znovu začal směřovat na moře a všichni jsme si zhluboka odechli. Se smíšenými pocity jsme se vrátili k chatkám. Menší děti jsme uložili ke spánku. Dospěláci si chystali obvyklé tekuté i tuhé dobroty pro večerní posezení. Mezitím náš hudebník a zpěvák Honza zodpovědně ladil kytaru. Pro nás hudebně hluché, činnost celku vedlejší. V kempu bylo celkem klidno, jen mořský vánek šustil v korunách borovic. Tento poklid rázně prořízl kolísavý tón houkačky hasičského vozu. S poněkud koženými výrazy v obličejích jsme zmateně pohlédli ve směru houkačky. No to je nadělení. Se zatajeným dechem a zmatkem v mysli jsme očekávali průšvih a nesmluvavé jednání hasičů. Po nějaké chvíli houkání ustalo, i když nenadlouho. Divné bylo, že houkání se ozývalo ve stejné intenzitě a nemísilo se se zvukem motoru vozidla. S určitou nejistotou v duši jsem se vypravil směrem po zvuku. U jeho zdroje jsem si hluboce oddychl a ze spadlých kamenů bych mohl postavit mohylu. Asi 10letý chlapec hrál na počítači nějakou hru a zvuk sirény měl puštěný na plné pecky. Rozčileně se mu naznačoval, aby tu sirénu stlumil. Po chvilkovém dohadování zvuk trochu omezil, ale jen do doby, než jsem zmizel ve tmě. Ještě jednou jsme chtěli uplatnit lampiony štěstí. Kdy jindy, než o silvestrovské noci a při souvislé sněhové pokrývce. Mezi domácí produkcí silvestrovské pyrotechniky jsme odstartovali jeden lampion štěstí. A ani tentokrát to štěstí nebylo. Náhlý pručí závan větru málem zahnal lampion pod dřevěný štít blízké novostavby. Zbylé lampiony putovaly nekompromisně do popelnice. V souvislosti s našimi zkušenostmi přemýšlím o názvu Lampiony štěstí. Snad proto, že jsme měli štěstí a nic jsme tím lampionem nezapálili.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Před písničkou jste, milí posluchači Dvojky, slyšeli příběh, který do omeletek poslal posluchač pan Oldřich Faměra. A doufám, že jeho text byl natolik inspirativní, že hned teď si sednete k počítači nebo k papíru a budete se snažit mi co nejrychleji popsat, co vám se přihodilo na dovolené, co si o lampionech štěstí myslíte vy, kdy jste se chtěli nevinně pobavit a kdy se to nějak dramaticky zvrtlo. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky Vinohradská 12 Praha 220 00. Já se na vaše dopisy moc těším, myslím, že i ostatní posluchači se těší, takže pište jako diví a buďte sniví a radujme se, že jsme živí. Podle křesťanského učení je slunce dílem božím. V knize Genesis se píše, že ho spolu s dalšími hvězdami a měsícem zavěsil na oblohu Hospodin, když čtvrtý den pracoval na stvoření světa. Z astronomického hlediska jde o obrovskou žhavou kouli rotujících plynů, vodíku a helia. Vědci předpokládají, že slunce vzniklo přibližně před 4 miliardami let při výbuchu galaktické energie. Od štěpky z této exploze se staly planetami a sluneční soustava byla na světě. O zrodu a poslání slunce existují ovšem i mnohem romantičtější teorie. Podle jednoho z mýtů bylo slunce pravým okem na sokolí hlavě nejúctívanějšího staroegyptského boha Hora, a levým okem byl měsíc. A ještě půvabnější je majská legenda o slunci, zamilovaném do krásné tkadleny. Její dědeček svazku nepřál a slunce, které se proměnilo v kolibříka, postřelil. A dívka pak slunce ošetřovala a když se uzdravilo, odešla s ním a stala se měsícem. A podle jiné pověsti poslali bohové slunce a měsíc na oblohu za trest, že byl měsíc příliš smyslný. No a to je pro dnešek všechno. Ale vůbec nebuďte smutní, protože i konce mohou být krásné. Důkazem je přece západ slunce. Vaše Halina Pavlovská.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let a s letními dovolenými roste riziko vloupání do opuštěných domácností. Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a během odpoledne i jinde oblačno, nejvyšší teploty až 32 stupňů v Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze stál u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarnému umění se věnoval i architektuře, módě, fotografii i poezii.
2: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
3: Smích jako pláč, láska je zášť.
2: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
4: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
2: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu sexuálních menšin. Němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. 3 lidé jsou ve vážném stavu. Podle vyšetřovatelů byl muž napojen na islamistickou scénu. Na riziko vloupání do opuštěných domů, bytů i chat upozorňují v době prázdnin policisté. Lidem doporučují, aby před odjezdem nepodcenili zabezpečení svého majetku. Důležité je zamknout všechna okna a dveře, požádat případně sousedy o dohled nad nemovitostí. Opatrní by měli být také při zveřejňování fotek na sociálních sítích. Mohou tak případnému zloději odhalit, že jsou mimo domov, pokračuje jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
5: Pochlubte se fotkami z dovolené, ale vždy až po návratu. A jsem preventistka, takže jenom zdůrazňuji nezveřejňovat žádné fotografie, například malých dětí a koupání a prostě intimního charakteru fotografie by měly zůstat skutečně jenom do rodinného šuplíku a nevyvěšovat na sociální sítě.
0: České soudy za první polovinu tohoto roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem, nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví, nejvíc v Praze, nejméně naopak na Vysočině a v Karlovarském kraji.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a během odpoledne i jinde převážně oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, a to zejména v jižní polovině území, ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na 25. kilometru D8 směrem od Prahy jsou silničáři, brzdí se na 22. kilometru a je to na půl hodiny. Lze sjet na 18. na souběžnou silnici. Opatrně na 95. kilometru D3 směrem na Prahu ve sjezdu z dálnice překáží nepojízdné auto. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu se zdržíte v hustém provozu před Miličínem asi 20 minut. To byly zprávy. Hezkou neděli s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkné nedělní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu tradiční nedělní pohádky. Není král jako král a ne každá královská pokladnice je plná zlata a drahých kovů. Ale na světě jsou mnohem důležitější věci, než je majetek. A o tom nás přesvědčí i příběh Čarovná rybí kostička, který vznikl na motivy pohádky Charlesa Dickense. Uslyšíte Věru Hučínovou, Jiřinu Jiráskovou, Martina Zounara, Petra Nárožného a další. Tak se hezky bavte.

0: Poslyšte, nemračte se. Nemá to smysl. A navíc, já to nemám ráda.
1: No ty se, Veroniko, příšerně mračíš.
0: Jak to, že tě vidím? Prostě je to tak.
1: My víli umíme lecos.
2: A ty, Ondřej, ty se dokonce zlobíš na tátu. To se podívejme.
1: A na maminku, no to jsou věci. Pamatuj si, že maminka má vždycky pravdu.
0: A teď, děti, neposlouchejte, zacpěte si uši. Chci říct něco vašim rodičům.
1: Proč si s těmi svými kluky a holčičkami víc nepovídáte? Děti si potřebují povídat. Všimli jste si, komu svěřují své stezky? Všelijakým panenkám, medvídkům, opičkám, jenže to, co jim říkají, to byste měli vědět především vy.
2: Že nemáte čas, a co je mi vůbec do toho? Tisíc láter, co pak nevíte, kdo jsem a co umím?
0: A tomu tatínkovi laskavě vyřiďte, ať Ondru vezme někdy do přírody, třeba když jde na ryby.
1: Ryby? Málem bych na ně zapomněla. Kde mám košík? A deštník? Vsadila bych se, že každou chvíli začne pršet.
3: Uctivá poklona, pane Novák, račte si přát.
4: A vítám vás, veličenstvo. Běž, Karlíku, k vedlejšímu pultu. Toho zákazníka si obsloužím sám. Máme tu samé prima čerstvé zboží. Platy, zemareny, štiky, tu nějaké i sardinky. Co, dětičky? A jak se daří, milostivé paní?
5: Není to valné, pane Piklesi.
4: Doporučoval bych lososa. Hej, Karlíku! Hoď mi sem na váhu jednoho pořádného lososa. A co pak je milostivé paní královně? Mohu-li vznést dotaz?
5: Ale to víte.
4: Ne.
5: Už je to tak.
4: Pán Bůh vás těžce zkouší, ale neopouští. Na pozemské statky jste, veličenstvo, sice chudý, leč co se týká potomků, žehná vám Bůh přenáramně. Nemýlím-li se, máte už 9 chlapců a 9 holčiček. To máme dohromady, to máme. Takže vám brzy požehná po 19.
5: Tak. Už po 19.
4: To je radosti. Karlíku, co je s tou rybou?
1: Tohle podívejte, jak se mi zmáčel mé krásné šaty z měňavého edvábí.
4: Bože, ten kluk je nemotora. Přines útěrku a hned to naprav.
5: A kdo to tu tak křičí? Já nikoho nevidím.
4: Velmi vzácná zákaznice. Bohatá stará dáma a dosud velmi vlivná. Vy ji neznáte?
5: Ne.
4: Bydlí nedaleko a u mne nakupuje ryb celé koše.
5: Celé koše? A to všechny ty ryby s ní?
4: Ale kde? Ona je rozdává.
5: Ano.
4: Leckdo o ní říká, že je to bláznivá stará bába, ale není to pravda. Možná, že je trochu podivínská, možná, že se s ní někdy těžko vychází, ale na každý pád má dobré srdce a nesnáší lidskou bídu.
1: Ukažte, pane Karlíku, já si to radši utřu sama. Pozor, můj krásný deštník. Ne, zdvihnu si ho sama. Kdo ví, co byste zase vyvedl.
6: Prosím, za prominutí.
1: To nic. Ráda tady nakupuju. Nikdy nevím, jaké dobrodružství mě tu potká.
5: Ta dáma má velmi pronikavý hlas. Ale ať se koukám, jak se koukám, nikoho nevidím. Není náhodou neviditelná.
1: Co je to za hlouposti? Neviditelná jsem jen tehdy, když se chci před někým schovat. Nasaďte si brýle, určitě mě spatříte.
5: A dobrý den. Opravdu ten Karlík vás pěkně zřídil.
6: Mrzí mě to. Ještě jednou se omlouvám, promiňte mi.
2: No to je řečí pro trochu vody. Ty šaty stejně nejsou nic zvláštního, no to dá rozum, že na nákup nevezmu svou nejlepší toaletu.
4: Dovolte, panstvo, abych vás vzájemně představil.
2: Těší mě, já znám pána od vidění. Hrozný Bračil, podle titulu patrně král.
4: Král, Josef, Novák první. Má 18 dětí a 19 na cestě.
2: Úctyhodné království. Já jsem Víla. Víla Bábrlína.
5: Víla?
4: Dobrá Víla, veličenstvo, smím-li podotknout?
5: Velice mě těší. V životě jsem ještě žádnou Vílu neviděl. Jsem nesmírně rád, že vás poznávám.
2: Vílu jste si patrně představoval mladší. No, taky jsem býval, ale to už je dávno. A proč se pořád mračíte?
5: Já? Já, že se mračím?
2: No, to bych řekla. Nemračte se, nesluší vám to. Podívejte se do zrcátka.
5: Ukažte. Máte pravdu, mračím.

0: Kdyby jen to, naděje na postup v úřadě, veškerá, žádná. A navíc mi firma už 3 měsíce dluží můj plat.
1: To je neslýchaná nezodpovědnost.
0: Při té příležitosti, pane Piklesi, nemám u sebe jaksi hotovost.
2: Nemluvte o tom, veličenstvo. Však vy mi zaplatíte, nemám obavy. Vždycky jste pro mě byl a vždycky budete seriózní zákazník. Když dovolíte, připsal bych dluh na vaše konto.
0: Je mi to nesmírně trapné.
1: Zrudnul chudák jako rak. Kdybyste se neurazil, mohla bych vám vypomoct.
0: V žádném případě, madam, to nepřichází v úvahu. Vaši laskavost nemohu přijmout.
2: Veličenstvo je velmi hrdé.
1: A jak se na krále sluší, promiňte, nechtěla jsem se vás dotknout. Snad tedy dárek pro srdečnou Alenku, ten jistě přijmete.
0: Nehněvejte se, vzácná vílo, ale naše děti jsou vedeny ke skromnosti a zbytečnost my je nerozmazlujeme.
1: To je velmi rozumné. Neměla jsem však na mysli žádnou zbytečnost, naopak.
0: Vy myslíte tu rybí kostičku, kterou jste právě zvedla ze země?
1: Ano, obyčejná rybí kostička, tedy žádná rozmařilost. Ovšem, v některých případech a za určitých okolností může být tato kostička velmi užitečná.
0: Opravdu? No, takovou pozornost rád Alence předám.
1: A vyřiďte jí k tomu laskavě můj vzkaz. Schovat malou kůstku z ryby neznamená žádné chyby. Tam, kde selže rozum síla, nablízku je dobrá víla.
0: Promiňte, ale zní to poněkud nesrozumitelně.
1: Ano, nevadí. Hlavně si vzkaz dobře zapamatujte, jsem si jista, že Alenka mu porozumí.
0: Hned v poledne jí váš dárek předám.
2: Princezna Alenka je hlavička, to byste koukala, vzácná paní, jak je to moudrá a rozumná dívka. Kdo jednou dostane za ženu, vyhraje ternu.
1: Ano.
2: Co se tu motáš, Karlíku? Zabá rybu a hned ji dnes k Nováku.
3: Jistě, rád.
2: Ať má Alenka co vařit.
0: A já se rozloučím. Nerad bych přišel do úřadu pozdě.
1: Zvlášť, když vás tak dobře platí.
0: Prosím?
1: Ne, nic, říkám, že přesnost je vlastností králů.
2: Opět nás navštivte, veličenstvo. Vynasnažím se, abyste byli vždycky prvotřídně obsloužen.
0: Vaše přátelství je mi velkou oporou, pane Piklesi. Tak tedy naschledanou, naschledanou. Těšilo mě, madam.
1: Naschledanou. A nemračte se, kolikrát vám to mám připomínat. Tak se mi to líbí. Hezky sveselo, ať se trampoty polekají a utečou.
0: Ano, ano. Jistě, jistě. Naschledanou, jistě.
1: Příjemný člověk.
2: A nesmírně slušný. Své rodině je plně oddán. I když mezi námi nebýt Alenky, nevím, jak by to u nich dopadlo. Milostivá paní Nováková je neustále, jak bych řekl, churavá. Takže starost o domácnost leží zcela na slečně Alence.
1: Potřebovali by pomoc?
2: A jak, milost paní? Neznám nikoho, kdo by si to víc zasloužil. Kdybyste mohla, udělala byste v skutku dobrý čin.
1: Kdybych mohla? Vy snad o mých schopnostech pochybujete.
2: Nikdy bych se neobovážil. Já jen...
1: No to je stále zbytečných řečí. Raději mi vysvětlete, kde sídlí ta firma, co neplatí svým zaměstnancům. Tam jsem si dala deštník. Já nechápu, proč jsou v této zemi tak upovídaní obchodníci s rybami a proč je tu stále tak hrozné počasí.

0: Teď připravím pro maminku čaj z bylinek a za chvíli, abych vařila oběd. Tatínek nám slíbil rybu. To se budeme mít. Buďte tak hodná, vévodkyně, dejte mi na miminko pozor. Každý si myslí, že jste obyčejná panenka, s kterou jsem si hrála, když jsem byla malá. A to je dobře. Nikdo nemusí vědět, drahá vévodkyně, že jste až dosud mou nejlepší přítelkyní. Se vším se vám můžu svěřit a vím, že mě nikdy nezradíte. Ach, to je soužení. Nepláč, hned jsem zpátky.
1: Hezký den, slečno Alenko.
0: Jak pro koho, pane Karlíku? Právě jste probudil naše mimi.
1: To jsem celý já.
0: Ale ne, za to nemůžete. Co pak jste věděl, že zrovna uspávám?
1: Roznáším ryby. Tenhle krásný losos je pro vás.
0: Ukažte.
1: Já vím, že zase řeknete ne. Ale nemohla byste mě jít kousek vyprovodit. Jen kousek podél řeky.
0: Ne.
1: Ano, já to věděl.
0: Když jste takový vševěd, tak jistě taky víte, co mám práce. Vařit, prát, zašívat, větrat, topit, učit se s dětmi, starat se o mimi a o tatínka a taky o maminku, protože k nám každou chvíli přiletí čáp.
1: Čáp? Aha, a proč k vám přiletí?
0: Pro slepičí kvoč, vy chytrý. Už musím běžet.
1: Ale já jsem vám chtěl něco...
0: Neslyšíte, že mimi pláče?
1: Něco moc důležitého.
0: A taky musím vařit poledne, co nevidět a děti i tatínek budou hladoví jako vlci.
1: Počkejte, Alenko.
2: Ty si pochutnávají na lososu. Musím říct, že Alenka ho připravila výtečně.
3: Tatínek se o svou porci rozdělil s dětmi a šel se podívat, jak se daří mamince. Předtím ovšem předal mou kostičku Alence. A v té chvíli se věci dali do pohybu. Když si něco vezmu do hlavy, tak to taky prosadím. Že k tomu používám kouzla, co máte proti kouzlům? Sami jste rádi, stane-li se nějaký zázrak, když už si sami nevíte rady. Když si nevíte rady? Doufám, že mě Alenka správně pochopila.
4: Au, nech mě, Alenko, ať mě Jakub nechá.
5: Ona mě pod stolem kope.
0: Dorotko, nekopej ho a ty ji, Jakube, netahej za vlasy. To nemůže být ani při obědě klid. Kdo ví, kdy zase budeme mít takovou dobrou rybu? Kdo umije nádobí? Raz, dva, tři, čtyři, pět, ty to budeš.
4: Zase já? Kýš, kýš, to ti patří.
0: A Dorotka ho utře.
4: To jsem si mohla myslet.
0: Mimi, jak se dostalo za mřížku krbu? Pojď sem na to, pojď.
4: To je toho, já tam spat každou chvíli a nikdy sem nebrč. Jenže naše Mimi na to není ještě zvyklé, viď, Alenko? Aby sis nepřisadila, Dorinko. Dorotka je hloupá, na lustru se houpá.
5: Alenko!
0: Nemůžete být chvíli sticha vy dva, jestli nedáte pokoj, tak vás začaruju.
4: To bys to musela nejdřív u mě.
0: A co je tohle?
4: Kost ryby. Jú, to je ta kostička, co ti dá tatínek.
0: Čarovná rybí kostička, abyste věděli. Poslala mi ji jedna dobrá víla, protože věděla, že čarovnou rybí kostičku moc potřebuju.
4: Je, začaruj nás! Ano, ano, Jakuba udělej myš a země kočku a já mu ukosnu hlavu. Ne, z Dorotky udělej myš a země kočku.
0: To by se vám líbilo. Ani mě nenapadne. Schovám si kostičku, až bude nejvíc potřeba.
2: Velmi správně.
4: Slyšeli jste? Jako by tu někdo mluvil. O tom nepochybuj. A teď sklidi ze stolu a já zatím nakrmím Mimi.
6: To je hodin, musím jít. Alenko, spravila si mi ten rukáv.
0: Hned, tatínku, jen co nakrmím Mimi.
6: Přijdu pozdě, poledne uteklo jako voda. Pochop, že si nemohu dovolit chodit pozdě do zaměstnání a taky ovšem nemohu chodit roztrhaný.
0: Já to všechno chápu, tatínku. A byla bych ráda, kdybyste vy zase pochopili, že mám jen dvě ruce.
6: Já vím, Alenko, promiň. Vím, že děláš, co můžeš a často i víc. Kdybych tak strašně nepospíchal, napadlo mě, co ta kostička?
0: A mě zase napadlo, co kdybys Mimi nakrmil ty a já se pustím do toho rukávu.
2: Velmi správně.
6: Co prosím? Ano, velmi správně, že mě to samotného nenapadlo. Někdy jsem náramně hloupý tatínek.
0: Jsi nejlepší tatínek, jakého znám. Tady máš kabát a utíkej.

0: Přestalo ti postel, maminko? Co kdyby jsi zkusila na chvíli vstát?
1: Já bych ráda, dítě, ale je mi strašně zle. Hlava mě bolí. Žaludek mám jako na vodě.
0: To nic, to se spraví. Přinesla jsem ti oběd a dobrý čaj. Uvidíš, že se ti udělá líp.
1: Ty jsi taková hodná, Alenko, nevím, co bych si bez tebe počala. Určitě by si zasloužila lepší život, než se o nás o všechny stará.
0: Vždyť já to dělám ráda.
1: Ach, mně je zle. Povídal tatínek, že máš nějakou kostičku.
0: Tady, vidíš?
1: V noci jsem vůbec nemohla spát.
0: Najez se, vypij si čaj, pak se projdeš po zahradě a budeš vidět, jak krásně usneš.
1: Obávám se, že to nezvládnu.
0: Pomůžu ti.
1: Poslyš, myslíš, že ta kostička je opravdu zázračná?
0: No, víš, jak je to se zázraky. Někdy se stanou a někdy ne. Spoléhat se na ně nedá. Radši se spoléhám sama na sebe.
2: Velmi správně.
1: Říkala jsi něco, Alenko?
0: Napij se čaje, maminko, dokud je teplý. Hned ti bude dobře.
1: To je neuvěřitelné. Posilnila jsem se a myslím, že na chvíli opravdu vstanu a půjdu se podívat na děti.

0: Tady to vypadá jak pozemní třesení. Co říkáte, vévodkyně? Ano, oběd máme za sebou a musíte uznat, že ve 20členné rodině to není žádná maličkost. Pevně doufám, že tatínek přišel včas do zaměstnání. Děti jsou venku, maminka se prošla a spí, mimi také. A já se pustím do úklidu. Dovolíte, milá vévodkyně, posadím vás do křesla, abych mohla na prádelníku utřít prach. Už jsem vám říkala, že se mi líbí jeden chlapec? Ne, samozřejmě, že to neví. Nikdo to neví, jen já a vy. Oh, navdávání vůbec nemyslím. Nebo možná trošku. Radši o tom nebudeme mluvit. O té kostičce chcete slyšet. To je zajímavé, jak se taková věc rozkřikne. Naše rodina nemluví pomalu o ničem jiném. Vypadá jak perleťová. Pěkně jsem ji vyleštila a nosím ji tady v kapse, abych ji měla po ruce. Ne, zatím jsem ji nepotřebovala. Zatím mi vždycky rozum a síla stačily. Ale může se stát, že si někdy nebudu vědět rady a je dobře mít něco pro takový případ. O, promiňte, prosím. Karlíku, kde se tu berete? Pojďte, prosím, dál.
1: Ano, díky.
0: Je, to je krásná ryba. Zrovna jsem chtěla začít přemýšlet, co k večeři.
1: Je, jenže...
0: Ano?
1: Já ji nesu opatro, víš.
0: Aha. To nevadí, udělám hrachovou kaši. My ji rádi. A rybu už jsme stejně dneska měli.
1: Ano, já vím.
0: Byla dobrá.
1: No, to jsem rád.
0: Tak...
1: Ano. Totiž já... Já jsem se chtěl...
0: Asi se zeptat na mou kostičku. Každý chce vidět.
1: Totiž ne. Tedy
0: ne?
1: Na kostičku ne.
0: Přitom prý mi splní každé přání. Jedno už mi asi splnila.
1: Jaké?
0: Přála jsem si někoho vidět.
1: Aha. A viděla z tého?
0: Možná.
1: Prosím.
0: To já jen tak. Aby kostička fungovala, k tomu je potřeba říct čarovnou průpovídku. Schovat malou kůstku z ryby neznamená žádné chyby. Tam, kde selže rozum síla, nablízku je dobrá víla.
2: Hrozné počasí, jdu okolo, vidím otevřené dveře, tak jsem si řekla, že se na vás zajdu podívat. Vždyť my se, drahoušku, ještě vlastně neznáme. Já jsem Báberlína.
0: Víla? Báberlína?
2: Ano, to jsem já.
0: Oh, těší mě, že vás konečně poznávám. Díky za kostičku. Mohu vás pozvat na šálek čaje?
2: Velmi ráda. V takovém počasí je čaj opravdu ten nejlepší nápoj. Hleďme, pan Karlík, kde byste se tu vzal? Jakoby vás vůbec netěšilo, že mě vidíte?
1: Ne, totiž ano, tedy jsem rád, že vás vidím.
2: Dovolíte, vévodkyně.
0: A promiňte, dám ji zpátky na prádelník. Oh, jak to víte, že je to vévodkyně?
2: Pár jsem jich znala, jedna nosila velmi podobné šaty.
0: Sama jsem je ušila, škoda, že jsem neměla větší kousek krajky.
2: No, i tak jsou moc pěkné, moc vám to, vévodkyně, sluší.
1: Vždyť je to... Panenka?
2: No, vy tomu tak rozumíte, pane Karlíku. A když už jste tady, podívejte se laskavě z okna.
1: Nic nevidím. Ulice je jako vymetená.
2: A neslyšíte nic?
1: Ah, přijíždí kočár. Teď zastavil. Kočí slezl z kozlíku. Spravuje něco na postroji.
2: No to není zajímavé. Co dál?
1: Z kočáru vystoupil nějaký náfuka a rozhlíží se.
2: Náfuka? To bych se divila. Pojďte se, drahoušku, podívat.
0: Krásný kočár s korunkou na dveřích.
2: Ale ten mladík Co mu říkáte?
0: Je moc hezky oblečený.
2: Protože je to princ.
0: Princ?
2: A přijel si pro vás.
0: Pro mě?
2: Ano, říkal, že nikoho jiného než vás nechce.
1: Vždyť Alenku nezná.
2: Vyprávěla se mu o ní. A vůbec, pane Karlíku, co je vám do toho? Kde máte kostičku, Alenko?
0: Tady připravenou, až nastane ten pravý čas.
2: Velmi správně. Domnívám se, že pravý čas nastal právě nyní. Ovšem máte-li si vzít za muže prince, rozhodně musíte mít bohatou výbavu a taky se mu nemůžete ukázat téhle staré sukni.
1: Náhodou, slečně Alence, to moc sluší.
2: Pane Karlíku, prosím vás.
0: Jinou ani nemám.
2: Ale máte rybí kostičku. Nešlapte si po štěstí, dítě. Princ je z náramně dobré rodiny, má velmi pěkné místo v bance, truhlice mají plné peněz. Lepšího ženicha byste určitě nenašla.
0: Vždyť já žádného nehledám.
2: Já vím, ale když se naskytla taková příležitost, neváhejte. Ať nám kostička předvede, co umí. Ze všeho nejdřív krásné šaty, nejlépe myslím růžové.
0: Kvůli šatům. Na to kostičku nepotřebuju, umím šít.
2: No jak to kvůli šatům? Kvůli šťastnému a bezstarostnému životu.
0: Ale já mám šťastný život.
1: Ano, slečna Alenka se pořád usmívá.
2: Proč se do toho pořád pletete, Karlíku? Tak honem, Alenko, kde máte kostičku? Štěstí člověk málo kdy potká, a když, pak je potřeba ho chytit za pačesy a držet. Musíte si pospíšit. Nic není tak vrtkavé jako štěstí. Teď je tady a za chvíli bůhví kde. Nebo snad nechcete být šťastná?
0: To chce každý, ale...
2: Žádné ale. Moc času nezbývá. Co jste to vyvedl, pane Karlíku? Ryba vám vyklouzla a spadla princi přímo na hlavu.
1: Ona, prosím, nevyklouzla.
2: Chcete říct, že jste ji na prince přímo hodil? Takové fopa. Prince určitě urazil. Ano, a je pryč. Nechápu, co je na tom k smíchu.
0: Karlíku, nesmějte se.
1: Jak si přejete, Alenko?
2: Nesmějte se.
1: Jak on?
2: Ten koukal. No jen, aby vás to nevrselo.
0: Určitě ne.
2: Že ne? To si ještě povíme čáry máry puk.
0: Mimi se probudíme.
2: Určitě zase potřebuje přebalit, nakrmit, pohoupat. Zatímco jste mohla být na cestě do zámku.
0: Co bych tam dělala?
2: No právě že nic, ale tady máte pořád plné ruce práce.
0: Alenko, už běžím, maminko. Jen co utiším Mimi.
2: Výborně, začíná se nám to komplikovat. Čáry máry puk.
3: Vidíš, přesko, Alenko, podívej se, co mi udělá.
0: Jakoubku.
3: A trochu mě kousnul, auto bolí.
0: A co jsi mu dělal ty? Určitě si ho zase tahal za uši. Ukáž, ošetřím ti to.
3: Alenko.
0: Hned, maminko.
4: Tady si.
2: Pan Pikles, vydá, s ním jsem ani nepočítal.
4: Pan Pikles. Už jsem se bál, že si spadnu do temže a vydá. Karlík si tu beseduje.
0: Pojďte dál, pane Piklesi. Jistě si dáte šálek čaje. Obslužte se laskavě. Sám já teď nemohu.
2: Co pak to děvče nic nevyvede z míry? No to bych se na to podívala. Čáry máry fuk.
5: Alenko, pomoz mi.
0: Tatínku, co se přihodilo? Vždyť se celý třeseš.
5: To nic. Jen mi dej napít trochu vody.
3: Alenko.
5: Maminka tě volá, mě nic není, jen se cítím trochu slabý. Po cestě se mi z ničeho nic udělalo mdlo. Mamince nic neříkej, ať nemá starosti.
2: Z ničeho nic? No to nebylo z ničeho nic, veličenstvo. Promiňte laskavě, ale vzdávám se a od této chvíle jim budu jen a jen pomáhat.
5: Prosím?
2: Pomáhat.
5: Aha.
3: Alenko!
2: Podívám se tam. A vy se, Alenko, postarejte o tatínka.
4: Hladový jste. To je všechno. Takhle to veličenstvo dál nepůjde.
2: Maminka chtěla poslat pro lékaře, ale myslím, že to nebude třeba, když tu máte mne.
4: Madame je opravdu dobrá víla. Já to vždycky říkal. A my se obrátíme k východu. Tady bychom jenom překáželi. S tebou si to, Karlíku, ještě vyřídím.
2: Karlík je správný hoch, pane Piklesi. Když na mě počkáte, ráda vám to vysvětlím. Ale teď musím ke královně. Omlouvám se.
0: Tady máš, tatínku, šálek čaje.
4: Čajem se, tatínek, nenají, milé dítě. Aspoň krajíc chleba k tomu.
0: Chleba už nemáme ani kousek, ale uvařím kaši.
4: A chladno je tu. Chtělo by to přiložit.
0: Před chvílí jsem spálila poslední polínko.
5: Jsme v koncích, pane Piklesi.
4: Snad nebude tak zle.
5: Ještě hůř. Abyste věděl, jsem dlužen nejen u vás, ale i u pekaře, u mlékařky, u zelináře, u ševce, za činži a za otop. Podívejte se, děti, toto je váš tatínek, který vás neskonale miluje, ale který pro vás nemůže nic, ale vůbec nic udělat, protože je úplně v koncích.
0: Nejsi, tatínku.
5: Že ne? Víš, co mi hrozí? Vězení pro dlužníky.
0: A co rybí kostička? Schovat malou kůstku z ryby neznamená žádné chyby. Tam, kde se lže rozum, síla, nablízku je dobrá víla. Třeba jsem to řekla špatně. Možná, že jsem zapomněla nějaké slovíčko.
5: I tak si hodná, Alenko, že jsi mi chtěla pomoct.
6: Nevolal mě někdo?
0: Funguje to, já to věděla.
6: Něco vám nesu.
4: Nějaký balíček nebo co?
5: To není balíček.
0: To je...
2: Oh. Před chvílí zaťukal čáp na okno a když jsem otevřela, nechal mi pro vás tenhle poklad.
6: No ano, je to chlapeček. 19. malý Novák.
2: Vy nemáte radost? Jako byste čekali něco jiného.
5: Ach ne, máme radost. Můžu se podívat?
0: Ten je krásný.
7: A jak je malinký?
4: Celý po tatínkovi. Čuču, bloučku.
5: Musím za maminkou.
2: Teď ne. Královna usnula, nerušte ji.
4: Vidíte, veličenstvo, co je mi platné, že mám výnosný obchod na hlavní třídě. Tohle je ten pravý poklad, děti. Aspoň jedno, kdybych měl.
5: Jen kdyby té bídy nebylo.
2: Ale už se zase mračíte, veličenstvo.
5: Zapomněl jsem, promiňte.
2: Nemračte se. Překvapením ještě není konec.
5: Jste moc hodná, ale já myslím, že pro dnešek by nám to stačilo.
2: Neříkejte, že nemáte rád překvapení.
5: To ano, ale...
2: Čáry máry fuk.
4: Dobrý den.
5: Už je to tady.
2: Ovšem.
5: Odvedou mě do vězení pro dlužník.
2: Pan král žertuje. Co nám nesete, pane? Nemýlím-li se, vy jste... posel.
8: K vašim službám. A přináším tady panu Novákovi plat za čtvrt roku.
0: Takový balík peněz.
8: Naše firma se vám, pane, hluboce omlouvá. Pracovník, který nedopatření zavinil, byl přísně potrestán.
2: Zcela správně.
8: A kromě toho mám vyřídit, aby se pan Novák ráno laskavě a neprodleně dostavil k řediteli našeho úřadu, protože bude povýšen. A čtvrtletní plat bude dostávat každý týden. Tady bych prosil podpis.
0: Tatínku!
5: To se mi snad všechno jenom zdá. Konec bídy, děti.
4: Máte mé blahopřání, veličenstvo. Hlavně nikdy nestrácet naději.
0: Myslím, že bychom měli ze všeho nejdřív poděkovat dobré víle Báberlíně.
2: Není třeba, zvlášť když překvapením pořád ještě není konec. Nemám pravdu? Pane Karlíku.
7: Milá slečno Alenko, protože není pravděpodobné, a teď už vůbec ne, kuk, bloučku, že s vámi budu někdy chvíli o samotě, ptám se vás nyní a především, zda byste si mě vzala za muže. Já vás mám totiž moc rád a udělal bych všechno pro to, abyste byla šťastná, i když nejsem princ.
0: To mi nevadí, Karlíku.
7: Moc se mi líbíte, velmi si vás vážím A zkrátka mě je úplně jedno, co si kdo o tom myslí. Hlavně kdybyste si ty myslela, že byste mě mohla mít taky trochu ráda.
4: Karlíku, co si to dovoluješ?
2: Pane Piklesi, do toho nemáme co mluvit. A tady záleží opravdu jen na Karlíkovi a na Alence.
0: Mám vás ráda, Karlíku, jenže to nejde opustit tatínka, maminku a celou rodinu. Potřebují mě.
2: No, potřebují tě, ale měli by uznat, že máš právo taky na svůj život. No tak, pane králi, co vy na to?
5: Takovou oběť nemůžeme přijmout. Jen se vdej, Alenko, máš mi požehnání. Teď, když máme dost peněz a když budu povýšen, najmeme si chůvu. A ty, mé dítě, jdi za svým srdcem.
4: To je dojemné. A protože Karlík nemá rodiče, máte, děti, i mé požehnání.
2: Karlík nemá rodiče?
4: Siroteček, je to milost, paní. Od malinka sirotek. Na mou duši, kdyby byl můj, předal bych mu obchod se vším všudy a užíval bych zaslouženého odpočinku.
2: To je nápad, čáry máry. Puk.
4: Konečně? Co na tom, že není můj? Jen se divím, že mě to nenapadlo dřív.
2: Právě včas, pane Piklesi. Buďte šťastné, děti. Vy, Alenko, která jste obstála v mé zkoušce, i vy, Karlíku, který jste přes své drobné nedostatky statečný mladý muž. Tady máte šiling, skočte pro kytici, ať můžete požádat o Alenku, jak se sluší a patří. A rychle se vraťte, co nevidět začne zásnubní hostina.
0: To, abych běžela nakoupit, nic tu není.
2: Čáry máry, fuk. Za chvíli sem dodavatele přinesou tolik lahůdek, že se budou stoly prohýbat. Abych nezapomněla, Karlíku, v té krabici. Ano, ano, tam vedle deštníčku. Oh!
7: Hned ho zvednu, omlouvám se.
2: Tam najdete nové šaty, můj zásnubní dar.
0: Vy jste věděla, jak vám to všechno?
2: Co já, to všechno rybí kostička.
0: Čarovná rybí kostička.
2: Zcela správně.
0: Schovám si ji na památku. Ukradl mi ji. Dej ji sem, vrať mi mou kostičku.
2: A to je konec pohádky.
9: Alenka bude určitě šťastná, to vím, i když nemůžu tvrdit, že bych věděla úplně všechno. Například zda toho psa dohoní nebo ne, aby si mohla čarovnou rybí kostičku schovat na památku. Důležité je, aby se s Karlíkem měli opravdu rádi. Ještě se někdo z vás mračí? Ne? To ráda vidím. Třeba vám taky pomůžu, až to budete nejvíc potřebovat. U pana Piklese, pardon, u pana Karlíka v obchodě je rybích kostiček a habaděj. Ale pozor, tu kouzelnou si musíte zasloužit.
10: Tak tedy končí příběh Čarovná rybí kostička na motivy pohádky Charlesa Dickense s použitím překladu Jarmily Rosíkové napsala Jaroslava Kubištová. Hudbu složil Tomáš Vránek, dramaturgie Eva Košlerová. Účinkovali Věra Hučínová, Jiřina Jirásková, Jiří Ornest, Martin Zaunár, Petr Nárožný, Tomáš Staněk, Monika Černá, Miroslava Hozová a Antonín Hart. Technická spolupráce zvuk Tomáš Kzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, zvukové efekty Petr Šplíchal, asistentka režie Květa Straková. Příběh natočil v roce 1993 režisér Karel Weinlich.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 14 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Jednání s Čínou budou podle Tomia Okamury pokračovat. Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí anebo ovlivňování zápasů. Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a během odpoledne i jinde oblačno. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře, oznámil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
6: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty. A bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
4: Ministr Havlíček potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem firem o cestu je mimořádný. Čínu označil za hospodářskou velmoc a příprava cesty tak musí být důkladná. Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu sexuálních menšin. Němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 zranil. 3 lidé jsou v těžkém stavu. Podle vyšetřovatelů byl napojen na islamistickou scénu. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí anebo ovlivňování výsledku sportovních utkání. Počítá s tím novela ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, pokračuje ministr Šťastný.
7: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
4: Novela má i podporu opozice. Podle poslance Karla Haase z ODS jde o apolitický materiál. V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel 50-letý Čech, který včera s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebrink. Při nehodě byly zraněny také jeho manželka a dcera, které byly rovněž hospitalizovány.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a později během odpoledne i jinde převážně oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, a to zejména v jižní polovině území, ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Doprava.
4: Na D1 směrem na Prahu počítejte s hustým provozem před omezením na 24. kilometru zdržení 10 minut. Na 32. a 5. kilometru D11 směrem od Prahy je na krajnici osobní auto, zasahuje do pravého pruhu, je označeno pouze blikači, tak tam dávejte pozor. A na jižní spojce za sjezdem z Průmyslové se srazila 3 osobní auta, v levém jízdním pruhu do kolony se brzdí už na Štěrboholské spojce a je to zhruba na půl hodiny. Zprávy končí po nich Michaela Maurerová.
8: Milí posluchači, od mikrofonu vám krásnou neděli přeje Michaela Maurerová a jsem moc ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Vasil Fridrich přivítal v Radiokafé Vinohradská 12 herce, scénáristu a improvizátora Vincenta Navrátila. Kdy v sobě objevil vášeň pro rukodělné aktivity, jako je keramika nebo frézování? A je vůbec manuálně zručný? I na to nám v blízkých setkáních odpověděl. Spisovatelka Jana Poncarová byla naším dalším hostem. Jak moc její psaní ovlivnilo mateřství? Proměnil se její styl psaní? A proč si pro svou další knihu vybrala osud Boženy Němcové? To všechno přiblížila spisovatelka Jana Poncarová. Digitální závislost byla tématem dalších blízkých setkání, v níž jsem si povídala s docentkou Kateřinou Lukavskou, odbornicí právě na tuto problematiku. A zajímalo mě, čím to, že se tolik dospívajících teď namísto svých kamarádů obrací pro radu k umělé inteligenci. Pozvání k mikrofonu dvojky přijala taky ředitelka probační a mediační služby Gabriela Slováková. S níž jsem probrala velmi citlivá témata. Dá se vlastně připravit na výkon trestu? Co dělat po odchodu z vězení? A jdou vůbec nějak napravit vztahy mezi pachatelem a obětí? I poslední blízké setkání jsem u mikrofonu přivítala zajímavého hosta, spisovatelku Markétu Lukáškovou. Jak ona sama vnímá partnerské vztahy a manželství? Čím jí vyčerpaly přípravy na svatbu a přijme po svatbě příjmení svého manžela? Nejen o tom všem jsem si povídala s Markétou Lukáškovou. Taková byla nabídka blízkých setkání v uplynulých dnech a my děkujeme, že posloucháte naše rozhovory. Těším se s vámi na další.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Posloucháte Dvojku, posloucháte stále Blízká setkání, ve kterých si dnes v Radio Café Vinohradská 12 povídám s Vincentem Navrátilem. Já jsem Vincente říkal a představil jsem vás v několika různých rolích, totiž herce, scenáristy, režiséra, a v případě Čeků Česko jste opravdu zastával tuhle tu trojjedinost plus ještě nějakou tu producentskou část. Říkám si, že to v sobě obsahuje jednu takovou nepříjemnou povinnost, protože když jste účinkující, natočíte to a jdete si po svých, nicméně jako režisér potom sedíte ve střižně a díváte se mnohdy na sebe, když tomu účinkujete. Což pro mnoho lidí není úplně příjemný zážitek. Po kolika projektech jste si uvědomil, že vám nevadí se na sebe dívat a že už se u toho neošíváte?
3: Po tomto. Protože tento projekt jsem poprvé skutečně koukal sám na sebe. Že člověk, jako, když na sebe kouká v jiných pořadech nebo něčím, co jsme vlastně předtím udělali, tak tím, že jsem se i já tak jako hledal, kdo vlastně pro boha jsem, tak mám pocit, že tady jsem poprvé koukal na verzi, se kterou jsem spokojený. Protože to byla verze, která byla lidská, byla to verze, která byla vstřícná, byla to verze, která byla nadšená. A samozřejmě, že jsem se občas proklínal a nenáviděl, když jsem během toho nadšení někomu skákal do řeči. Ale člověk naštěstí tam má dva kamarády, které může nenávidět ještě více v té střižně. A to mi pomohlo.
2: Pomohla taky svého druhu seriálová popularita, například z Jedné rodiny. Kolik fanoušků, se kterými jste se potkali při natáčení, říkali, my vás máme rádi, jak hrajete toho protivného v Jedné rodině?
3: Já jsem začal jako protivný v Jedné rodině a potom podle mě scenáristi zapomněli, že mám být protivnej, a začali mě psát mile. Takže naštěstí ke konci už jsem byl milej v té Jedné rodině a to si ty lidi pamatovali.
2: Vy jste mluvil vlastně o prostředí toho seriálu, který

0: tom jako nezbývá tolik času na ty věci, na kterých bych mohl říct ano a jenom si jako přijít do práce. A tady ty věci, které vlastně jako člověk musí uprosit, tak to je to, kde je potom skutečná ta vášeň. A já, když něco nechci dělat na 100% a opravdu vášnivě, tak se mi do toho tolik nechce, protože vím, že třeba bude někdo jiný, kdo do toho na 100% půjde a tak a to bude lepší než já.
1: Vy jste konec konců už v samotném úvodu naznačil vaši chuť či spíše nechutě k cestování. Na druhou stranu si říkám, kdyby přišla nějaká velmi atraktivní nabídka na osmidílný Čekuj Maledivy nebo Čekuj paláce v Indonésii, řekl by Vincent Navrátil, který nemá rád létání, v žádném případě já nikam nepoletím, anebo by to Malounko ve svých nově zrekonstruovaných pokojích zvažoval?
0: Já bych to nadšeně stříhal a režíroval na dálku. Já bych si udělal takhle doma písek, abych si jako představoval, že jsem tam s nima. To říkám teď samozřejmě, pokud mi Nova zavolá a řekne, že mi chce zaplatit cestu na Maledivy, tak budu menší frajer a poletím, jo, možná. Ale zatím mi nikdo nezavolal, takže si můžu hrát na hrdinu, že bych tam neletěl.
1: My jsme mluvili o tom Zlínu a s tím se pojí vlastně jisté téma nějaké zručnosti, rukodělnosti, takové té manuální dovednosti. A to bylo pro mě velice příjemným překvapením, že i vy disponujete těmito talenty. Konec konců jste si to ověřil na té rekonstrukci. Sám jste říkal, že vám padaly na zem jenom některé věci, hřebíky a některé nářadí, ale ostatek zůstával tam, kde měl. Kdy jste to v sobě objevil, tuhletu dovednost? Protože jsem spatřil, že se věnujete intenzivně skleníku, že se taky věnujete keramice. Nejprve jsem to považoval za takové pábení mladého komika. Pak, když jsem viděl i obrazové materiály, jsem zjistil, tak ten chlapec nelže, on si to nevymýšlí, on se tomu skutečně věnuje.
0: Včera mi přišla domů konečně z keramické palírny, respektive pece, nová konvička, kterou jsem si udělal. A byl jsem z ní tak nadšenej. Nevím, prostě jsem nějak asi předčasně lehce zestárl do toho věku, kdy už mě baví takový ty jednoduchý blbosti. To, kde mě u toho nikdo nemůže otravovat, to, kdy si to sám můžu pokazit, sám si to můžu udělat hezky, takže ten skleník je, ono je to dobrý, ale já těch koníčků mám tolik, že mi občas sem tam nějaký to rajče splesnivý a nějaká ta polička upadne. Takže já musím teď trošku jako limitovat, protože teď jsem se do toho přidal, že si vytvářím svoji stolní hru a učím se frézovat. A neumím frézovat ještě, ale učím se to.
1: Říká o svých manuálních zálibách v dnešních blízkých setkáních můj host Vincent Navrátil.

0: Se spisovatelkou Janou Poncarovou si v dnešních blízkých setkáních povídáme také o jejím posledním titulu Ženy slova. Mnohé autorky, které ve své knize popisujete, nepůsobí jako takové vřelé mateřské typy, jak si představujeme typickou milující maminku. Jejich touhy profesní jsou evidentně či byly silnější než mateřský pud. Je tohle parametr, pro který vy osobně máte pochopení?
1: No, mně se na to teď asi nahlíží trošku jinak, protože já mám rok a půl starého syna a některé jednání jsem nedokázala pochopit. My jsme zmínili Marii Majerovou. Ona, když měla malého syna, tak odjela studovat asi na půl roku na Sorbonu se svým milencem a toho syna tady nechala babičce dědečkovi. Ten jejich vztah to pošramotilo, nebyl pak už nikdy vlastně úplně dobrý. Ale musím říct, že tam byly i spisovatelky, které naopak byly matkami a byly takové jako srdečné a ty děti milovaly. To je třeba Popelka Biliánová, která, a to je moc krásný, dokázala literaturu uživit svoje tři děti po tom, co její manžel spáchal sebevraždu a dokonce je uživila tak dobře, že mohli vystudovat vysokou školu.
0: Proměnil se nějak vám způsob psaní ve chvíli, kdy jste se vy sama stala maminkou? Pozorovala jste nějakou proměnu v tom, jak člověk přemýšlí, jak se vyjadřuje?
1: Já jsem sama zvědavá, jak se to promítne do mé poslední knihy, která bude vycházet na podzim a kterou jsem psala už jako matka, což je vlastně úplně jako poprvé. Tak nevím, asi možná na některé věci nahlížím jinak, možná některé věci dokážu jinak pochopit, ale uvidíme.
0: Vy jste drobně naznačila nový titul, novou knihu, tak pochopitelně to nemůžeme pominout. Tak co se chystá? Co z pera Jany Poncarové bude vycházet?
1: Ta kniha se jmenuje Neviditelné minuty a vypráví příběh Boženy Němcové během jejího pobytu v Domažlicích, protože my s manželem jsme 2 roky v Domažlicích žili a já říkám, že jsem si ji tam tak pro sebe objevila jako ženu z masa a krve a trošku jinou Boženu Němcovou, než jak jsem na ní nahlížela. A taky jsem pročítala jsem její korespondenci, ona tam hodně vystupovala jako matka, hodně tam psala o svých dětech, to mě jako velmi zaujalo, protože mám pocit, že na to se někdy zapomíná. A vedle toho je tam ještě jedna dějová linka, ta je lehce autobiografická a ta popisuje život současné spisovatelky. A já jsem si tam vlastně kladla otázku, co se teda pro ženy píšící, tvořící změnilo od toho 19. století. Jestli to 19. století tak trochu v nás přetrvává, nebo už žijeme v tom 21. století. A jsou tam takové různé jako otázky nebo konfliktní linky, jestli musíme na tu svoji tvorbu rezignovat, nebo jestli můžeme mít vlastně obojí.
0: A k čemu jste došla, abychom zároveň neprozrazovali vyznění knihy, ale váš závěr z toho výzkumu nebo z toho přemýšlení o tom, jaká byla situace před 120 lety a jaká je dnes?
1: Já když to nevezmu jenom podle sebe, ale i podle toho, když se bavíme s ostatními ženami, spisovatelkami, tak bych řekla, že částečně pořád to 19. století přetrvává několik...
0: V čem pak? To mě zajímá.
1: Třeba v tom, že pořád máme potřebu, neříkám, že všechny, ale já k ním třeba patřím, že máme potřebu si to pořád nějakým způsobem obhajovat. Pořád se možná cítíme trošku provinile, pokud ten čas věnujeme tvorbě a nevěnujeme to naplno třeba dětem, domácnosti, nebo se snažíme nějakým způsobem stíhat obojí. A samozřejmě 19. století nepřetrvává v tom, že my to máme usnadněné, máme automatické pračky, jednorázové pleny, to samozřejmě Božena Němcová a její vrstevnice neměly.
0: Taky si říkám, že když se pohledne na současný český literární trh, tak mám dojem, že právě ženy spisovatelky jsou v něm hegemony a že mužů je menšina, takže mám pocit, že v tomto byla emancipace plně dokonána, ne?
1: Já si myslím, že v tom byla emancipace úspěšná, určitě ano, ale řekla bych, že máme i skvělé muže autory a mezi nimi máme svoje přátelé.
0: Když se ještě vrátím k vyznění té knihy, napadlo mě, že to je nejenom pobídka k tomu, abychom uvažovali o umlčených hlasech v rámci té velké historie, ale vlastně přemýšlet i v tom mikrokosmu rodinném, jestli v naší blízkosti, v našich rodinách právě nejsou takové příběhy, které jsou zatajené nebo umlčené, kterým bychom měli dát hlas. Byl by i tohle dobrý výsledek vaší knihy, kdyby o tom lidé takhle čtenáři přemýšleli?
1: Za to bych byla moc ráda a byla bych ráda, kdyby jsme takovým hlasům věnovali pozornost.
0: Říká optimisticky můj dnešní host, spisovatelka Jana Poncarová.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Závislost na digitálních technologiích je asi ta, o které se v poslední době nejvíce mluví a spojuje se s tou nejzranitelnější skupinou, kterou určitě děti a dospívající bezesporu jsou. Tak pojďme se trochu pověnovat s mým hostem, docentkou Kateřinou Lukavskou, této skupině a tomuto typu nelátkové závislosti. Co všechno do toho spadá? Já třeba jsem si všimla, že poslední dobou děti a dospívající hodně komunikují s umělou inteligencí. V podstatě to nahradilo reálného kamaráda a kamarády, s kterými by pobíhali venku. Tak co všechno ještě hrozí téhle zranitelné skupině?
3: Tak v podstatě jsou nějaké tyhle vynořující se fenomény, takže už také nemluvíme tedy o závislosti na AI chatbotech, ale o problémovém používání AI chatbotů, což vlastně znamená používání, které má ty závislostní prvky. A takové ty tradičnější, které tady byly vlastně nejdříve a jsou jediné zahrnuté v těch diagnostických manuálech, tak to je problémové používání digitálních her. To znamená hraní v závěsu, o čem se, nebo co nejčastěji sledujeme právě u dětí a dospívajících, tak je závislost na sociálních sítích a eventuálně potom taky problémové používání online pornografie, což tedy máme velmi málo zmapované u dospívajících, máme to více zmapované u dospělých, protože u těch dospívajících je to pořád takové ještě jako tabuizované téma.
2: Co to může způsobit, když takový jako mladý dospívající nezralý propadne třeba takovéhle závislosti? Sleduje něco, o čem rodiče nemají vůbec potuchy, že na to kouká?
3: Tam právě u těch dospívajících to může mít řadu důsledků, nejenom ty, které by se přímo pojily s tou závislostí, protože ta závislost vždycky právě má nějaké dopady na duševní zdraví a už jako sama o sobě je nedobrá nebo vyžaduje nějakou léčbu. Ale právě u té pornografie tam třeba může jít i o to, že když ji sleduje člověk, který nemá ještě své vlastní zkušenosti sexuální, tak tam může třeba z té mainstreamové pornografie mít nějaké vzorce, které potom aplikuje následně ve svých vztazích, ve svých intimních zážitcích. Na to je vlastně x studií, že opravdu těch dospívajících vlastně jakákoliv konzumace online pornografie je riziková. Natož pak nějaká jakoby intenzivnější, problémovější.
2: Jak vyřešit to, abych to jako dospělák měla pod kontrolou?
3: Ono se to bude zdát laciné, ale je to taková nejuniverzálnější věc. Je pokusit se mít s tím dítětem a dospívajícím nějaký otevřený a důvěrný vztah, kdy vlastně ten dospívající se nebojí za námi přijít třeba právě i s takovouhle věcí, když má pocit, že teda mu začíná tenhle ten problém přerůstat přes hlavu. Tak, že vlastně přijde a řekne, já bych to asi možná potřeboval nějak jako řešit. A v podstatě myslím si, že preventovat to, předejít tomu úplně, aby se to jako nedělo, aby se vaše dítě jako nikdy nepodívalo na pornografii, to v podstatě nejde.
2: To nelze. Když jste tady vyjmenovala všechno, co je nebezpečné z toho digitálního světa, co vy jako odborník považujete za nejnebezpečnější pro tuhle rizikovou skupinu dospívajících a dětí?
3: Já ze svého pohledu adiktologického, tak bych určitě zmínila sociální sítě, protože ono se jako velmi dlouho a velmi hodně mluvilo o digitálních hrách a je pravda, že právě ty digitální hry jsou jediné, které opravdu jsou v těch diagnostických manuálech. Nicméně, když potom máme nějaká srovnání výskytu, tak to vypadá, že nějaké problémové používání sociálních sítí je častější a zároveň jsou to platformy, které pro dospívající jsou jako velmi přitažlivé. Oni dobře nasedají na nějaké jejich vývojové potřeby a zároveň jsou to některé, ne všechny, ale některé ty platformy jakoby velmi složité uřídit i z pozice dospělého člověka tak, abychom je nenadužívali. Ono jako nedá se říct, že jakékoliv používání sociálních sítí by bylo špatně, ale z mého pohledu u jedinců, kteří mají nějaká jako rizika, nějakou zranitelnost, tak vlastně uhlídat se u těch sociálních sítí může být vlastně nejnáročnější.
2: Jaká pak nastupuje léčba? Když se budeme bavit o drogách jako takových, které se aplikují, tak to je třeba nějaká substituce, metadon, nebo je to nějaká odvykací kůra. Jak tohle probíhá u tohoto typu nelátkových závislostí?
3: Tak u těch nelátkových závislostí se tím, že je to, on se taky někdy říká, behaviorální závislosti, to znamená závislosti spojené s chováním. To znamená, ta léčba vlastně je úprava toho chování, to znamená úprava těch návyků, která není vždy jednoduchá.
2: A neumím si úplně představit, že bych teď puberťákovi vytrhla mobil, dala mu klacek do ruky a řekla, jdi do lesa, a že by to zabralo.
3: Tak a ono často právě rodiče jako tohle to mají tendenci udělat, jo? Že řeknou, už seš na tom moc, už to používáš hodně, tak to zkrátka sebereme. Tam je za mě důležité uvědomit si, že vlastně je tam už v tuto chvíli, pokud je to opravdu závislost, tak je tam to narušení nálady. Tam vlastně už přestává jako fungovat neurobiologie mozku a ten dospívající může mít málo třeba hormonů, které potřebuje, aby byl motivovaný něco dělat nebo aby se cítil dobře. Pomůže nabídnout nějakou jako fajn alternativu. Zajít si někam na procházku hezkou nebo na zmrzlinu, nebo zkrátka něco, co toho dospívajícího baví, nebo aspoň dříve bavilo, tak snažit se vlastně podpořit tohleto, aby jsme dali příležitost těm jako hormonům, které potřebujeme se vyplavovat i v jiném kontextu, než při používání těch digitálních médií. Tak to je jako první věc. No a když samozřejmě je to vážnější, tak je třeba někdy potřeba tu hormonální rovnováhu nastartovat i nějakou psychofarmako léčbou. To znamená podobně jako třeba, když léčíme depresivní stav.

0: Dá se vůbec na pobyt za mřížemi připravit? Spadá tohle i do kompetence probační a mediační služby? Ptám se Gabriely Slovákové.
1: Určitě, já myslím, že to je důležité vědět, co člověka čeká. Dělá to mnoho neziskových organizací, ale pokud je někdo v péči probační a mediační služby v rámci přípravného řízení, protože tam může dojít k narovnání, může tam dojít k dohodě o vině a trestu, k odškodnění toho, té oběti a spoustě různých institutů, které předchází, dokonce je i podmíněné odsouzení, že ten člověk je v dohledu našem a ne, nejde do vězení, pakliže už jde, tak ta příprava je důležitá, udělat si nějaký plán, jak to tam vlastně přežít, využít i pro vlastní prospěch, aby se člověk probral a nastartoval ten zdravý proces. A často se setkáváme i s názory, že vězení zachránilo někomu život. Mm-hmm. Například u těch uživatelů, kteří už jsou v takové fázi, kdy vlastně rezignovaně čekají na smrt, když to řeknu fakt ošklivě, tak až v tom vězení se nadechnou, abstinují, vyléčí, začnou nad sebou přemýšlet ženy jako nad tím, že jsou ženy, že mají nějakou hodnotu, že můžou mít nějaký životní cíl jiný, než žít na ulici nebo v kanálu. Takže ta příprava a vůbec ten průběh a proces je důležitý a myslím, že probační mediační služba v tom může hrát významnou roli, jak před, tak i po. Pokud je někdo podmíněně propuštěný, tak s ním dále pracovat na tom udržení se v kondici. Mm-hmm.
0: Pro mě jako laika, který to vnímá zvenku, je nejtěžší fáze toho, té viny a trestu, ten návrat zpátky po výkonu trestu do toho života. Nějak se zpátky zařadit, navázat kontakt s rodinou, vyhledat třeba případně své oběti, nějak s nimi komunikovat, omluvit se, nenést tu vinu v sobě a nevrátit se zpátky do vězení. Co se dá pro to dělat? A souvisí s tím nějak i organizace Žlutá stužka, kterou jste založila?
1: Určitě, ale teď bych dala možná přednost probační mediační službě, protože to slovo mediace, které jsem ještě nevysvětlila, znamená nějaký proces mezi pachatelem a obětí. Je to ryze restorativní přístup, nebo nápravný, jde o nápravu vztahu mezi pachatelem a obětí, tak aby ta oběť se cítila lépe. Ten pachatel uznal vinu, ale vlastně se taky cítil lépe, ze situace se poučil a ta mediace dosahuje, nebo vůbec ten restorativní princip, kterým se řídíme na všechny dotčené tou trestnou činností, může to být rodina, může to být zaměstnavatel a v ideálním případě dojde, samozřejmě záleží na tom, jak je to závažný čin, ale
0: asi to nelze
1: to paušalizovat, ale lze to i, měli jsme velmi složitou mediaci třeba s pozůstalými a pachatelem, protože chtěli pochopit, proč se to stalo, jak se to stalo, jak tomu mohlo dojít, chtěli odpovědi na otázky.
0: To je jedna ze zásadních otázek, které si ty oběti kladou. Proč si mi to udělal, nebo proč si to udělal?
1: A neuděláš to už nikdy nikomu. Mm. Máme tu jistotu, jo? Takže někdy je to opravdu to správné opatření, ne vždycky a v závažných případech je to spíš výjimečné, ale mediace typicky třeba u autonehod, kdy člověk chce mít jako třeba vidět toho pachatele, jestli to udělal omylem, nebo je to nějaký jako opravdu zlý člověk, někdy to jako opravdu pomůže. U těch závažných trestných činů to velmi záleží, vždycky je to se vším respektem k oběti, pokud nechce, tak samozřejmě žádný takovýto proces neprobíhá. Ale myslím si, po těch zkušenostech, které mám, si i troufám říct, že ta oběť velmi často po tom prvotním té frustraci a naštvání, samozřejmě si přeje pro toho pachatele
0: další
1: fatální trest, ale pak začne přemýšlet, co s ním bude, teď oni ho vlastně pustí, můžu ho pustit podmíněně, bude někomu ubližovat, kde on je, co dělá, pracuje na sobě, vzdělává se, pracuje terapeuticky na tom, aby nebyl násilník například. Hmm. Ty otázky, když se odpoví, ta oběť se vždycky cítí, nebo většinou cítí lépe, někdy to je to velmi individuální, někdy je nemožné, aby se někdo cítil lépe, ale myslím, že v tomhle jsme unikátní a děláme skvělou práci v probační mediační službě a projekt Žlutá stužka, vlastně, který jsem založila, přivezla do České republiky ze Singapuru, ale to je na samostatnou debatu, tak chci upozornit na to, že tahle to téma vůbec existuje, že se nás dotýká, každý známe někoho, kdo měl jako ve vězení, nebo bere drogy, nebo prostě probíhá někde domácí násilí pod pokličkou, že se s tím dá něco dělat, že i násilník se může napravit, protože třeba byl týrané dítě a je to jediný vzorec chování, který zná. Hmm. Takže pokud se s ním bude pracovat, aby se vyvaroval situacím, Nemusí to zrovna znamenat, že to je nejhorší člověk na světě, ale naopak, že pokud se zatáhne za záchrannou brzdu, že se to dá všechno spravit. Takže ta osvěta, to pochopení tématu a vůbec pomoc lidem po výkonu trestu najít tu druhou, třetí, čtvrtou šanci rodinám, dětem, aby měli zdravého tátu, mámu, kteří už nebudou fetovat, nebudou je být a budou rodina, protože vždycky je lepší tu rodinu podpořit a uzdravit, než oddělit a vlastně ty vztahy nenapravit. Tak o tom je i žlutá stužka.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Načeká nás ono zmiňované nevyčerpatelné téma s podcasterkou a spisovatelkou Markétou Lukáškovou, a to jsou muži. Já jsem si všimla, ale zkuste mi to vyvrátit, že většina mužských postav ve vašich knížkách jsou trošku slaboši, jsou něčím méně zajímavější než ty ženské postavy. Vyřizujete si účty s chlapama prostřednictvím knih, nebo čím to je? A mám pravdu?
1: Možná v těch prvních knihách jsem si vyřizovala nějaký účty s chlapama obecně. Teď už jako dlouho to dělat nemusím v úzovkách, ale je pravda, že asi vždycky si řeknu, hele, teď jako mužských, silných mužských postav nebo mužských hrdinů máme až. Je na čase, aby ty silné hrdiny, hrdinky byly ženy. Takže jo, asi je to nějaká moje taková specialita, no.
0: Nepotkala jste, nemyslím teď jako partnera, ale ve svém životě nějakého silného muže, že by trošku rehabilitoval váš pohled?
1: No právě, že jsem potkala až toho aktuálního. Mm-hmm. Ten rehabilitoval můj pohled a asi se ho teda musím teďka držet až do smrti.
0: Přesto ve Výšině nebyl. Nebyla tam
1: ne, postava. Ne, no tak tam je jeden. Tam je, já myslím, že Ellie je vlastně takovej jako kladnej mužský hrdina.
0: Ano.
1: To je taková ta klidná síla za mě. Mm-hmm. Tak to myslím, že je trošku jako něco, co já třeba znám teď ze svého života. Ale jinak hold, prostě těch špatných zkušeností jsem nazbírala hodně za život, tak je třeba to někam ještě všechno jako nacpat, no.
0: Vy se ve svých rozhovorech ani knížkách nebojíte být otevřená ani o svém soukromí, takže se ví, že vás teď čeká velký životní krok, nebo aspoň každý ho považujeme za takový velký, byť je to jeden velký mejdan, mm-hmm. jak se o něm spousta lidí vyjadřuje, a to je svatba.
1: Je to tak.
0: Jak se těšíte?
1: No, já se upřímně řečeno těším, až to budeme mít za sebou. Nebo takhle, na ten den se těším, to už bude fajn. Hrozně se pak těším na naší svatební cestu, pojedeme do Skotska a myslím, že si to jako velmi užijem. Ale ta organizace předtím, to mě opravdu ubíjí. A říkala jsem vám tady mimo záznam předtím, že pro mě by vlastně bylo mnohem snesitelnější mít tu svatbu zorganizovat třeba za týden. Bylo by to náročný, ale bylo by to rychle z krku a dovedla bych to asi líp, než to takhle pitlíkovat půl roku, kdy prostě pořád se něco řeší, odvolává, mění, debatuje a já už prostě jsem z toho na nervy.
0: Ale na druhou stranu jste říkala, že nemáte ráda, když vás někdo překvapí, nečekané věci a události. Možná, že tentokrát by bylo dobré udělat takovou malou výjimku, měli byste to spontánně za sebou. Určitě by to sebou přineslo nějaké nezapomenutelné okamžiky a nemusela byste se tolik stresovat.
1: Já už jsem několikrát byla ve fázi, a Martin teda taky, že prostě kašlem na to, jdem se vzít někam na úřad a celý to jako zrušíme, protože prostě po té, co nám vybuchnul jeden catering, druhý catering a takový typ asi klasický věci, co se zažije každej, tak si fakt člověk řekne, proč vlastně se tím jako tak strašně moc zabývám a pak přesně ten den uteče, jako užijete si to, ale pak si určitě řeknete, stálo to za to ten půl rok se s tím jako stresovat. No.
0: Mě to překvapilo, protože vy se netajíte tím, že jste moderní feministka. Není pro vás svatba přežitek?
1: Jako
0: je
1: není.
0: To pro vás důležitý krok?
1: Je to vlastně od jak živa to tak v hlavě mám, že je, protože mám furt nějakou potřebu v sobě asi jako povýšit tenhle ten jeden vztah o něco vejš prostě, než byly ty předchozí. Jako říct, hele, tady ten je pro mě důležitější, než byly ty předtím. A samozřejmě, bohužel, nevím, jestli bohužel, ale je to tak, že prostě ten svazek má i svoje jako, řekněme, byrokratické výhody, nebo prostě když člověk není sezdaný, tak spíš jsou to možná nevýhody, vzhledem k tomu, že máme dům a že máme prostě nějaký majetek společný, tak si myslím, že to je jako dobrá věc to udělat. Ale zároveň jsou věci jako v rámci té svatby, které mě trošku jako vytáčejí, no, takový to, kdy vlastně otec vede nevěstu k oltáři, teď ji jako předává tomu manželovi, jako tady jí máš, jako kus nábytku, že jo? Nebo co se týká příjmení, prostě jsem si říkala, hele, tak já nebudu prostě jako Čermáková, protože nejsem jeho, jsem svoje, že jo? Takže jeho příjmení budu mít jenom ve prostředku svýho jména. Tak to jsou takový moje malý jako nějaký asi akty mikrofeminismu nebo rebelie, nebo nevím, jak by to člověk řekl. I tak si myslím, že ta svatba může být jako fajn.
0: Dá se nějak stručně teď ukázat ženám, že spousta žen se trápí tím, že nemůže najít toho chlapa. Setkávám se se spoustou kamarádek v tomhletom věkovém spektru, v kterém tak zhruba jsme, kteří nemůžou natrefit na toho muže pro život. A vy se netajíte tím, že jste předtím hodněkrát šlápla vedla a byla zklamaná z těch mužů obecně. Jak se vám podařilo ho najít? Existuje na to nějaké pravidlo nebo nějaká rada? Já ty univerzální rady nemám ráda, ale něco, co člověk třeba ve svém nastavení má změnit, aby ho potkal?
1: Já myslím, že jo, že člověk musí, žena musí ve svém nastavení změnit takový to očekávání toho, že potká prince, lásku na první pohled, ten žár, který prostě jí úplně spálí, to, co vidíme ve filmech od malička, protože takhle to prostě nefunguje. Já jsem si musela říct, co vlastně chci a jaký ten chlap má být, jako ty skutečné kvality, nejenom to, že se mi líbí a že se mi nebude vozívat a tím mě to namotá a já z toho budu nervózní. To není jako point toho, proč lidi spolu mají být ve vztahu. Takže jako snažte se nejdřív toho člověka vlastně poznat. Jo? Spousta lidí prostě řekne, já jsem tak strašně zamilovaný a přitom ho znají prostě 14 dní, takže o něm neví nic. A to není jako, to není to, co chcete. Vy nechcete prostě jenom, aby vás ten člověk jako nechával v nějaký nervozitě, aby vám prostě nějak lítal dopamin a tyhle ty věci. To jako umí skoro každej, jo, ale jako jsou tam prostě mnohem hlubší kvality, které poznáváte časem, ale může to vzniknout z nějakého, ne jako přátelství, ale takového pomalejšího poznávání. Tam si myslím, že pak to má potenciál být jako mnohem prostě lepší. No.
0: Říká budoucí nevěsta Markéta Lukášková.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude biochemik a náruživý běžec Aleš Dvořák. Co dělají vědci, když čekají na reakci ve zkumavkách? Čím jsou zajímavé mitochondrie? A jak mu věda pomáhá při sportu? To nám prozradí autor knihy Zeptej se vědce Aleš Dvořák.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák zemřel ve věku 86 let a do českých registrů dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí, meziročně výrazně méně. Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a během pozdního odpoledne i jinde oblačno, nejvyšší teploty až 32 stupňů, v Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Čeští umělci i politici vzpomínají na výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka. Zemřel ve věku 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými i kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor AVU vychoval řadu známých umělců. Spolupracoval s ním i kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
3: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
2: Milana Knížáka na sociálních sítích uctili i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nebo třeba ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. V Česku znovu ubývá nových dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 000. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do nich díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků. Celkem je v českých registrech víc než 200 000 lidí. Hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a také vrtulník s bambivakem. Nikomu se nic nestalo, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal.
4: Pobalili jsme, máme dohašeno. Budeme na místě nechávat do zítřka do 8 hodin do rána místní jednotku na dohled. A zítra to budeme v 8 hodin předávat majiteli, což jsou Lesy České republiky. Škoda, co tady byl zástupce lesů, by měla být 1 000 000 korun a příčinu zatím šetření.
2: Perušičky na Karlovarsku získaly ocenění za opravu kostela Nejsvětější Trojice v soutěži Vesnice roku, a to v kategorii obnova nebo rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu. Podle nezávislého starosty Verušiček Petra Kvasničky je kostel z 19. století dominantou obce. Jeho kompletní oprava trvala 8 let.
5: Stály jenom obudovy zdi. Už se schylovalo k tomu, že to bylo prohlášené jako zřícenina, ale to se nestalo, takže kostel se zachránil a vlastně pod kostelem je ještě krypta. To je taková zajímavost, tam je poslední zámecký pán a jeho syn Karl a Josef Hetzlovi z Aldorfu. Pohřbení jejich mumifikovaná těla.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, zejména na jihu území a později během odpoledne i jinde převážně oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, a to zejména v jižní polovině území, ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
2: Opatrně kolem 58. kilometru D1 směrem od Prahy na Vozovce je Štěrk. Na 211,5 kilometru D1 v opačném směru je odstaven karavan, zdržení v koloně asi 20 minut. A pak před omezením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka ztratíte asi 10 minut. Zprávy končí, hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Léto je v plném proudu.
6: Ale věříme, že ani během něj nepohrdnete naším pozváním do světa vědy.
1: Příjemný poslech pořadu Meteor vám přejí jeho autor Petr Sobotka
6: a Kateřina Březinová.
1: Jaká je inteligence pavouků?
6: První přelet kanálu La Manche.
1: Byla klíšťata krev dinosaurů?
6: Nejstarší organismy planety.
1: Sherlock Holmes a Codex Euritianus.

0: Někomu stačí říct slovo pavouk a už mu běhá mráz po zádech.
1: U mě osobně záleží na tom, jak vypadá. Drobný se štíhlýma nohama působí neškodně. Chlupaté velké potvoře bych se vyhnula obloukem.
0: No, velikost a počet chlupů ale není měřítkem nebezpečnosti pro člověka. Ti nejjedovatější patří mezi menší druhy. Každopádně pavouci jsou úžasně pestrá skupina živočichů. Je známo na 53 tisíc druhů a každým rokem přibývají stovky nově popsaných.
1: Já uznávám, že pavouci mají své kouzlo a pavučiny dokáží stvořit opravdu nádherné.
0: Tuhle schopnost má ale jenom necelá polovina druhů. Úžasné využití pavoučího vlákna mají ti, kteří ho využívají k transportu. S dobrým větrem dokáží uletět až stovky kilometrů daleko.
1: O pavoucích si můžeme povídat opravdu dlouho.
0: My se zaměříme na jednu vlastnost, která není úplně dobře probádána na inteligenci.
1: Asi jsem neslyšela o chytrých pavoucích.
0: Není jednoduché něco takového poměřovat, ale vědci se o to přesto pokoušejí. Přiblíží nám to biolog profesor Jaroslav Petra.
2: Teď se vědci pustili do výzkumu sklípkanů. Brali to opravdu důkladně, protože brali sklípkany od Severní Ameriky přes Střední Ameriku až po Jižní Ameriku. A brali sklípkany, kteří žijí v korunách stromů, a brali sklípkany, kteří žijí na zemi a vyhrabávají si nory a tam se schovávají. A dokonce se zabývali i jedním druhem sklípkana, který žije v jeskyních, nikdy nevidí denní světlo a tak je úplně slepý. A začali je pozorovat a z toho začali usuzovat, co tihleti pavouci, co si pamatují, co vnímají, jak žijí. A ukázalo se, že třeba ten stromový sklípkan, tak se v noci vydá ze svého úkrytu, který je někde v koruně stromu, tak se vydá na místo, kam třeba dopadá světlo pouliční lampy, protože ví, že tam bude více hmyzu, který je přilákaný tím světlem té lampy a tam loví. No a když něco uloví, tak se s tím zase vrátí zpátky hezky do toho úkrytu. To znamená, on se velmi dobře orientuje.
1: Orientace je určitě důležitá schopnost pro všechny živočichy.
0: Ano, a vědci našli další příklady, kdy pavouci prokázali své schopnosti.
2: Třeba zemní sklípkani, když je období sucha, tak šplhají do korun stromů, protože tam je větší šance na úlovek, než je na té vyprahlé zemi. A naopak v některých oblastech Jižní Ameriky, když mají přijít povodně v záplavy, tak ti zemní sklípkani lezou už předem do větví keřů nebo na kmeny stromů, aby unikli té vodě. A zajímaví jsou i ti jeskyní sklípkani, protože tam třeba mladí sklípkani se skutečně drží v úkrytech a když vylézají za tou kořistí a něco uloví, tak se zase vrátí do toho úkrytu a najdou ho i po tmě. Nemusí se řídit zrakem. Ti starší dospělí sklípkani, tak ti se do svého úkrytu nevracejí. Zřejmě to není, že by propadly nějaké skleróze, ale je to tím, že ti velcí sklípkani mají přece jenom větší potřebu potravy, musí schánět daleko víc, musí se pohybovat na velké ploše, takže zdržovat se v jednom úkrytu by pro ně bylo docela složité.
1: Pamatovat si, kudy chodím a jak se vrátím domů, to je užitečné i pro mě.
0: Zatímco u vás nikoho nepřekvapuje, jak pěkně to zvládáte, u pavouků to úplně jisté nebylo. A teď máme důkaz dobré orientace.
2: Zajímavé je, že když takového sklípkana vyrušíte, ať předtím urazil jakoukoliv dráhu klikatou, tak prchá nejkratším směrem do toho svého úkrytu. Takže si pamatuje, kde to bylo, kde teda je doma a má i tu orientaci. Takže oni zřejmě vnímají, kde jsou, vnímají polohu těla, vnímají, kolik toho ušli, jak se vzdálili od toho svého úkrytu, vnímají i ty vnější podněty. Oni vnímají třeba světlo, vibrace, na ty jsou velmi citliví a mají velmi dobrý čich, to znamená, vnímají chemické látky. Takže z laboratoří víme, že se dokážou vyhýbat nepříjemným místům, kde je jim něco nepříjemného, že si třeba najdou cestu docela spletitým bludištěm.
0: Jenomže ono není vůbec jisté, jestli jejich schopnost se bez váhání vrátit domů nebo trefit na nějaké místo je dána dobrou pamětí nebo orientačním smyslem.
2: Vědci přeci jenom z těch pozorování v přírodě, tak si nejsou tak úplně jistí. Oni říkají, víte, ti sklípkani, oni mají docela dobrý čich, oni na ty chemické látky jsou citliví. To znamená, co když on třeba má tu podzemní noru, on ji má vystlanou pavučinou, pláknem, co když on to cítí, co když on nemusí si pamatovat, kde je doma, protože když ho někdo vyruší a má utíkat do toho úkrytu, tak prostě běží za tím pachem domova, vůní domova a tím se trefí.
1: Teď ale nevím, na čem jsme. Nejprve doklady schopnosti orientovat se a pamatovat a teď zpochybnění.
0: Je to příklad, jak je složité dobře vyhodnocovat chování pavouků.
1: Máme je tedy považovat za inteligentní tvory, alespoň některé druhy?
0: Ano, je k tomu řada jiných důkazů.
2: Abychom si na závěr ukázali, že pavouci jsou opravdu chytří, tak si uvedeme příklad jiného pavouka a to je Nephila kionoha. To je zase americký pavouk a patří k těm největším pavoukům amerických kontinentů Jižní i Severní Ameriky s výjimkou právě těch sklípkanů. A Nephila kionoha, ty nefily vůbec patří k producentům krásných loveckých sítí, takže ta loví do sítí podobně jako třeba naši křižáci. A tahle ta nefila si tu ulovenou kořist, když toho má víc, když se jí daří, tak si to ukládá do zásoby. Ten hmyz, který uloví, tak zamotá pavučinou, udělá z toho zámotek a uloží si to tam. A zajímavé je, že má velmi důkladnou skladovou evidenci. Ona, když něco uloví, tak přičte jednu. Když něco sežere, tak počítá, že minus jedna. Jak se tohle dá zjistit? No zjistí se to tak, že jí prostě jeden ten úlovek seberete z té sítě. A v té chvíli ta nefila si nedá pokoj a hledá a hledá a hledá, protože ví, že to nesežrala. A přitom tedy má ve skladových zásobách minus jedna, takže má manko a snaží se ho nějakým způsobem doplnit. A tohleto, to už je docela složitý výkon na to, jaký má nervový systém, ten pavouk, ale řekněme si, že takhle počítat umí hmyz, třeba včely umí takhle počítat a že čmeláci nebo včely třeba pochopí i nulu, což je věc, která je vcelku výjimečná. Takže tady vidíme, že ani ten domácí pavouk, kterého hospodyňka vymete z kuchyně nebo z pokoje, takže to není žádný hlupák, že jsou překvapivě chytří.
1: Už tady listuji inzeráty.
0: K čemu?
1: Dívám se, kde hledají skladníky.
0: Nefila jako velmi pečlivá hlídačka zásob.

0: 18. století švýcarsko-francouzský filozof, spisovatel a hudebník, jeden z nejvlivnějších myslitelů osvícenství, Jean-Jacques Rousseau. Jeho slova si zapsal do své sbírky citátů Jiří Grigar.
1: Tisíce cest vedou k omylu, pouze jediná k pravdě.
2: Omyly vznikají snadno, mohou mít nekonečně podob, zatímco pravda bývá přesná a jednoznačná.
0: Můžeme si to představit jako rozcestí. Existuje obrovské množství špatných cest, ale jenom jedna vede správným směrem.
2: Jenže jak poznat tu správnou cestu?
0: Někdy může být i nebezpečná. Platí to rozhodně pro první vzduchoplavce. Ti překonávali kanál La Manche, oddělující Francii a Anglii, doslova s nasazením vlastního života.
2: Dnes přeletět kanál La Manche, to člověk sotva stihne dopít kávu v letadle.
0: No, jenomže na začátku 20. století to byla úplně jiná liga. Lidé tehdy ještě pořád řešili hlavně otázku, jestli stroj těžší než vzduch může vůbec bezpečně létat.
2: A pokud ano, jak daleko? Nad loukou, nad městem, nad polem? Možná. Ale moře? To bylo něco úplně jiného.
0: Logicky, nad vodou nebylo kde nouzově přistát. Když se zastavil motor, následoval pád do studeného kanálu s velmi nejistou šancí na záchranu.
2: A přesto se našli lidé, kteří do těch vratkých strojů sedali znovu a znovu. Často po haváriích, zraněních a posměchu okolí.
0: Připomeneme si jednoho nadšence, který se pokusil o něco, co tehdy mnozí považovali skoro za šílenství.
3: Stalo se tento den, 25. července. V říjnu 1908 vypsali noviny Daily Mail cenu 1000 liber za překonání kanálu La Manche letadlem. Připomeňme si, že američtí bratři Wrightové první na světě vzlétli řiditelným letounem v prosinci 1903. Na podzim 1908 existovalo jen několik lidí s reálnou nadějí na úspěch. Outsider Louis Blériot mezi ně nepatřil. Tento majitel zavedené továrničky na automobilové svítilny spatřil na světové výstavě 1900 v Paříži, tomu bylo 28, dle svých slov bizarní přístroj podobný velikému netopíru. V tom okamžiku ovládl mne velký sen, který mne oloupil o dřívější klid. Létat. Do 3 let sestrojil své první letadlo, ale po několika pokusech o vzlétnutí ho zničili otřesy motoru. Zatímco konkurenti získávají první letecké vavříny, Blériot dře, chudne, riskuje život. S jakou bolestí jsem snášel vyčítavý pohled manželky, obklopené kučeravými hlavičkami dětí. Následuje jeden model za druhým. Pořád lepší, leč se stejným koncem. Při některém z přistání je tvůrce zničí. Noviny o něm začínají psát jako o aviatikovi, který se brzo zabije. Traduje se, že jeho 5 dětiček nejednou před tatínkem pokleklo a spínalo ručičky, aby s tím konečně přestal. Hlavní konkurent už má za sebou první nadějnou zkoušku, když se Blériot 19. července 1909 přihlašuje do soutěže. Z obavy před náskokem soupeřů tak činí i s kotníkem silně spáleným od motoru při předchozích 2 letech. Přichází 25. červenec 1909. 19 minut před 5. raní, z pobřeží nedaleko Calais, vzlétá model číslo 11 zvaný Kachna. 3,5metrákový jednoplošník o rozpětí 10 metrů s motorem o výkonu 18 kW. Po 37-minutovém, bezmála 42 km dlouhém letu 70-kilometrovou rychlostí, i díky náhlému liáku, který jako na zavolanou schladil přehřívající se motor, přistává pilot u Douvru. Arci po svém způsobu rozbil přitom podvozek i vrtoly. Přesto z letadla belhavě vytančil. Pečlivý celník pak do vstupního formuláře píše: pan Louis Blériot, řidič jakési létající loďky, kterou nazývá monoplán, přistál v Anglii. Prohlašuje, že nemá žádnou ze známých nakažlivých chorob, proto se mu dovoluje pokračovat v cestě. Vyhraná tisícovka padne na dluhy. Následuje řád čestné legie. Objednávky na Blériota se jen hrnou. Jeden poputuje i do Pardubic za Janem Kašparem. Louis Blériot jako první letadlem překonává kanál La Manche na den přesně před 117 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Dnes působí Blériotův přelet skoro romanticky, ale tehdy to byl obrovský šok. Najednou bylo jasné, že letadlo není jen atrakce pro výstavy a odvážlivce.
0: Armády si okamžitě uvědomily, že letadla mohou překonávat hranice, moře i pevnosti. A svět se začal zmenšovat.
1: Připomeňme, že Blériotův jednoplošník měl slabší motor než dnešní větší motorka. A pilot během letu seděl prakticky venku, bez kabiny, navigace i rádia.
0: I tak se z muže, kterého noviny označovaly za blázna, na pokraji sebevraždy, stal jeden z otců moderního létání.
1: Nejedno přistání v té době bylo vykoupeno krví.
0: Ano, ale o krev můžeme přicházet i jinými způsoby.
1: Věříte snad na upíry?
0: To ne.
1: Myslím, že ani kanibalové doslova krev nepili.
0: Nicméně existují na naší planetě tvorové, kteří ji opravdu pijí.
1: Třeba sám člověk. Taková černá polévka ze zabíjačky je přece také z krve.
0: Naštěstí ne lidské. Tu ale s radostí pijí zástupci z říše hmyzu. Letní noc u rybníka bez moskytiéry až příliš připomíná upíří běsnění.
1: Budeme se tedy bavit o moskytech, komárech.
0: Jen o klíšťatech.
1: Ta nás trápí čím dál víc.
0: Ale od kdy?
1: Hned z jara. Jak stoupnou teploty nad 5 až 7 stupňů, pokud je vlhko?
0: Ne, já myslel, od kdy trápí nejen člověka, ale živé tvory vůbec.
1: Že by klíšťata vysávala už dinosaury?
0: No, to je otázka pro paleontologa a publicistu Vladimíra Sochu.
2: To je záležitost, o které dlouho se mnoho nevědělo. Předpokládalo se, že klíšťata ze skupiny roztočů jsou velmi starobylým typem právě tady té skupiny hmyzu, která nejspíš existovala už v době dinosaurů, ale chyběly proto dlouho nějaké hmatatelné důkazy. Nicméně v úžasných objevech z barmského jantaru, což je taková komodita, která má velký zvuk v posledních letech v oblasti Barmy nebo Myanmaru, chcete-li, v jihovýchodní Asii, jsou v posledních letech objevovány úžasné nálezy právě i tady těch nepříjemných současníků dinosauřího světa. Konkrétně klíšťata, dokonce bylo objeveno už několik druhů klíšťat v barmském jantaru o stáří necelých 100 milionů let, ono se to datuje na nějakých 99 nebo 98 milionů let, to je počátek období věku geologického zvaného cenoman, doba, kdy třeba tady na našem území žil ten teď už slavný Burianosaurus, ale tohle se odehrávalo tisíce kilometrů východněji, kdy existovali už nepochybně parazité, kteří potrápili i dinosaury. Byly totiž objeveny přímo ta klíšťata, ta jejich tělíčka, perfektně zalitá, zachovaná v jantaru a některá z těch klíšťat, jedno se jmenuje Cornupalpatum burmanicum například, bylo objeveno v přímé asociaci s perem, s takovým docela dobře vyvinutým perem, které pravděpodobně patřilo některému z těch známých opeřených dinosaurů a je téměř jisté, že právě tato klíšťata parazitovala v peří těch dinosaurů.
1: Jantar, to je
0: fosilizovaná pryskyřice některých stromů.
1: Krásný oranžový šperk.
0: Mucholapka na klíšťata. Uchovávající pozoruhodné detaily o klíšťatech sajících krev opeřených dinosaurů.
2: Dokonce se to potvrdilo i dalším rozborem, kdy se zjistilo, že na těch klíšťatech se zachovaly chloupky larev kožojedovitých brouků, což jsou brouci, kteří se vyskytují právě v hnízdech, zejména dnešních ptáků a savců, kde se živí deriváty té pokožky různými takovými těmi odloupnutými kousky kůže a peří, nebo právě třeba tím peřím vypadlým. A to dokazuje, že jelikož v té době peří měli zejména dinosauři, to byla zdaleka nejpočetnější skupina, a pak ještě ti takzvaní praptáci zubatí enantiornité, tak je naprosto jisté, že klíšťata tehdy musela potrápit i teplokrevné opeřené dinosaury, tak jako dneska trápí teplokrevné savce a ptáky a i některé plazy. No a dokonce byla objeveno jedno klíště, které bylo nasáté krví a zvětšilo asi 8x svůj objem, což dobře známe i od klíštěte obecného, že samičky dokáže si takhle pěkně zvětšit ten svůj objem, když nasávají krev, ať už nás, lidí nebo někoho jiného. Takže je naprosto jisté, jde vlastně o nezvratný důkaz toho, že to, co trápí občas nás v přírodě, tak trápilo už dinosaury před stovkou milionů let a že taková ta koevoluce, ten společný vývoj klíšťata jejich hostitelů rozhodně není záležitostí nějakých posledních málo milionů let, ale z celé desítky nebo dokonce možná několik stovek milionů let sahá do minulosti.
1: Důkaz je důkaz, ale říkám si, že ti větší dinosauři měli velmi hrubou kůži. A kdyby se nějaké drzé klíště pokusilo ji prokousnout, asi by neuspělo.
2: No to záleží na tom, jaké mělo hostitele. Oni ti malí dinosauři opeření, většinou ti opeření dinosauři byli opravdu z kategorie těch nejmenších, ty dosahovali velikosti řádově tak té dnešní slepice, možná krocana, několik kilogramů, půl metru až třeba metr na délku, a ti měli tu kůži podstatně, řekněme, slabší, podstatně lépe proniknutelnou asi pro tehdejší klíšťata než nějací jiní dinosauři. Je pravda, že pokud by klíště mělo zálusk na nějakého obřího sauropoda třeba 5 cm tlustou kůží, nebo na nějakého toho takzvaně opancéřovaného dinosaura, ankylosaurida, který měl kůži vystuženou těmi kostěnými destičkami, osteodermy, tak tam by asi mělo podstatně větší problém se někde přisát, i když i tihle dinosauři měli místa na té kůži, která byla, řekněme, dostupnější pro tady ty parazity. Ale tato klíšťata se opravdu specializovala zřejmě na ty menší druhy dinosaurů, kde mezi tím peřím se jednak dobře schovala tomu dinosaurovi, aby si ho nedokázal jak třeba vykousnout, najít ho a mechanicky ho odstranit, a jednak ta kůže byla určitě podstatně teda tenčí a méně jaksi odolná proti tomu průniku než opravdu u těch velkých dinosaurů.
1: Klíšťata byla už za dob dinosaurů. To je špatná zpráva.
0: Proč špatná?
1: Protože přežila pád planetky před 65 miliony let a následné velké vymírání živočichů.
0: Myslíte, že jinak by tu s námi dnes nebyla?
1: Hlavně to dokládá jejich schopnost přežití, takže se jich jen tak nezbavíme.
0: No, nezbývá, než se nechat očkovat.

0: Už dlouho se říká starý jako Metuzalém.
1: Jeho věk fascinoval lidi už od počátku křesťanství. Bible uvádí, že se dožil 969 let.
0: Z hlediska vědy nemožné.
1: Jenže všichni víme, že biblické texty jsou v mnoha ohledech symbolické a nejde o fakty naplněnou encyklopedii.
0: Jistě, kromě toho Metuzalém nebyl jediný. Adam podle starého zákona zemřel, když mu bylo 930 let. A jeho synové, vnuci a pravnuci to na světě vydrželi taky pěkně dlouho. Set žil 912 let, jeho syn Enos 815, jeho syn Kainan 840 a tak dál.
1: Myslím, že exaktní vědy k tomu mnoho neřeknou.
0: Přesto se teď vydáme za Metuzalémem naší přírody.
1: Když se řekne nejstarší živý organismus na Zemi, člověka asi napadne želva, velryba, možná nějaký žralok.
0: Jenomže rekordmany dlouhověkosti bychom měli hledat spíš v lese než v zoologické zahradě. Dokáže nám to náš prázdninový cyklus Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
2: Nejstarší organismy planety. Dnešním tématem je rostlinný rekord, který se nepočítá na centimetry ani na kilogramy, ale na čas. Rostliny, které přežívají tisíce let. Asi nejznámějším příkladem je borovice dlouhověká, rostoucí v horách na západu Spojených států amerických. Některé její exempláře dosahují neuvěřitelného stáří přes 4800 let. To znamená, že začaly růst v době, kdy se v Egyptě stavěly první pyramidy. Jak je to možné? Tyto borovice rostou v extrémních podmínkách, ve vysokých nadmořských výškách, na kamenitých půdách a v suchém klimatu. Právě to je klíč. Tvrdé prostředí zpomaluje jejich růst. Strom tak přirůstá jen o zlomky milimetru ročně. Dřevo je mimořádně husté a odolné vůči škůdcům i hnilobě. Navíc obsahuje pryskyřice, které působí jako přirozená ochrana. Existují rostliny, které jsou ještě starší. Jen to na první pohled není poznat. Například kolonie topolu osikového, známá jako pando v americkém Utahu. Na povrchu vidíme tisíce jednotlivých stromů, z nichž nejstarším je zhruba 130 let. Ve skutečnosti jde ale o jediný propojený organismus se společným kořenovým systémem. Každý nový strom, který z něj vyroste, má stejnou genetickou informaci jako ostatní. Představme si to jako les plný klonů. Plocha, na které stromy žijí, zabírá 43 hektarů. Když stojíte v pando, nestojíte v lese, ale v jednom stromě, který má tisíce kmenů. Zvláštní představa, že? Stáří této kolonie je neuvěřitelné. Odhaduje se až na desítky tisíc let. Některé odhady mluví dokonce o více než 80 tisících letech. Podobně fungují i některé trávy nebo keře. Rostlina odumírá nad zemí, ale podzemní části přežívají a vytvářejí nové výhonky. Organismus tak v jistém smyslu nikdy nezaniká, jen se neustále obnovuje. Jak vědci stáří určují? U stromů se používá známá metoda letokruhů. Každý rok vytvoří strom novou vrstvu dřeva, které lze počítat. U klonálních organismů je to složitější. Tam se využívají genetické analýzy, rychlost růstu a modely šíření. Přesné číslo často neznáme, ale víme, že jde o organismy starší než většina lidských civilizací. Zajímavé je, že dlouhověkost není zadarmo. Hlavní předností je vytrvalost. Tyto rostliny obvykle rostou pomalu, investují do odolnosti a šetří energii. Nejstarší rostliny planety tak ukazují, že k přežití není potřeba ani síly nebo rychlosti. Někdy stačí vydržet.

0: Mě fascinuje hlavně představa, že někde na světě stále žije organismus, který začal existovat v době lovců mamutů.
1: A pořád pokračuje dál. Jenom pomalu mění svoje větve, kmeny nebo výhonky.
0: Je zvláštní, jak odlišně rostliny vnímají čas. To, co je pro člověka nepředstavitelně dlouhé období, je pro některé z nich jen drobná životní epizoda.
1: Mimochodem, některé z těchto starých stromů jsou dnes tajeny. Přesná poloha nejstarších borovic se nezveřejňuje, protože turisté jim v minulosti škodili.
0: Což je trochu paradox. Organismy, které přežily tisíce let mrazu, sucha a bouří, může vážně poškodit člověk během pár let.

0: Letošní prázdninové meteory věnujeme Sherlocku Holmesovi.
1: Vždyť jeho vědecký přístup ke zločinu se do meteoru přesně hodí.
0: Zvlášť, když na 30 jeho případů bylo v minulosti napsáno přímo pro náš pořad.
1: A ten dnešní samotným Josefem Kleiblem, dlouholetým redaktorem Meteoru.
0: Na rozdíl od předchozích dílů, které jste už mohli v červenci slyšet, v tomto nemluví John Watson hlasem Jaromíra Spala, ale Jiřího Cízlera. Jinak zůstalo všechno při starém.
1: Následující případ měl v Meteoru premiéru 24. ledna 1987.
0: Sherlock Holmes a Codex Euritianus.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland

0: Zde, milý Holmes, si šla historie přímo grandiózním krokem.
1: Ano?
0: Ano, zde v podhůří Pireny byla napsána zajímavá kapitola historie.
1: To máte z Gibsona?
0: Ano, samozřejmě. Pád říše římské, pozoruhodná kniha.
1: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
0: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
1: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
2: Co to?
0: Přítel prosí, abyste zastavil.
2: A proč to neřekne rovnou? Prrrr.
0: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
1: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
0: V 5. století.
1: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
0: O, já nechci nudit.
1: Přinutil jste mne k dlouhému výletu? Zakazujete mi myslet na cokoliv?
0: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
1: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
0: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
1: Snad Toulouse.
0: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
1: Tolose padlo.
0: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
1: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
0: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
1: Watsone.
0: Ano, Holmesi.
1: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
0: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
1: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
0: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
1: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
2: Slabou půl hodinku, pane.
1: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
3: Co říkal pán?
0: Abyste jel dál.
2: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
4: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
1: I náběd, pane vikomte.
4: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
0: Byl zavražděn?
1: Watsone.
4: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
1: Doufám, že se mu daří už dobře.
4: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
1: A rukopis?
4: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
1: Pane.
4: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, se vám plně k službám.
1: Znáte podrobnosti?
4: Všechny, pane.
1: Dobrá.
4: O, pardon.
1: Co je vám?
4: Rým kašel kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
1: Tak to se týká Watsona.
4: Watsona?
1: Podrobnosti, prosím.
4: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
1: Proč do věže?
4: Poté, co se pan vikomt dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
1: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
0: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
1: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
4: Cabantou.
1: Prosím.
4: Po hodině přiběhl pan vikomt rozrušen, že rukopis zmizel.
1: Podezříval vás.
4: Vyloučeno. Pane?
1: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
4: Ano.
1: Mohl jste se vrátit?
4: Pane?
1: Uklidněte se. Mohl?
4: Mohl. Ale v tom případě bych musel do pracovny vejít přes ochos. Je to jediný vchod.
1: A kdokoliv jiný také.
4: Zajisté.
0: A na ochozu seděl pan vikomt nad láhví klaretu. Záhada.
1: Kolik bylo toho klaretu?
4: Láhev. Sedmička. Jako obvykle.
0: O, láhev.
4: Pán se musel ze zdravotních důvodů omezovat. Pardon.
1: Dopřával si pan vikomt po klaretu krátký osvěžující spánek?
4: Nemohu sloužit, pane. Pana vikomta jsem pak vydával až u večeře.
1: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
4: V jeskyni. Služební pes zachytil podvěží stopu, která vede do jeskyně.
1: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
4: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
1: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
4: To by byla pro mne smrt, pane.
0: To snad ne.
4: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
1: Ale Watson je přece...
0: Holmesi, to není nutné.
1: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
5: Vysoce vážený pane Holmesi.
1: Žádné formality, pane komisaři.
0: Přestaňte k čertu s tím randálem.
1: Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
5: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
1: Prosím, v tom případě snad raději.
5: Tolik je jisto vysoce...
1: Pouze Holmesi, prosím.
5: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
1: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
5: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
1: A, chápu.
5: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
1: Cože? Pachatel se zřítil?
5: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
1: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
0: Průvan Holmesi, svěží až silný.
5: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
0: A proto to tak táhne.
5: Máme zjištěno, že ne všude.
1: Vy jste tam byli?
5: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
1: A stopy?
5: Žádné.
1: Samozřejmě.
0: Byl jste, Holmesi, někdy v termitišti?
1: Kdeže?
0: V termitišti. Připadá mi to tady jako gigantické termitiště.
1: Ne, neměl jsem to štěstí. Nějaká jiná pozoruhodnost, pane komisaři?
5: Ano, našli jsme v jedné chodbě skrýt s potravinami. Několik konzerv zabalených v loňských novinách.
1: Zajímavé.
5: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
1: V hospodě dobré s užitečným?
5: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
1: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
0: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
1: Na všechny strany, jak je nutno.
5: Velmi případné, pane Holmesi.
1: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
5: Staříka.
1: Kdo je to?
5: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
1: Můžete mě s ním seznámit?
5: Samozřejmě, čeká u vchodu.
2: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
1: A co bývalo?
2: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no.
6: Kupoval je ode mě jeden profesor.
1: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Balatére?
6: Jo, to mám, to je Luftzugem.
1: Čím, prosím?
7: Jako průvanem, pane Holmes.
1: To zajisté, ale proč?
6: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
1: No, to bylo jistě zlé, pane.
6: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
1: Jaký člověk?
6: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
1: Lavorin?
6: Jo.
1: Snad labirint.
6: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
1: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
6: Ani za nic, pane.
1: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
6: Já vám přece nic neudělal, pane.
1: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není? Když pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem.
8: Pane, je vidět, že nemáte tušení, o čem mluvíte. Nazvat Senou Rýmu nejlehčím onemocněním.
0: A řekl jsem, že je to nejlehčí alergické onemocnění. Jsou přece ještě mnohem vážnější alergie.
8: Ty bolesti v čele, uších, bolení hlavy, únava a také horečka, pane.
0: Je to poměrně přesný klinický obraz choroby. Ve zvlášť těžkých případech se k tomu přidružují ještě křeče dýchacích cest s dušností.
8: Vidíte. A vy? Nejlehčí onemocnění?
0: Zde v luční oblasti, jak bylo dokázáno, může dosahovat koncentrace pilových zrn až 27 000 zrn na centimetr čtvereční.
8: Úžasné. Tolik?
1: Pane Kabantu?
8: Podívejme se. To jsem nevěděl, ale přesto jsem si někdy říkal, že je div, pane, že jsem ještě naživu.
1: Věnujte se mi, pane Kabantu. A příteli Watsonovi věřte, je to lékař.
8: Já netuším.
1: Říkal jste, že jste mi například z pana Vikomta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
1: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
1: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
1: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
1: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
1: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
1: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
1: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
0: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte, pojďte, milí Watsone, pojďte.
1: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte. Ale kam to chcete jít?
0: No, dopadnout pachatele přece.
1: Počkejte přibližně 8 až 10 hodin a prozradím vám, že přijde sám.
0: Ne.
1: Ano, sám. Chcete-li však jít mermomocí někam hned teď, pojďte na čaj. Pan komisař nám ho nabídne. Není-liž pravda.
7: Velmi rád.
10: Ještě trochu trip du comte de foi, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
1: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktor?
0: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
1: Jak myslíte, milý Kabantu?
0: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
1: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty dvě fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
1: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
1: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko, vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
0: Oh, jak hrozné!
1: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
1: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
4: Nebohý pan Franco.
0: A odkud znáte toho muže, milý pane Cabantu?
4: Je to bratranec pana Vicomta.
0: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
1: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí Cabantu?
4: Mohu jen říci, že jeho matka pocházela z Montrivou. A podle tradice tohoto rodu byl první Montrivo levobočkem hraběte z Fua. Jehož nezávislé panství se tu rozkládalo až do roku 1351, kdy připadlo právem od úmrtě královské doméně.
1: To ale není vše, milí Watsone, poslouchejte dál.
4: Ano, pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
0: V kodexu Euricianus?
4: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Fua byly potomky vizigótských králů.
0: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vicomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
1: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vicomt dřímal, rukopis ukradl. No,
4: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
1: To mi připomíná, milí Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Cabantuse.
4: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi.
1: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
0: A s klaretem tedy ať skončí.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Šeloku zapal si lulku a začni na housle hrát. A záhy záhady půlku

Mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Jak jsme se přesvědčili, důležité knihy je potřeba dobře ukrývat.
1: V roli Sherlocka Holmesa jste slyšeli Svatopluka Beneše, jako doktora Watsona Jiřího Cízlera, dále hráli Radim Vašinka, Josef Patočka, Vladimír Čech a Jindřich Jemelka.
0: Scénář Josef Kleibl, hudba Petr Skoumal, režie Karel Weinlich.
1: A to je pro dnešek vše.
0: Krásné léto.
1: A za týden se oba opět těšíme na slyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Za včerejším útokem v Berlíně byl podle všeho islamismus a nad Českem je kouř z lesních požárů ve Francii a ve Španělsku. Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Motivem včerejšího útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně byl patrně islamistický terorismus, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Zemřela jedna žena a 29 lidí utrpělo zranění, někteří i velmi vážná. Policie po útočníkovi stále pátrá. Podle ministra Dobrindta je podezřelým 21-letý německý občan libanonského původu, který v minulosti spáchal už několik trestných činů.
5: Die Vielzahl der Straftaten.
6: Četnost trestných činů a radikalizace se projevila i v minulosti, když byl v Berlíně odsouzený na 1 rok a 10 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem. Státní zastupitelství se proti tomu odvolalo. Prioritou je teď pátrání po pachateli.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes útok v Berlíně odsoudil. Uvedl, že všechny tyto útoky jsou důsledkem neřízené migrace. Meteorologické přístroje dnes brzy ráno zaznamenaly nad českým územím kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tak nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Zájem lidí o darování kostní dřeně postupně se vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos je to necelých 10 tisíc lidí. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
7: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
4: Celkem je ve dvou českých registrech přes 200 tisíc lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Zemřel výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, někdejší rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let, patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu ojediněle i bouřky. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na 212,5 kilometru D1 směrem na Prahu stojí v omezení karavan, zdržení půl hodiny. Na 36. kilometru dálnice D8 ve směru od Prahy je omezení a před ním kolona asi na čtvrt hodiny. A v Praze na jižní spojce za sjezdem z Průmyslové ulice stále překážejí následky nehody několika aut v levém pruhu. Kolona se táhne ze Štěrboholské spojky a je to zhruba na 35 minut. Zprávy končí po nich Martin Hrdinka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka. Přeji vám krásné léto, protože to léto, které máme letos, si krásně užíváme. Máme před sebou další kolo oblíbené hitparády. Mám pro vás samozřejmě tři novinky a mám pro vás i 9 největších hitů týdne. A mám pro vás i písničku, která v této hitparádě soutěžila skutečně dávno, před lety, ale určitě si na ní vzpomenete. Ale ještě předtím, než začneme, tak vám musím něco vysvětlit. Musíme anulovat kolo, které proběhlo. To znamená, že vy dnes neuslyšíte nový žebříček, ale bude to žebříček, který už jste jednou svými hlasy sestavili. A je to proto, že došlo k nějaké chybě na serveru Českého rozhlasu. Něco se tam, já tomu nerozumím, já vám to řeknu rovnou, nerozumím tomu, ale důležité je, že to kolo se musí anulovat, protože bylo nespravedlivé. Tam se objevily totiž 2 možnosti hlasování. Asi do úterka do 10.45 se hlasovalo podle nových informací a pak se to nějakým způsobem překlopilo a hlasovalo se podle jiných starých informací. Takže vy jste třeba chtěli pro někoho hlasovat a poslali jste hlas, teď řeknu namátkou, hit Mezera 6, ale vlastně jste v tu chvíli mohli poslat ten hlas někomu jinému. Nedá se nic dělat, já s tím opravdu nic neudělám. Každopádně myslím si, že všichni máme rádi ty písničky, které posloucháme v hitparádě, a tak si je prostě poslechneme ještě jednou a tím pádem nebudou ani nové novinky. Nevím, abych to jinak vysvětlil. Každopádně teď bych rád na úvod poděkoval za trpělivost a také samozřejmě přijměte omluvu za to, že se to stalo, ale na druhou stranu myslím si, že je to spravedlivé. Nikdo nevypadne a nikdo o nic nepřijde, jenom budeme hlasovat znovu. Začínáme hitem, který se v této hitparádě objevil už před lety a dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka. Jmenuje se Prout mezi námi, skupina Reflexy a zpěvačka Alžběta Kolečkářová.

Na úvod dnes písnička Prout mezi námi, skupina Reflexy, která je už legendární skupinou z Moravy, a Alžběta Kolečkářová, což je mimo jiné i držitelka ceny Legenda nočního proudu v kategorii Objev roku. A byla to písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017. Vy víte, že toto ocenění se dává za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí píseň alespoň jednou vyhrát. Dnes udělíme Zlatou českou dvanáctku, ale komu to vám samozřejmě, nebo které písni, to vám samozřejmě zatím ještě neprozradím. Před námi je první dnešní novinka, je to zároveň 88. novinka této hitparády v letošním roce a jmenuje se Co je vůbec v nás. Pravděpodobně v případě, že jste pamětníci naší populární hudby a našeho roku, vám ten název něco říká. Je to totiž písnička, která v polovině 80. let vyhrála bratislavskou liru. Dostala zlatou bratislavskou liru a složili ji Petr Janda a Pavel Vrba. Petr Kolář jako zpěvák se dohodl se skupinou Olympic a naspívali tuto píseň znovu společně. Co je vůbec v nás?

Z pozice druhé novinky zpívala Charlotte Gott. O jejich novinkách se, jak se říká, vedou veliké diskuze. Já se přiznám, že mě se to moc líbí. Já jsem rád, že se vydala právě touhletou moderní a navíc ještě ke všemu evropskou světovou cestou. Charlotte Gott, I Could Be Mine. A třetí dnešní novinka je také známá píseň, protože její nahrávka už existovala a není to tak dlouho. Ta písnička se jmenuje Svatá Kordula a tu píseň znovu natočila Aneta Langerová. Tentokrát má ale novou aranž a spolupracovníky, takže oficiálně je to Aneta Langerová a orchestra Folkloraneta.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: V této hitparádě jsme v roce 2026 odprezentovali už 90 nových českých písniček. To mně připadá jako neuvěřitelné číslo a děkuji všem, že píšete písničky, děkuji autorům hudby, děkuji autorům textu, děkuji i vám, kteří nahráváte ty písně, tím myslí muzikanty, a děkuji i vám, kteří naspíváváte ty písně, to znamená děkuji i zpěvačkám a zpěvákům a mnohým dalším. Jsem rád, že to takhle funguje a jsem rád, že dnes můžete hlasovat pro 12 z těch 90 písní. První dnešní novinka se jmenuje Co je vůbec v nás? Petr Kolář, Petr Janda a skupina Olympic. SMSka je Hit Mezera 12. Druhá novinka I Could Be Mine, Charlotte Gott, Hit Mezera 11. A třetí novinka Svatá Kordula, Aneta Langerová a orchestra Folklora Neta. Hlasuje se na číslo 900 1103, je to 900 1103. Všechny písničky mají svou SMS zprávu podle pořadí, to znamená Hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat, Hit Mezera 12 až Hit Mezera 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Dnes udělíme zlatou českou dvanáctku, ale ta zůstane ještě ve hře. To znamená, že hlasujeme skutečně pro všechny písničky. Hlasujte, nejlepší je to i hned, ale jinak můžete i napsat známým a kamarádům, hlasuje se až do středeční půlnoci. Jsme u žebříčku hitparády Česká dvanáctka a na 9. místě je skupina Foxo, Tvoje hvězdy.

Deváté místo Tvoje hvězdy, skupina Foxo, autoři Martin Čermák a Jan Vicky Wilkner. Na osmém místě je také novinka z minulého vydání této hitparády. Jmenuje se Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimányová.

Osmé místo na kraji světa, Jerry Grulich, to je autor hudby a textu téhle písničky, skupina Madame Royale a zpěvačka Andrea Zimáňová. Duše je název písničky, kterou společně napsali Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková je dlouhodobě nejúspěšnější zpěvačkou této hitparády a tak není divu, že je tento týden s tou písní Duše na 7. místě.

Léto pod peřinou je hit, který je tento týden na místě šestém a byl tam i minule a předminule. Znamená to, že je po třetí za sebou na šestce a je v hitparádě už pět týdnů. Autoři Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Honza Nedbal jako zpěvák zpíval ze šestého místa a zpěvačka Elin bude zpívat z místa pátého. A já připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání na dvojce, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci. A ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Vzhledem k tomu, že je léto a máme dovolené, tak radši hlasujte hned, abyste třeba neodjeli na dovolenou, protože ze zahraničí to nemusí úplně fungovat stoprocentně. A teď je tady zpěvačka Elin. Hej lala!

Tak mi tak napadlo, jak tady teď poslouchám tu písničku Hejlala, jak má vlastně v sobě tu sluneční energii letošního léta, tak mi tak napadlo, že všude na světě se dělají letní žebříčky a my bychom mohli v září spočítat výsledky jenom za červenec a srpen a říct si, který z těch hitů, pro které hlasujete celé léto roku 2026, má nejvíce vašich hlasů a to znamená, že se stane hitem letošního léta. Může to být třeba i hit, který budeme poslouchat teď ze čtvrtého místa. Massachusetts, 4 tenoři.

Legendární, ale skutečně legendární písnička, kterou proslavila před mnoha lety skupina Bee Gees, tedy bratři Barry, Robin a Maurice Gibbovi. A u nás s českým textem Jiřiny Fekejzové je ta píseň neméně známá v podání Václava Neckáře, což je totální legenda naší domácí populární hudby. Tohle byli čtyři tenoři, kteří jsou čtyři týdny v žebříčku hitparády Česká 12. Minule to bylo čtvrté místo a i dnes je to místo čtvrté. Samé čtyřky, doufám, že přinesou štěstí. Je jasné, že SMSka je hit mezera 4. Po Massachusetts přichází hit, který bude znít z třetího místa této hitparády. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je v hitparádě už 8 týdnů.

Po třetí za sebou třetí místo. Děti jsou taky lidi, což je písnička, kterou napsala Veronika Doudová. To byla skupina Holky Tonk a je to hit, který je 8 týdnů v žebříčku. A budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. A dostane jí písnička, která je duetem a napsali ji společně a naspívali ji společně Luděk Minka a Josef Melen. 12 týdnů v žebříčku a jen stupně vítězů. Dvakrát vítězství, 7x druhé místo a 3x místo třetí. 7 a 3 je 10 a 2 je 12. Vychází nám to přesně. Takže já tady tleskám a gratuluji, pánové. Nemáte svou první zlatou českou dvanáctku, ale společně jí máte poprvé. Tady je ta píseň Pro mámu a hlasujeme pro ní dál, protože může dostat i platinovou českou dvanáctku.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103. Hlasy posílejte na číslo 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky. Pro každou z těch písní ale můžeme hlasovat jen jednou. A pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, hit Mezera 12. Druhá novinka, I Could Be Mine, Charlotte Gott, hit Mezera 11. A třetí novinka, Svatá Kordula, Aneta Langerová a orchestra Folkloraneta, hit Mezera 10. Deváté místo, Tvoje hvězdy, Foxo, hit Mezera 9. Osmička, Na kraj světa, Madame Royale a Andrea Zimániová, hit Mezera 8. Sedmička, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 7. Šesté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 6. Pětka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 5. Čtvrté místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 4. Trojka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 3. Druhé místo, Pro mámu, Čerstvá zlatá česká dvanáctka, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou K vinohradům, kterou naspíval Ondřej Ruml. Po 8 týdnech vypadla píseň Poločas rozpadu, Genius Loci, a do žebříčku se nedostala Láska s Františkem Černým, Jakou mám ženu. No a kdo vyhrál? Vítězí zpěvák, který je v hitparádě už 16 týdnů, s písní Když léta běží, kterou napsal Roman Šandor, a ten zpěvák se jmenuje Josef Wolter. Je to jeho čtvrté vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte. Jinak nemůžete ani teď v létě změnit žebříček.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Chcete si poslechnout další díly Četby na pokračování? Zaujalo vás některé z témat Meteoru? Chcete prozkoumat, které z rozhlasových osobností pro vás vysílají?
3: Čuldo, já vůbec nevím, jestli jsem ti to kdy řekla. Já jsem do tebe byla fakt strašně zamilovaná, když si hrál D'Artagnana. Opravdu upřímně, úplně zamilovaná.
2: Prohlédněte si web dvojky. dvojka.rozhlas.cz

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů. Na srazu veteránů v Pacově se vybralo přes 200 tisíc na pomoc handicapované dívce. Zítra bude proměnlivá zpočátku, velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky a hlavně na severu se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Nově by řešil třeba prevenci diváckého násilí anebo ovlivňování výsledků soutěží.
2: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
3: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
2: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
2: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Českému rozhlasu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, v Izraeli nebo ve Švýcarsku. Loni v Česku v práci utrpělo zranění víc než 36 tisíc zaměstnanců, meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů, včetně brigádníků, kteří mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, řekl Jakub Morávek z právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
0: Víc než 207 tisíc korun se podařilo vybrat na včerejším srazu majitelů amerických aut v Pacově. Výtěžek jako každoročně poputuje na dobročinné účely. Tentokrát pomůže handicapované 9leté Beatě Šlaufové, vysvětlil jeden z organizátorů Petr Kot.
6: No, Beátka osleplá ve 3 letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na četbu, na psaní a obecně jako speciální péči.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu se ojediněle mohou objevit i bouřky. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem na Prahu pojedete asi půl hodiny od 41. a 0,5. kilometru k omezení na 24. Na 36. kilometru D8 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona na 25 minut. A Vídeňská ulice byla ve Vesci u Prahy neprůjezdná kvůli požáru auta. Teď policie pouští směrem do Prahy aspoň autobusy. Směr od Prahy už uvolnila. Zprávy končí, po nich Honza a Jitka, která má slovo.
8: Přejeme vám pěkný den z Dvojky, posloucháte příběhy z kalendáře a od mikrofonu vás tentokrát zdraví dvojice ve složení Jitka Novotná
9: a Jan Kovařík. Dobrý den a ničím nerušený poslech.
8: Dnes si budeme povídat o ženě, která měla nezapomenutelný hlas.
9: To tedy, jako její fanoušek, to mohu potvrdit. A měla taky charakter, který se v žádném období jejího života nedal přehlížet.
8: Zkusíme to jako obvykle, dáme vám v úvodu 3 nápovědy a vy se toho jména jistě doberete.
9: Ta první není úplně jednoduchá. Její největší hit napsal Prince, ale většina lidí si ho dnes spojuje hlavně s ní.
8: Druhá nápověda naopak pomůže významně. V přímém přenosu roztrhala fotografii papeže a způsobila tím jeden z největších skandálů televizní historie a nejenom televizní.
9: Dost možná bychom ani nemuseli pokračovat, ale pravidla jsou pravidla, takže třetí nápověda. Ona sama o sobě tvrdila, že není popová hvězda, nýbrž protestní zpěvačka.
8: Což je docela překvapivé tvrzení, když prodáváte miliony desek.
9: Tak jestli už tušíte, o kom je řeč, vydržte s námi. Za chvíli její jméno prozradíme i těm, kteří zatím na něj nepřišli.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
10: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Jedna záludná, jedna návodná a do třetice neutrální nápověda, tak byl složen úvodní kvíz těchto příběhů z kalendáře. Ať už jste uspěli nebo ne, oběma partám posluchačů teď chceme sdělit, že tyto příběhy věnujeme irské zpěvačce Sinéad O'Connor.
1: Připomínáme si ji proto, že zemřela právě 26. července roku 2023 v 56 letech.
0: Její příběh ovšem začal v roce 1966 v Dublinu, kde se narodila. A rozhodně to nebyl začátek, který by čímkoliv naznačoval, že se z ní jednou stane hvězda světové hudby.
1: Ona sama o svém dětství mluvila otevřeně. Popsala, že ze strany matky zažívala fyzické i psychické násilí, včetně bití a ponižování. Matka ji zamykala v domě nebo ji trestala za drobnosti. Prostředí, ve kterém vyrůstala, tak mělo k pocitu bezpečí hodně daleko.
0: Právě tahle zkušenost se do jejího života i tvorby vracela znovu a znovu. A hodně vysvětluje, proč později tak ostře reagovala na jakoukoliv nespravedlnost.
1: Jako dospívající měla Sinéad problémy se zákonem. Kradla, utíkala z domova a nakonec skončila v nápravném zařízení.
0: A právě tam se odehrála důležitá věc. Jedna z vychovatelek jí dala kytaru a všimla si, jak zpívá. Dívka, která nezapadala do běžného světa, měla výjimečný hlas. Syrový, silný a nepřeslechnutelný.
1: Sinéad O'Connor později říkala, že hudba pro ní nepředstavovala cestu ke slávě, ale byla pro ní spíše formou přežití.
0: Po odchodu z ústavu se začala pohybovat mezi dublinskými muzikanty. Zpívala v kapele Tonton Macoute, což zní, přiznejme si to, jako název nějaké tajné organizace spíš než jméno hudební skupiny.
1: Ale právě tehdy si jí všimli lidé, kteří jí pomohli dostat se dál. Brzy následovala první nahrávací smlouva.
0: A s ní i vstup do světa hudebního průmyslu, který měl ovšem poměrně jasnou představu, jak by se mladá zpěvačka měla profilovat.
1: Jenže Sinéad měla představu úplně jinou. Nechtěla být uhlazenou popovou hvězdou, nechtěla zapadnout.
0: A když jí bylo naznačeno, že by měla změnit vzhled a být přitažlivější, udělala pravý opak.
1: Totiž oholila si hlavu.
0: A nebyl to žádný marketingový tah. Byl to ostrý vzkaz, že si nenechá diktovat ani jak má vypadat, ani jak má žít.
1: Když pak v roce 1987 vydala své první album The Lion and the Cobra, bylo jí 21 let. A už tehdy se vyjevilo zcela zřetelně a jasně, že jí čeká neobyčejná kariéra.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Vzpomínáme na ní v příbězích z kalendáře a ve druhé polovině 80. let o ní začal mluvit celý hudební svět. Její jméno znělo Sinéad O'Connor.
1: Tahle zpěvačka se vymykala téměř všemu, na co byli do té doby posluchači zvyklí.
0: Neměla dlouhé vlasy, nenabízela líbivý pop a na pódiu nepůsobila jako bytost, která chce hlavně bavit, ale spíš jako osoba, osobnost, která potřebuje sdělit něco důležitého.
1: Po vydání jejího debutového alba kritici psali o výjimečném hlasu, který dokáže být zároveň křehký i naléhavý.
0: Zajímavé je, že desku natáčela v době, kdy byla těhotná se svým prvním dítětem, které čekala s bubeníkem Johnem Reynoldsem, což není úplně typická situace pro začínající popovou hvězdu.
1: Není, jenže právě to k Sinéad sedělo. Její život nikdy nešel podle očekávání. Už tehdy bylo jasné, že se nechce přizpůsobit pravidlům hudebního průmyslu a že si bude věci dělat po svém.
0: To se naplno ukázalo o pár let později.
1: V roce 1990 vydala album I Do Not Want What I Haven't Got, tedy desku, která z ní udělala globální hvězdu.
0: Obsahovala i píseň Nothing Compares to You, kterou původně napsal Prince. V její verzi se z ní stal jeden z největších hitů začátku 90. let.
1: Klip, ve kterém zpívá s pohledem upřeným téměř bez hnutí přímo do kamery, obletěl svět a ukázal, že i v pop music může stačit jen hlas a emoce.
0: Album se prodávalo v milionových nákladech a píseň Nothing Compares to You se dostala na první místa hitparád po celém světě. Sinéad sbírala ocenění a stala se jednou z nejvýraznějších tváří své generace.
1: Jenže právě v téhle chvíli se ukázalo, že její vztah ke slávě je, řekněme, komplikovaný.
0: Na předávání cen Grammy, kde byla nominovaná hned několikrát, se rozhodla vůbec nepřijít. A cenu, kterou získala, odmítla převzít.
1: Později to vysvětlila naprosto jednoduše. Cituji, nechci být součástí systému, který odměňuje špatné věci.
0: Většina umělců by v té chvíli slavila vrchol kariéry. Sinéad O'Connor udělala přesný opak.
1: A dala tím jasně najevo, že pro ní úspěch nebude znamenat totéž, co pro ostatní.

0: Začátek 90. let minulého století znamenal pro hrdinku těchto příběhů z kalendáře Sinéad O'Connor vrchol slávy, ale zároveň i moment, který její příběh zásadně změnil a vyvedl ji z hlavního proudu.
1: Psal se 3. říjen roku 1992, když vystoupila v americkém pořadu Saturday Night Live, jednom z nejsledovanějších televizních programů své doby. Pro většinu umělců by to byla příležitost potvrdit úspěch a oslovit co nejširší publikum.
0: Jenže Sinéad si vybrala jinou cestu. Rozhodla se nevystoupit s hitem, který ji proslavil, ale s písní War od Boba Marleyho. Už to samo o sobě bylo nečekané. A ještě důležitější bylo, že změnila její text.
1: Místo původního tématu rasismu zpívala o zneužívání dětí. O věci, o které se tehdy veřejně téměř nemluvilo. A celé vystoupení směřovalo k jedinému momentu, který přišel na jeho konci.
0: Když dospívala, vytáhla fotografii papeže Jana Pavla II., podívala se přímo do kamery a bez jakéhokoliv vysvětlení fotku roztrhala. Teprve pak pronesla větu Fight the real enemy, tedy bojujte proti skutečnému nepříteli.
1: V přímém přenosu, bez možnosti střihu nebo opravy, se odehrál čin, na který nebyl připravený ani televizní štáb, ani diváci.
0: Reakce byla okamžitá a byla velmi tvrdá. Následovala vlna odsouzení, bojkotů a veřejných útoků. Některé rozhlasové stanice přestaly písně Sinéad O'Connor vysílat, koncerty se rušily a část publika se od ní odvrátila.
1: Dokonce i lidé z hudební branže, kteří ji do té doby podporovali, se od ní začali distancovat. Zpěvačka, která ještě nedávno sbírala ceny a prodávala miliony desek, se najednou ocitla na okraji.
0: Pro mnoho lidí to byl nepochopitelný skandál, gesto, které nedávalo smysl. Jenže ona sama to tak nevnímala.
1: Tvrdila, že chtěla upozornit na zneužívání dětí v katolické církvi a na to, že se o těchto případech dlouho mlčelo.
0: Fotografie papeže byla součástí toho gesta. Podle Sinéad šlo o kritiku instituce, ne o útok na víru jako takovou.
1: Z dnešního pohledu se tento moment často hodnotí jinak než tehdy, ale v roce 1992 příliš pochopen nebyl a měl velmi konkrétní důsledky.
0: Znamenal konec zpěvaččiny pozice v hlavním proudu a začátek kapitoly, ve které už nebudeme mluvit o úspěchu a příliš ani o popularitě.

0: Sinéad O'Connor. Další silná osobnost, která si v dětství prošla peklem a doslova ze dna se dokázala vypracovat až ke světové popularitě. Na tom dně jí totiž dali kytaru. Od té chvíle ale na výsluní vedla ještě dlouhá cesta a naše protagonistka si ji tvrdohlavě prošlapávala po svém. První album natočila těhotná a i když její desky zanedlouho kupovaly miliony lidí, ona sama odmítla přijít si pro cenu Grammy. Měla pocit, že do nablízkaného světa showbiznisu prostě nechce patřit. A brzy poté se osobně postarala, aby do něj opravdu nepatřila. To extempore z října roku 1992 v pořadu Saturday Night Live jsme vám popsali celkem podrobně.
1: Jak se proměnila její hudba poté, co sestoupila ze samých vrcholů populární scény a vsadila na tvorbu opřenou o její hluboké přesvědčení, o čisté svědomí a pravdivost? A jak se utvářela a formovala víra Sinéad O'Connor? Vynechat nemůžeme ani trápení této čtyřikrát vdané ženy a čtyřnásobné matky, trápení, které jí soužilo v posledních letech a jistě i ono přispělo k předčasnému vyhasnutí jejího plamínku života. Vzpomínky však zůstávají a pro mnohé Čechy jsou to i vzpomínky osobní. Příležitosti se našly. Sinéad O'Connor u nás vystoupila hned čtyřikrát, naposledy v roce 2010 v zahradě zámku Sychrov.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: V 90. letech se od popových hvězd očekávalo, že budou především bavit, že budou součástí dobře fungujícího systému, který produkuje hity, koncerty a úspěch.
1: Sinéad O'Connor, protagonistka těchto příběhů z kalendáře, se z tohoto systému rozhodla vystoupit. Ne najednou, ale postupně, za to důsledně. A bylo zřejmé, že návrat zpátky už jí vlastně nezajímá.
0: Vydávala další alba, koncertovala a její hudba se postupně měnila. Byla osobnější, méně komerční a více zakořeněná v irské tradici i hudbě duchovní.
1: Zároveň ale zůstával její vztah k hudebnímu průmyslu napjatý. Nešlo o jeden konkrétní moment, ale o dlouhodobý postoj. Odmítala přistupovat na pravidla, která jí připadala falešná a povrchní.
0: V jednom z rozhovorů to shrnula jasně, když řekla: nejsem popová hvězda, jsem protestní zpěvačka.
1: Ta věta dobře vystihuje, jak sama sebe vnímala. Ne jako někoho, kdo má naplňovat očekávání publika, ale jako člověka, který má pojmenovávat i to, co není pohodlné slyšet.
0: Jenže za takový přístup se platí. Zájem médií postupně slábl, nové desky už nedosahovaly takového komerčního úspěchu a jméno Sinéad O'Connor se objevovalo spíš v souvislosti s kontroverzemi než s hudbou.
1: Neznamená to ale, že přestala být vidět. V Irsku zůstávala respektovanou umělkyní a její koncerty měly stále silnou osobní atmosféru, která byla úplně jiná než na začátku kariéry.
0: Publikum, které si našla, bylo možná méně početné než na vrcholu slávy, ale o to věrnější a pozornější.
1: A postupem času se navíc začal měnit i pohled na její nejslavnější protest. Na začátku 90. let byla, jak jsme řekli, za své gesto tvrdě kritizovaná, ale o několik let později začaly vycházet najevo případy sexuálního zneužívání v katolické církvi a také to, jak byly některé z nich kryty.
0: Téma, na které upozorňovala, se tak dostávalo na veřejnost a začalo být vnímáno jinak, nově.
1: Neznamenalo to, že by se všechno obrátilo v její prospěch. Ukázalo se ale, že její čin nebyl náhodný výstřelek ani provokace pro efekt. Jen prostě přišel příliš brzy.
0: Sinéad O'Connor nebyla klasická popová hvězda a jak je vidět, rozhodnutí, která učinila, nebyla vždycky výhodná, za to ale byla její.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Po letech, kdy se pohybovala spíš mimo hlavní proud, se v životě protagonistky těchto příběhů z kalendáře Sinéad O'Connor začíná čím dál víc prosazovat ještě jedna rovina. Hledání víry, smyslu, chcete-li přesahu. A je to kapitola, která je možná stejně důležitá jako její hudba.
1: Není to ale jednoduchý ani přímočarý příběh. Spíš série proměn, návratů a nových začátků, které někdy působily překvapivě i pro její nejbližší okolí. Její vztah k víře byl totiž od začátku plný rozporů.
0: Už v 90. letech na sebe upozornila tím, že se nechala vysvětit na kněze v rámci takzvané irské pravoslavné katolické a apoštolské církve. Nebylo to oficiální svěcení uznávané Vatikánem, ale pro ní mělo osobní význam.
1: Je zajímavé, že i když církev ostře kritizovala, víry jako takové se nikdy nevzdala. Spíš se snažila oddělit instituci od osobního přesvědčení a to se v jejím životě opakovalo vícekrát.
0: V roce 2018 Sinéad oznámila, že konvertovala k islámu a přijala jméno Shuhada Sadakat. Začala nosit hijab, sdílela na sociálních sítích náboženské texty a mluvila o tom, že našla určitý klid.
1: Pro jistou část veřejnosti to byl další důvod kroutit hlavou a vyjadřovat nesouhlasný údiv. Pro jinou zase chvíle sympatizujícího pochopení nad pokračováním její cesty.
0: Ona sama opakovaně mluvila o tom, že celý život prostě hledá nějaké místo, kam by patřila.
1: To hledání se promítalo i do její hudby. Postupně se vzdalovala popu, vracela se k již zmíněným irským lidovým písním, k duchovní hudbě a jednodušším aranžím, které nechávaly vyniknout její hlas.
0: Koncerty Sinéad O'Connor v té době působily úplně jinak než na začátku kariéry. Byly klidnější, soustředěnější, někdy až meditativní. Zkrátka méně show, víc výpovědi.
1: Zároveň ale zůstávala osobností, která vyvolává silné reakce. Ať už šlo o její názory, veřejná vystoupení nebo osobní život, vždycky se kolem ní něco dělo.
0: Možná i proto, že nikdy nepředstírala, že by měla všechno srovnané a pod kontrolou. Naopak, otevřeně mluvila o svých problémech, a to i o těch psychických, což v době, kdy začínala, nebylo vůbec běžné.
1: Její kariéru tedy opakovaně provázely změny. V hudbě, ve víře i v osobním životě.
0: A ty se, jak už to u světově uznávaných hvězd bývá, často odehrávaly přímo před očima veřejnosti.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: V posledních letech života se příběh Sinéad O'Connor znovu výrazně proměnil. Už nebyla zpěvačkou, která plní velké sály po celém světě. Vystupovala jen občas a vybírala si, kdy a kde bude zpívat.
1: V roce 2021 vyšly paměti Rememberings, ve kterých otevřeně popsala své dětství, rodinné vztahy i vlastní kariéru. Kniha také mapuje, jak silně se její osobní zkušenosti promítly do hudby. Paměti měly velký ohlas a dostaly se i na seznam bestsellerů.
0: O svém životě mluvila otevřeně, často velmi bezprostředně, a to například i na sociálních sítích.
1: Velkou ranou pro ní byla smrt syna Shayna v lednu roku 2022. Bylo mu 17 let a zemřel poté, co utekl z psychiatrické léčebny a vzal si život.
0: Pro Sinéad to byla ztráta, která ji pochopitelně hluboce zasáhla. Krátce potom neštěstí zrušila plánované turné a oznámila, že se stahuje z veřejného života. Zároveň sama vyhledala odbornou pomoc.
1: Ještě v té době přitom mluvila o tom, že chce znovu nahrávat a vrátit se k hudbě. Pracovala na nových písních a plánovala další album, které už ale nestihla dokončit.
0: Když pak 26. července roku 2023 přišla zpráva o jejím úmrtí, vyvolalo to silné ohlasy po celém světě. Reagovali hudebníci, politici i fanoušci.
1: Bylo jí 56 let. Koroner později oznámil, že zemřela přirozenou smrtí ve svém domě v Londýně. Konkrétní zdravotní příčinu úmrtí rodina ani úřady nezveřejnili.
0: V irském přímořském městě Bray, kde dlouhá léta žila, se několik dní po její smrti konalo veřejné rozloučení.
1: Smuteční průvod prošel podél pobřeží. Lidé stáli podél ulic, zpívali její písničky a přinášeli květiny. Někteří pouštěli její hudbu z reproduktorů.
0: Zněla i Nothing Compares to You, tedy Nic se ti nevyrovná, píseň, která ji proslavila po celém světě.
1: Mezi přítomnými byl i irský prezident Michael D. Higgins a spolu s ním tisíce lidí, kteří přišli spontánně.
0: Samotný obřad byl soukromý, určený jen pro rodinu a nejbližší.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnoval jejich scénárista Filip Lukeš irské zpěvačce Sinéad O'Connor, dámě, která předčasně opustila tento svět 26. července roku 2023.
1: Umělkyně, která na přelomu 80. a 90. let oslovila miliony posluchačů po celém světě a zároveň se nikdy nenechala zařadit mezi běžné popové hvězdy.
0: Během svého života opakovaně vstupovala do veřejných debat, často způsobem, který byl pro okolí nepřijatelný nebo nepochopitelný, ať už šlo o kritiku církve, hudebního průmyslu nebo společnosti jako takové.
1: Její profesní dráha nebyla přímočará. Vedle velkých úspěchů v ní najdeme i období, kdy stála mimo hlavní proud a kdy její hlas zněl spíš z menších koncertů než z velkých pódií.
0: Přesto zůstala výraznou postavou irské kultury i světové hudby. A to nejen díky tomu, co zpívala, ale i díky tomu, co byla ochotná říct nahlas.
1: Sinéad O'Connor jednou řekla: jediná věc, na které opravdu záleží, je být upřímný.
0: A touhle větou, která by se podle mého názoru dala tesat do mramoru, můžeme dnešní příběh z kalendáře uzavřít. Nevím jak ty, já si budu muset najít ten slavný videoklip a znovu si připomenout ten pohled do jejich očí. Vy naložte z dnešní inspirací, jak uznáte za vhodné.
1: A každopádně nezapomeňte, že i další příběhy z kalendáře jsou za dveřmi. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Mým hostem bude biochemik a náruživý běžec Aleš Dvořák. Co dělají vědci, když čekají na reakci ve zkumavkách? Čím jsou zajímavé mitochondrie? A jak mu věda pomáhá při sportu? To nám prozradí autor knihy Zeptej se vědce Aleš Dvořák.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Spojené státy poprvé za dva týdny neútočily na Irán a dávají prostor jednáním. Lidé v Berlíně uctili památku oběti včerejšího útoku. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky a na severu se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. Pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
4: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimum zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až pět let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Několik tisíc lidí u Braniborské brány v Berlíně uctilo památku ženy zabité při včerejším útoku na akci za práva sexuálních menšin. Zraněno bylo 29 lidí a nejsou už v ohrožení života. Němečtí policisté mezitím pátrají po 21-letém pachateli, který najel autem do davu lidí a útočil i sečnou zbraní podobnou mačetě. Jde o německého občana původem z Libanonu a mluví se o islamismu. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS-kami o údajném dluhu na poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují na to, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varování mohou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top anebo místo běžné .cz, pokračuje mluvčí Českého rozhlasu Lidia Elebachová.
5: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Meteorologické přístroje ráno zaznamenaly nad českým územím kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují ve Francii a ve Španělsku. Byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Netřeba se tedy obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost na většině území, občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu, ojediněle i bouřky, k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem na Prahu pojedete stále asi 35 minut od 43. kilometru k omezení na 24. Na 13. kilometru D10 směrem na Prahu se po nehodě jezdí jedním pruhem zdržení 20 minut a s hustým provozem počítejte na 3. směrem na Prahu od konce D3 k Olbramovicím. To byly zprávy. Příjemný podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle nedělního odpoledne tu, přátelé, pro vás máme další pokračování cyklu Historie českého zločinu. Rok 1924 se zapsal do historie české kriminalistiky nejen jako nástup kokainového moru. Bílý prášek se stal módou nejen v barech a nevěstincích, ale i v uměleckých a intelektuálních kruzích. Šance se chopili překupníci a podloudníci, jak se tehdy říkalo, dílerům drog. Další díl dokumentárně dramatických detektivek přibližuje jeden z prvních případů prodeje a pašování kokainu na našem území. Podle skutečnosti ho pro vás napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Miloš Vaněček. Cyklus Historie českého zločinu vznikl ve spolupráci s Muzeem policie České republiky.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl třetí.
2: Prodavači snů.
1: Případ podle policejního historika Miloše Vaněčka.
0: Tak, pánové, vypadá to, že se ani Praha nevyhne kokainu, lidově řečeno koksu. Jeho prodej kvete nejen ve všech velkých městech, ale i na venkově. Restaurace, bary a noční zábavní podniky jsou vhodným prostředím. Paříž má svůj Montmartre, kde je hlavní středisko kokainistů, a Praha má podobné podniky, například Texas, Mimoza a Rokoko.
1: Miloš Vaněček, policejní historik a publicista.
3: Zneužívání návykových látek není jenom otázka 20. století. První zkušenosti i na území Rakouska-Uherska jsou i před rokem 1900. Nicméně větší vlna, kdy se v Československu začal objevovat kokain, přišla po první světové válce a mohlo to být i v souvislosti třeba s ruskými emigranty, kteří měli zkušenost se zneužíváním této látky. A tak se v roce 1924 v novinách začínají objevovat články, které varují, že se do Prahy dostavila další neřest, a to je šňupání kokainu a používání morfia.
0: Stejně jak se zve na oběd, zvou se dnes ctitelé kokainu na partii koko. Tomuto bílému jedu propadají lidé vratké povahy, ženy lehkých mravů, studenti, umělci, herci. Takže, kolegové, naše oddělení je v pohotovosti.
4: Paráčku, dej si taky. Hned bude svět lehčí, báječnější, barevnější. Žijeme jen jednou, ne?
5: No, a protože jsem byl v tom podniku inkognito, s cílem zjistit, kdo tam ten kokain šíří, musel jsem se zžít s prostředím, že? Tak se to přece říká, ne?
4: Tak, pěkně. Prášek nahřbet ruky. A... No? Život bude jako hezký sen.
0: Tak vy jste si šňupnul plíšku. A byl jste si vědom rizika?
5: Teď už jo, pane inspektore. Já vám byl najednou jako někdo jiný. Bylo mi tak lehko, chtělo se mi tančit. A byl jsem povídavý.
0: No právě, plíšku.
5: Ne, to ne. Ne, vím, co si myslíte, pane inspektore. Já si šňupnul jen malinko. Nikdo se nedozvěděl, že jsem policajt.
0: Jen aby. No a kam jste dospěl? No,
5: že mě bolí hlava jako střep, pane inspektore.
0: Dobře vám tak. Takhle riskovat. Ale kam jste dospěl v tom svém pátrání?
5: No, prosím, ty dámy si tam chodí pro malá psaníčka, jak jim říkají. To jsou složené papírky s trochou toho prášku a chodí si pro ně k baru. Barman je tam má v dóze, na který je napsáno cukr. Pakety slečny nabízejí hostům za pořádný příplatek. Jenomže to vám řeknou, až když si šňupnete. Nebojte se, policii to jako náklady účtovat nebudu.
0: Alespoň, že tak, plíšku. Zdá se, že to vaše kokainové dobrodružství mělo přece jen smysl. Kolikáčkové, připravte se. Dneska budeme mít noční. Tady Drašner, bezpečnostní oddělení. Na večer žádám posily do podniku Olympie do Pštrosovky. Jo. Tak na 10. No, alespoň 6 mužů. Cože? No, tak tedy 3. No, dostaví se k nám na oddělení. Vyrazíme společně.

0: Většina vyšetřovaných uvedla, že ke šňupání kokainu byla svedena v nočních místnostech, z nichž jmenovány, vedle námi již uvedených, i noční kavárny Texas na Jungmanově náměstí, Olympia ve Pštrosově ulici a Slovácká bůda v Holešovicích. Největší dosud zabavené množství kokainu bylo dosaženo na Vinohradech ve váze 7 gramů. Uvedené výsledky zdály by se snad nepatrné, ale nesmí se zapomenout, že bezpečnostní oddělení, které nyní bylo pověřeno pátrání po kokainismu, není dostatečně vybaveno a proto jsou dosavadní výsledky vyšetřování velmi dobré.
1: Vzhledem k tomu, že to bylo možná na okraji zájmu do určité doby, tak i vládní rada Josef Vaňásek, který jako šéf čtvrtého bezpečnostního oddělení měl pod sebou tu ústřednu pro potírání nelegálního obchodu s omamnými prostředky, tak si stěžoval na to, že jednak má málo finančních prostředků a samozřejmě je i málo personálně obsazená tato problematika. Policie, která se zabývala řešením tohoto problému, zpočátku neměla nějaký specializovaný útvar. Teprve v pozdější době je uváděna takzvaná Bílá brigáda, kdy vzhledem k tomu, že docházelo přece jenom k většímu nárůstu a k distribuci větších objemů těch omamných látek, tak byli vybraní jedinci. Ukazuje se mezi nimi vrchní policejní komisař Moravec, je tam inspektor Liška, kteří už byli zaměřeni na tuto problematiku. Jinak ta práce spočívala v tom, že sbírali informace a na základě poznatku potom prováděli razie v nočních podnicích a snažili se kokain, který se tam distribuoval, zabavit, podrobit ho zkoumání a vlastně předávat to finančním úřadům k postihu.

0: První větší případy kokainového moru pronikly do veřejnosti již v prosinci loňského roku, kdy jsme přistihli v jedné z nočních kaváren mladičkého farmaceuta, který kokain dodával šňupákům. Ale letošní rok 1924 se zapíše do historie jako velký nástup kokainové epidemie, která v plné síle dospěla do středu Evropy.
1: Vyšetřovány jsou hlavně prostitutky, číšníci, ale i studenti. Většina z nich se doznala, že zvyk převzala hlavně od cizinců z Německa a Francie, od vídeňských prostitutek a od ruských studentů.
0: Jedno z děvčat z nočního podniku tenkrát dokonce prohlásilo.
2: Každý lepší člověk dnes šňupe kokain. Je to jako si koupit pěkný sen.
3: Ladislav Drašner byl velice známý policista, nejenom v pražském podsvětí. Policejní kariéru zahájil v roce 1900. Byl šéfem takzvaného mravnostního oddělení, to znamená, že měl na starosti prostitutky a přes prostitutky, v jejichž prostředí se vlastně ten kokain objevoval nejčastěji, se dostal i k zajímavým případům, z nichž jeden byl případ Latiňák.
0: Plíšku, informujte kolegy o zahájené akci Latiňák.
1: Tak pánové, dostali jsme anonymní udání, že nějaký František Latiňák, bývalý majitel uzenářského závodu, obchoduje s kokainem. A protože byl už několikrát usvědčen z podloudnictví, sledujeme ho. Zjistili jsme, že pravidelně dochází do bytu řezníka Františka Kratochvíla na Vinohradech. Tam jsme udělali domovní prohlídku a při ní našli v nočním stolku obálku s gramem kokainu.
4: Pane inspektore, to jsem koupila v kavárně za 20 korun. Občas si šňupnu, no. Pro zlepšení nálady, ale už jsem úplně zapomněla, že to tu mám.
0: A Latiňáka znáte? Františka Latiňáka.
4: No, to tak trochu. Je to rodinný přítel.
1: Podívejte, inspektore, tohle prkno tady u kamen. Je divný. Nedosedá nějak. Ach, mese, ona je vyndavací. Šikovná skrýž.
0: Šmatěte tam, kolego. A vydám balíčky. 9, 10, 11 a na všech písmeno C. Že by co cajn, čili kokain, Kratochvílová?

0: Má to být kokain. Já mu totiž půjčila 7 000 korun. Prej to má cenu dvakrát vyšší.
1: V každém případě zítra ráno se s manželem zastavíte u nás na policii. My vám ty poklady do skrejše vrátíme. Jen si odsypeme vzorek z toho jednoho balíčku na rozbor. A vy nebudete nikomu nic říkat, jasný? A hlavně ne, latiňákovi. Tedy pokud z toho chcete vidět, co nejlíp.
0: Spolehněte se, pane inspektor.
1: Plíšku, tenhle barák mi nespustíte z očí, než sem pošlu další kolegy. Kdyby se tu objevil latiňák, fotku znáte od nás z pátracího, tak ho sledujte.
2: Spolehněte se, pane inspektore.
3: Případ latiňák, byl to vlastně první větší případ podvodu s omamnými látkami z roku 1924, kdy latiňák připravil 12 pytlíčků se sodou bikarbonou, do jednoho dal malou vrstvičku kokainu a když to nabízel majitelce řeznictví paní Kratochvílové, tak ta si lízla, jazyky klasicky zdřevěnil, takže pro ten první takzvaný test to mohlo stačit. Nicméně vyinkasoval zálohu 7 000 korun a při domovní prohlídce, když byly tyto balíčky nalezeny a byla provedena expertiza, tak se ukázalo, že mají hodnotu samozřejmě 7 000, ale hodnota té zajištěné sody byla kolem 100 korun v té době.
4: Sledoval jsem Františka Latiňáka, který s menším kufrem odešel z bytu řezníka Kratochvíla na Wilsonovo nádraží. Tam nechal zavazadlo v úschovně a zakoupil si jízdenku na zítřejší rychlík Praha-Paříž. Odjezd přesně v poledne.
1: Skvělá práce, pane kolego. Tak si uděláme výlet a pojedeme vláčkem.
5: Už je tady. Jde si pro kufr. Takže podle dohody, pane inspektore, já ho sleduju a vy jdete napřed na peron k rychlíku.

0: Je ve vedlejším kupé. Jsou tam dvě volná místa. Půjdete si tam sednout, já zůstanu v uličce. Musíme ho proklepnout do hranic, dál už nemáme lístky.
1: Ten kufřík nepustí z ruky, má ho pořád na kolenou. I když šel teď na záchod, nesl si ho sebou.
2: Haló!
0: Až se bude vracet, zastoupíme mu cestu a vtáhneme ho vedle do prázdného kupé.
2: Haló, pane! To nemůžete takhle dlouho blokovat tohletu. Já nevím, třeba mu je zlé.
3: Raďte prominout, dám a pánové.
2: To byla doba takový...
3: Nevolnost. Dal jsem si na peroně párek nevalné chuti.
0: Tak, latiňáku, jménem zákona, ukažte nám, co máte v tom kufříku.
3: No, dovolte. Klidně si ho prohlídněte, ale budu si stěžovat, že obtěžujete pokojné občany i na cestách.
4: Obsah kufříku, pane inspektore. Jedny ponožky, šle, košile, spodky, holení, šroubová. A zase ty divný prkínka s železným plíškem na straně. Stejný, jako byly ty v bytě řezníka Kratochvíla. Jsou tři. A to je všechno.
0: K čemu jsou ty prkínka?
3: Toto je na sušení ovčích střívek. Takovej můj vynález. Vozím to na kšeft. Jde to docela na odbyt.
0: No. A jak to funguje?
3: Tady ten plíšek... Na ten se přidělá takovej nástavec, přetáhne se přes střívko, pověsí se to někam na trám a dobře to pak vysychá.
0: Aha, latiňáku, podle tvaru těhle prkýnek by ty vaše ovce musely mít třeba třikrát tak větší, než mají. A mimochodem, aby se střívka usušila, musí větrat, ne se navlíkat na prkýnko. To je pitomost.
3: No a co? Je to na ukázku? Francouzi mají náhodou pořádný ovce. A i kdyby, co je vám do toho, co pak je trestný vozit vlakem prkínka,

0: No, máte pravdu. To není.
1: Nejde mi to do hlavy. V tom musí být nějaká finta. Přece nějaký latiňák z Prahy nepojede do Paříže s třema obyčejnýma prkinkama.
2: Latiňák jako takový byla to osoba známá. První případ, při kterém byl zadržen, byl z roku 1912. Tehdy požádal povozníka Kropáčka, aby mu dovezl náklad brambor z Prahy do Libně, ale když povozník ty pytle s bramborama skládal, tak si všimnul, že v jednom pytli je bednička, podíval se do ní a zjistil, že v bedničce je cukerin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podlouvnictví, o pašování cukerinu, tak celou věc oznámil na policii a policie si potom počkala, když si latiňák přišel pro ten pytel s bramborama, ve kterém byl ten cukerin. Byl odsouzen, trest odnětí svobody vykonával ve věznici a Vinohradech, kde v roce 1913 během noci přepiloval mříž, podařilo se mu z věznice utéct a podle dobových zpráv na něj čekalo před věznicí auto, odjel do Švýcarska, ze Švýcarska se dostal do Holandska, kde přežil první světovou válku, vrátil se po první světové válce zpátky do Československa a my víme teda, že v roce 1924 se dopustil podvodu s kokainem.
3: Policie objevila sklad kokainu, vražský večerník.
4: Jedno vydání, prosím.
5: Ano, madám, jistě, prosím.
3: Kupte si večerník, válka proti Bílému moru, budou mít kokainisté modré nosy, doktor Keller chce barvit kokain na modro.
0: Půl kila kokainu jsme sice objevili v tajném skladu, ale pořád nevíme, odkud a jak se tam dostal. A obávám se, že čím víc se o tom píše, tím víc se o kokain lidi zajímají.
6: A mlčí jako hrob? Hm? Je to jak bílá mafie.
0: Většina vyšetřovaných uvedla, že ke šňupání kokainu byla svedena v noční kavárně Texas na Jungmanově náměstí, v Olympii ve Pštrosově ulici a ve Slovácké Bůdě v Holešovicích.
4: Bez koksu už to nejde. A potřebuju pořád víc. Teď už jednu lahvičku na noc.
0: Kokain dělá z lidí trosky. Pár obětí tohoto bílého prášku už je na psychiatrických klinikách. A obchodníci s tímhle svinstvem si mastí kapsy. Nejde mi z hlavy ten latiňák, Plíšku. Známe ho přece a víme, že dělá vždycky obchody a podvody ve velkým. Takový ranař nejezdí do Francie jen se třema prkinkama.
6: No jo. No tak víme, že do Paříže stejným rychlíkem jezdí každou první středu v měsíci a vrací se vždycky v pátek večer.
0: My si na ně teď počkáme tenhle pátek na nádraží v Plzni a uvidíme, jestli se mu povedlo ty prkínka úspěšně prodat pěstitelům francouzských obřích ovcí. Uniformu tentokrát necháte doma. Pojedeme v civilu. Musíme dát větší pozor. Latiňák už nás oba zná. Je dobře, že už je skoro tma. Dejte si ten klobouk trochu víc do čela.
6: Vlak je skoro prázdnej, pane inspektore. Náš muž je ve třetím vagónu první kupé. Sedí tam sám a kufřík má položený vedle sebe.
0: Pozor! Nesmí si nás všimnout. Nastěhujeme se zase hned vedle. Ale nejdřív si musím podskočit. Pane kolego, na něco jsem přišel. Jděte na toaletu.
7: Prosím, ale já nemusím.
0: Říkám, jděte na toaletu. A podívejte se nahoru.
7: Koukám.
0: No, a co vidíte?
7: Co bych viděl? Strom vidím z takových prký...
0: No.
7: Je. Yeah.
0: No, to je to prkínko. Zkusíme to tady na straně uvolnit. Tak.
1: Ne, pozor, pozor. Přidržujte mi to tady na straně. Máte?
7: Jo, držím ho.
1: Hele, na vlas stejný jako ty, co vozí latiňák v kufru. I natřený je stejně. A za ním je volný prostor. Šikovná skrýš.
6: Páni, stačilo je přidělat na ty pravý a přes hranice a kontroly byl latiňák čistej.
1: Tak onem, dejte to tam zpátky.
7: Jo.
1: Tak. A rychle.
7: Už to
1: půjde. Už budeme v peromě.
7: Jo.
1: Já jdu zatím do kupe.
7: Jo.
8: Tak co je? Proboha, otevřete ty dveře. Proboha.
7: No jo, už to bude. Sakra, aby mě nepoznal. Tak pro jistotu uvolnit žárovku.
6: Tak. Krista pána, kolik vás tam ještě je? Takovou domu blokovat záchod, no to je dost.
2: Pokud já vím, tak sice Prkinka skončila v muzeu, ale já jsem nenašel teda, že by byl chycený za to, že v tom kokain byl a že ho chytili za ruku.
3: Kupujte večerník. Úspěch pražské policie. Kokainový podvodník latiňák u soudu. Záhada tajemných Prkýnek. Kupujte večerník.
2: Já tady mám originál rozsudku. Latiňák jest vinen, že koncem července lstivým předstíráním, že v baličkách je kokain, čím spáchal čin podvodu a odsuzuje se k trestu žaláře na 8 měsíců. A naproti se zprošťuje obžaloby, že v červenci a v srpnu 24 obchodoval s kokainem, ale já si nemyslím, že by na základě těch možností, které poskytovaly tehdejší zákony, tam byla nějaká možnost nějaký vysoký trestní sazby. Tam byla pokuta 50 korun, když nezaplatí 10 dní odnětí svobody a podobně.
1: Národní listy z 8. srpna 1924 píšou tady. Latiňák si vyrobil prkna, o nich tvrdil, že jsou určena na sušení ovčích střívek. Nedovedl však tento svůj vynález představiti. Za to bylo zjištěno, že se prkna hodí do francouzských rychlovlakových vozů, kde byla přiložena a vznikla zvláštní nová stěna, za kterou bylo možno velké množství věcí přes hranice podloudně dopraviti.
7: Mizerná práce. Za Prkinka a pašování kokainu odsouzen nebyl. On nás asi ten mizera ve vlaku poznal a kokain mohl klidně vyhodit z okna. Takže se vlastně nic neprokázalo.
1: A představte si, co řekl, když se ho zeptali, jestli přijímá trest.
9: Slavnej soude, já bych trest přijal. Ale prosil bych, jestli bych mohl na krátký čas ven na zdravý povětří. Mám totiž rozdělaných tolik kšeftů a kdybych ven nemohl, tak přijdu o tisíce.
1: No a když se ho zeptali, co je to za kšefty a jestli o nich ví finanční ředitelství, tak prohlásí.
9: No, tak dobře. Já teda trest přijímám.

0: Tak to byl další díl cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Prodavači snů. Scénář napsala Bronislava Janečková. Odborná spolupráce Miloš Vaněček. Ruchy a hudbou doplnil zvukový režisér Petr Šplíchal. Mistrem zvuku byl Tomáš Kzelhofer. V režii Víta Vencla účinkovali Jan Vlasák, Aleš Procházka, Tomáš Kobr, Hanuš Bor, Marcela Nohínková, Lada Jelínková, Klára Sedláčková-Oltová a další. No a za týden na této stanici a v tomto čase uslyšíte pokračování s podtitulem Kdo potrestá vraha?
1: Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí
2: na kulte písmena,
1: ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního odpoledne tu, přátelé, pro vás máme další vydání cyklu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Kateřina Rožmberská se narodila s rodným přídomkem z Ludanic, pravděpodobně roku 1565. Pocházela z movitého šlechtického rodu. Byla manželkou posledního Rožmberka Petra Voka. Většinu svého raného života prožila v neradostných podmínkách, z nichž také mohlo pramenit její pozdější psychické onemocnění. Její životní příběh je příběhem plným otázek, co by bylo, kdyby. Umírá ve svých 34 letech v červnu roku 1601 v Českém Krumlově.
1: Kateřina nepostrádala inteligenci a nadání. Jako sirotek získala základy vzdělání a díky němu mohla před samotou utíkat ke knihám. Velkou útěchu nacházela v bratrském náboženství, k němuž se Ludanicové hlásili už ve třetí generaci a které bez pochyby podpořil její poručník Jan ze Žerotína v období Kateřinina pokročilejšího dětství.
0: Napsal historik Jaroslav Pánek ve své studii Kateřina Rožmberská z Ludanic historiografický model a reálná osobnost. Je to přesně ta základní charakteristika této ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: V základních rysech bez pochyby ukazuje to svět středověké, spíše raně novověké šlechtičny, která mohla dosáhnout relativně slušného vzdělání, mohla být sečtělá, mohla být velmi zbožná a mohla dosáhnout, řekněme, i nějakého společenského postavení. Je tady ale ještě jeden důležitý aspekt, který je s životem Kateřiny z Ludanic spojený, a to je to, že se stala manželkou posledního Rožmberka Petra Voka.
0: Těžko říct, kdy se Kateřina přesně narodila. Uváděn bývá rok 1565. Proč u ní neznáme přesné datum narození?
2: Jednak nebyly obvykle v této době vedeny matriky a jednak zkrátka datum narození nebylo tak významné, aby bylo zaznamenáno.
0: Slyšeli jsme, že byla sirotkem.
2: Osiřela jako velmi malé dítě, matka jí zemřela snad už ve 3 letech, otec krátce poté, což pro dívku jejího postavení znamenalo, že jí byl určen poručník a ten byl pověřený nejen její výchovou a péčí o ní do budoucna, ale především také správou jejího majetku. A to bylo asi jádro pudla jejich budoucích problémů, protože ten majetek byl obrovský.
0: Kdo byl poručníkem malé Kateřiny?
2: Byl jim především Zachariáš z Hradce, ale ještě také pár dalších šlechticů moravské zemské šlechty. A všichni tito lidé se snažili jednak o Kateřinu starat, ale především nějakým stylem obohatit se na jejím majetku.
0: Když jste zmínila Zachariáše z Hradce, tak jeho podíl na vybudování renesanční Telče a rozvoj daného regionu by naznačoval, že to byl muž kulturního směřování se vztahem k architektuře, urbanismu. Neměl tyto vlastnosti, co se týkalo správy právě majetku malé Kateřiny?
2: Rozhodně musíme o Zachariášovi konstatovat, že to byl vysoce postavený muž i v rámci zemské správy, byl hejtmanem, zemským hejtmanem a byl také mecenášem umění a stavitelem. Ovšem zkrátka pro všechno toto jsou potřeba finance, které je někdy obtížné získávat.
0: Takovou paradoxní situací bylo, že právě v důsledku problémů s majetkem se malá Kateřina dokonce ocitla před soudem.
2: Jednalo se o nařčení právě z rozchvacování jejího majetku, ovšem ony spory většinou nekončily ve prospěch Kateřiny a většinou spíše skončily smírem mezi těmi, kteří se na majetku Kateřiny z Ludanic obohacovali.
0: Zcela zásadní pro ženu dané doby, také ženu daného postavení, byl sňatek. Kateřina z Ludanic nebyla výjimkou. Do její blízkosti se dostal právě Petr Vok z Rožmberka. Jeden z těch, který spravoval její majetek. Byla to láska? Byl to pragmatismus? Co o tom víme?
2: Byla to obvyklá středověká či raně novověká danost. Sňatky se neuzavíraly z lásky, alespoň většinou, ale z pragmatických důvodů. A pravděpodobně to byl také důvod, proč se k majetku, respektive k jeho správě Kateřiny z Ludanic, dostal Petr Vok z Rožmberka a už o trochu dříve jeho bratr a rožmberský vladař Vilém z Rožmberka.
0: Kolorit doby také můžeme naznačit tím, že svatební smlouva byla podepsána 9. dubna roku 1579. To mohlo být Kateřině těch, dejme tomu, 14 let, ale se svým manželem, či budoucím manželem Petrem Vokem z Rožmberka se potkala osobně až o několik měsíců později na svatbě jeho neteře. Bylo to obvyklé?
2: Nebylo to zcela obvyklé, ale také to nebylo výjimečné. Zkrátka kontakt budoucích manželů nebyl tak podstatný pro jejich budoucí život.
0: Svatba Kateřiny z Ludanic s Petrem Vokem se konala 14. února roku 1580 v Bechyni. Václav Březan v knize Životy posledních Rožmberků píše.
3: Vzácní hosté na svatbě byli též z království českého, markrabství moravského i jiných zemí. I také vysoce urozený a osvícený pán, pan Vilém z Rožmberka, vladař domu rožmberského, pana ženicha bratr s paní manželkou svou, osvícenou kněžnou Anou Marií markrabinou z Bádenu, pan Adam z Hradce s paní matkou svou, paní Anou z Rožmberka, jež při té svatbě jedna z nejpřednějších fraucimorská hospodyně byla a pomáhala se panu ženichovi věrně o všelijaké potřeby starat. K tomu veselí hráli pozounéři starého města Pražského a s nimi Gregor Šamper, starého pána Trubač. Nařízena byla též muzika židovská z Prahy, která rovněž velmi libě k tancům hrála.
0: A kdo byl onen ženich Petr Vok z Rožmberka? Jaroslav Pánek ve své studii o něm napsal.
1: Petr Vok, který bez pochyby dokázal okouzlit mladé ženy nejen urozeností a bohatstvím, ale i galantním vystupováním a osobním kouzlem, měl za sebou nejedno milostné dobrodružství. Před 40 se vybouřil a ani jeho zdraví nebylo nejlepší, proto se v něm stále výrazněji probouzely intelektuální zájmy i zaujetí pro rodinný život. Manželské spojení s Kateřinou z Ludanic bylo sice sňatkem z rozumu, znamenalo získání stále ještě velkého pozemkového majetku na Moravě, ale zároveň přinášelo do jeho života nové podněty. Na jedné straně nastalo zblížení s moravskou šlechtou, na druhé straně pak intimní soužití s dívkou, která mu mohla připomínat jeho dětská léta, která taktéž jako sirotek strávil mezi svými sestrami a sestřenicemi na zámku v Jindřichově Hradci.
0: Kateřině bylo kolem 15 let, takže spíše taková pubertální slečna než daná paní. Petr Vok, její manžel, byl čtyřicátník. Co o jejich vztahu víme?
2: Překvapivě víme toho docela dost. Víme, že Petr Vok z Rožmberka byl absolutně okouzlený Kateřinou z Ludanic. Asi mu to připomínalo právě ono mládí, které jsme slyšeli v předchozí ukázce. Ovšem velmi záhy se začaly projevovat také jisté problémy, které sebou nesla Kateřinina povaha.
0: Píše se rok 1580, je krátce po svatbě a novomanželé spolu žijí v Bechyni.
4: Kateřino, srdce moje, konečně jsem zase u tebe.
5: Stýskalo se mi po tobě, můj drahý manžel. Tak krátce po svatbě si mě zanechal samotnou.
4: Časem si zvykneš, že mám své povinnosti. Když mne bratr Vilém vyšle do Budějovic na jednání stavovských komisařů, jet musím.
5: Ale teď už budeš se mnou.
4: Slibuj, drahá. A něco jsem ti přivezl.
5: Dárek, smím jej hned otevřít?
4: Musíš, Kateřino, musíš.
5: Náhrdelník.
4: No, pravé perly.
5: Nádhera. Bude se k ním hodit tenhle nový prstýnek. Podívej.
4: Krásná práce.
5: A co říkáš mým šatům?
4: Ty jsou taky nové.
5: To všechno jsem pořídila, abych se ti líbila.
4: A účet?
5: Tobě rádi počkají, říkali.
4: Ne, Kateřino, ty jsi ještě bezstarostné dítě. No, pojď ke mně.
5: Teď ne, musíme rychle do zahrady. Objednala jsem muzikanty na tvou počest.
4: Holubičko, s tebou se člověk naběhá, ale vedou se o nás různé řeči. Radím ti křik, běhání a všetečnost ve frauci moře netrop. Víš dobře, že nás sleduje dosti špehýřů.
0: Zdá se, že tehdy byl harmonický vztah mezi oběma manželi.
2: Ta harmonie byla možná jen zdánlivá, Petr Vok byl skutečně okouzlený svou manželkou a snažil se jí nahradit ono neradostné dětství tím, že jí kupoval drahé dárky a dopřával jí luxus života na svém sídle. Ovšem Kateřina nebyla vychována v tom smyslu, aby byla schopna správně hospodařit a možná také už tehdy Petr Vok pozoroval, že mu zcela intelektuálně nedostačuje.
0: Přesto jsme v době, kdy právě sňatková strategie byla naprosto zásadní pro budoucnosti šlechtických rodů. Také o tom píší autoři Pavel Marek a Kateřina Pražáková ve svém textu.
6: Nevěsta Kateřina z Ludanic, se kterou se Petr Vok z Rožumberka oženil, náležela ke starobylému rodu moravských pánů. Ale mocenské postavení její rodiny se nemohlo měřit s Welfy, Hohenzollerny, vévody z Bádenu nebo Pernštejny. Jestliže zůstane stranou její přitažlivost a mládí, zdá se, že hlavním důvodem, jenž posledního Rožumberka přivedl ke sňatku s osiřelou moravskou šlechtičnou, bylo její dědictví helštýnského panství. Snad vzhledem ke Kateřininu bohatství získal Petr Vok, který se potýkal s velkými dluhy, ke sňatku podporu svého staršího bratra. Aby přivedl na bratrovu stranu moravské poručníky Kateřiny z Ludanic, vyžádal si Vilém z Rožumberka přímluvu u císaře Rudolfa II.
0: Byl právě císař Rudolf II. Habsburský tím, kdo zasahoval i do takových záležitostí?
2: Ve výjimečných případech ano, a tady šlo skutečně o velké bohatství, významné panství Helštín, které Rožumberci chtěli získat v době, kdy byla sirotkem a kdy tedy za ní rozhodovali jiní.
0: Mohli bychom přemýšlet o tom, že právě majetek a finance a peníze byly také, řekněme, tím mínusovým faktorem jejich manželství?
2: Částečně ano, už jsem zmínila, že Kateřina z Ludanic neměla zrovna správné ekonomické myšlení a přestože se chtěla na správě svého majetku mnohokrát ve svém životě podílet, většinou to vedlo ke katastrofě.
0: Co očekávaný dědic? I to byl jeden z důvodů.
2: Už jsem zmínila, že Petr Vok z Rožumberka byl posledním mužským členem rožumberské dynastie a očekávalo se, byť mu už bylo o nich 40 let, že přeci jen by mohl na svět přivést alespoň nějakého potomka. Jednou se dokonce zdálo, že Kateřina z Ludanic je těhotná, dochovala se o tom krásná zmínka v dopise sestry Petra z Rožumberka, ale bohužel tato naděje se ukázala jako lichá.
0: A tak se kritické momenty v životě tohoto manželského páru prohlubovaly. Možná i proto Kateřina odjíždí z Bechyně právě na hrad Helštín. Tam se ocitáme v roce 1590.

0: Paní, posel přinesl list pro vás.
1: Je od něho?
0: Ano.
1: Já to věděla. A vím, co v něm stojí, ani ho nemusím číst. Vyčítá mi, že jsem bez jeho vědomí a souhlasu naše společné sídlo opustila a tady na Moravě na svém panství samotná pobývám. A to je hřích a on mne proto odvrhuje.
0: Paní, prosím, vezměte si ten list.
1: Ne, nevezmu ho do ruky. Ty sama čti.
0: Ale to nesmím.
1: Přikazuji ti to.
0: Kateřino, ty ses proti Bohu a manželskému slibu provinila.
1: Neříkala jsem to?
0: Svým odjezdem si příčinu k pomluvám a klevetám dala.
1: A proč on klevetníkům sluchu dopřává?
0: Já však tobě vše, co si proti mě učinila, odpouštím.
1: On mi odpouští.
0: S radostí vyhlížím ten den, kdy se zase zde na Bechyni shledáme spolu.
1: To stačí. Dej mi ten list. A zařiď, ať se všichni k odjezdu hotoví.
0: Kdy odjíždíme, paní?
1: Zítra. Ne, pozítří. Co já vím, buďte připraveni. Spěchat však nebudu.
2: Vrátila se Kateřina do Bechyně ke svému manželovi Petru Vokovi?
3: Nakonec ano. Tato epizoda následovala poté, co Kateřina prožila krátký románek s komorníkem Petra Voka z Rožumberka, Jindřichem Sobkem z Kornic, na který se přišlo, respektive Petr Vok na něj byl upozorněn a Kateřina reagovala odjezdem na Helvštín. Nakonec se ovšem podařilo manželskou krizi urovnat a Kateřina se ke svému manželovi vrátila.
2: Byl Petr Vok tak velkorysým?
3: Složitá otázka. Z pramenů, které se nám dochovaly, se zdá, že ano. Jakoby vše svědčilo proto, že Petr Vok z Rožumberka Kateřině rozuměl. Snažil se jí odpouštět a vidět na ní ty lepší stránky.
2: Prameny nám naznačují, že se u ní projevovala jistá duševní rozkolísanost. Dokonce prameny říkají, cituji, že byla zdětinělá a nesmyslná. Jak to ale dopadlo s tím majetkem, který byl také tím probířským kamenem jejich vztahu?
3: Má to dvě stránky. První z nich je zpráva helštínského panství, které nakonec Petr Vok z Rožumberka byl nucený prodat právě proto, že se dostávali do dluhů a navíc i Rožumberci, respektive jejich majetek, byl neustále okupován věřiteli. A potom ta druhá stránka věci. Petr Vok z Rožumberka očekával, či spíše tušil, že zemře dříve než Kateřina a proto v určité fázi svého života, protože neměli potomky, převedl část majetku na ní. Ale protože se záhy u ní začala projevovat ona duševní choroba, o jejíž povaze ovšem mnoho nevíme, tak po určité době ony majetky převedl zpátky na sebe i s rizikem toho, že nebude moci přesně určit, komu jeho dědictví připadne.
2: A také se objevovaly prý pomluvy, že je Petr Vok, byť o tolik let starší manžel, nevěrný.
3: Tyto galantní příhody se šířily a Kateřina se o nich jistě dozvěděla, ovšem o jejich podstatě nevíme mnoho. Známá je příhoda z Frau Cimoru Kateřiny z Ludanic, kdy některé z těchto dvorních dam, či přímo jejich, řekněme, vrchní dvorní dáma, měla být tedy tou milenkou Petra Voka z Rožumberka. Ale zdá se, že historie a její prameny nejsou schopny toto potvrdit.
2: Petr Vok odjíždí do války proti Osmanům. Víme o tom, jak to Kateřina snášela a zda musel odjet?
3: Petr Vok, jakožto přední šlechtic Českého království, odjet musel. Turecké nebezpečí bylo v té době už příliš veliké a nebylo možné jej ignorovat. Ovšem také víme, a to je v pramenech dochováno, že Kateřina trpěla jistými bludy. Neviděla Petra Voka zcela střízlivě. A právě onu výpravu, které se Petr Vok z Rožumberka účastnil, tak tu viděla jenom jako jakési klamavé zdání.
2: A my se tak ocitáme na zámku v Českém Krumlově. Tam tehdy Kateřina pobývala a je 5. září roku 1594.
0: Volala jste mne, paní?
1: Kde jsi tak dlouho? Nemáme čas.
0: Čas?
1: Musím odjet okamžitě. Pryč odtud.
0: A kam chcete jet?
1: Do Kuklova. Ty jedeš se mnou. A přiber ještě služebnou a trpaslici.
0: Ale proč tak nečekaně?
1: Protože musím. Ať zapřáhnou koně.
0: Ale tady žádní koně nezůstaly.
1: Ne? On je všechny odvedl do pole? Tak ať nějaké se ženou. Kdekoliv, ale hlavně rychle.
0: Paní, paní, co tomuhle řekne váš milostivý pán?
1: Bojím se, že mě zatratí.
0: Na Kuklov dorazíme v noci. Nikdo nás nečeká. Kde hlavy složíme?
1: Třeba v chlévě, co na tom? Už jdi. Jdi!
2: Kam se to vůbec Kateřina chystala odjet?
3: Na Rožumberský dvůr do Kuklova. Pravděpodobně to pojala jako jakési exaltované pokání. Také asi trpěla už velkými bludy a nevěřila Petru Voku z Rožumberka, že skutečně odjel na vojenské tažení. Možná se jí do všeho prolínala i její vlastní nevěra.
2: Slyšeli jsme, že byla rozhodnutá spát třeba na Slámě.
3: To bylo chápáno jako absolutní pokání, zříci se veškerých vymožeností, které jako šlechtična měla k dispozici, žít jako ten největší chudák a prosit Pána Boha za odpuštění.

0: Když se to po zhruba 3 týdnech Petr Vok všechno dozvěděl, byl totiž stále ve válce proti Turkům, tak své manželce Kateřině napsal dopis.
1: A nyní nevěda, dá-li mi se pán Bůh s tebou více shledati, když jsem se svým pánem Bohem smířil, tobě také všecko, co si proti mně činila, i bez tvé prosby odpouštím. A prosím, pečuj o to, ať by také pán Bůh odpustil všecky viny a hříchy tvé, tak, abychom, jestliže nebude v tomto životě, ale v budoucím radostně, kdež lépe o sobě smysli ti budem, se shledali na věku, se sebou přebývali.
2: List je dojemným svědectvím toho, jak muž raného novověku dokázal ctít svou manželku, a to přesto, že byla dost problematická. Snažil se situaci urovnat, ale také svou manželku potěšit.
0: Podařilo se mu to?
2: Pravděpodobně jen částečně. Nevíme nic o tom, že by Kateřina z Ludanic Petru Vokovi psala. Nedochovala se žádná přesnější informace, že by se to chování exaltované či jinak provokující Kateřiny z Ludanic dále neopakovalo.
0: Víme dokonce, že údajně propadala střídavě zármutku a přeludům, dokonce, že tomu dopisu ani nevěřila. Blouznila, že Petr Vok je v Praze, až za ní musí jít. Všímal si někdo v dané době, když měla žena tak výrazné, zjevně problémy duševního charakteru?
2: Pokud se to dostalo, tak říkajíc, z paláce ven, pak se to mohlo stát i předmětem obecných klepů, a to byl také případ života Kateřiny z Ludanic. To její chování už bylo pro celou vnější společnost neúnosné a Petr Vok z Rožumberka musel přijmout fakt, že jeho žena je těžce psychicky nemocná.
0: Jemu se podařilo se z Uher vrátit a byl živý a zdravý. Jaké pak bylo jejich soužití?
2: Neopustilí. To je to základní, protože žít s těžce postiženým člověkem je náročné dnes, natož na přelomu 16. a 17. století. Postaral se o ní tím způsobem, že jí zajistil početný fraucimor, řekněme služebné i dvorní dámy, které se o ní staraly po všech stránkách, a v této podobě ji dopečoval až do její smrti.
0: Kateřina Rožmberská z Ludanic umírá 22. června roku 1601. Bylo jí 34 let. Václav Březan o tom napsal.
3: Tělo mrtvé, dobré paměti paní Kateřiny Rožmberské, bylo do druhé truhly dřevěné dáno, do kteréž na víku vnitř pan vladař napsal a žádnému na to hleděti nedal. Zabedněné bylo pak sneseno ze zámku dolů do nového kostela svaté Trojice na Latráně a tu zůstalo až do pohřbu. Jeho milost pán kráčel dolů s panem Wolfem Novohradským z Kolovrat a panem Janem Hrabětem ze Serinu za márami, žalostně je provázeje. Na truhle těla mrtvého, dobré a slavné paměti paní Kateřiny Rožumberské z Ludanic, tento text psán a na plechu měděném vyryt. Blahoslavení mrtví, kteříž v pánu umírají. Duch zajisté dí jim, by odpočinuli od prací svých, neb skutkové jejich následují jich. Pod tím krucifix a ona, pod ním klečíc a mluvíc. Beránku Boží, v ruce tvé poroučím duši svou.
0: A tak by se mohlo zdát, že Kateřina Rožmberská z Ludanic se nám tak nějak ztratila v historii. Ale není tomu tak. Jitka Rauchová je autorkou textu nazvaného Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém díle.
4: Film Svatby Petra Voka, režiséra Karla Steklého z roku 1970, zaměřený na nenáročného diváka, využil vděčné zápletky. Obraz Petra Voka se opět sploštil. Byly mu odepřeny ušlechtilé záliby v literatuře a umění, podstatným se stal pouze motiv jedné přečtené knihy. Žertovný rozměr dostali i prospěchářsky motivované námluvy s Kateřinou z Ludanic a Vokův vztah k roztržitému a nešťastnému Rudolfovi II. Naprosto nově byla pojata postava Kateřiny Rožmberské z Ludanic, neboť film zcela rezignoval na oblíbené téma duševní nerovnováhy a zobrazil šlechtičnu jako emancipovanou, vzdělanou a velmi krásnou dívku, která převzala aktivní roli při námluvách a v samém závěru filmu obelhávala stárnoucího Petra Voka jeho vlastními triky.
0: Takže skutečné bylo pouze to, že v daném filmu byla opravdu postava Kateřiny, postava Petra Voka, ale jinak to bylo vlastně všechno jinak.
2: Možná bychom mohli ještě připustit, že Kateřina byla krásná a okouzlující. To by byly takové ty rysy, které můžeme zachovat ve filmu i ve skutečnosti. Ovšem, co se týče svatby a aktivní role Kateřiny, tak to musíme zcela pominout.
0: Proč můžeme Kateřinu Rožmberskou z Ludanic zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Evu Doleželovou.
2: Těch důvodů je několik. Prvním z nich by mohl být model raněnovověké šlechtičny, která už se neprezentuje jako negramotná a neschopná žena, protože Kateřina z Ludanic měla jisté vzdělání. A tím druhým bodem je, že byla osudovou ženou pro Rožmberky obecně. Byla manželkou posledního žijícího Rožmberka Petra Voka, ale bohužel jejich manželství zůstalo nenaplněné, takže postavou Kateřiny a Petra rožmberský rod vymírá.

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další pokračování cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét moravské renesanční šlechtičny a poslední choti Petra Voka z Rožmberka, paní Kateřiny z Ludanic. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. Hovořila Eva Doležalová. Autorem doku dramat byl Hynek Pekárek. Účinkovali Jana Kotrbatá, Igor Bareš, Martina Prajsová, Lukáš Hlavica, Daniel Bambas, Pavel Soukup a Petra Špalková. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, produkce Klára Iliášová, režii měl Michal Bureš. No a další z osudových žen, přátelé, na Dvojce přiblížíme příští neděli ve stejném čase.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M. U mikrofonu Pavel Bár a Michal Pustějovský s další prázdninovou reprízou. V ní se tentokrát opět vrátíme na počátek letošního roku, tedy k novinkám a výročím v té době aktuálních. No a čím začneme?
0: Na sklonku minulého roku byla do českých kin uvedena filmová adaptace výtečného muzikálu autorské dvojice John Kander a Fred Ebb s názvem Polibek pavoučí ženy. Ovšem bez výrazného zájmu jak médií, tak veřejnosti. Dalo by se tedy říci, že šlo takřka o ukázkový propadák.
1: Osobně jsem jej shlédl ve druhém týdnu po premiéře při jediném, a to večerním uvedení v multikině Slovanský dům v Praze. A byl jsem v celém hledišti úplně sám. A s podobným nezájmem se film setkal i v zahraničí.
0: Vzhledem k tomu, že muzikál Polibek pavoučí ženy lze označit za výrazný počin zmíněných autorů, věnujeme filmu i původní divadelní verzi několik minut našeho pořadu. Dodejme však už teď, že ani na jevišti tento muzikál nikdy nedosáhl úspěchu jako jejich Chicago nebo Kabaret.

0: Nutno říci, že hudební nahrávky z filmové verze Polibku pavoučí ženy patří k tomu lepšímu, co na diváky čeká. Než si k filmu ale řekneme více, máme tu několik podrobností k původnímu muzikálu.
1: John Kander a Fred Ebb jej napsali společně se scénáristou Terencem McNaleem podle předlohy stejnojmenného románu Manuela Puiga. Světová premiéra Polibku pavoučí ženy se uskutečnila už v roce 1992 v Londýně v režii Harolda Prince a teprve v roce následujícím se titul objevil i na Broadwayi.
0: Ačkoliv Polibek pavoučí ženy nedosáhl slávy a úspěchu Kabaretu a Chicaga, bezesporu se jedná o jedno z nejpozoruhodnějších děl slavné dvojice. Příběhem muzikálu Polibek pavoučí ženy totiž autoři podrobili diváky jedné z největších zkoušek v historii muzikálu vůbec. Děj nás zavádí do věznice v blíže neurčené jihoamerické zemi s vojenskou diktaturou, ve které dekoratér výkladních skříní Molina, odsouzený za pohlavní zneužívání mladistvých chlapců, sdílí celu s extremistickým marxistickým aktivistou Valentínem. Kromě vězeňských starostí se ale Molina musí potýkat se zprávami o smrtelně nemocné matce, s níž si však smí telefonovat pouze za podmínky, že dozorcům bude donášet informace na svého spoluvězně.
1: Jedinými světlými okamžiky vězeňského života jsou tak Molinovy vzpomínky na staré filmy, v níž se zjevuje Aurora, filmová diva 50. let, jež vnáší barvy do šedi žaláře. Díky ním se mu daří unikat z neúprosného každodenního ponižování, týrání a mučení. Z jediné role své milované hvězdy má však neustálý strach. Z role pavoučí ženy, která svým polibkem zabíjí. A jak se dá předpokládat, Aurořina smrtelného polibku se na konci muzikálu dočká i on.
0: U nás Polibek pavoučí ženy prozatím uvedlo pouze v roce 2013 divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

0: Teď už k filmové adaptaci muzikálu Polibek pavoučí ženy. V příběhu se, jak už jsme řekli před chvílí, pohybujeme v brutálním prostředí věznice a zároveň ve snových představách reviálních filmů. Zatímco v divadelní verzi jde o jeden časoprostor, ve filmu vězeňskou realitu střídají místy až přehnaně pestré reviální scény, jakoby z historických hudebních filmů.
1: Do určité míry jde o střídání dvou zcela odlišných světů. Podobně jako před lety ve filmovém zpracování úspěšného Chicaga. Co však perfektně fungovalo tam, v Polibku pavoučí ženy selhává. Navíc postavy snů jsou tvárňovány stejnými herci, které spatřujeme v Žaláři. Rozuměj, stejní herci, jiné role.
0: Ačkoliv se vše zdá téměř dokonalé, nedostavují se u diváků potřebné emoce jako při divadelním provedení. I když je Chicago snad jediným muzikálem na světě bez jakéhokoliv kladného hrdiny, jde o titul nabitý humorem a skvělými pěveckými a tanečními čísly. Polibek pavoučí ženy je však jednoznačně tragickým příběhem a možná, že pro takto temná témata dnešní příznivci muzikálu nemají pochopení. Jak na film budeme hledět za několik let, se ovšem nyní dá odhadnout jen stěží.

0: pátek 23. ledna uplynulo 50 let od smrti černošského zpěváka Paula Robsona. Jehož jméno je nezapomenutelně spojeno s historií vůbec prvního muzikálu na světě, tedy s lodí komediantů. Nepříliš velká role lodního topiče Joea mu dala příležitost k interpretaci jedné z nejvýraznějších skladeb celého díla, All Men River. Robsonův sametový basbariton z ní vytvořil celosvětový hit první velikosti.
1: Robson hrál změnou roli v lodi komediantů nejdříve v prvním londýnském nastudování tohoto titulu v roce 1928. Poté v obnovené broadwayské premiéře v roce 1932 a posléze také na filmovém plátně v první kompletně zvukové podobě lodě komediantů v roce 1936.
0: Poněkud spornější byly Robsonovy občanské postoje. Bral se za lidská práva černošských občanů Ameriky, ovšem zapletl se s komunistickou ideologií a stal se velkým obdivovatelem Sovětského svazu. V 50. letech mu byl proto odebrán cestovní pas, neboť odmítl podepsat, že není komunista. Nicméně i s odstupem dlouhého času skladba All Men River v jeho interpretaci zůstává pohlazením na duši.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Jeho druhá část bude věnována fenoménu zvanému Smash, známému nejen z televizních obrazovek, ale zároveň i z divadelních prken Broadwaye.
0: K jevištní adaptaci muzikálového seriálového fenoménu s názvem Smash vedla dlouhá a trnitá cesta. Tisíce fanoušků seriálu z prostředí New Yorkské Broadwaye po celém světě netrpělivě čekalo na jeho divadelní uvedení celých 13 let, aby se nakonec odehrála necelá stovka repríz. Ale začněme od začátku.
1: Americký seriál Smash je hudební drama, které bylo vysíláno mezi lety 2012 a 2013 televizní stanicí NBC. Děj seriálu se odehrává v soudobém New Yorku a soustřeďuje se na tamní divadelní komunitu. Hlavní linie příběhu vypráví o fiktivním tvůrčím týmu, který chce přivést k životu nový muzikál o Marilyn Monroe s názvem Bombshell, do češtiny překládaný jako Sexbomba. Dílo tak diváky provází procesem tvorby broadwayského muzikálu od prvních zkoušek přes workshopy, zkušební uvádění v regionálním divadle, k premiéře na Broadway až k prestižním cenám Tony.

0: Seriál Smash měl celkem 32 epizod ve dvou sériích, přičemž druhá série se zaměřuje také více na off-broadwayskou scénu. Kromě sexbomby se do popředí dostává také moderní poprokový muzikál Hitlist, mladé a nadějné, leč neskušené dvojice autorů a jejich snaha prosadit své dílo v tvrdém divadelním světě.
1: Druhá série tak odkrývá různé umělecké cesty muzikálových tvůrců. Staví do kontrastu velké broadwayské tituly s týmem zkušených producentů a profesní dráhy zavedených hvězd s mladými, neznámými talenty na začátku kariéry. Významnou roli v příběhu pak hraje rivalita i spolupráce v konkurenčním prostředí Broadwaye. Seriál ukazuje nejenom ambice, sny a slávu broadwayských hvězd, ale také, jak náročný je divadelní svět na své nejvyšší úrovni a jaká může být cena, kterou je třeba zaplatit za úspěch v showbiznisu. Hlavní devízou seriálu Smash je především skvělá hudba, ať už se jedná o swingové písně a klasické muzikálové melodie Sexbomby, poprokové hity Hitlistu či úpravy známých skladeb, které se v seriálu objevují ve scénách, jež se věnují osobnímu životu hrdinů.

0: Za stěžejní píseň Let Me Be Your Star byli tvůrci seriálu dokonce nominováni na prestižní cenu Grammy. Její motiv jsme slyšeli v úvodní scéně muzikálu a celou si ji poslechneme za malou chvíli. Kromě hudebních či tanečních čísel a atraktivního prostředí New Yorkské Broadwaye, za jejíž oponu jistě rád nakoukne každý muzikálový divák, lákal Smash především na své obsazení.
1: V hlavních rolích seriálu se objevily přední osobnosti a dnes už stálice hudebního divadla, jako jsou kupříkladu Jeremy Jordan, který se stal třeba originálním představitelem hlavních mužských rolí v muzikálech Newsies, Bonnie a Clyde nebo Velký Gatsby. Dále Megan Hilty, kterou proslavila zejména role Glindy v muzikálu Wicked neboli Čarodějka, nebo také Leslie Odom Jr., jehož Aaron Burr v muzikálu Hamilton se stal v Americe doslova legendou.
0: A jen pro zajímavost, když se herec do této role nedávno vrátil na limitovaný počet repríz, cena nejdražších lístků na jedno představení s ním se vyšplhala přes rekordních $1,500, což je přepočtu více než 30 tisíc korun. Jako hostující hvězdy se navíc v některých dílech objevují opravdové legendy Broadwaye, například Bernadette Peters, jež hrála matku jedné z hlavních hrdinek, či velká jména filmového plátna, jako například Uma Thurman. Není tedy divu, že se seriál dodnes těší popularitě mezi muzikálovými nadšenci.

0: Je zajímavé, že si Smash získal příznivce zejména mimo Spojené státy, kde až tolik úspěšný nebyl, přestože získal řadu cen i nominací na nejrůznější televizní ocenění. V ostatních koutech světa se však stal doslova kultovní záležitostí. Není tak divu, že už od ukončení seriálu diváci léta spekulovali, zda se některý z muzikálů vytvořených pro seriál neobjeví také na jevišti.
1: V průběhu let došlo k několika oznámením o plánech na zinscenování muzikálu Bombshell, které ale nikdy nebyly zrealizovány. Teprve po 7 letech se příznivci seriálu konečně dočkali informace o připravované divadelní adaptaci. Na konci května roku 2020 byl vůbec poprvé exkluzivně odvysílán koncert s písněmi ze seriálu s názvem Bombshell in Concert, který se uskutečnil v roce 2015. V rámci slavnostního večera proběhlo také virtuální opětovné shledání hlavních představitelů. Krátce na to oznámil koproducent Smeše, slavný Oscarový režisér Steven Spielberg, adaptaci seriálu do podoby broadwayského muzikálu s názvem Smash, a New Musical.

0: Oproti dramatičtějšímu vyznění seriálu byla divadelní verze pojata víceméně jako komedie. Dynamika mezi hlavními dvěma ženskými hrdinkami, tedy zkušenou Ivy Linovou, která dlouho čeká na svou příležitost a snaží se získat roli Marilyn Monroe, a začínající neznámou Karen Cartwrightovou, která jí konkuruje, pak ztrácí na motivu rivality, když se z Ivy stává slavná broadwayská hvězda a z Karen pouze její understudy.
1: Dále se v příběhu jehož scénář napsala nová autorská dvojice, která se na původním seriálu nepodílela, objeví několik nových postav a řada těch původních je přejmenována. Hudba a texty naopak pochází od Marka Sheymana a Scotta Whitmana, kteří složili písně už k původnímu seriálu. Z jejich pera pochází například i úspěšný muzikál Hairspray. Většinu hudebních čísel, která se v divadelní adaptaci objevila, tak diváci mohli znát už ze seriálové předlohy. The bugle blow. I'm here to bring some comfort to the USO. I understand war and the plans it deserves. I've been fighting off wolves since I first grew curves.

0: Kromě nových tváří v divadelní verzi účinkovali také původní představitelka hlavní ženské role Megan Hilty a Krista Rodriguez, která v seriálu hrála roli zpěvačky a kamarádky Karen Anu Vargas. Krista Rodriguez také jako jediná z původního obsazení zůstala u celého vývoje divadelní adaptace a prošla od roku 2022 všemi workshopy až po broadwayské uvedení muzikálu, přičemž v něm hrála scénáristku Sexbomby.
1: Dechtivé příznivce Smash však producenti muzikálu po prvním čtení zklamali, když oznámili, že žádné konkrétní plány na uvedení muzikálu na Broadway zatím nejsou.
0: Tato skutečnost byla oznámena až o rok později, v roce 2023, kdy proběhlo další čtení. Premiéra muzikálu pak byla naplánovaná na sezónu 2024-25. Hned v lednu 2024 proběhl první velký šestitýdenní workshop a o rok později, v březnu, byl muzikál konečně uveden na Broadway. S tím, že oficiální premiéra proběhla v divadle Imperial 10. dubna. Přestože muzikál získal 5 nominací na cenu Dramadesk a 2 nominace na cenu Tony, kritiky i ohlasy diváků byly smíšené až rozpačité.
1: Velká a dlouhé roky budovaná očekávání fanoušků, přepracovaná verze jejich zamilovaného díla a nové obsazení pravděpodobně nedokázali naplnit. A tak uvedení kultovního Smeše skončilo po 32 předpremiérách a 84 řádných reprízách. Fenomén tohoto seriálu tak bude žít v srdcích jeho příznivců dál pouze na televizních obrazovkách, stejně jako tomu bylo dlouhé roky předtím.

0: O Vánocích jsme vysílali hodinový sestřih z našeho jubilejního koncertu Muzikál Express 35 let, který se konal v říjnu ve Fóru Karlín. Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu jsme slyšeli muzikálové zpěváky z divadel napříč republikou.
1: A protože máme ještě pár minut času, poslechněme si jednu ze skladeb z tohoto koncertu.
0: Patřit bude muzikálu Ples upírů, který vznikl podle kultovního filmu režiséra Romana Polanského ze 60. let minulého století. Muzikál má v současnosti na programu Pražské divadlo Goya.
1: My ale ve skladbě Chvíle tvá uslyšíme Michalu Štichovou-Gemrotovou a Pavla Režného.
0: A tou také dnešní vydání Muzikál Expressu zakončíme. Za autorské spolupráce Lukáše Helceleta ho jako vždy připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu, na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude šestá závěrečná část seriálu Hrompac a Tancibůrek. No a ve 20 hodin uvedeme příběh na pomezí hororu, mysteriózního thrilleru a historické fikce. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Když ani šestý den ptáček s rezatým ocáskem nepřiletěl, rozhodli se Hrompac a Tancibůrek, že si pro něj dojdou sami. Hledali ho ve skalách, v lese, u řeky i na louce. Ptáčka nenašli, ale potkali malou vílu, která se s Hrompacem začala hádat. Proč? To se dozvíte z dnešní pohádky s názvem Jak Hrompac a Tancibůrek nechytili ptáčka s rezatým ocáskem. Ať se vám u ní hezky usíná.

0: Dobrý večer, děti. Když obr Hrompac s trpaslíčkem Tancibůrkem seděli pod lískou u lapací klícky už šestý den, Hrompac se najednou zvedl a povídá: ptáček s rezatým ocáskem nepřiletěl, tak si pro něj dojdeme sami. Vysadil si Tancibůrka za ucho a jde hledat toho ptáčka. Nejdřív ve skalách, ale tam ptáčci nesedávají. Dál byl les. Hrompac vždycky pomohl Tancibůrkovi nahoru do větví. Tancibůrek zaťukal u hnízda a zavolal:
1: je někdo doma? A račte mít rezatý ocásek.
0: Prochodili celý les, ale to pravé hnízdo nenašli. Hrompac dostal špatnou náladu, mračil se a bručel: ve skalách není, v lese taky ne, tak kde by už mohl být?
1: A co třeba na louce?
0: Povídá Tancibůrek. Na louku se muselo přes řeku. Hrompac si nabral plné boty vody a mračil se proto jako na déšť. Když došli na louku, kvetly tam žluté kytky. Z nebe na ně svítilo horké slunce a kytky vzdychaly:
1: je, to je horko, bez slunečníku se to nedá vydržet.
2: Ale vy jste cimprlíny, bručel na ně Hrompac.
1: Je, to je horko, bez slunečníku se to nedá vydržet,
0: vzdychaly kytky. A mezi nimi tančila malá bílá víla s maličkým bílým slunečníkem. Tančila od kytky ke kytce a nad každou slunečník chvíli podržela. Vlastně jen chviličku, protože žlutých kytek bylo tisíc a slunečník jeden. A slunce jen pálilo. Malá bílá víla byla už celá uhřátá.
2: Že si nedáš pokoj, zahučel na ní Hrompac. Co pak se nedovedou postarat sami o sebe?
0: Malá bílá víla se zastavila a odfoukla si z čela vlásek.
1: Co bys na nich ještě chtěl? Kvetou a voní. Tak co bys na nich ještě chtěl?
2: To jsou mi zas ty výlí řeči, bručel Hrompac. Radši se natáhnu tamhle na mes.
0: A šel. Ale malá bílá víla se rozběhla za ním.
1: Prosím tě, co máš proti vílám?
0: Volala.
1: Asi mi závidíš, že jsem maličká. Ty seš takový řimbuch a hrombidlo.
0: Hrompac ležel na zemi. Malá bílá víla mu šermovala slunečníkem kolem nosu a nechtěla si nic dát líbit. Jenže slunce na nebi proto hřát nepřestalo. Kytkám nikdo nestínil slunečníkem a tak ty žluté kytky začaly vadnout. Malá bílá víla najednou zavětřila maličkým růžovým nosíkem a vykřikla:
1: kytky vadnou, všecky zvadnou, to jsem to ale vyvedla, to jsem to vyvedla.
0: Víla byla nešťastná, slunce bylo horké a jedna kytka po druhé uvadala. V tom se ale Tancibůrek rozběhl přes louku k Hrompacovi.
1: to tě teda šlechtí, Hrompaci. To tě šlechtí. Udělat takhle nešťastnou malou bílou vílu a celou louku kytek.
2: No co? Zabrblal Hrompac z toho svého zamračení. Já z toho taky nemám radost, ale nedá se s tím nic dělat. A zdálo se, že všecky ty kytky uvadnou. A Tancibůrek tam stál a hladil si čelo. Najednou se trochu usmál a povídá Hrompacovi.
1: Jdi ty, hrombidlo, ani pořádně mračice neumíš.
2: Cože? Začal se Hrompac rozpalovat pěkně do žava. Jde, tak já ti teda ukážu. A mračil se pořád hůř, až se zamračil do černa. Zašmouralo se o to slunce a zatáhla se obloha. Káplo a za chvilku se jen lilo. Kytky na louce to vypily a za chvilku zas všecko rozkvetlo. Malá bílá víla sklapla malý bílý slunečník a povídá.
1: To je dobrota. Teď nebudu muset nejmíň týden do služby.
0: Potom přišla k Hrompacovi s Tancibůrkem a povídá dál.
1: Co jste pokazili, to jste napravili. A tak já se vám tedy za to odměním a neodměním.
0: Zasmála se do hrsti a ukázala doprostřed louky. Rostl tam keř, a v keříku na zelené větvičce seděl ptáček s rezatým ocáskem a zpíval pořád stejnou písničku.
1: Pirula, pirula, pink, cicili, cicili, cink, na zelený větvičce zpívá pták. Pěničce, pirula, pirula, pink, cicili, cicili, cink.
3: To je ten můj ptáček s rezatým ocáskem,
0: křikl Hrompac a hrne se tam. Jenže malá bílá víla zašeptala pšá. A ptáček uletěl. Ptáček uletěl, kytky kvetly, malá bílá víla tančila s malým bílým slunečníkem a Hrompac s Tancibůrkem šli domů. A když tam byli, snědli půl oříškového jadýrka z lapací klícky. Ale půl tam nechali. Kdyby přece jen někdy do té klícky zabloudil ten ptáček s rezatým ocáskem. A tak tam čekají dodnes a na zelené větvičce zpívá ptáček pěničce. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé, a v rámci mrazivého léta vám teď nabízím příběh na pomezí hororu, mysteriózního thrilleru a historické fikce. Zavede nás do oblasti kolem řeky Křemelné. Právě tudy se táhly téměř 40 let dráty železné opony. Mnohem déle tu však žijí legendy o tajemných světlech, bludičkách a bestělcích. Jak si s nimi poradí vědecká expedice, která je do oblasti vyslána, aby objasnila původ těchto jevů? Příběh Ignis Fatuus není jen příběhem o nadpřirozených jevech, ale především o lidech, o tom, co je žene do temnoty a co je v ní drží. Autorkou rozhlasové dramatizace hry Petry Klabouchové je Lenka Skalická. Režie se ujala Izabela Šenková, která do čtveřice vědců povolaných na nebezpečnou expedici obsadila Pavlu Beretovou, Martina Myšičku, Lukáše Příkazského a Jaroslava Achaba Heidlera. Tak přeju příjemný poslech.

0: Šumava. Lesní království pradávných kouzel, příběhů a tajemství. V letokruzích kostí si tu lidé nesou každé příkoří a bolest. Ten divoký ráj jim už tolikrát chtěli sebrat. Vojáci ve zbrani, vzteklí psi a kovové ostny na drátech všude kolem. Tady se bránou mezi hvozdy vchází do světů neznámých, tolik podivných, že je lidské srdce obejmout neumí a mysl nechápe. Cizáci těm dávným povídačkám nevěří a smějí se jim, jen ať se posmívají bláhoví. Však až tu jednou jedinkrát sejdou z cesty a hlas z hlubin lesa je povede věčnou mlhou, uvěří.
1: Léčum na cestu!
2: Sklapni!
1: Když se nám tak zhnuje!
2: Já ti říkám sklapni, nebo zítra můžeš šlapat na dráhu pěšky.
3: Nech ho bejt. Je to snad zver.
4: Co uvidíš mě, přiži zvíjel?
3: Už je to, co? A mlha, jak mlíko. Tak nahoře už týden leží sníh. Slyšel jsi o doktorským? A jim utekla i ta mladá sestra, co to s ní táhnul.
5: Ale kece.
3: Všem ženským, co v tomhle zapadáku je vydržej, by měli líbat ruce. Ty vole, bacha! Ta holka, viděl jsi? Bedla vlka.
5: Jaká holka, jakýho vlka?
3: Stála u krajnice.
5: Hele, medvěde, měl bys mi ji chlastat.
6: Spásil jste se. Chcete nás všechny zabít?
3: Zapadni dozadu a mlč.
6: Jak to se mnou mluvíte?
3: Ale mladý, posílej tě, aby si nás hlídal, když děláme u hranice. Tak hlídej a do ostatního se dese.
6: Ale chlapi, koukněte ty světla. Tamhle nahoře.
3: Lampasáci.
5: No nejspíš. A kolik jich tam se kraje?
3: Tak co? Honí tam ty vaše mozky zelený zas nějakého kopečkáře? Nebo mají jenom ranní rozcvičku, co?
6: Co je vám do toho?
3: Chlapi, na to ven, co?
6: Pomalte.
5: Hele, já nebudu riskovat kejhák kvůli vašim podělaným manévrům.
6: Já vám nařizuji, abyste zpomalil.
3: Brzdi!
6: Tak to si zodpovíte.
5: Prdele, potřetí za jednou.
3: Srna?
5: No to jsou tvá kurva. 2 metry a měl jsem ho pod kolem.
6: On se ani nehne. Pamatujte si, že se nacházíme v přísně střeženém pásmu. No tak... Jeďte!
3: Jak asi? Vy tam pořád leží. Kopečka.
5: Smrdí jak spálený kuře. Podělaný rad. Máš baterku?
3: Ne. Je to sem. Posveď na něj.
5: Hej. No to jak chlapé. Hele, světlo vnímá.
3: Je úplně seškvařený.
6: Sahejte na něj.
3: Žije, žije. Běhne do špitálu.
6: Zpátky. To je rozkaz.
5: Jde s tou buchačkou do hajzlu, soudru.
6: Já za vás mám zodpovědnost.
5: To mrhneš. Jde to pryč. Kretene, já jsem odjištěný. Malem jsem ustřelil plejci.
3: Takovým jako ty do ruky na nejvyš dětský prák. Tohle muselo být slyšet až dole v Hartmanicích. Tak aspoň tohle chudáka rychleji odlifrujou. Z posádkovýho v dobrý vodě už jsou určitě na cestě. Co čumíte? Zalezte zpátky!
5: Co budeme dělat?
3: Poč! Ty... Vyklop, o co tady jde?
6: Co to děláte? Tohle nebylo v plánu.
3: O tím plánu, o čem tam mluvíš?
5: Povol mu nebudou uškrtíš.
6: Je to nějaký vědec nejspíš z Prahy nebo z Plzně, já nevím.
5: Co by tady dělal vědec z města?
6: Poslal je sem zkoumat ty zatracený světla kolem Křemilný.
3: Je. Chceš říct, že jich je tam v lese víc?
5: Nazdar, pozvěte se, pánové.
7: Dneska nejsme soudruzi?
8: Je, myslím, že není třeba tu věc nějak rozmazávat. Všichni se přece chceme co nejdřív vrátit ke své práci, ne?
7: No to už asi nepůjde.
8: Jak nepůjde?
7: Máte tu seškvařenýho chlapa na ošetřovně a plný autobus těch, co ho viděli.
8: No, tak o ty se postaráme.
7: Nám taky budete chtít zavřít hubu?
8: Sakra, Vincon, nech toho. Myslíš, že to dělám rád?
7: Ale Pepo, nedělej z nás pitomce a vyklop to. Kolik jich tam v tomhle se běhá? No jak chceš? Jeden?
8: Ne, počkejte, no. Byli 4. 3 chlapy a ženská. Chlapy, tohle se nesmí dostat ven, jasný? Jsou to příkazy zhora, z takový vejšky, že tam nikdo z nás ani nedohlídne.
7: Vy se přece nemůžete tvářit, že se nic nestalo.
8: Stalo se přesně tohle. Ti 4 byli posláni na Šumavu do zakázané zóny na průzkum. 3 využili příležitost a překročili hranici do Německa. A ten popálený chudák se jim v tom snažil zabránit, ale narazil přitom na elektriku. Rozumíme si?
3: A co ta ženská? Nemohla to být ta...
8: Počkat, vy jste tam viděli nějakou ženskou.
7: A kdo ví, co v tým lze viděl, že jo?
8: Měla psa.
3: Vypadal spíš jako velk.
8: Jste si jistý?
7: No teď už asi jo.
3: Co když je tam někde venku pořád živá?
8: Každý na jejím místě by využil příležitost a utek.
7: A to nemůžeš vědět. Co když má rodinu? Má? Do prdele, vy jste to od začátku věděli.
8: Přijeli před týdnem. 7 dnů a mělo být po všem. Kdo mohl vědět, že se to celý takhle posere?
9: Kolik? Tolik?
10: Kaž? 1, 2, 3, 4, 5 a ještě druhá ročička. Tady ještě jeden.
9: Tak. Ještě mydlí fouska, mami.
10: A zase budeme ha? Spolu. Meďa tu přece musí zůstat s tebou, aby tě hlídal.
9: Ne, mydlí fous pojede s tebou.
10: A vážně chceš, abych si ho vzala?
9: Musí jet. Dlouho na to čekal.
10: Tak mydli fousku, za týden se Pavlínce vrátíme, viď?
9: Lžeš.
10: Co to povídáš?
9: Lžeš. Nevrátíš.
11: Haló, mladá paní. Stáváme vystupovat.
10: Co se děje? Promiňte, já jsem asi na chvíli zavřela oči.
11: Na chvíli? Tohle už je Vimperk, konečná. Měla jste to přece do Vimperka?

0: tady prosím, počkejte. Soudruzi, za chvíli vás všechny zavoláme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrej.
2: Pojďte se oknout čaje.
1: Já?
2: Jste pěkně zmrzlá, co? Bohužel je bez rumu, ale zahřeje.
1: Dobře, tak moc děkuju.
2: Konec října, ale tady na kopečkách už jim začíná opravdová zima. Nikdo z nás tu horal asi nebude, co? Proto nás ale hádám nevybrali. Pardon, já jsem se nepředstavil. Dušan. Krycí jméno mé. Psychiatr. Lékař duší. Soudruzi věru vynalezaví nejsou. Dušan, no. Konkrétní obor. Parapsychologie.
1: Plzeňská univerzita. Botanický ústav. Jméno Květa.
2: Jistě. Květinka.
3: Já mám být Klement. Meteorolog.
2: A vaše krycí jméno?
4: Skála, profesor.
2: Takže nejspíš geologie, že?
4: Hydrogeologie.
2: No, panečku, to je invence. Bravo, soudruzi. Tak komu můžu ještě nalít?
5: Tak k noze.
1: Promiňte, já jsem si vás vůbec nevšimla, já jsem Květa.
5: Herman.
1: Herman, jako co?
5: Jak to myslíte?
1: Jako vaše jméno. Víte co, nic, nezlobte se na mě. Máte moc pěkného psa. Taky mám jednoho doma.

0: Toho psa si držte na krátko.
1: Lehni.
0: Tak, začneme konečně.
2: Provedu. Nejprve, tady pro každého z vás podklady se všemi potřebnými informacemi. Dnes večer budete mít příležitost podrobnějšímu prostudování. Prosím.
3: Operace Ignis Fatuus?
2: Ano, přesně tak, v latině to znamená...
4: Promiňte, ale latinu zde patrně ovládáme všichni. Ignis Fatuus je neposedný oheň, ale jak to souvisí...
3: Nečtete pohádky, profesore? Světelka lákající kolem jdoucí do zrádných hlubin močálů, zbloudilé duše zemřelých, beztělci...
2: Tak spíš bychom to mohli nazývat neznámými světelnými jevy.
3: Takže jsme se tady vážně sešli, abychom honili bludičky.
0: Tak dost. Rozhodně tady nejsi od toho soudruhu, abys nám vykládal svý rozumy. Tady jsi, protože jsem o tom rozhodl. A až budu chtít, tak ty nebudeš vůbec. Ani tady, ani nikde jinde.
2: Ale jak jste správně odhadl, soudruho Dušane, tahle skupina vědeckých pracovníků, jejímž jste členem, byla vybrána ke spolupráci na závažném úkolu objasnění podstaty světelných jevů v oblasti Křemelná. Pokud jste měl na mysli ty pohádkové postavičky, vyvedu vás z omylu. Tady nejste v Americe, soudruzi, ale jste tu proto, abyste se pokusili potvrdit, že se jedná o něco, čím příroda šálí naše nedokonalé smysly. Protože pokud to tak není, máme tu bohužel co dočinění s neznámou zbraní nebo výzvědnými metodami nepřátelské imperialistické strany.
0: Nemusím jistě dodávat, že vaše mise je přísně tajná.
2: Ano, začneme tedy podpisem tohoto dokumentu, v němž se zavazujete k mlčenlivosti. Prosím, prosím, prosím, profesore, prosím.
5: Promiňte, já jsem doktorka přírodních věd. Já nejsem voják. Bylo mi řečeno, že mým úkolem bude prozkoumat biotop Křemelná a zdokumentovat místní floru. Co s tím mají společného zbraně
0: tady,
5: ze západu?
0: Tady dole podepsat, prosím.
3: Já souhlasím. Já mám doma dvě dcery a taky si nechci do ničeho zaplést.
6: No a pokud se nakonec ukáže, že jde o nějakou zbraň, myslíte, že má naše skupina to pravé úderné složení?
0: Já vás ujišťuji, že tady rozhodně nikdo není omylem.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Tak to byla repríza pořadu Mám rád, který pro naši stanici pravidelně chystal Miroslav Žbirka. Další připomínku tohoto pořadu pro vás budeme mít příští neděli krátce po 21. hodině tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci Mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Sobota 3. srpna 2013, večer. Tom šel na skleničku s pár kamarády z vojny a Evie dole dřímá. Sedím v kuchyni a navzdory úmornému vedru mám pozavírané dveře i okna. Déšť z minulých dnů konečně ustal. Teď je pro změnu dusno. Nudím se. Baví mě chodit po obchodech, utrácet za drobnosti pro sebe, ale s Evie je to na draka. Vždycky začne být podrážděná a já jsem akorát ve stresu. A tak se jen poflakuju po domě. Nemůžu koukat na televizi ani otevřít noviny. Nechci o tom číst. Nechci vidět Meganin obličej. Nechci na to myslet. Jak bych na to mohla nemyslet, když jsme přímo v centru dění, jen o 4 domy vedle. Volala jsem na všechny strany, jestli nějaká maminka nechce přijít na návštěvu, ale všechny už měly něco naplánováno. V nouzi nejvyšší jsem dokonce telefonovala i sestře, ta mě odbyla, že má kocovinu a nemá náladu, aby se kolem ní motala Evie. Bolestně ve mně zahlodala závist. Zatoužila jsem po sobotách, které se dají prolenošit na gauči s matnou vzpomínkou na to, jak jsem v noci odcházela z klubu. Je to ode mě fakt pitomost. Vždyť to, co mám dnes, je milionkrát lepší. A teď si to jen musím uchránit. Takže tu dřepím v domě, který sálá jako výheň, a snažím se nemyslet na Megan. Ale pokaždé, když zaslechnu nějaký zvuk, nadskočím. Tohle se nedá snášet. Nejde mi z hlavy fakt, že tehdy večer, když se Megan ztratila, se tady motala Rachel, sťatá pod obraz, a pak zčista jasna zmizela. Tom ji hledal celou věčnost, ale nepodařilo se mu ji najít. Mezi Rachel a Megan neexistuje žádná souvislost. Probírali jsme to se seržantkou Rayliovou, když jsme s Tomem onehdy zahlédli Rachel u domu Hipfelových. A Rayliová mi řekla, že není čeho se bát. Ona je klasický čumil, řekla. Osamělá, trochu zoufalá, prostě se chce něčeho účastnit. Asi má pravdu. Pak si však vzpomenu, jak Rachel přišla do mého domu a sebrala mi dítě. Vybaví se mi ten děs, co jsem pocítila, když jsem ji zahlédla s Evie u plotu. Myslím na to příšerné ledové pousmání, který mě počastovala, když jsem ji uviděla před domem Hipfelových. Detektiv seržant Rayliová netuší, jak může být Rachel nebezpečná.

Neděle 4. srpna 2013. Poté, co jsem včera odpoledne vystoupila v Ashbury z vlaku, okouněla jsem dobrých 20 minut kolem nádraží. Sledovala jsem, jestli zrzek nevystoupí se mnou, ale nebylo po něm ani stopy. Pořád mě trápila představa, že jsem ho třeba přehlédla, takže tam někde je a čeká, až vyrazím domů, aby mě mohl sledovat. Zoufale jsem toužila utíkat domů, kde by na mě čekal Tom. Toužila jsem mít někoho, kdo by na mě čekal. Domů jsem to vzala přes obchod s alkoholem. Náš byt byl prázdný a budil dojem prostoru, který právě všichni opustili. A vzkaz v kuchyni mi sděloval, že Katy jela s Damienem do Henley a vrátí se až v neděli večer. Cítila jsem neklid. Strach. Bloumala jsem z místnosti do místnosti. Něco nebylo v pořádku. Ticho, které mi zvonilo v uších, stále znělo jako hlasy a proto jsem si nalila sklenici vína a pak ještě jednu. A potom jsem zatelefonovala Scottovi. Hovor šel rovnou do schránky. Za pár minut jsem zavolala znovu. Tentokrát byl hovor přijat. Kdo je to? Tady Rachel, řekla jsem. Rachel Watsonová, mám tu od vás zmeškaný hovor. Já jsem vám volal? Ach, je to asi omylem. Znělo to vynervovaně. Mrzí mě to, řekla jsem. Strašně mě to mrzí. Potřeboval jste se mnou mluvit? Ne, nejspíš jsem vaše číslo vytočil omylem. Pronesl tentokrát trochu přesvědčivěji. Bylo mi jasné, že by nejradši zavěsil. Věděla jsem, že bych ho měla nechat jeho rodině, jeho zármutku. Věděla jsem to a přece jsem to neudělala. Znáte Anu? Otázala jsem se. Anu Watsonovou? Myslíte paníčku vašeho ex-manžela? Ano. Ne, Megan loni nějaký čas chodila hlídat dítě. Proč se ptáte? No, to bych sama ráda věděla. Nemůžeme se sejít? Nadhodila jsem. Chtěla jsem si s vámi o něčem promluvit. O čem? Znělo to naštvaně. Tohle fakt není vhodná doba. Jeho sarkazmus těl do živého. Už jsem se chystala zavěsit, když v tom řekl. Teď mám barák plný lidí. Co třeba zítra? Přijďte zítra sem. Večer. Při holení se pořezal. Na tváři a na límečku má krev. Vlasy má vlhké, voní mýdlem a vodou po holení. Kývne na mě a pokyne mi, ať jdu dovnitř. Neřekne však ani slovo. Dům je nevětraný, žaluzie v obýváku zatažené. Gestem mě vybídne, ať si sednu ke stolu. Sám zůstane stát s pažemi schlíple visícími podél těla. Chtěla jste mi něco říct, že? Jede na autopilota, do očí se mi nekouká. Chtěla jsem se vás zeptat na Anu Watsonovou, na to, jaký byl její vztah k Megan. Měli se rádi? Vlastně se moc neznali. Žádný vztah mezi nimi nebyl. Proč se mě na to ptáte? Musím s pravdou ven. Myslím, že jsem ji viděla před podchodem u nádraží. Tehdy večer, když Megan zmizela. Mírně potřese hlavou ve snaze pochopit, co mu to vykládám. Vy jste ji viděla. Kde jste vlastně byla? Byla jsem tady, na cestě za Tomem, bývalým manželem, ale pevně stiskne víčka. Rukou si tře čelo. Tak moment. Vy jste byla tady a viděla jste Anu Watsonovou. A co je na tom divného? Bydlí o 4 domy dál. Řekla policii, že kolem 7 šla směrem k nádraží, ale nevzpomínala si, že by Megan viděla. Rukama křečovitě svírá židli. Mám dojem, že mu dochází trpělivost. Co mi vlastně chcete říct? Měla jsem upito, říkám a červenám se hanbou. Nevzpomínám si, o co přesně šlo, ale měla jsem zkrátka pocit, že Scott zvedá ruce dlaněmi vzhůru. Tak dost. Tohle nehodlám poslouchat. Vy máte problém se svým bývalým, s jeho novou manželkou, to je jasné. Nijak to nesouvisí se mnou ani s Megan, že je to tak? Co pak se ani trochu nestydíte? Máte vůbec ponětí, čím si procházím? Víte, že si mě dneska ráno policajti odvezli k výslechu? Opírá se o židli tak energicky, až se obávám, že ji rozláme. A vy mi sem lezete s takovými žvásty. Je mi sice líto, že máte skurvený život, ale věřte mi, že v porovnání s tím mým je to hotová procházka růžovým sadem. Takže jestli vám to nevadí, pohodí hlavou směrem k předním dveřím. Zvednu se. Cítím se pošetile, stydím se. Chtěla jsem vám pomoct. To nejde, rozumíte? Mně pomoct nemůžete.
Moje manželka je mrtvá a policie se domnívá, že jsem ji zabil já. Zvyšuje hlas. Na lících mu naskakují barevné skvrny. Myslí si, že jsem ji zabil já. Ale Kamal Abdik židle narazí na zeď kuchyně takovou silou, až se jedna noha odštípne. Vyděšeně uskočím. Scott se však skoro ani nepohne. Ruce sevřené v pěst mu opět visí u boku. Pod kůží se mu rýsují žíly. Kamal Abdik, procedí skrze zaťaté zuby. Už není podezřelý. Ráda bych se dostala k hlavním dveřím, ale stojí mi v cestě. Víte, co jim navykládal? Odvrátí se ode mě a jde pozbírat trosky židle. Kamal má v záloze fůru historik. Říká, že Megan byla nešťastná, že jsem byl žárlivý, panovačný manžel. Jakže zní ten výraz? Emocionální násilník. Kamal říká, že se mě Megan bála a není sám. Její kamarádka Tara tvrdí, že jí Megan občas žádala o alibi, že prý po ní chtěla, aby mi lhala ohledně toho, kde Megan je a co dělá. Udělám krok směrem na chodbu a Scott se na mě podívá. Cítím se provinile, říká tvář skřivenou trýzní. Jako by mě už odsoudili. Odkopne rozbitou židli a posadí se na jednu ze zbývajících tří. Jeho hlas teď zní tak tiše, že ho sotva slyším. Telefon měla v kapse. Měla tam textovku ode mě. To poslední, co jsem jí kdy řekl, poslední slova, která si v životě přečetla, zněla: táhni do prdele, ty kurvo, jedna prolhaná. Ramena se mu začínají třást. Zvedám ruku a zlehka mu položím klepající se prsty zezadu na šíji. Nesetře se mě.

touvá panika. Pro pána, on si myslí, že bych mu mohla pomoct. Upíná veškeré naděje na mne, zatímco já mu nemám co nabídnout, jenom lež, jenom zatracenou lež. Nebudou mi věřit, říkám slabě. Jsem nespolehlivá svědkyně. Ticho mezi námi bobtná. Na francouzském okně vztekle bzučí moucha. Odstrkuju židli, až její nohy zaskřípají od dlaždice a Scott zvedne oči. Vy jste tady byla, řekne, jako by ten kousek informace, který jsem mu nabídla před čtvrt hodinou, zapadl na místo až teď. Byla jste ve Whitney tehdy večer, když se Megan ztratila? Krev mi hučí v uších tak hlasitě, že ho málem neslyším. Přitakám. Proč jste to neřekla policajtům? Táže se mě. Vidím, jak mu na čelisti pocukává sval. Já jsem jim to řekla, vážně, ale nic jsem neviděla, nic si nepamatuju. Postaví se, dojde k francouzskému oknu a roztáhne závěs. I hned nás oslepí slunce. Byla jste opilá, pronese věcně. Ale něco si pamatovat musíte. Proto jste sem přece přišla, ne? Něco víte. Neviděla jste jeho auto? Zamyslete se. Modrý Vauxhall Corsa. Neviděla jste ho? Vrtím hlavou a Scott zklamaně rozhodí rukama. Zamyslete se nad tím pořádně. Co jste viděla? Koho jste viděla? Mžourám do slunečního světla a úpěnlivě se snažím dát si dohromady, co jsem vlastně viděla, ale kde nic tu nic. Nic skutečného, nic užitečného. S někým jsem se pohádala, anebo jsem možná hádce přihlížela. Zakopla jsem na nádraží na schodech. Pomáhal mi vstát muž s rezavými vlasy. Vím, že jsem měla jeden šrám na hlavě a druhý na rtu, modřiny na pažích. Myslím, že si vzpomínám, že jsem byla v tom podchodu. Byla tam tma. Slyšela jsem, jak někdo volá Megan jménem. Ba ne, to byl sen. To nebylo skutečné. Vybavuje se mi krev. Krev na hlavě, krev na rukou. Vybavuje se mi Anna. Na tom asi nevzpomínám. Nevzpomínám si na Kamala, Scotta ani na Megan. Scott mě pozoruje, čeká, až něco řeknu, jenomže já mu nemám co nabídnout. Klíčový je právě tenhle večer, povídá. Čelo a horní rece mu lesknou potem. Celý se chvěje jako v horečce. Podle policie k tomu došlo právě tehdy. Nedá se to určit najisto kvůli... Odmlčí se. Kvůli stavu těla, ale myslí si, že se to stalo tehdy večer. Nebo záhy poté. Znovu přepne na autopilota. Líčí, že příčinou smrti bylo traumatické poranění hlavy. Lebku měla na několika místech proraženou. Žádné sexuální napadení, tedy alespoň žádné, jež by se dalo potvrdit. Když opět přijde k sobě, v očích má strach a zoufalství. Jestli si na něco vzpomínáte, musíte mi to povědět. Prosím vás, snažte se rozpomenout, Rachel. Když uslyším svoje jméno z jeho rtů, žaludek mi poskočí a cítím se fakt mizerně. Ve vlaku cestou domů uvažuju o tom, co povídal a jestli je to pravda. Je snad tohle důvod, proč nedokážu vypustit na světlo to, co mi uvízlo v hlavě. Disponuju snad nějakou informací, kterou zoufale toužím někomu sdělit. Snad by mi někdo mohl pomoct tu informaci vydolovat. Třeba psychiatr, terapeut. Někdo jako Kamal Abdik. Úterý 6. srpna 2013, ráno. Včera jsem si sjednala schůzku s doktorem Abdikem. Zavolala jsem mu do ordinace, promluvila si s recepční a vyžádala si jmenovitě jeho. Prý mě doktor může přijmout dnes v 16:30. Tak brzo. Se srdcem v krku jsem řekla, že to by bylo skvělé. Konzultace stojí 75 liber. To mi ty 300 od mámy dlouho nevydrží. Od chvíle, kdy jsem si tu schůzku dojednala, nedokážu myslet na nic jiného. Nemůžu popřít, že mě představa setkání s Kamalem fascinuje, poněvadž právě tady to všechno začalo. Jeden letmý pohled na Kamala a můj život se vyšinul z dráhy. V momentě, kdy jsem ho viděla líbat Megan, se všechno obrátilo vzhůru nohama. A já musím něco udělat, protože policie se zajímá jen o Scotta. Včera si ho znovu odvezli k výslechu. Kde kdo všelijak spekuluje. V novinách se píše, že policajti už jsou obezřetnější a že si nemohou dovolit další ukvapené zatčení. Na internetu se o Scottovi mluví hrozně. Lidé rozvíjejí divoké a hnusné teorie.
Jsou tu jeho fotografie z období, kdy Meghan usilzeně prosil, ať se vrátí, a jsou běžně s nimi záběry vrahů, kteří se kdysi též objevili v televizi. Vzlikali a byli viditelně rozrušeni osudem svých milovaných. Je to odporné, nelidské. Jenom se modlím, ať se Scott na tohle svinstvo vůbec nedívá. Dobrá, možná jsem hloupá a lehkovážná, ale hodlám se sejít s Kamalem Abdikem, poněvadž na rozdíl od všech, kdo jen jalově spekulují, jsem Scotta viděla. Byla jsem mu tak blízko, abych se ho mohla dotknout. A vím jedno. Scott není vrah.

0: Večer. Když vycházím po schodech na nádraží v Korli, nohy se mi ještě třesou. Vlak je narvaný, sednout si není šance a proto musím zůstat stát uprostřed vagónu. Snažím se pomalu dýchat, pokouším se ukočírovat vlastní pocity. Nadšení, strach, zmatek a provinilost. Ta především. Tohle jsem nečekala. Než jsem došla do ordinace, vpravila jsem se do stavu naprosté hrůzy. Byla jsem přesvědčená, že Kamalovi postačí jediný pohled, aby mě prokoukl skrz naskrz. Bála jsem se, že něco plácnu a neubráním se, abych se nezmínila o Megan. Pak jsem vstoupila do nudné neosobní čekárny a promluvila si s recepční, která si zapsala moje nacionále, aniž se na mě pořádně podívala. Sedla jsem si, snažila jsem se soustředit na úkol, který jsem měla před sebou a zároveň vypadat jako každý jiný pacient. Čekala jsem 5 minut, pak 10. Cítila jsem, že dýchám stále mělčeji. Čekárně bylo horko a vydýcháno a já měla pocit, že se mi do plic nedostává potřebné množství kyslíku. Pak se rozlétly dveře a vyšel z nich nějaký muž. A než jsem měla čas si ho vůbec prohlédnout, věděla jsem, že je to on. Podal mi ruku. Paní Vocnová? Zvedla jsem oči a ucítila, jak mi po páteři sjel elektrický náboj. Vložila jsem ruku do jeho dlaně. Byla teplá, suchá a velikánská, takže mou ruku obemkla ze všech stran. Pokynul mi, ať ho následuju do ordinace. Kráčela jsem v Meganiných stopách. Tohle všechno udělala přede mnou. Sedla si proti němu do křesla, kam jsem nyní měla usednout i já. On si tehdy nejspíš právě tak jako dnes složil ruce pod bradu. Nejspíš na ní stejně kývl a řekl: tak, o čem byste si se mnou chtěla popovídat? Všechno na něm bylo hřejvé. Ruka, kterou mi podal, jeho oči, tón hlasu. Pátrala jsem v jeho tváři po signálech, po známkách toho, že právě on je tím brutálním surovcem, který Megan rozmlátil hlavu. Po letmém náznaku, že v něm sídlí traumatizovaný uprchlík, jenž přišel o rodinu. Nic jsem nenacházela. A na chvíli jsem zapomněla. Zapomněla jsem se ho bát. Pověděla jsem mu, že už 4 roky mám potíže s alkoholem, že mě pití stálo manželství a práci a zjevně mě připravuje o zdraví a jak se obávám i o zdravý rozum. Mám výpadky paměti a nemůžu si vybavit, kde jsem byla ani co jsem dělala. Občas přemýšlím, jestli jsem neprovedla nebo neřekla něco hrozného, ale nemůžu si vzpomenout. A pokud mi někdo říká, že jsem udělala to a to, ani nemám pocit, že by se to týkalo mě. Zdá se mi, jako by to udělal někdo jiný. A je fakt těžké přijmout zodpovědnost za něco, nač si člověk nevzpomíná. A proto se nikdy necítím dost mizerně. Jo, mizerně mi bývá, ale to, co jsem vyvedla, se mě netýká. Jako by to ke mně vůbec nepatřilo. A tohle všechno, celou pravdu, jsem ze sebe vychrlila během prvních několika minut v jeho přítomnosti. Nemohla jsem se dočkat, až to někomu řeknu. Ale neměl by to být on. Naslouchal, měřil si mě čirýma jantarovýma očima, ruce složené na klíně, nehybné. A vy si tedy přejete nést zodpovědnost za svoje počínání a připadá vám to velice obtížné, pokud si nepamatujete, o co jde? Člověk se přece může druhým normálně omluvit, i když si nevzpomíná, že by dotyčný přestupek spáchal. Neznamená to, že svou omluvu a city, které se za ní skrývají, nemyslí upřímně. Jenomže já to chci i cítit. Chci se cítit ještě hůř. Copak už se kvůli vlastním chybám necítíte dost mizerně? Myslím, že to nestačí. Kamal se na mě zadíval. Rachel, povídala jste, že jste přišla o manželství i o zaměstnání. Copak to není dostatečný trest? Zakroutila jsem odmítavě hlavou. Zdá se mi, že jste na sebe příliš tvrdá. Nemůžeme se vrátit v čase, do doby, kdy se tenhle problém zrodil. Říkala jste, že to bylo před 4 lety. Můžete mi o tomhle období něco povědět? Odolala jsem. Nenechala jsem se uchlácholit vroucností jeho hlasu. Nehodlala jsem mu vyslepičit, jak jsem toužila po děťátku. Pověděla jsem mu, že se mi rozpadlo manželství, že jsem měla depresi a alkohol mi odjakživa chutnal. Ale pak se mi to vymklo. Rozpadlo se vám manželství, to znamená, opustila jste vy manžela nebo on vás, anebo jste zkrátka opustili jeden druhého. Manžel měl bokovku, řekla jsem. Potkal jednu ženu a zamiloval se do ní, ale nebyla to jeho vina, mohla jsem za to já. Tou dobou jsem už začala pít. Milostný poměr vašeho manžela tedy nebyl spouštěcím mechanismem?
1: Ne, já už jsem tehdy pila a tím jsem ho odehnala. Právě proto přestal. Kamal vyčkával, nepobízel mě, ať pokračuju. Jenom mě nechal sedět a čekal, až ta slova vyřknu nahlas. Právě proto mě přestal milovat, řekla jsem. Mám na sebe vztek, že jsem před ním plakala. Nechápu, proč jsem to nedokázala udržet na úzdě. Mám na sebe vztek, že jsem mu třeba jen na vteřinu uvěřila, že se mnou cítí. Protože on se na mě koukal, jako by mi rozuměl, jako bych byla někdo, komu chce pomoct. Takže vy jste, Rachel, začala pít ještě před rozpadem vašeho manželství. Mohla byste uvést nějakou skrytou příčinu? Bylo zde ve vašem případě něco konkrétního? Třeba ztráta blízkého člověka nebo jiná ztráta? Zavrtila jsem hlavou. Tohle jsem mu nehodlala vykládat, kdepak tohle mu nepovím. Chvilku vyčkával a vzápětí šlehl pohledem po hodinách na stole. Tak tedy příště, co říkáte? Řekl a pak se usmál. A já jsem stuhla. Když ukáže zuby, člověk by ho snadno považoval za vraha. Odcházím z ordinace, aniž mu potřesu nabízenou rukou. Nedokážu snést jeho dotek. Skoro na hodinu jsem se nechala strhnout. Zapomněla jsem, kdo Kamal je. Zradila jsem Scotta i Megan a cítím se kvůli tomu provinile. Avšak nejvíc provinile se cítím kvůli tomu, že se k němu chci vrátit.

0: Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte Český rozhlas Dvojka. Známá znělka ohlašuje váš oblíbený pořad. Začíná noční mikroforum a vám krásný poslech přeje Jana Richterová. Dneska se ponoříme do světa klavírní hudby, ale i vzdělávání nových hudebních talentů. Mým hostem je klavírní virtuos, který je označován za jeden z největších talentů současné doby. Zároveň je to pedagog a od loňského roku také ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste prý v dětství trpěl trémou, je to pravda?
1: Nejen v dětství, já si myslím, že tréma mě neopouští do dnešních dnů, akorát dneska už ji umím trošku lépe využívat i ve svůj prospěch, ale dokonce si dneska už na rozdíl od těch mladých let myslím, že tréma je svým způsobem jako nutná.
0: Může být nutná, může to být motivační tréma, ale co taková ta tréma, která ochromí dech, skřehnou ruce, stalo se vám to někdy?
1: To víte, že se mi to stalo, stávalo se mi to pravidelně a myslím si, že člověk musí jako hodně hledat ty skutečné kořeny té trémy, neboli jako čeho, nebo o co se člověk vlastně bojí a že možná někdy ve chvíli, kdy tohle rozplete, takže třeba ta tréma se někdy stane snesitelnější.
0: A existuje na to mustr, nějaký postup, zaručený klíč k tomu, aby to člověk dokázal zvládnout?
1: Mustr asi ne, ale jsou věci, které zaprvé si myslím, že velice často tréma, i když to člověk si třeba nevždy přizná, takže tréma dost často souvisí s vlastním egem a s tím, co na sebe nakládám, jaká očekávání sám já od sebe mám. A ta tréma je samozřejmě tím silnější, čím víc já na pódiu řeším to, co se může stát mně, než to, co tam jako dělám, to, co tam hraju nebo podobně. Takže to je jedna věc a druhá věc jsou samozřejmě pak způsoby přípravy na to vystoupení. To, jakým způsobem si opět formulu musím být trošku zkušený, musím vědět, co ta tréma se mnou dělá, jaké ty projevy trémy vlastně zažívám, protože těch projevů je jako nekonečné množství a podle toho tomu přizpůsobit pak tu přípravu tak, aby vlastně ta příprava, to cvičení na nástroj v našem případě, aby nebylo cvičením pro cvičení, ale aby bylo cvičením jako skutečně se vztahem k tomu vystoupení a k tomu, aby skutečně řešilo ty věci, co se pak na tom pódiu dějí.
0: Čili takové to těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
1: Je to v podstatě velmi přesné.
0: A setkal jste se někdy s někým, kdo musel zanechat své hudební kariéry, protože to prostě nezvládl?
1: Myslím si, že většina lidí to má tak, že pokud jsou ty typy, že to nedokáží zvládnout, takže většinou se k té hudební kariéře ani nedostanou, jako do této úrovně.
0: Zabrzdí protože, je to včas.
1: Že je to zabrzdí, protože a zvlášť dneska, kdy opravdu ta profesionalita se posouvá do stále nižšího a nižšího věku, což není jenom specialita umění nebo hudby, tak vlastně, když to převedu na svůj obor, tak mladí klavíristé jsou zvyklí vlastně soutěžit v tom klavíru od velmi útlého dětství. Jo, dá se říct, že od 6-7 let jsou oni zvyklí se neustále srovnávat, neustále jezdit na nějaké soutěže. Je to samozřejmě velmi dvojsečné, nedá se říct, že je to dobře nebo špatně, má to svá úskalí, své benefity, ale faktem je, že jsou na to zvyklí. Takže kdyby někdo měl jako tak velký problém s trémou vlastně od malička, že by ho to blokovalo, že by vlastně se na pódiu necítil dobře a že by mu to ten výkon jako znehodnocovalo výrazně, tak se vlastně pravděpodobně ani nedostane do té úrovně, aby se tomu jako mohl věnovat profesionálně.
0: Takže k vašim rukám to nedojde. Hostem nočního mikrofora je klavírista, pedagog, ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.

0: Ivo Kahánek, klavírista a ředitel Pražské konzervatoře, je hostem nočního mikrofóra. My se k výchově mladých talentů a k vašemu působení coby ředitele Pražské konzervatoře za chviličku dostaneme, ale já bych chtěla začít tím, že jste sám uznávaným umělcem, který cestuje po celém světě, koncertuje v nejslavnějších hudebních síních. Platí to stále, anebo jste musel svoji hudební kariéru z časových důvodů jako ředitel Pražské konzervatoře pověsit na hřebík?
1: Určitě jsem ji nepověsil na hřebík, ale je pravda, že ten první rok, v jehož polovině vlastně se teď nacházíme, protože krásně 1. února, čili zítra začíná 2. pololetí, tak jsem si dal těch koncertů trošku míň na letošek, což bych ale udělal stejně, protože my jsme měli v roce 2024 takzvaný rok české hudby, což je čtyřkové roky obecně, v těch je hodně výročí velkých českých skladatelů, ať už narození nebo úmrtí. Takže, ale to bylo, nebo před tím 2 lety, to bylo obzvláště slavnostní, protože bylo 200 let Bedřicha Smetany. Takže to byl rok, kdy jsem skoro neslézal z pódia a vlastně to ještě se trošku prodloužilo do toho 1. pololetí roku 25. A musím říct, že jsem si potřeboval i trošku odfrknout, protože opravdu, když těch koncertů je za sebou veliké množství, tak člověk potřebuje, i ta hlava si potřebuje odpočnout. Takže jsem si dal trošku volnější rok, ale to samozřejmě neznamená, že bych jako necvičil nebo že bych nehrál veřejně. Jenom těch koncertů je maličko méně, než jich bylo v ty předchozí roky.
0: A kdy jste měl třeba naposledy teďka koncert?
1: Naposledy jsem měl koncert ve čtvrtek.
0: No vidíte,
1: takže to je docela...
0: To je velmi aktuální. Docela, no. Nemusíme tady vyjmenovávat slavné koncertní síně, za svoji kariéru jste hrál v těch nejprestižnějších sálech, ale jak to máte s Českem, co Čechy a Morava, je to vaše oblíbená štace, nebo raději vyrážíte na ty slavnostní příležitosti někam do slavné koncertní haly?
1: Je to obojí má svoje kouzlo a já teda musím říct, že jsem vždycky říkal, že vlastně už od počátku kariéry, že máme u nás nejen slavné sály typu Rudolfina nebo Smetanovy síně, ale že je krásné si zahrát i v těch sálech, které leckdy připomínají, já nevím, Miloše Formana, Hořímá panenko. Mimochodem, to je sál kulturní domu Střelnice v Vrchlabí, jestli se nemýlím, a tam jsem taky hrál teda. Takže to je, těch sálů je opravdu velká spousta a nejsou to jenom sály, ale jsou to i ti místní pořadatelé, kteří často se o ty místní koncertní řady starají třeba desítky let a pamatují i veličiny klasické hudby, které už kolikrát nepamatuju ani já, jako myslím naživo. A je to vlastně jako velice, velice krásné a romantické jet do takového místa a zahrát si tam a vědět, že třeba na ten klavír hrál, já nevím, Svatoslav Richter a podobně. Takže nejen, že to pro mě není méně cenné oproti těm Rudolfinům nebo těm Albert Hallům, ale je to jako stejná disciplína v jiném podání, je to krásné.
0: Je tam třeba pro vás jiný vztah s publikem, protože sál je menší a možná, že si tam lidé víc váží toho, když za nimi umělec přijede?
1: Je to takové to, jak se říká mezi muzikanty, přijeli umělci z Prahy. Ale nevím, jestli si víc váží, ale rozhodně je tam takový, řekl bych, rodinnější vztah s tím publikem. Někdy tam pravda přibývá, jako řekl bych, taková výzva v podobě nástroje, protože samozřejmě ne všechny nástroje v těchto sálech jsou, jednak samozřejmě nejsou nové, ne všechny jsou v top formě, i když musím říct, že za poslední roky se u nás jako objevilo opravdu docela překvapivé množství jako nových klavírů, velmi kvalitních. Takže to je fajn, ale ne vždy to tak je a někdy narazíte opravdu na dědečka klavíra, takže musíte někdy docela dlouho vymýšlet, jak na něj a jak aspoň částečně vykompenzovat jisté mechanické nebo zvukové neduhy toho nástroje. Ale je to prostě vždycky tady a teď, je to specifikum toho, co děláme my, to znamená toho umění okamžiku, kde do děje v podstatě vstupuje trošku i to publikum a jeho energie a samozřejmě akustika sálu a tak dál.
0: Takže nejste ten typ umělce, který přistoupí ke klavíru a řekne, tak na to ne.
1: Já myslím, že to v podstatě u nás ani není možné. Pamatuju si jednu, dvě příležitosti, kdy jsem toho nebyl dalek, ale vždycky nakonec jako převáží to, že prostě tam ty lidi nemůžete nechat.
0: Když jsme u toho publika, je třeba někde nějak specifické publikum, za kterým se rád vracíte? Třeba nějaká země nebo nějaká příležitost?
1: Myslím, že nebudu sám z českých muzikantů, kdo se rád vrací do Japonska, protože to je obecně země klasické hudbě zaslíbená, protože jednak Japonci milují klasiku opravdu, řekl bych, masově. Jednak jsou tam opravdu nádherné koncertní sály. Musím říct, že i v menších městech, které mají třeba pouhý 1,5 milionu obyvatel, tak jsou opravdu sály, které kdekoliv v Evropě by byly jako velkou atrakcí. No a samozřejmě spousta Japonců, jak jsou v tom vzdělávání na základních školách, tak vlastně na něco hrálo nebo hraje, takže to publikum je nesmírně soustředěné během toho výkonu až tak jako neuvěřitelně, až skoro nepřirozeně, že jako by nic nevyzařovali, ale o to vřelejší jsou, když se jim to líbí a když prostě po tom koncertě za vámi jdou a chtějí váš podpis a chtějí si s vámi podat ruku a tak dál. Takže tohle je určitě jedna ze zemí, kam se velice rád vracím. Samozřejmě publikum ve střední Evropě všude, ať je to na západ, na východ, je to jedno, tak my jsme obklopeni zeměmi, které všechny bez výjimky mají svou velkou jednak kulturu, jednak hudební kulturu, i klavírní, takže ať jedete do Německa, do Polska, na Slovensko, do Maďarska, všechno jsou to jako země, kde je velmi vyspělé publikum a je taky zvyklé na velmi vyspělé výkony. No a co třeba je moje taková líbůstka, tak je publikum v Jižní Americe, protože jezdím tam jednak docela často a jednak je to vždycky spojeno s poznáváním jiných kultur a tam ti lidi jsou opravdu nesmírně vděční. Pamatuju si, že třeba loni jsem hrál v nějaké koncerty v Chile a pak v Cochabambě v Bolívii, kde jsem si udělal svůj recitálový výškový rekord. Protože jsem hrál nějakých skoro 3000 metrů nad mořem.
0: Má to vliv na výkon?
1: Tohle ne, si myslím. Nebo takhle možná, že kdybych hrál ještě o 1000 metrů výš, takže už ano, protože jako pro mě jsou hranice ty 4000, kdy to poznám. Ale tady ne, ale tam bylo zajímavé to, že ten koncert byl otevřený vlastně pro veškeré publikum zdarma, čili tam přišlo tam i pár lidí z řad těch domorodců, kteří nejsou úplně ta vrstva, která běžně chodí na koncerty a někdy jsou z toho takové až jako dojemné příběhy, kdy se za váma přijde jako pro podpis malá indiánská holčička, jak se s váma vyfotit a je to jako fakt je to dojemný a člověk na to dlouho vzpomíná.
0: Co jste tam hrál?
1: Tam jsem hrál klavírní recital, v podstatě jednak českou hudbu, což já dělám skoro vždycky, a jednak jsem tam hrál Chopina, Lista, Beethovena, takže velmi, velmi klasický repertoár.
0: Takže i hudba, která je srozumitelná, tam zazněla vlastně...
1: Převážně, myslím si, že tam zrovna to byla drtivá většina jako velmi srozumitelné hudby.
0: Hrajete rád třeba i soudobou hudbu, která se vyznačuje někdy takovou tu disharmonií a až bych řekla, že je určena pro fajn šmekry někdy.
1: Určitě ano, dělám si dokonce záměrně takové výlety, vždycky aspoň jednou za rok si udělám nějaký takovýhle výlet, letos to bude v červnu koncert z PKF Prague Philharmonia, kde budu hrát klavírní koncert Johna Cage, tedy skladatele druhé poloviny 20. století, převážně, který je skutečně modernista par excellence a ta hudba, když potom se hraje, tak je velmi inspirativní zvukově, velmi netradiční, ale i pro klasického pianistu je šokem zejména, když se poprvé podívá na noty, protože to, kdybych to ukázal, kdyby tady byla kamera, tak by zřejmě nikdo, kdo se tím nezabývá profesionálně, tak by vůbec jako netypnul, že jsou to noty k hudbě. Protože to jsou takové jako zvláštní abstraktní obrázky, které samozřejmě, ke kterým jsou komentáře, podle kterých se to samozřejmě dá rozluštit a dá se to i zapsat do not, ale ta notace jako taková je velmi, velmi abstraktní a velmi jako vzbuzující údiv, řekněme, i u profíka.
0: A je jednoznačná? to, co tam máte dělat, uděláte to jinak než jiný klavírista, nebo to je jasně dané?
1: To je velice dobrá otázka, je to u každého autora trošku jinak. Ono samozřejmě v soudové hudbě často, tam, kde třeba, já nevím, v 19. století někdo napsal nějaké tempové označení, nebo někdo dal třeba i konkrétní metronomické tempo, tak tady se velice často hraje třeba podle časomíry. Jo, to znamená, že vy máte hodinky, no v dnešní době mobilní telefon, kde vám prostě jede časomíra a vy třeba musíte v určitou dobu udělat určitou věc. Ale samozřejmě i tak ta míra nějaké spontaneity a toho, že i stejný hráč vlastně to dílo nikdy nezahraje dvakrát úplně stejně, tak tam určitou roli hraje, ale u každého autora trošku jinak.
0: Takže prožitek je hlavní veličina toho koncertu.
1: Ano, ale zároveň se samozřejmě musíte snažit o maximální přesnost a maximální věrnost tomu autorovi.
0: Nicméně my si teďka zahrajeme, poslechneme něco klasičtějšího. Já se dívám do našeho playlistu a pan hudební dramaturg nám tady připravil svitu pro klavír a dur a hrajete vy.
1: Ano, to je ze souborného klavírního díla Antonína Dvořáka, které jsem před pár lety natočil.

0: Posloucháte noční mikroforum, mým hostem je Ivo Kahánek a právě vám zahrál ve spolupráci s Antonínem Dvořákem. Myslím si, že to bylo velmi osvěžující si poslechnout trošku klasické hudby. Říkáte rád klasická nebo vážná?
1: Já se určitě přikláním k tomu termínu klasická, protože jako specifikem klasické hudby je právě to, že je neuvěřitelně variabilní a teda rozhodně nejenom vážná.
0: Uh-huh. A tohle byl Antonín Dvořák, vy rád hrajete české skladatele. Taková ta klasická, možná trochu otřepaná otázka, Dvořák nebo Smetana?
1: Ono je to otázka zejména pro klavíristu trošku jako zapeklitá, protože Dvořák samozřejmě ve světě slavnější autor, než je Bedřich Smetana. Na druhou stranu z hlediska klavíru, zatímco pro Smetanu ten klavír byl absolutně stěžejní nástroj a on vlastně většinu života stoužil se stát koncertním klavíristou a ta skladba byla dlouhou dobu, nechci říct, že popelkou, ale byla to vlastně věc, která ho bavila, ale jako to číslo jedna pro něj bylo to ta interpretace. Až postupně se to změnilo. Takže pro něho ten klavír byl zásadní, zatímco u Antonína Dvořáka ne, že by nebyl, ale přece jenom on to těžiště měl spíše v těch symfoniích a v dalších žánrech, takže ten klavír fungoval někdy jako skicář, někdy si tam zkoušel konkrétně třeba tahle ta svita, z které jsme slyšeli ukázku, tak ta má svou daleko slavnější orchestrální verzi, kterou sám Dvořák udělal. A někdy taky pro něj byla klavírní hudba, skládání klavírní hudby jako určitá záležitost obživy. Takže asi pro klavíristu je Smetanovo dílo jako větší výzvou.
0: A když se zeptám vašeho srdce?
1: No, když se zeptáte mého srdce, tak mezi Smetanou a Dvořákem vám řeknu Janáček.
0: Výborně, i tuhle odpověď samozřejmě beru. Vy jste zároveň taky pedagog, už jsme se o tom tady zmínili. Ono to vlastně není nic překvapivého, protože vy učíte od svých 29 let. Je to tak?
1: Je to přesně tak.
0: Byla to původně potřeba finanční jako jít na brigádu, nebo to bylo opravdu, jako že vás to bavilo už v těch 29 letech?
1: Já hlavně pocházím z dost výrazně učitelské rodiny, takže pro mě jít učit bylo něco zcela automatického. A spíš jsem měl to štěstí a tu čest, že jsem vlastně začínal rovnou na vysoké škole, i když je pravda, že v té době jsem měl, myslím, že i jeden rok jsem učil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, jsem vedl nějaký interpretační seminář nebo něco takového, ale vlastně tou první jako pedagogickou štací jasnou byla Ostravská univerzita, sice Fakulta umění, kde jsem působil 5 let od roku 2008 do 2013 a pak se k tomu v roce 2010 přidala i Hudební a taneční fakulta Akademie muzických umění v Praze, tedy moje alma mater, kde jsem studoval. No a vlastně jako poslední instituce pak jsem už nestíhal tu Ostravu, protože přece jenom to ježdění přes republiku, jakkoliv je Ostrava v podstatě mým domovem, no vždycky byla, tak jsem už to časově nezvládal. Takže ubyla Ostrava, přibyla Pražská konzervatoř, kde jsem měl nějaký maličký úvazek taky.
0: A teď už tam máte veliký úvazek.
1: Teď tam mám poměrně veliký úvazek, ano.
0: Jasně, k tomu se dostaneme, ale chtěla bych se odpíchnout od mentoringového programu Men Art. To je projekt, který jste vlastně byl zakládajícím mentorem a probíhá to už 9. rok. Můžete nám to trošku představit?
1: Mentoringový program, nebo ta Akademie Men Art je vlastně přechodem nebo takovým kontaktním místem, takovým inkubátorem, kde se potkává i věkově, i zaměřením ta kategorie těch základních uměleckých škol, ale z nich vlastně ti lidé, ta vrstva, která pak má tu lásku k umění a tu schopnost se tím uměním zabývat na velmi vysoké úrovni tak dobrou, že vlastně mnoho z nich má ambici se tomu umění věnovat profesionálně, bez ohledu na obor, protože těch oborů je tam hodně. A ten Men Art je vlastně taková líheň, která vychytá ty talenty, združí je a dá jim impuls v podobě toho mentora. A klíčovou vlastností je, že ten mentor není tam místo jejich pedagoga, ale že vlastně s tím jejich pedagogem úzce spolupracuje A že ho nenahrazuje, ale dává mu nějakou další dimenzi. To znamená, že ten posluchač třeba základní umělecké školy stále pracuje intenzivně se svým pedagogem, který ho samozřejmě zná roky, velmi často je to člověk, který ho učil první krůčky na ten nástroj nebo v té umělecké disciplíně. A tudíž jeho výhoda je ta detailní znalost. A naopak ten mentor do toho přináší jinou výhodu a to je naopak odstup. To je naopak to, že toho daného mladého umělce zase tak dobře nezná, ale tím více z toho odstupu může vidět jeho ještě rezervy, naopak jeho kvality, které je třeba rozvíjet a může tomu pedagogickému procesu dát nějakou další dimenzi v podobě toho interpreta nebo toho člověka, který sám v tom oboru měl nějakou významnou kariéru nebo má. A tudíž může z toho odstupu poradit tomu mladému umělci i tomu pedagogovi nějaké věci, které prostě z toho dennodenního pedagogického procesu a třeba někdy bez toho styku s tím pódiem aktuálně třeba není to možné. Takže právě v téhleté spolupráci v tom trojúhelníku, teda student, pedagog a mentor, a někdy by se dalo říct čtyřúhelníku, protože rodiče jsou tím čtvrtým vrcholem, tak z toho vzniká podobu jednoho roku, kdy trvá ten jeden ročník, do kterého jsou na základě svých uměleckých výstupů už dosavadních vybírání ti nejlepší, tak během toho roku samozřejmě těch setkání je celkem 6, pak jsou různé výstupní akce, že jo, koncerty, kde ti mladí umělci předvádějí, čemu se teda ten rok věnovali. A musím říct, že je to jak profesionálně, tak lidsky úžasná věc, která za těch 8 let už je docela prověřená časem. A já jsem jeden z těch, kdo mají to štěstí, že je tam od začátku. A vlastně v současné době i jako ředitel mám 2 žáky na Pražské konzervatoři a oba prošli opakovaně tím Menartem. Takže vlastně, když jsem o tom mluvil jako o hudebním inkubátoru nebo uměleckém inkubátoru, tak ten inkubátor v mém případě už jako porodil 2 skvělé talenty, které teď vedu dál na Pražské konzervatoři.
0: To musí být naprosto skvělý pocit, že to takhle hezky funguje.
1: Je to úžasný pocit a je to hlavně jako veliké privilegium a na druhou stranu veliká zodpovědnost, protože tím, že ten Lenard má takovou pozici a že vlastně všichni tam chtějí a že je to velice jako známý a prestižní program pro všechny základní umělecké školy, tak já můžu říct, že za těch 8 let vlastně skoro není mladý pianista, který je na nějaké vysoké úrovni a má nějaké ambice, kterého bych ani jednou neučil nebo ho neznal vůbec. Jo? Takže to je ohromná výhoda, ale na druhou stranu, jak říkám, ohromná zodpovědnost, protože v určitém časovém úseku vlastně jste pod tím let vlastně skoro není mladý pianista, který je na nějaké vysoké úrovni a má nějaké ambice, kterého bych ani jednou neučil nebo ho neznal vůbec. Jo? Takže to je ohromná výhoda, ale na druhou stranu, jak říkám, ohromná zodpovědnost, protože v určitém časovém úseku vlastně jste pod tím podepsána do určité míry.
0: A jak se tam mentoři třeba objevují? Může být někdo, koho to zaujme a přihlásí se vám sám, nebo třeba si vytipujete někoho v daném oboru, když tam je nějaký talentovaný žák?
1: Je možná jakákoliv cesta. Jo? Je možný, že já můžu na někoho úplnou náhodou narazit, kdo se mě líbí, už jsem to i udělal párkrát, že jsem ho třeba pozval do Menartu. Naopak to může být někdo, koho třeba vůbec jako nevím, že existuje, on se přihlásí, mě nějak osloví za nahrávka, pracujeme spolu a může se z toho vyvinout jako velice, velice krásný a dlouhodobý vztah, třeba do budoucna i pedagogický. Takže je to velice různé a je to průchodné na všechny strany.
0: A jak lovíte ty děti? Je to na základě doporučení učitele ze základní umělecké školy například, nebo se děti, které se na to cítí a mají tu touhu věnovat se umění, hlásí sami?
1: Opět těch variant je více, ale je pravda, že ta metoda výběru je poměrně komplexní navzdory tomu, že jde vlastně o relativně malé děti v některých případech, tak tam se kromě těch uměleckých výstupů, tedy v našem případě třeba 2 nahrávek, tak se posílá motivační dopis toho samotného žáka nebo studenta, Některé jsou opravdu půvabné, to je jako oblíbená část té výběrové procedury, protože spousta z nich je napsaných i rukou a člověk tak jako si už dopředu trošku rentgenuje tu mladou osobnost a je to jako velká, velká zábava, je to taky někdy dojemné. No a pak jsou tam doporučení těch pedagogů, kde oni uvádějí i sami ty důvody, proč vlastně Menard a proč i oni třeba do toho chtějí jít a co od toho čekají a tak. Takže vlastně, jak říkám, navzdory tomu, že jsou to velmi, velmi mladí lidé, tak ta procedura přijetí je velmi, velmi komplexní.
0: To je vlastně i výzva pro talentované děti a pedagogy, kteří jsou ochotní a svolní. Protože pro ně to bude taky trošku zátěž možná.
1: Pro ně to je taky zátěž, ale my z toho samozřejmě neděláme. My si jako nepíšeme docházku, abych tak řekl. Spíše je to, myslím si, pro obě strany fajn, že se i poznáme s těmi pedagogy. Samozřejmě se s mnohými pedagogy už známe, protože ta část pedagogů, kteří jako generují častěji ty žáky, kteří třeba jdou do Menardu a jsou na vysoké úrovni, tak dost z nich známe osobně, takže ale zdaleka ne všechny, že jo? Protože když si vezmu, tak za těch 8 ročníků Menardem prošlo skoro 900 žáků a přes 500 pedagogů. Takže je vidět, že zdaleka ne všichni se opakují pořád.
0: Ale je to radost. Mým hostem v nočním mikroforu je Ivo Kahánek, klavírní virtuos, pedagog a ředitel Pražské konzervatoře.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je Ivo Kahánek, klavírní virtuos, pedagog, ředitel Pražské konzervatoře. A tam teď i zůstaneme a vlastně to tak logicky naváže na to předchozí povídání. Předpokládám, že přihláška do konkurzu na ředitele Pražské konzervatoře byla přirozeným vyústěním vaší pedagogické práce, protože učíte už opravdu dlouhá léta. Přeci jen koncertovat a učit je jedna věc a vést instituci je věc druhá. Byl to velký náraz?
3: Svým způsobem to náraz byl, ale náraz očekávatelný. Já musím říct, že vlastně většina věcí, a říkám to s perspektivou půl roku ve funkci, takže pořád ještě jako nejsem úplně nějak bohu jak zkušený, ale vlastně drtivá většina věcí vypadá vlastně podobně, jak jsem si to představoval.
2: A baví vás to?
3: Baví mě to nesmírně a je zajímavý, že přestože mám třeba teď o to samozřejmě méně času na cvičení, zejména ten první rok, kdy se přece jenom člověk tu profesi učí, tak ale jednak mě baví ta profese samotná a jednak mě o to víc baví, když mám tu chvilku, když si jako můžu sednout k tomu pianu, tak i k tomu pianu se vlastně těším jako paradoxně ještě víc, než třeba v poslední době před tou funkcí.
2: Takže ono vám to vlastně pomohlo?
3: Vlastně jo, protože když člověk zatíží hlavu trošku jiným způsobem a mě vlastně nějaká forma, řekněme, koncepčního vedení nějaké instituce vždycky zajímala, ale samozřejmě v mládí, když člověk buduje tu pozici v klavíru, tak je to nemyslitelné, protože to vám sežere absolutně všechen čas. Takže vlastně tímhle jsem si trošku splnil takové svoje tajné přání, i když jsem vlastně vůbec původně nečekal, že by to měla být zrovna Pražská konzervatoř.
2: No vidíte, tajné přání, já si myslím, že to souvisí s tou touhou zapalovat nové ohníčky.
3: Je to docela možné a jenom mě vždycky rozesměje to, že já jakožto absolvent teda Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, tak si pamatuju živě ještě ty svoje studentské roky, kdy samozřejmě taky jsem jezdil po klavírních soutěžích a podobně. A vím, že vlastně, když jsme někam jeli z Ostravy soutěžit, tak samozřejmě jako první účel byl vyhrát a hned druhý účel byl porazit Pražskou konzervatoř. takže když jsem trošku kozel zahradníkem.
2: Jestli vy tam nejste právě proto.
3: No, evidentně.
2: Ale vy jste říkal, že tam byla změna očekávaná, ale já vím takové, to jsem čekal a přišlo třeba něco, kdy jste si řekl, tak tohle jsem nečekal.
3: No, to je trošku jako vážnější téma. Ne, že bych to vůbec nečekal, ale nečekal jsem třeba takovou četnost a to jsou určité formy třeba nějakých psychických problémů mladých lidí. To musím říct, že toho je poměrně hodně. Samozřejmě u nás je to asi ještě zesíleno tím, že jsme umělecká škola, takže samozřejmě psychika mladého umělce je vždycky velice komplikovaná, zranitelná věc. Ale opravdu jsou situace, kdy jsem to třeba nečekal tak často a někdy jsou to situace docela vážné, z kterých člověku není úplně veselo.
2: Učíte se s tím pracovat? Dá se to naučit?
3: Samozřejmě je to jednak otázka samozřejmě zkušenosti a člověk se, jak říkám, pořád učí. Jednak já samozřejmě mám to štěstí, že mám k tomu jako vynikající aparát, protože máme ve škole paní psycholožku, máme dokonce vlastně takzvané školské poradenské pracoviště, kde máme i metodika prevence a máme samozřejmě výchovnou poradkyni a tak dál. Takže nejsem na to v žádném případě sám a jako ta spolupráce je velmi dobrá. Můžeme se kdykoliv a obracíme se na pedagogicko-psychologickou poradnu, která nám samozřejmě dělá skvělý servis. Ale i tak druhá věc je samozřejmě určitá empatie, určitý smysl pro pochopení a vcítění se do role a do prožívání toho mladého umělce. Ale jak říkám, někdy jsou to poměrně těžká témata.
2: Na druhou stranu, kde jinde by proto mělo být pochopení a prostor než na umělecké škole?
3: Samozřejmě.
2: A když jsme u umělecké školy jako takové, měl jste třeba potřebu trošku otočit kormidlem, nebo co je vlastně tím vaším vkladem do Pražské konzervatoře, co byste tam chtěl otisknout, jakým směrem to chcete vlastně vést?
3: Těch věcí je několik koncepčně, samozřejmě některé se váží přímo ke specifikům té školy, To jsou například rozvrhy učební plány, které v některých případech jsou docela jako hodně husté, takže kolikrát ti studenti opravdu tráví ve škole od rána do večera, mají třeba méně času na přípravu, protože my samozřejmě musíme cvičit na ty nástroje a tak dále. Takže vybalancovat to, aby ta škola vybavila studenty jako komplexně, připravila na kariéru, ale zároveň, aby přece jenom ta míra času nutného pro práci sám na sobě byla nějakým způsobem pojmutelná, byla tak velká, aby se ti lidé skutečně mohli rozvíjet, protože specifikum konzervatoře na rozdíl od gymnázia je to, že sice my jsme úzce zaměření, nemáme tam tu matematiku, fyziku a tak dále, ale zase na druhou stranu duch té školy je, nebo by podle mého názoru měl být taková trošičku malá vysoká škola vlastně. Už to znamená, že je to škola, kde vás sice samozřejmě do určité míry za tu ruku vedou, zejména pedagog hlavního oboru, ale zároveň vy vlastně už od těch 15 let jste trošku vedená k tomu, že za svůj úspěch a za svoje uplatnění vlastně zodpovídáte sama. A to je něco, co si myslím, že je na jednu stranu velmi dobré a je to devíza té školy a musí se to správně vybalancovat, aby nepanovala ani anarchie, ani železná disciplína.
2: Ale na konzervatoři v Praze vlastně není jenom hudební směr?
3: Je to tak, my tam učíme hudbu, zpěv a hudebně dramatické umění, což jsou samozřejmě herci, takže máme tam hereckou větev. A samozřejmě každý ten obor má svoje velká specifika, každý se docela liší v něčem. Máme i takhle se skupené do těch ročníků, takže že třeba máme Ačka až Ečka, a třeba Ečka jsou většinou právě ti herci. Takže je to velmi specifické a kolikrát je těžké skloubit ty potřeby jednotlivých oddělení, ale zase se někdy podaří projekt, kdy třeba ta oddělení mohou spolupracovat a kdy trošku propichujeme ty bubliny těch klasiků, kteří se s nikým jako moc nestýkají, protože pořád sedí a cvičí a tak dále. Tak to jsou zase ty šťastné momenty. No a další věc je samozřejmě obecně vybalancování nějaké nutné disciplíny střední školy, která samozřejmě musí být, a určité umělecké svobody, určité, teď to řeknu možná kontroverzně, ale řekněme bezbřehosti časové, kterou člověk potřebuje, jak k tvorbě, tak k interpretaci. A to se teda týká samozřejmě nejenom studentů, ale i pedagogů, protože my máme ve svých řadách spoustu špičkových umělců, a mezi jiným máme třeba spoustu hráčů z České filharmonie, kterou teda máme přes ulici, takže to je výhoda. Ale samozřejmě my na jednu stranu potřebujeme, aby byla zachovaná prostě pravidelnost a kontinuita, musíme to nějak zapsat do rozvrhu, čili je tam určitá nutnost nějakých tabulek a nějakého exaktního postoje. Na druhou stranu samozřejmě my i těm pedagogům potřebujeme umožnit určitý umělecký rozlet, protože když jim ho neumožníme, tak oni u nás nebudou učit. A zase my tyhle ty výjimečné hráče a výjimečné umělecké osobnosti potřebujeme, protože samozřejmě ti jsou pak vzory pro tu mladou generaci a tím přinesou něco výjimečného. Takže člověk vlastně neustále balancuje mezi úřadem a uměním, ale zase je to zajímavé.
2: To je možná takový tanec na špičkách.
3: Trošku občas ano, ale jak říkám, je to, někdy je to i taková maličko politika v malém, ale je to velmi zábavné.
2: To je asi na tom nejdůležitější, že tohle vás baví a to vás inspiruje. Kam míří vaši studenti? Protože asi se neuplatní úplně každý student konzervatoře jako špičkový pianista nebo špičkový houslista, soulista.
3: Je to přesně

0: známí a nepotřebovali k tomu vysokou školu a jako nijak jim to nechybí. Jsou samozřejmě taky spousta skvělých pedagogů, kteří dneska působí třeba i v Menartu, kteří přivážejí svoje žáky do Menartu, tak taky mnoho z nich jsou třeba absolventi naší konzervatoře. Pak pochopitelně my jako střední škola, i když my máme po maturitě ještě vlastně 2 roky do absolutoria, tak samozřejmě připravujeme studenty pro vysoké školy, ať jsou to ty naše české, že jo, ať už je to AMU nebo JAMU nebo Ostravská univerzita, ale taky ne úplně malé množství našich absolventů míří třeba do ciziny, kde dneska už to studium je docela dostupné, už to není otázka nějaké výjimky, takže mnozí naši absolventi míří třeba i na velmi prestižní školy, jako je Royal Academy v Londýně, Mozarteum v Salzburgu a podobně. No a samozřejmě máme i určité procento našich absolventů, kteří třeba u hudby nezůstali, ale ta hudba je nějakým způsobem lidsky vybavila natolik, že docela často se potkávám třeba s právníky nebo s lékaři, kteří jsou nějakými, buď jsou absolventy naší školy, nebo s ním mají nějakou souvislost.
1: A jak se vede Pražská konzervatoř třeba v kontextu těch českých ostatních konzervatoří nebo dokonce ve světovém měřítku?
0: Myslím si, že velmi dobře, protože samozřejmě my už vzhledem k naší historii, protože Pražská konzervatoř je třetí nejstarší konzervatoři na světě po pařížské a milánské, tak my už vlastně v tom našem DNA máme to, že se musíme stavět, jako řekl bych, do čela naší umělecké tvorby v tom věku a našeho uměleckého vzdělávání a že samozřejmě i v tom mezinárodním měřítku musíme hrát podstatnou roli a ta značka Pražské konzervatoře navíc spojené s Antoniem Dvořákem, který byl ředitelem v letech 1901 až 1904.
1: Pan kolega.
0: No tak bych to neformuloval, ale byl, takže a nejen on, samozřejmě Josef Suk, Vítězslav Novák a další. Takže ta tradice a to množství obrovských jmen, která vyšla z té školy, tak nás zavazuje a předurčuje nás k tomu, abychom opravdu se srovnávali i s tou nejvyšší kvalitou v zahraničí. No a samozřejmě záleží jenom na nás, jak se nám to bude dařit.
1: A já doufám, že bude. Hostem nočního mikrofora je klavírní virtuóz a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.

0: Hostem nočního mikrofora je Ivo Kahánek, klavírista, ředitel Pražské konzervatoře, a v posledních minutách mám na vás otázku, jak je to s našimi základními uměleckými školami, protože já mám pocit, že to je světový unikát.
1: Je to přesně tak. Vlastně základní umělecké školy, kterých je u nás zhruba 520, jestli teda mám správná čerstvá čísla, což je obrovské množství, protože to znamená, že vlastně ať se narodíte kdekoliv, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že někde v perimetru třeba 15 kilometrů máte školu, kde můžete od relativně velmi útlého věku vlastně začít studovat hudbu na takovým jako docela profesionálním levelu. A toto je vlastně jenom u nás a na Slovensku, tedy v bývalém Československu, původně to byly, že jo, takzvané lidové školy umění. A je to specifikum, protože skutečně v ostatních evropských zemích to zdaleka takhle systematické není. Leckde se spoléhají na školy, které jsou při třeba středních školách, leckde se spoléhají více na soukromou výuku. V Polsku teda mají tyhle ty elementární hudební školy, ale jich podstatně méně a jako více specializují na ty budoucí profesionály a tak. Takže ta síť je skutečně skvělá a musím říct, že vlastně i když se týkají nejen hudby, samozřejmě vyučuje se tam výtvarné umění, taneční a tak dále, ale že je to vlastně takový jako sociálně umělecký projekt, protože když se podíváte, kolik dětí tím prošlo, že to jsou opravdu jako 100 000 dětí, tak já s oblibou říkám, že základní umělecké školy jsou vlastně prostředkem k plošnému zušlechťování obyvatelstva. Ono to zní tak jako komisně, ale je to skutečně tak. A vlastně doplníkem, jak jsme se tady dneska bavili o tom Menartu, o té stipendijní akademii, tak to je vlastně ten logický doplněk té malinké, tenké, ale velmi důležité vrstvy excelence, který ale nemůže zároveň být bez té velmi široké základny pyramidy naší umělecké. A samozřejmě taky základní umělecké školy jednak samozřejmě přináší spousta dětem a pak lidem radost do života a jednak taky nám vychovávají publikum, takže to je zase náš takový jako trošku sobecký zájem.
0: Hudba může dělat svět lepší. Platí, že co Čech, to muzikant?
1: Já si myslím, že docela ano, protože to množství talentů, které tady v populaci je, myslím si, opravdu enormní a můžu to srovnat, protože jsem učil i v zahraničí a myslím, že máme být na co pyšní v tomhle.
0: Ivo, já vám děkuju za váš čas, že jste přišel takhle v noci a přeju, ať se všechno daří.
1: Děkuju moc a krásný večer.
0: Dámy a pánové, mým hostem byl dnes klavírista a ředitel Pražské konzervatoře, taky zakládající mentor Akademie Menart, Ivo Kahánek. Dobrou noc přeje Jana Richterová.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Milé dámy, vážení pánové, i vy ponocující děti, dobrý večer vám přeje Zdeněk Vrba. A to znamená, že před námi je celý noční proud. Navíc jediný ze 7 nočních proudů v týdnu, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého. A taky bude pěkně prázdninový, protože vede z 26. července do července 27. Ať se vám krásně naslouchá.

Age of the Earth a australská sourozenecká skupina Shepherd tradiční otvírák nedělně pondělních nočních proudů na dvojce. Zatím je stále ještě neděle 26. července a právě tento den, tedy 26. července, ale před 77 lety se narodil bubeník skupiny Queen Roger Taylor. Mimochodem v roce 2001 uveden do rock'n'rollové síně slávy a ku příkladu třeba v roce 2019 spolupracující na písničce fotbalového brankáře Petra Čecha, který, jak známo, ovládal i bicí soupravu. No a Roger Taylor je nejenom obyčejný bubeník neobyčejné skupiny, ale také často autor. Napsal řadu hitů Queenů a jeden z nich dobře znáte, Radio Gaga.

Radio Gaga napsal a můžeme říci napubnoval Roger Taylor, který má dneska 77. narozeniny. Za chvíli se podíváme na jedny domácí šedesátiny, jedny domácí sedmdesátiny, ale ještě předtím se musíme zastavit u dalšího velkého rockera. O tom není potřeba vůbec nic říkat, všichni o něm víme spoustu věcí a stačí jenom říct jméno a číslovka, nebo opačně. 83. narozeniny dnes slaví Mick Jagger.

Fleeting a ode dneška 83letý Mick Jagger, který je tudíž o rok mladší oproti třeba Petrovi Jandovi z Olympiku. Mimochodem mezi jednou a druhou si uděláme takovou malou afterparty po garden party, která proběhla tento týden u Petra Jandy na zahradě. Bylo to už po 38. a opět to stálo za to. 26. července má svátek Anna. V roce 2016 jich u nás napočítali 134 819 a bylo to 14. nejčastější jméno.

Václav Neckář zpíval všem dívkám i paním, které se jmenují Anna a mají dnes svátek, a spolu s nimi také Anity. Těch je podstatně méně, 3772. A můžeme v posledních dvou písničkách před půlnocí jít za těmi kulatými domácími narozeninami. Začneme nejprve 60, pak přijde 70. 60. narozeniny má Roman Ondráček, někdejší polovina dua Těžkej pokondr, dvojice, která už se asi nikdy nesejde. Je to škoda, protože humoru v písničkách je stále málo a Těžkej pokondr přinášel dobrý písňový humor.

Vinetu, těžký pokondra, jak jsem říkal, jeho polovina, Roman Ondráček, má dneska krásné kulaté 60. narozeniny a po nich přijdou narozeniny 70. Narozeniny 70. chlapíka, který napsal písničky pro Ivetu Bartošovou, Michala Davida, Karla Gotta, Standu Hloška a řadu dalších. Je také malíř, nejenom textář, také hudební skladatel, je to galerista, známý a uznávaný, no a jmenuje se Richard Bergman. Vybírám jednu z jeho písniček a ještě než zazní, tak jenom chci upozornit, že po této poslední písni s datem 26. července nás čeká ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, potom hlavní zpravodajská relace hned po půlnočním časovém znamení, bratru nějakých 8-9 minut tyto hlavní zprávy a potom už se spolu se mnou můžete znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud. A píseň poslední se jmenuje Každý mi tě, lásko, závidí.

0: Také v nočním proudu na dvojce vyhlížíme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Ve Francii se dnes dopoledne sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Fotbalista Jablonce na úvod šance ligy zdolali Olomouce 2-1. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer community v Berlíně a potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila. Asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zautočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez se potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
4: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
5: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
6: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
5: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali v neděli ráno taky meteorologické přístroje nad územím Česka. Podle meteorologů byl ale kouř několik kilometrů nad zemí a zvýšené koncentrace splodin při zemi tak nehrozí. Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
7: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až 5 let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na dalším pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají třeba návrh na řízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají poskytovat podporu lidem v krizi, se závislostí nebo duševně nemocným. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
8: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
2: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě, k jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
9: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
10: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
9: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další tři subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
11: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
9: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojeni.
12: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
13: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
14: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
13: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: V neděli ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. A kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
15: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
16: Smích jako pláč, láska je zášť.
15: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
17: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
15: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Sport. Jablonec vstoupil do nového ročníku fotbalové šance ligy výhrou 2-1 nad Olomoucí. Přestože domácí už od 9. minuty prohrávali zápas, dokázali otočit. Rozhodující gól vstřelil Jan Suchan, kterého těšilo, že jeho tým nepoložilo brzké vedení soupeře.
18: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si, i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo.
2: Do nové sezóny nejvyšší české fotbalové ligy zasáhli i obhájci titulu z pražské Slavie, když porazili Slovácko 5-1. Vítězný zápas si připsal taky Hradec Králové, který porazil Pardubice 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu Klatovy Plzeň. Na dálnici D11 velmi opatrně na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad na vozovce.
20: Zrovna jsem sjížděl z dálnice na konci v Praze na odboč na Ústí nad Labem okruh, tak je tam nějaká rozsypaná přepravka nějakých předmětů. Je to tam dost nebezpečný, je to vidět na poslední chvilku.
19: Na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany havarovalo tam osobní auto, na místě už jsou hasiči, uklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat, je to rychlostní úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháníky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Tak už jsem opětovně odjistil stavidlo pořadu zvaného Noční proud. Noční proud, který výhradně vysílá Český rozhlas Dvojka. Noční proud, který vás vítá v novém dni. Jmenuje se pondělí 27. července léta páně 2026. Můžeme společně plout až do 2. hodiny raní. A Zdeněk Vrba, který je u mikrofonu, si přeje jediné, ať se vám krásně naslouchá.

I Just Might a Bruno Mars, který už zítra 28. července chystá velkou show ve Wembley. Ve Wembley vystupují jenom ty největší kosmopolitní hvězdy a Bruno Mars mezi ně patří. Tak právě on byl poctěn tím, že mohl zahájit další díl nedělně pondělního nočního proudu. Teď už jsme v té pondělní části, která je daleko širší a bohatší a skončí až ve 2 hodiny ráno. Než si pustíme další aktuální hit, tak si řekněme, že se také za chvíli vydáme na koncert skupiny Roxette, kde překvapivě zazněla i jedna česká slavná písnička. Narozeniny má Janek Ledecký, Pavel Větrovec a další osobnosti. Povíme si, který náš bubeník hraje v americké skupině Air Supply. Co se děje na Letné, to taky bude. No a potom, jak už jsem avízoval, si uděláme po 1 hodině takovou malou afterparty, která se ohlédne za zajímavou červencovou akcí každoročně, za už 38. zahradní slavností, kterou pořádal Petr Janda ze skupiny Olympic. Teď ale Taylor Swift.

The Fate of Ophelia a Taylor Swift čerstvě vdaná a tu svoji slávu, tu hostinu uspořádala přímo v samotné Madison Square Garden v New Yorku. Já ovšem teď mířím domů na té zmíněné Garden Party u Petra Jandy. Samozřejmě nechyběl celý Olympik, včetně bubeníka Martina Weigla. Mimochodem

chce být chráněná tmou jako noční proud, tak to je nové jméno na naší hudební scéně Luciem, zpěvačka, která pochází z Kutné Hory a na začátek zvolila písničku, která se zrovna tak jmenuje a kterou kompletně napsal, co se týče hudby i textu, bubeník skupiny Olympic Martin Weigl. Teď naopak jdeme za známými interprety a to je dvojice Roxette. Nejprve jí tvořili Per Gessle a Marie Fredriksson, která bohužel v roce 2019 zemřela. A tak si po čase Per Gessle, který mimochodem vystupoval chvíli také solově sám, i když s doprovodnou kapelou za zády. A já si pamatuju, že když jsem, tuším, že v roce 2009 uváděl ve Velkém sále Pražské Lucerny narozeninový výroční koncert Pavla Dobeše, takže den na to tam právě Per Gessle měl svůj solový koncert. No ale hledal dlouho a hledal velmi dobře, protože našel za Marie Fredriksson náhradu v podobě Leny Philipsen. Ta mimochodem v roce 2004 reprezentovala Švédsko na velké ceně Eurovize. A v tomhle složení už tady byli loni v O2 aréně, teď se objevili na festivalu v Liberci a my si tudíž Roxette předtím, než ještě řeknu jednu zajímavost toho koncertu, zahrajeme v nočním proudu v podobě písně Crash Boom Bang.

Na tom libereckém koncertu švédské skupiny Roxette došlo k takové zajímavé situaci, kdy kytarista té doprovodné kapely, která doprovázela Per Gessleho a Lenu Phillips, ten kytarista, který se jmenuje Christopher Lundqvist, tak najednou začal hrát na kytaru skladbu Holka modrooka, no a samozřejmě početné domácí publikum se chytlo a začalo tu písničku zpívat a potom hned z ní Roxette zabředli do svého velehitu Joyride. Tak zkusíme si to tady teď v nočním proudu udělat tak nějak trochu podobně, jako to na tom koncertu bylo.

Ve chvíli, kdy máme 37 minut po půlnoci, tolik už ukrojeno z pondělí 27. července, hlásím, že dnes má narozeniny legenda nočního proudu, oceněná při předávání legend nočního proudu Českého rozhlasu, a tou legendou je Janek Ledecký. Janek Ledecký má 46. narozeniny, na které nevypadá mentálně ani fyzicky, a který to opět dokázal o uplynulém víkendu, kdy v Hlučíně na pódium, kde na něj čekala Janáčkova filharmonie, aby spolu s ní zahrál některé jeho písně, tak díky obrovskému jeřábu se snášel z 30-metrové výšky jenom na takové vlastně kladce. Říkal, že chtěl být jako Belmondo, to se mu povedlo. A takhle přesně začínal ten koncert, takže z výšky 30 metrů na jeřábovém laně se snášel na koncert s Janáčkovou filharmonií Janek Ledecký, který nám teď obohatí noční proud písní Jak starý pes. Podle mě se určitě Janek musel inspirovat životem moderátora a DJe nočního proudu.

Tak Janku, krásný narozeninový den ti přeje Zdeněk Vrba a celý noční proud. Známá americká skupina Air Supply, myslím, že jsou z Kalifornie, má už 6 let českého bubeníka. Jmenuje se Pavel Waldman a je z Rotavy. Tušíte správně, že si teď kapelu Air Supply zahrajeme, ovšem shodou okolností její, dá se říci, největší hit příliš mnoho bicích v sobě nemá. Ale to nevadí. All Out of Love Air Supply a za bicí soupravou Pavel Waldman.

Na letní letnou nás zavedl Petr Kotwald v písni Na letní léto je, kterou najdeme na albu Principál, řekl bych, že nedoceněném, které vyšlo v roce 2006. A na letnou budou mířit davy diváků a divaček, kteří budou chtít v pátek 7. srpna, už je to za chvíli, budou chtít vidět a slyšet Marka Ztraceného na jeho velké show. Laťka je vysoko, podívejte se, odkud až na Jeřábu se stoupil na pódium Janek Ledecký, tak se necháme překvapit.

Marka Ztraceného vystřídá londýnská zpěvačka Dua Lipa. Jejíž rodina pochází z Albánie a Dua Lipa podala trestní oznámení na jeden velký technologický gigant kvůli tomu, že použil její fotografii bez jejího svolení. Tak to budeme sledovat a posluchačům Nočního proudu a dvojky samozřejmě informovat, jak se tento soudní spor vyvíjí.

Slavný iluzionista Houdini a slavná zpěvačka Dua Lipa. Zpěvačka bude i v další písni, ale ještě předtím musím říci, že svého času byla objevem nočního proudu Českého rozhlasu. Dnes 32letá Markéta Konvičková je bohužel hodně nemocná a tak se snaží se svou dcerou, dcerenkou a se svým přítelem Renem, který mimochodem je pilot a nevím, jestli to ještě dělá, ale určitě létal s takovými těmi menšími stroji a vozil třeba i takové pasažéry jako Brad Pitt nebo Johnny Depp, takže zajímavé vyspovídat takového pilota, který je partnerem Markéty Konvičkové, která díky tomu, že se snaží zapomenout na tu ošklivou nemoc, tak navštívila francouzskou riviéru, Španělsko, Chorvatsko, ostrov Santorini v Řecku, Londýn, Havaj, Maledivy a určitě ještě některá další místa. Držíme palce, aby třeba zrovna i ty návštěvy jí pomohly k tomu, aby tu zlou nemoc zahnala a mohla si dál zpívat písničku Mám chuť žít.

0: odrát.
1: Markéta Konvičková, přezdívaná Konvička. A poté někdo úplně jiný, jak už to tak bývá, jak střídá zpěvák, zpěváka, zpěvačka, zpěvačku, hudební skupinu, hudební skupinu jinou. Tak teď nás čeká ten, který by klidně mohl být možná uveden jako takový francouzský Karel Gott. Jmenuje se Michel Sardou a já, když jsem před necelým týdnem z pondělí na úterý zaskakoval za kolegu Martina Hrdinku, tak jsem zahrál jeho písničku. Přestože je to francouzský zpěvák, tak děj té písně se odehrává ve Skotsku u jezera Connemara a právě tam nás zavede i v tuto chvíli, protože jsem dostal několik ohlasů, že tahle ta písnička se vám líbí a prostě vás zaujala. Ona je taková zajímavá a taková jiná než ty ostatní, tak si ji vychutnejme v nočním proudu v 1 hodinu 2,5 minuty k tomu. Michel Sardou.

Byli jsme u skotského jezera Connemara a průvodce nám dělal francouzský známý zpěvák Michel Sardou. No a teď už nás sama ve tvém svetru, možná i ve tvém, čeká Leona Machálková.

Švédská tajná služba neboli skupina Secret Service, která garantovala, že pošťák stejně jako každý den přijde přesně úderem 10. hodiny, a já v tuto chvíli, kdy už je 14:45, otevírám dvířka after party po garden party, která byla minulý týden v úterý na zahradě Petra Jandy. Petr Janda neměl narozeninovou party, jak se mnohde psalo a říkalo, protože on měl narozeniny už 2. května, bylo mu neuvěřitelných 84, a tahle ta party vznikla kdysi dávno, když se jednou s Olympikem dohodli, že po nějaké části sezony si prostě udělají pauzu, měli mít dovolenou, a takže si koupí nějaké malinké selátko a že si udělají oheň a že prostě to oslaví. Říkal, že na té první bylo asi 15, potom to přibývalo, no a dneska už byla 38. garden party, bylo tam 250 lidí, většinou známých, většinou v dress code, to znamená oblečení tak, jak bylo nařízeno, a tentokrát to byl Egypt. Takže bylo tam mnoho těch, kteří připomínali egyptské faraony, mnohé potom zase připomínali Kleopatru, sám Petr Janda byl jako Cezar, však víme, že v Egyptě strávil taky hodně času. No a bylo toho skutečně hodně k pokoukání a navíc zajímavý program, ve kterém Petr Janda hraje nejenom s Olympikem, ale také s kapelou, která si říká Sousedňanka. Ta hraje asi tak 5x-6x do roka pouze. A Sousedňanka si říká, protože jsou to všichni sousedé, kteří bydlí v blízkosti Stříbrné skalice, ať už je to bubeník Malina, nebo klávesák Vlč, nebo baskytarista Kozel, a nebo Petr Janda se svojí kytarou. Občas také přiskočí k mikrofonu manželka Ládi Maliny, bubeníka, kterého známe třeba z Golemu. Ona zase naopak kdysi stála u zrodu skupiny Schovanky, a takže když tam přiskočí, tak potom už je to Sousedňanka s dvěmi Malinami. A v repertoáru má také solovou písničku Petra Jandy na jeho posledním albu U starýho hrocha, kterou já tady dost často propaguju, a nechybí ani tenhle ten zásadní olympický hit.

party, která se váže k letošnímu létu 2026, byla předposlední. To znamená, že pak bude příští rok 39. a přes příští rok, tedy v roce 2028, 40. poslední, protože nejde to dělat do nekonečna, už i ty dress kódy různé byly vyčerpány a konec konců já myslím, že i Olympic si zasluhuje trošku potom třeba více klidu v roce 2028. Takže takhle to je a nicméně si to možná zaslouží, aby třeba o tom vznikla nějaká knížka nebo dokument, protože je to úžasné vidět různé osobnosti v kostýmech, ve kterých už je nikdy v životě neuvidíte a takové kostýmy mají na sobě třeba i doktor Sokol nebo doktor Pirk, řada dalších kolegů, zpěváků, pravidelně nechybí klávesák Šalaj ze skupiny No Name. No, je tam toho zkrátka a jenom hodně. No a Olympic je vždycky kompletní, to znamená v tuto chvíli kromě Petra Jandy pochopitelně Milan Broum, ale také bubeník Martin Weigl anebo klávesák Pavel Březina. Společně potom zahrají pár písniček a upozorní také na zatím poslední album skupiny Olympic, to je Bombardák, a zahrajou i tuhle tu titulní píseň. Zahráli ji i v týdnu, co byla Garden Party, a to sice konkrétně v sobotu v rámci turné Hudba na Vinicích v Kutné Hoře. A koncert skupiny Olympic odstartovalo 6 letadel na obloze a posléze také ten zmíněný bombardák.

Na zahradní slavnosti Petra Jandy v úterý minulý týden, teď už můžeme říkat, protože už máme bezmála hodinu a půl pondělí 27. července. Nechyběl také tradiční účastník Petr Kolář, ani tomu nechyběl krásný egyptský model, který měl na sobě, a připomněl také, že před doslova pár dny s Olympikem vzkřísili jednu dávnou zapomenutou písničku, která se jmenuje Co je vůbec v nás. Takže v premiéře Olympik a Petr Kolář, Co je vůbec v nás.

Co je vůbec v nás, Petr Kolář a skupina Olympic? Tak vystupuje celá plejáda nejrůznějších umělců na těchto zahradních slavnostech u Petra Jandy a samozřejmě, že nechybí, dá se říct, také domácí paní, a to je Marta Jandová. Marta Jandová tentokrát byla s Ondřejem Pátkem, který dá se říci, že je jejím dvorním kytaristou, ale půjčil si ho také právě Petr Kolář, je to zkrátka vyhledávaný kytarista. No a říkala, že momentálně kapela nefunguje, ale já myslím, že to je jenom chvilková záležitost, protože už jsem třeba viděl plakát na krušnohorské slavnosti, které budou poslední srpnovou sobotu, a tam Marta Jandová s kapelou ve výčtu účinkujících nechybí. Marta Jandová také udělala krásný vtip, když řekla, že příští zahradní slavnost, příští garden party bude mít dress code bez šatů, tak to se někteří jako velmi podivili, a pak se našel i jeden, už nevím, kdo to byl, který říkal, tak já přijdu, ale jenom se podívat. Tak Marta Jandová nám vloží do nočního proudu písničku Barvy.

0: Kromě Martiandové olympiku sousedňanky na Garden Party číslo 38 u Petra Jandy nechyběl třeba Jan Smigmátor, který konec konců nedávno také natočil jednu písničku společně s Petrem Jandou. Tentokrát ale společně nevystupovali, protože Petr Janda měl ještě řadu hostitelských úkonů, které musel provést, a také samozřejmě řadu rozhovorů s novináři. Jan Smigmátor si vypůjčil z publika několik muzikantů, kteří suverénně s ním zahráli, včetně Petra Jandy nejmladšího, který je také producentem nové mladé kapely, jmenuje se Oriana. Teď mají právě na propasti dotočené album a připravené další tři singly, tak se můžeme těšit na novou tvář v naší pop music. Kromě dalších, kteří tam účinkovali, ať už to byly třeba dámy z Hady Škrtiči a nebo tanečnice, samozřejmě nechyběl velbloud, který se jmenuje Omar a přivedl ho starosta. To, takové věci se tam také odehrávají. Tak vystoupila překvapivě i Markéta Muzikářová se svými houslemi a bez svého inflagranty, tedy tak pojmenovanou dívčí sestavu. A také vyžádala někoho, jestli by ji nedoprovodil. A jediný, kdo se zvedl, byl překvapivě František Ringočech. František Ringočech vůbec pro mě byl velkým překvapením. Takhle usměvavého, veselého, kontaktního, to jsem ho už nezažil hodně dlouho. Asi na to má svoji zásluhu jeho nová partnerka Monika, nádherná dívka. Tak mu přejeme hodně štěstí a zdraví. A potom tam byla řada účinkujících, kteří nevystoupili, kteří se naopak kochali tím, že mohou poslouchat program někoho jiného, ať už to byl Honza Rosák, nebo Milan Pitkin, nebo Aleš Brichta a spousta dalších muzikantů, zpěváků, zpěvaček. Premiérově na této sešlosti byla také Šárka Marková. Říkal jsem si, že by tam mohl s ní být možná Jiří Zoniga, ale to si musím počkat až do čtvrtku 6. srpna, kdy moderuju letní mohelnický koktejl na Kostelním náměstí v Mohelnici, okres Šumperk, a tam budou nejenom Leona Machálková, Standa Hložek, Iva Hajnová band, Modern Talking Revival, ale také právě Šárka Marková s Jiřím Zonigou, a tak si poslechnu rád můj oblíbený duet Pro ní chci žít.
1: Pro ní chci žít,

Já taky pro ní chci žít, pro muziku, tak jak zpívali Šárka Marková a Jiří Zoniga. Jukám na rekordní teploty v pražském Klementinu pro 27. července. Nejchladněji pouhých 9,5 stupně Celsia bylo kdysi dávno v roce 1890. Nejtepleji, a to pěkných 37,8 stupně Celsia v roce 1983, což bylo nejtepleji vůbec při měření od roku 1775 až do roku 2019. Tak dneska si rekordní teploty padat nebudou a teď už nás v nočním proudu na dvojce čeká Leony a Callum Scott.

Stay se jmenuje aktuální hit a jeho interprety byly německá zpěvačka Leonie a britský zpěvák Callum Scott. A tahle ta písnička běží na rádiích, dá se říci, v těch nejvyšších rotacích. Noční prout ale žádné rotace nemá, my si hrajeme pěkně po svém a pěkně podle toho, co si myslíme, že v tu chvíli je nejlepší. Teď je nejlepší vám sdělit, že dokonce už stačíme pouze dvě písničky a že se musím zmínit o tom, že právě dnes je to 40 let, co proběhl legendární koncert skupiny Queen v Budapešti, který byl zaznamenán a posléze také vydáván na nejrůznějších nosičích. A vznikl tam také velmi početný fanklub fanoušků Freddieho Mercuryho, kteří se ovšem scházejí u Balatonu a tak u Balatonu, myslím, že to bylo v sobotu, odhalili třetí bystu, tedy třetí sochu bystu, na třetí na světě, protože už jedna je ve švýcarské Montré a jedna je v Jižní Koreji, tak do třetice tentokrát Maďarsko a krásné místo u jezera Balaton, kde se scházejí právě fanoušci skupiny Queen. Tak i takové zajímavé věci se dějí a my si logicky teď toho, kterému ta bysta byla vytvořena, tedy Freddieho Mercuryho, bývalého zpěváka skupiny Queen, protože bohužel už odešel, není tady s námi, ale jeho písničky ty budou znít do nekonečna. Tak bude to v produkci Giorgio Morodera Love Kills, je to pravda. Láska někdy zabíjí. Freddie Mercury.

Love Kills a Freddie Mercury, který už má třetí sochu na naší zeměkouli a určitě nebude poslední, protože tak významná pěvecká osobnost to byla, že se to dá očekávat. Před poslední písničkou je na čase, abych vám popřál krásný celý týden, který se rozprostírá před námi. A vězte, že tento týden nás dovede až do měsíce srpna, ano, v sobotu už je 1. srpna. Já se těším, že třeba toho 1. srpna se setkám tradičně s některými fanoušky nočního proudu na historických slavnostech ve Zruči nad Sázavou. A je to také chvíle, kdy teď se sluší říci sestavu, která pro vás noční proudy chystá. Nebudu říkat, které dny, protože teď o prázdninách při dovolených se to může trochu změnit, ale v každém případě noční proudy pro vás uvádějí Martin Hrdinka, Jitka Benešová, Miloš Skalka, Ilja Kučera mladší, Robin Šalamón a také Zdeněk Vrba, který se těší, až se týden s týdnem sejdou. Do té doby se mějte báječně a poslouchejte Dvojku, stojí to za to. A jako poslední se loučí za všechny, kteří dnes hráli a zpívali, Iva Hajnová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Dobrý den u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. V životě mého dnešního hosta se spojují 3 na první pohled různoběžné linie. Architektura, železniční modelářství a vášeň pro hudbu. Aleš Klosem v rozhovoru například prozradí, že nejtěžší práce architekta je navrhnout vlastní dům. Také se dozvíme to, proč má rád rekonstrukce a že ve volném čase staví železniční modely. Sice nezná typy vlaků, za to si dává záležet na krajině, kterou jeho vozy projíždějí. Každý prvek v jeho kolejišti má svůj konkrétní příběh. Nakonec nebude chybět zmínka o hudbě, protože i tu považuje Aleš Klose ve svém životě za velmi důležitou. Příjemný poslech následující hodiny přeje Milena Potučková.